ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal. Já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

strašit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

je popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení. Dnes se ohlédneme za závěrečnými festivaly folkové sezóny a pozveme se na celou řadu koncertů. Ale na úvod mi dovolte popřát vše nejlepší Honzovi Nedvědovi, který 24. září oslaví 80. narozeniny. Mistře, díky za vaše písně a přeju za všechny milovníky nedvědovské melodiky hlavně zdraví. A budeme doufat, že vás ještě někdy potkáme na pódiu.

Folková sezóna je takřka za námi. Doznívají poslední akce a musím říci, že to byla letos na konci prázdnin opravdu jízda. Rád bych zmínil každoroční tečku v Mohelnici, kde bylo více než 3,5 tisíce diváků. Mohelnický Folkfest navazuje na tradiční mohelnický dostavník. Pod pořádající skupinu Madeleine mu to opravdu svědčí. Báječná atmosféra, naslouchající diváci a skvělá organizační banda. Je hodně znát, když muzikanti pořádají festival. Tak nějak sami nejlépe vědí, co je potřeba, a všechno pak běží jak na drátku. Moc Madeleinům držíme palce, protože areál v Autokempu v Mohelnici, který festivalu každoročně poskytuje zázemí, má trošku nejistou budoucnost. Nabízí se srovnání s jiným velkým festivalem, Trenčským širákem, který každoročně pořádá Sampaj na kouzelné louce nedaleko Štok u Jihlavy. Také on vyslovil obavu o budoucnost zaběhlé 25-leté akce, protože už se mu prostě nechce každoročně postupovat všechny starosti a doslova hledá někoho, kdo by tu štafetu přebral. Azononce slavila 50. na Konopišti a obří návštěva připomínala slavné folkové kvítky. A vůbec, vlastně takřka všechny, i ty menší festivaly, hlásí letos dobré zprávy ohledně návštěvnosti, jako by lidé znovu začínali více jezdit a objevovat krásy žánru folka, country a trampské hudby naživo pod širým nebem. Jde o to, že se netančí a nepaří, ale poslouchá a zpívá, často až do rána. Jestli se však dá hovořit o nějakém nečekaném zázraku, pak to nepochybně byla o minulém víkendu vzpomínka na Portu v legendárním amfiteátru Lochotín v Plzni, kde se kdysi v 80. letech pořádaly ty obří slavné Porty. Od té doby už proběhlo pár víceméně neúspěšných pokusů folkaři do Lochotína vrátit, ale tento koncert překonal očekávání a bude se o něm asi ještě chvíli mluvit. Pořadatelé očekávali tisícovku diváků a nakonec jich bylo údajně bezmála 5 000. A to je obrovský úspěch. Už brzy odpoledne stánkaři vysílali rychlé zásobovací spojky, protože docházely párky a pivo. Pro mě osobně to byl nejen zážitek si tam zahrát, ale potkat v zákulisí rozzářené tváře Nezmarů, Copáků, Žalmanů a dalších pamětníků, kteří byli šťastní, že mohli Lochotín ještě jednou prožít. Zářili všichni jak sluníčka. Ten amfík je opravdu jedinečný akustikou a když hlediště zpívá, chápu, co se tam muselo dít v 80. letech. Nebo proč křižáci zdrhali, když slyšeli husity. Krásný to bylo. A chce se mi i do éteru teď říci, je to dobrý, folk Hergot ještě pořád žije.

0: Všem, kteří si ještě nejsou jistí, jak strávit poslední zářijový víkend, bych teď rád připomněl akci, která se v tomto termínu koná už od začátku 80. let. Jizerská nota vznikla jako tramský festival s věrným zeleným publikem, napěchovaným v legendárním hejnickém hotelu Peru. Dnes se jedná o velmi příjemnou a pohodovou akci s všeobecnou folk country tram dramaturgií a stále viditelnými tramskými kořeny a umístěným v areálu autokempu Hejnice. Hlavním magnetem letošního 45. ročníku bude bezesporu Neres a Lucia. Druhým hostem pak brněnský Cvikr. Další účinkující jsou vlastně zařazeni do tradiční soutěže s diváckým hlasováním. Jizerská nota se skutečně celé ty desítky let profiluje jako soutěž a vítězi odtud vždy odváží nádhernou obrovskou dřevěnou putovní osminovou notu. Těžkou jako kráva s prominutím. Letos se o přízeň diváků utká Jana P.S., držitelé porty Lautrec, kapela z nejúzčí bluegrassové špičky Sunnyside, dále Mandala, z Hurta a Heitzman a nejúspěšnější tři účastníci dětské noty. To je soutěž 6 mladých skupin do 18 let, která proběhne na stejném místě v sobotu dopoledne. Hrát se v autokempu Hejnice bude už i v pátek večer, v pořadu nazvaném Notování vystoupí kapely Klekni, Ono si to sedne, Potokap a Golly Band. Hlavní sobotní program bude zakončen slavnostním ohněm a jak je zvykem společným zpíváním. Jen kousek nad autokempem se budou tyčit skály frýdlandského cimbuří a lákat vás tak na nedělní výlet. Jizerská nota, 45. ročník, začátek v pátek 25. září v 18 hodin. Zahájení hlavního programu pak v sobotu 26. září ve 13 hodin. To vše v autokempu Hejnice.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil.

Zpívající právník a geniální vypravěč neuvěřitelných historik, které do soudních síní přinesl život. To je Jindřich Ohradecký, písničkář a advokát pan doktor Ivo Jahelka, který, jak známo, nikdy nesklame. Vyražte na jeho koncerty, teď nejbližší jsou třeba ve středu 23. září v klubu Heligonka v Ostravě, den poté čtvrtek 24. září v Národním domě Doubrava u Karviné a třeba za týden ve středu 30. září v Praze v divadle Karla Hekra.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: sen.
1: Také severočeské sdružení Underfolk, které dost oživilo libereckou písničkářskou scénu, koncerty v Cross Café v Pražské ulici, odkud se rozšířilo třeba do Pardubic a Plzně, posílá pozvánku na dva koncerty. Veselá písničkářka Petr Týna a moc šikovný mladý muzikant Honza Novorka zahrají v libereckém Cross Café Pražská ve středu 23. září v rámci seriálu koncertu Písničkáři v kavárně. O týden později do Liberce vyrazí zajímavá pardubická formace Meziměsto. Jejich koncert se uskuteční v rekonstruovaném experimentálním studiu v Lidových sadech. Tady je od nich písnička z nové desky, kterou jsme si nedávno představovali.

A ještě jedno pozvání do Libereckých lidových sadů v rámci písničkářů v kavárně nesmím zapomenout. 13. října se tam vypraví v setínští žamboši kolem geniálního písničkáře, básníka, svérazného kytaristy Honzy Žambocha. Tento sběrač žánrových andělů je opravdu mimořádným zjevením na scéně. Vím, že pro mnoho lidí je to náročnější muzika, ale jestli o někom můžeme říci, že na současné folkové scéně dokáže psát a zpívat poezii, a to aktuální, moderní a zcela výjimečným způsobem, pak je to právě původem lesník Honza Žamboch. Zrovna on opravdu stojí za pozornost a hlubší rozbor textů. Třeba z aktuálního alba s názvem Skrýš. Troufnu si říci, že ho málo kdo dá na první poslech, jenže pokud přemýšlíte na texty, co si vás přinutí se k němu vrátit a pak znova a znova. A garantuji vám, že pokaždé objevíte cosi nového, nebo alespoň začnete žasnout nad lehkostí, s jakou Honza uchopuje a míchá témata, sdělení a atmosféru písní. Je to opravdový mistr. Žamboši vystoupí třeba i na svatováclavských slavnostech v Broumově 28. září, ale v báječném prostředí znovu postaveného experimentálního studia v Liberci doporučuji samostatný koncert 13. října. Obejmi mě.

0: A musím si dnes přihřát ještě vlastní polívčičku. Se skupinou Marien jsme spustili předprodej na náš velký výroční koncert v Ideonu v Pardubicích, tedy opět nevšední rekapitulace uplynulého roku, několik vykopávek, několik funglových písní a nějaké to překvapení, jak je zvykem. Uskuteční se 21. listopadu ve výstavní hale Ideon Pardubice. Ještě předtím ale pojedeme s Marien třeba do Břeclavy, v kině Koruna zahrajeme 29. září, pak dvojkoncert ve Zlíně v legendární Zelenáčově šopě 3. až 4. října. 8. listopadu zahostujeme Madalenům v Zábřehu na Moravě na jejich tradičním vzpomínkovém koncertu. A pokud hledáte nějaký koncert na severu, tak mohu doporučit třeba 13. listopadu Rumburg. Do Prahy s Marien pojedeme až na podzim do divadla ABC zahajovat festival Zimohraní 29. listopadu. Už tam zbývá jen posledních pár lístků. Tak uvidíme se. Těšíme se. No a to už je pro dnešek z folkových pohlazení opravdu vše. Mějte se dobře, opatrujte se a buďte folk. Za týden v tento čas se na vlnách vašeho Českého rozhlasu bude těšit Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudané?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Naďa Konvalinková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, zdravím všechny posluchače v podvečer v úterý.
5: Na hodinku světla naděje, že se člověk v dnešním světě zasměje.
0: Humoriáda.

0: Tolik radostná píseň Helenky Vondráčkové. Naďa Konvalinková s námi ve studiu. Jak trávíš podzimní chvíle, podzimní dny?
1: Tak já vlastně, mě končí prázdniny. Já mám teda ještě 4 dny, že se sestrou jedeme do penzionu v Nebi, protože jsem to dostala k narozeninám polokulatým, takže ještě si to trošku protahuju. No a ještě na chalupě všecko zařizuju, aby to tam bylo na podzim a na zimu všecko připraveno. Obdivuju stromy, že opouští mízu, aby nezmrzly v zimě. Je to prostě, ta příroda je neuvěřitelná a těším se na ty barvy, které za chvilku nastanou.
0: Nakonec Naděja je teď pěkně vybarvená, doslova Lady in Red, dáma v červeném. Děkujeme za to prozáření tady. A kdo bude zářit z našeho archivu, to nám vyber, prosím, na úvod.
1: Jsou to sourozenci Gondíkovi dneska.
2: Taky. Tati! Co děláš?
3: Co dělám? Co dělám? Jsi přišla jenom proto, aby ses mě zeptala, co dělám? Si myslíš, že jsem pod těma novinama nahazoval barák, nebo co?
2: Ne, se tě ptám, jako jak se máš, jakou máš náladu.
3: No teď už blbou.
2: Tak nic, tak já počkám.
3: Počkej, ty chceš peníze, viď? Že tě posílá máma?
2: Ale ne, máma ne.
3: No tak doufám, že ne její máma.
2: Ani její máma, ani tvoje máma, ani moje máma, ale já.
3: Ty? Prosím tě, na co ty potřebuješ peníze? To je tuhle, to je nedávno, si ze mě vytáhla skoro celou moji výplatu.
2: A to ti promiň, bylo to tuhle, ale bylo to před půl rokem. A nebyla to celá výplata, ale bylo to 20 korun.
3: Jsou to peníze, jsou to peníze.
2: Co, tati, co fakt ty jsi s nevšim, že už je mi 16? Mám občanku, už jsem měla 5 chlapů a ještě jsem nebyla na potratu.
3: Cože? Tak je to tady. Tak je to tady, já to věděl. Čest naší rodiny je v hajzlu, co je to za hajzla? Víte, to přece nedávno, to je snad včera, jak jsem se vrátila takhle z písku, víš, a říkala si, že tam jsou holubáci, no, holubáci. Ty myslela, že jsou to holuby, obála se si jich, no, teď to bylo včera, holčičko, no, co to říkám, ty coura, jak jsi na to přišla, kde jsi k tomu vůbec přišla?
2: Co vyvádíš?
3: Já vyvádím?
2: No.
3: Já jsem se asi spustil někde s někým v Roští.
2: Když mi máma říkala, že se s tebou nedá bavit, tak jsem mi to nevěřila. A teď vidím, že jsi zralý na cvoga.
3: Je ano, papínek se nám nehodí do krámu, tak se ho hezky zbavíme, že jo? Samozřejmě, hezky jste se na mě domluvili, parťačky. Je ta furt možná? A druhá těhotná?
2: Ty promiň, ale máma už dávno nechlastá. A já na žádný potrat jít nechci.
3: Nechceš? A to si to chceš nechat v 16?
2: Ale nic si nechci nechat, nic nečekám. Nejsem těhotná, jak bych mohla být, kdyby se chovala jako některé moje kamarádky. Protože mám mozek, tak nejsem. Já se ti tady snažím jenom vysvětlit, že jsem mladá, prostě vychovaná a že bych za to občas mohla něco dostat, no.
3: Tak, přece jenom chceš peníze. No, to je hrozný. Já si připadám, jak v oběť nějakých vyděračů. Vy jste horší než čečenská mafie, prosím tě. No, tak jo, tak jo. Kolik chceš? To řekni. A co chceš poslat? Ti to pošlu šekem, faxem, cashem nebo mailem.
2: Chceš říct mailem, vy.
3: A ti to pošlu, jak chceš, prosím tě. Já si totiž ty peníze tisknu. Já si je doma přihazuju vidlema. No, řekni kolik. Řekni.
2: Pade.
3: Co pade?
2: 50.
3: Jo. Jestli chceš 50 korun, 50 korun, tak to je...
2: Ne, 50 tisíc.
3: Je 50 tisíc. 50 tisíc. 50 tisíc. Jistě, to není problém. Já ty peníze mám tady pod dechou, já si je krásně vysypu tady s pyžama, já ti jak zednu polštáře, vyhodí na 50 tisíc.

0: hele, šlo to hladce. Ty jsi říkala, že ho budeme muset otrávit a stačilo si říct o prachy. Teď už prdí do hlíny, papíně.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik poněkud drsná go-go show.
3: To byl drsný humor, ano, černý ano. Přímo.
2: Slyšeli jsme, Gondíky, spolupráce s někým z nich byla, Naďo?
3: Já jsem s Daliborem byla v angažmá, byli jsme v městských divadlech pražských, takže několikrát jsme se potkali na jevišti. Nejvíc si vzpomínám na, jak je důležité mít Filipa. Tam jsme se hodně nasmáli, protože jsme měli všichni hodně přebreptu a myslím si ale, že diváci se bavili taky, to je na tom nejlepší.
2: Tak doufám, že se budou bavit naši posluchači. Mohou si vybrat, zdali zůstaneme s Gondíky, a nebo nastoupí Lubomír Lipský s Jiřím Lírem a budou budovat WC. Tady dneska máme tedy témátka lahodná. Humor mezera A nebo humor mezera B, vybírejte SMS-kou na 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Naďa Konvalinková a Pavel Kučera, dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy, a to pro Kondíkovi anebo Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, Pavle, já vás zdravím a zdravím naše sluníčko.
4: Dobrý den.
3: Tady je Marcela z Ústí nad Labem a já bych prosila pana Lipského.
2: Ano, sluníčko i měsíček vám děkují a mějte se hezky. Naschledanou.
4: Děkujeme.
2: Dobrý den.
5: Krásné odpoledne. Naděnku Konzvalinkovou zdravím.
4: Taky vás zdravím. Taky vás zdravím. Dobrý den. Hello.
5: Ahoj, Naděnko. Furt stále usměvá vás v dobré náladě. Ať vám to vydrží do konce života, Naděnko.
4: Děkuju, děkuju.
5: Pana, taky zdravím Kučeru.
2: Zdravím.
5: A dám pokračování.
2: Ano,
5: ahoj,
2: máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Díky. Dobré odpoledne.
6: Tady Luboš ze Dvora Králové nad Labem, alias Pejskař. Zdravím Konvalinku a Kučeráčka do rádiečka rozhlasovýho.
2: A kterou scénečku jste si vybral? Ačičko nebo Bčičko?
6: Tajterlíky, gondíky.
2: Dobře, mám zapsáno. Mějte se. Tajterlíky,
6: gondíky.
2: Ano, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás a srdečně zdravím paní Naďu.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, kterou mám strašně ráda a vážím si vás.
4: Děkuju.
7: Takže jsem ráda, že vás slyším a vybírám, Pavle, prosím vás, Bčko.
2: Máme zapsáno. Děkujeme.
4: Máme napsáno, děkujeme.
2: Tak, další prosím je kdo? Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, taky vás zdravím. Chtěl bych hlasovat pro Gondíkovi a jestli bych mohl poprosit, mohla by paní Konvalinková zaspomínat, jak připravovali pana Dejdara na vysokou školu?
4: Jo, tak
2: děkujeme.
4: Ano, my jsme ho připravovali ke zkouškám na DAMU, připravoval ho Oldřich, já jsem k tomu vařila a potom porota byl můj tatínek, Lábus, já a Oldřich, když už to měl připravený, tak jsme ho potom hodnotili. No, myslím si, že uspěl, že byl dobrý a taky ty zkoušky udělal. Jeho tatínek nám za to slíbil koberec, ale nic jsme nedostali.
2: Létající koberec? Ne, obyčejný takový, ale hezký. Ale neměli ho. Tak další prosím.
9: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
9: Dobré odpoledne.
2: Ano, slyšíme.
9: Tak zazvník vás, Pavle, zdraví paní Naděnku.
4: Taky zdravím.
9: Já bych chtěl ty dva lotříky z Bčka.
2: Z Bčka?
9: Z Bčka, no jo. Ty dva lotry.
2: Ano, oni jsou i na Ačku dva lotříci, takže teď jsem zapochybovat trošku, ale Bčko, už je to tam. Váš hlas je na místě, tam, kde
4: děkujeme,
2: jste chtěl.
4: Děkujeme, děkujeme.
9: Děkuju vám, nazdár.
2: Naslyšenou, tak přátelé, jdeme to sečíst. Těsně to bylo doslova o prsa. Gondíkovi vyhráli v tuto chvíli, tak tady je máte.
10: Já jsem ti říkala, že ovečka nikdy nelžou. Jiný ovečky lžou, ale já nikdy.
11: Já to mě,
10: nikdy přece. To je ale ovečka ovi.
11: Bu bu bu bu bu. Mě.
10: Je to beránek, beránek. No,
11: ale moje ovečka ode mě dostane korálky.
10: Korálky.
11: Ale já už teďko musím. Mně už to letí. Pa pa pa
10: pa pa.
11: Pa pa pa. Mně už to letí a já už letím. Pa pa pa pa pa pa.
10: Pa pa pa. Nebudu to zlobit, nebudu to zlobit,
11: ale
10: nebojte.
11: Jestli mi někdy zalžeš, jestli mi někdy zalžeš.
10: Ty můj lupáčku, já.
11: Tak. No, ale tak, pravdu.
10: Teď už opravdu nevím.
11: Jo, nevíš?
10: Vím.
11: Tak se podíváme, tak se podíváme. Dobrý večer, jsem tady správně. No to je ale, pravdu.
10: No, hasič je to.
12: No,
11: jaký hasič? Jaký hasič, co tady asi hoří?
10: No, já. Já?
11: Ano, jsi celá rozpálená, chudinko. Nechceš nahoru zabalit do mokrý prostíradla?
12: No, to jsem mi právě chtěl navrhnout, že bych to jako zabalil.
11: Podívejte se, vy tady nic nenavrhujte. Radši si dejte mokrý rušník na hlavu. Podívejte se na sebe, vypadáte. Vždyť vy jste blázen. Nebo víte co? Víte co, řekněte radši těm vašim kolegům, ať vás trošku pokropí stříkačkou.
12: Ne, to ne, já mám svoji stříkačku.
11: No. Tak si ji zbalte a pakujte se odsaď. Čup!
12: No, tak, ale dobře.
10: Jděte, protože tady nic hasit nebudete, tady totiž plane pravý manželský žád.
12: Tak soráč, v tom paneláku ty všechny ty dveře jsou tak jako stejný, že jo? No tak já jdu stříkat dvoupatro níž, no. No, to jsem zvědavej, až vám tady něco bude hořet. Kdo vám to tady postříká? No já teda ne. Přes spáleniště, přes stříkací hory.
11: Promiň mi to, já jsem takovej blbec, tady se všichni zbláznil, já asi taky, no. Promiň, že jsem tě podezříval, já jsem takovej žárlivej vůl.
10: No to seš, no. Co? No miláček si.
11: Prosím. Co? Ale ne. Ne, já strašně spěchám. Já nic necítím, tady všude strašně smrdějí voňavky, cože? Ne, já vám dám ženu, jo?
10: Kdo to je?
11: Já nevím, no, mě asi někdo od těch hasičů ptá se, jestli už je čistý vzduch.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naďa Konvalinková je dnes naším hostem a je nadšená nejenom proto, že je tady s námi v Umhoriádě, ale taky proto, že prožila krásné okamžiky u jednoho křtu. O co šlo?
2: Ano, byla jsem v obci Sloveč a křtili se tam Jiřinky. A já jsem tam už byla před 12 lety, tenkrát jsem křtila Jiřinku za květu fialovou, jmenovala se Tornádo. Lůta Jiřinka byla nádherná a tentokrát to byla Jiřinka pro mě k mým polokulatým narozeninám a je růžová. Je přenádherná a jmenuje se Nadějenka.
1: Nadějenka k 55. nám, no, to je úžasné. No. Tak jo, tak my teď máme naději, že se pobavíme s někým dalším z našeho archivu. Kdo pak to bude?
2: A bude to Petr Martiňák.
1: Uh-huh. A Vlasta Burian zároveň.
3: Vlasta Burian a Petr Martiňák. Děkuji.

0: známe takových dobrých. Osm a 50 let. Jednou jsme takhle seděli na takovým tímhletím, že jo, na pískovišti a plácali jsme, Maria, co to plácali? Plácali jsme bábovičky a naproti nám seděla Anča Julčová, rozumíš? No a jak takhle plácáme ty bábovičky, plácáme, tak ten Felix šáhl té Anče pod sukinku a říká, ty jsi taky chlapeček. A ona říká, ne, já kakám. To je ptáček Felix Slováček. A kdybyste viděli, jak on je na ženský. On je vám tak na ženský, to je až neuvěřitelný. My jsme taky společně spolu s Felixem sloužili u jednoho maršbatalionu. No jo, to vám byla legrace. Jednou takhle Felix měl službu na bráně a jak tam takhle stál na té bráně, tak ráno přišel velitel roty do práce a Felix mu podával hlášení. Pane major, během služby se nic zvláštního nestalo, rota ještě spí, akorát jsme zlomili lopatu. No a ten major, jak na něj koukal, tak říká, no to je všechno v pořádku, to jsem rád, že to tak dobře jako dentoc. No ale proč jste zlomili tu lopatu? Pane major, my jsme zlomili lopatu, když jsme zakopávali služebního psa. A co se stalo psovi? Psal se ten major. No, přejelo ho hasičské auto. A co tady v kasárnách? Desátník Slováček dělalo hasičské auto. Pane major, hasilo nám muniční sklad. A proč mi to říkáte takovou oklikou? Abyste se náhodou nezastřelili jak náčelník štábu.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak dobře zvolila Naďa Konvalinková Petra Martináka, ano. Doslova nerozpoznatelného od originál Vlasty Buriana.
3: Výborně.
2: Jak ten kluk to dělá? Úžasně.
3: Výborně ho debuje.
2: Naďo, když se podíváme do doby Vlasty Buriana a První republiky a těchto filmů černobílých s těmi hvězdami, kdo je ti blízký nebo koho máš ráda? Je někdo takový ze starého Barandova?
3: Tak měla jsem ráda paní Ferbasovou, měla jsem Hugo Háze, toho jsem obdivovala. Tak spousta těch herců, jako paní Antonie Nedošínská a taky. Jo.
2: Tak jo, díky za tu vzpomínku do historie a pojďme do žhavé současnosti. Petr Martinák jako Vlasta Burian může pokračovat, když budou Ačka, když budou Bčka, nastoupí Josef Hlinomas a jeho skvělí hereční další kolegové. Volte SMS-kou Humor, Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, v tuto chvíli vás čeká buď to Vlasta Burian v podání Petra Martináka a nebo Josef Hlinomas a další. Vybíráte SMS-kou a nebo telefonující na čísle 731 800 900 právě teď živě přidávají vaše hlasy. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Naděnku Konvalinkovou. Naděnko, moc vás zdravím.
3: Já vás taky zdravím.
2: Vzpomínám na té 10. narozeniny pochoutkového roku, jak jsem se s vámi potkala na zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to prýmové. Hlasuji, Pavle, teda pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné probouzení do středečního rána a pohodový celý den.
1: A jakou pochoutku chystáte? Jakou pochoutku chystáte k večeři nebo na svačinku? No, neprozradíte.
3: Myslím, že už položila.
1: Nepoložila, ale nechce prozradit. Dobré odpoledne. Haló, haló.
4: Dobré odpoledne, zdravím Nadějenku, to je nádherné slovo, Nadějenka.
3: Děkuji.
4: Já bych byl pro pana Hlina Maze.
1: Výborně, děkujeme. Mějte se hezky. Naslyšenou, zdraví i Nadějenka. Dobrý den. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý.
5: Halo.
1: Ano, slyšíme.
3: Slyšíme.
5: Já vás zdravím.
1: My vás.
5: Dva i na děnku většinou smělovou. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Tak vás taky zdravím.
5: Ode dneška v Luhačovicách.
1: Ano, užíváte si lázeňský pobyt?
5: Tak, přesně tak. Musím se vykurírovat trošku.
1: Jsme rádi, že jsme u toho.
3: Tam je krásný.
5: Děkuju. A zdravím také všechny humoriádníky. A zvlášť Růženu z Rychnovska, která mě pozdravovala před nedávnem.
1: Dobře, děkuji.
5: A já bych si vybral toho Martináka. Vy to děláte těžké.
1: No, Pavle. To je proto, abyste nám pomohli s tím, ne? Aby se vám trošku jako hlava zamotala.
5: Jenomže potom baborať, že?
1: No.
5: Teď jsem to nemyslel na Naďu teda takhle. No, tak
1: to snad doufám, že ne.
5: No. Takže toho Martináka.
1: Dobře, rozumíme vašemu stylu a vkusu. Díky. Píšeme si hlas a mějte se krásně.
5: Taky, hezký den.
1: A další bude kdo s námi? Dobrý den. Haló?
6: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo je to? Kdo volá?
6: Tady je.
1: No.
6: Dobrý den.
1: No, dobrý
6: tady
1: den.
6: Tady je Blanka z Velkého Ořechova.
1: Ano.
3: Zdravíme.
6: A já bych chtěla pozdravit moc paní Konvalinkovou.
3: Děkuji.
6: Protože ona by chodila velice ráda k nám do Luhačovic, do kavárny, do cukrárny.
3: No tak tam jsem chodila moc ráda, tam je to nádherný, tam jsem moc hezky sedí.
6: Do té spodní cukrárny. Ano. A budeme se těšit, až nás zase někdy navštívíte.
3: Děkuji.
1: A co si dávala nám, prozraďte trošku bulváru.
6: Moc a moc zdraví.
1: Co si dávala, Naďa? U vás.
6: Jo, Naděnka, samé dobrutky, co nabízí kavárnička.
1: No, tak dobře.
3: Ano, přesně. Už se na ně zase těším, na vaše dobrutky.
6: Paní Kovaříková krásně vykurírovala.
1: Ano. Tak zdravíme. Děkuju. Do Luhačovic, mějte se hezky. Naschledanou.
6: Ano, naschledanou.
1: Tak, a ještě někoho si vyspovídáme? Budou to opět Luhačovice nebo někdo jiný? Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Ano.
7: Tady posluchačka z Moravy. Mm-hmm. A já moc vás zdravím a hlavně paní Konvalinkovou.
3: Děkuji, taky zdravím.
7: Ona je takové zlatíčko, já zrovna čtu vaši knížku, to je úžasná knížka.
3: Jo, to mám radost.
7: No, ta je úžasná. A tak se Mějte se moc hezky, dávejte na své pozor, ať jste pořád taková veselá.
3: Děkuji.
1: A Ačko nebo Bčko? Ačko, je to zapsáno. No. Tak děkujeme pěkně a mějte se pěkně. Tak, přátelé, Petr Martinák pokračuje.
8: No, on je to ptáček, Felix Slováček. No jo. No a jednou, jak takhle jsme byli na vojně, tak on tam měl takovou ženskou a oni jednou byli společně, jak bych to rozumíš, oni byli jako inflagranti. No a najednou ten manžel se vracel dříve z práce, no a tak Felix si vlezl do skříně mezi ty kožichy a koukal se klíčovou dírkou, kdy ten manžel konečně usne, aby mohl zmiznout ven. No co se vám nestalo? Ten manžel pořád měl usnout, tak Felix nestratil ducha přítomnost, přetáhl si ten kožich přes hlavu a vyšel z té skříně ven. A jak tak jde, jak tak kráčí, tak ten manžel na něj volá a říká, co tohle to má znamenat? Já jsem mor. No dobře, ale co ten kožich manželčin? Ten si s ní máš doma. On je to ptáček, Felix Slováček, já to říkám pořád. To mě taky připomnělo, jak lítá moucha s molem, lítá. Najednou si sedlí na skříň a takhle ten mol se ptá té mouchy. Tak co, moucho, jak se ti tady daří u těch lidí? Ale já tady lítám, jsem uhoněná, sednu si na skříň, ty lidi vemou plácačku a už mě honí. No a ten mol povídá. To mně se tady daří dobře. Já tady lítám, ti blbci mi ještě tleskají. Abych se vrátil k tomu Felixovi taky, přátelé, byli jsme takhle na vycházce nedávno společně takhle s Felixem a pak on zháněl ložnici. No a přišli jsme takhle do prodejny s nábytkem a tam vám stála u toho pultu taková madam, taková byla, že byla prostě z Davids, pač toho měla nejvíc. No. A on jí říká, halo, madam, jsou ložnice? Ona se na něj podívala a říká, no dovolte, já jsem přece prodavačka. No ale já bych tam Felixe tady samozřejmě nechtěl pomlouvat, já bych mu radši popřál narozeninám nám všechno nejlepší a zaspíval mu jeho oblíbenou píseň, pak on jí má strašně rád. 3, 4.

0: ne povoli. No, io.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak přátelé, drazí, máme tady závěrečný souboj, vracíme herecké legendy. Lubomír Lipský a naproti mu jde Josef Hlinomas. Kdo to u vás vyhraje, je na vás, dámy a páni, u rádia. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Lehce naťukneme s Naďou, koho by si zvolila ona, pan Lipský nebo pan Hlinomas?
3: Já mám ráda Mirečka Lipského, byl to leta můj kolega a neskutečně ho obdivuji dodnes.
2: Tak výborně, teď je tu dívka Gloria a jedna archivní od Víti Vávry a za chvíli jsme u vás.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečný souboj je tady. Lubomír Lipský to vyhraje, anebo Josef Hlinomas u vás v dnešní humoriádě, ve které je hostem Naďa Konvalinková. Dobré odpoledne, kam přidáme váš hlas?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Konvalinková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Pavle, a já hlasuji pro Bčko, pro pana Hlinomase.
1: Píšeme si a děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, zdravím paní Naděnku.
3: Taky zdravím.
4: Konvalinkovou. A také samozřejmě Pavla, moderátora. Pana
1: zdravím, Pavla. Ano, taky.
4: A já bych chtěl Lipského.
1: Dobře, děkujeme. Píšeme si váš hlas, děkujeme. Je to pestré, dobré odpoledne, koho jste si vybrala vy?
5: Pardon, dobré odpoledne, Pavlíku, Božena, Vyřace, zdravím vás a srdečně zdravím naši usměvavou Naděnku.
3: Dobrý
5: knížko, den. Takový, který máme rádi, tak mám vaši knížku, zasmála jsem se, když jsem ji četla.
3: Jo.
5: A chtěla bych Ačko.
1: Ačko.
5: Ať se vám daří a hodně štěstí a zdravíčka.
3: Děkujem, taky přejeme.
1: Naslyšenou, díky. Dobré odpoledne, vítejte.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavý.
1: Dobrý den.
6: Zdravím vás, Pavle, i paní Naděnku.
3: Dobrý den.
6: A já si osobně myslím, že by mezi nás mohl přijít určitě aspoň po rádiových vlnách pan Lipský s panem Lírem.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou.
6: Vítek dne.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne. Co vy na to? Na náš výběr tedy konkrétně.
7: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle, a zdravím taky paní Naděnku Kovalinkovou.
3: Taky vás zdravím.
7: A já bych chtěl Lubomíra Lipského, tady František z Javorníku.
1: Ano, děkujeme, Františku, hezký
3: děkujem.
1: Den. Tak přátelé, sečteme a posíláme vám v tuto chvíli Lubomíra Lipského s Jiřím Lírem.
8: Promiňte, že obtěžuju.
9: Dobrý den, pojďte dál.
8: Jsem tady dobře na zprávě bytového fondu.
9: Ano, ano, velice správně, pojďte dál.
8: Já mám takovou prosbu.
9: No, prosím. Ale příteli, můžu vám říkat příteli?
8: Prosím, jak si přijete.
9: Příteli, dneska už se neprosí, kam pak na nás s prosbou. Dneska klidně a otevřeně, já žádám to a to. A my co? No, my co?
8: No, to právě nevím.
9: No my přece vyhovíme, my zařídíme. Pojďte dál, posaďte se.
8: To by bylo krásný.
9: No, jaké pak by bylo, to je krásné. Protože my jsme tady kvůli vám a nikoli vy kvůli mně.
8: Já jsem ovšem nepřišel kvůli vám, já jsem přišel kvůli záchodku.
9: A tak pardon, promiňte, vy nám ho chcete spravit, ano?
8: Ne, já bych si ho rád postavil. Já totiž bydlím v takovém starém baráku na společné chodbě. Pavlače, znáte to?
9: No jak pak bych to neznal, ale příteli, jednou to všechno zbouráme.
8: A co, než se do toho pustíte, tak to spadne samo.
9: Nač ten pesimismus, prosím vás, nač ten pesimismus. To pochopitelně nemůžeme všechno změnit najednou, že? To musíme za pochodu, že?
8: Jak bych vám to řekl, já bydlím na společné chodbě s 5 rodinama, víte?
9: Ale...
8: No to si dovedete představit ten provoz.
9: No to jistě, to jo. No příteli, ale to musíte řádně naplánovat. Podívejte se. Rodina číslo 1. Tehdy a tehdy. Šup. Rodina číslo 2. Tehdy a tehdy. Šup. Dobré plánování dělá divy.
8: Jenomže příroda ta dělá ještě větší. A tak, abych vám to vysvětlil,
9: no.
8: Tam u nás dole v prvním štoku bydlí takovej hulvát.
9: Já.
8: Je to nějaký bývalý zápasník nebo co? A představte si, já už jsem seděl uvnitř.
9: Jo.
8: A on mě vynes ven.
9: Prosím vás. Takhle v sedě skrčenýho? No tak to jste si měl stěžovat na domovní správě.
8: Já jsem si stěžoval. No. Ale on mě řekl, že už mě tam nikdy nepustí, tak prosím vás, já se s ním přece nebudu handrkovat až do smrti.
9: No.
8: Tak jsem se rozhodl, že si postavím WC svůj vlastní.
9: No to je vynikající nápad. No takže se do toho hned pustíme, že ano?
8: Vy mi s tím pomůžete?
9: No samozřejmě. No tak samozřejmě, že já ne osobně, ale i když donesete jaksi plánky té přestavby, tak...
8: Ale no tak to je jednoduchý, já vám to hned nakreslím tady sám.
9: Ale no počkej, to nejde, to musí architekt ve 12 kopiích a provedeno tiskem.
8: Kdo to natiskne?
9: To oni vám tam řeknou, oni jsou na to zavedení tam.
1: pokračování příště. V dnešní Humoriádě s vámi byli a rádi Naďa Konvalinková.
3: Mějte se krásně, přeju krásný a barevný podzim.
1: A Pavel Kučera se rád připojuje. Dobrý poslech Českého rozhlasu i dál.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Ke žďárské síti sdílených kol se po Polničce připojily i Hamry. Ministerstvo práce zvýší od 1. října náhradu za benzín o víc než 7 korun. Pardubičtí hokejisté prohráli doma s Libercem. Očekáváme zpočátku skoro jasno, během dne postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Místní síť sdílených kol vzniká v okolí Žďáru nad Sázavou. Nejnověji se rozšiřuje o sousední Hamry. Vznikly tam dvě stanice pro bicykly, u železniční zastávky a autobusové zastávky v Horních Hamrech. Do listopadu budou v testovacím režimu.
2: Podle statistik využívání budou radnice společně vyhodnocovat zájem o tuto trasu pro další roky. Provozovatel po zapojení Hamru přidal dalších 6 kol. Těch klasických je přes 80 a první půl hodina jízdy je zdarma. V provozu je i 20 elektrokol. Už dříve se ke žďárské sdílené cyklodopravě připojila Polnička. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Od října by se měla zvýšit náhrada za benzín do soukromých aut používaných na služební cesty. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž upravilo vyhlášku a za benzín s oktanovým číslem 95 to bude 1,40 korun 80 haléřů za litr. Skoro o 7 korun víc než teď. Tento způsob úhrady se používá v případě, kdy zaměstnanci nemůžou účtenkou prokázat skutečnou cenu, za kterou tankovali. To se děje hlavně ve firmách s přísnějšími firemními předpisy, které například vyžadují, aby byl doklad o tankování přímo ze dne služební cesty. Říká to daňový poradce Jan Bonaventura.
3: Například zaměstnanec zapomene dotankovat ty pohonné hmoty ten samý den nebo následně. No a pokud se tak stane třeba při vyúčtování nebo doloží prostě starší účtenku, tak už je sporné, jestli je to v pořádku.
1: U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu, a to na 44,50 za litr. Grónsko nesmí opustit Severoatlantickou alianci v případě, že se osamostatní a nebude součástí Dánska. Podle agentury Reuters to vyplývá z dohody podepsané mezi Grónskem, Dánskem a Spojenými státy. Agentura dodala, že Američané také budou moct na arktickém ostrově umístit systém protiraketové obrany Golden Dome. Prezident Donald Trump smlouvu označil za milník americké, evropské i arktické bezpečnosti. Uvítal ji i generální tajemník NATO Mark Rutte.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic po druhé v této sezóně doma prohráli. V předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy podlehli na svém ledě Liberci 4-5. S výkonem týmu nebyl spokojený hlavní trenér Dynama Filip Pešán.
4: My jsme byli slabí v soubojích, byť jsme tam z začátku zápasu dobře vstoupili pár prvních minut, tak jsme naráželi na úporný hosty a všechny ty malé věci, které ve vítězném zápase člověk chce vidět u svého týmu, tak ty jsme tam neměli.
1: Hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli v dohrávce 3. kola Extraligy na ledě Sparty 5-3. Boleslavský tým zvítězil v O2 aréně poprvé od března 2021.
0: Počasí.
1: V Jihlavě a Počátkách teď mají 5 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 7. Očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v údolích ojedinělé mlhy, během dne postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 15 a 18 stupni. Foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 na Vysočině se teď jezdí bez nehod. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno, hezké vstávání vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Máme tu první podzimní středu 23. září a už za pár minut otevřeme kalendárium a připomeneme události a zajímavosti právě k dnešku. Do té doby je tu Věra Špinarová nebo právě teď Michal David.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 5 hodin 11 minut, to je aktuální čas a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám pohodové středeční ráno a pojďme otevřít kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, 2 hodiny a 5 minut po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. 8. od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938. O 7 dní později ukončila odhodlání bránit se Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
3: Všechny krásy světa.
2: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutlvašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolog.
4: Kdo to sakra je?
2: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
5: Jsem princ Jasoň.
2: A já přeju krásný první podzimní den.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byla zpěvačka Cher. A co se týče počasí dnes, tak převahovat by mělo sluníčko. Uvidíme, pojďme se na to podívat.
1: Počasí.
0: Teploty se aktuálně pohybují mezi 4 a 9 stupni Celsia. Počátky, tam jsou 4 stupně, Náměšť nad Oslavou Sedlec 9 stupňů a Libice nad Doubravou aktuálně 5 stupňů. Dnes ráno bude ještě skoro jasno, nebo i jasno, a v údolích se ojediněle objeví mlhy. Během dne bude postupně ale polojasno až oblačno, večer se pak oblačnost přechodně zmenší. Co se týče denních teplot, ty dnes vystoupí na 15 až 18 stupňů a foukat k tomu bude slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Už ve středu vás v dobrém dopoledni pozveme na další ročník Knihlavy, a to přímo s ředitelem literárního festivalu Nikolasem Kourkem. A přidáme k tomu i týden knihoven, který oficiálně odstartuje 28. září. Mým dalším hostem proto bude Radka Zpěváčková, která má na starosti vzdělávání v knihovně Jihlava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu, Vysočina, Rádia vašeho kraje. 5:21 a já pro vás mám pozvánku na netradiční koncert, který vás zavede na neobyčejné místo. Kostel svatého Petra a Pavla v Petrovicích u Puklic je malebným místem ukrytým téměř na konci světa a ten ožije 27. září od 17 hodin. Jaroslav Tůma se sem vrací po více než 20 letech a právě zde tehdy nahrál Bachovi, Goldbergovi variace na čembalo a klavichord. Koncert bude věnován jeho 70. narozeninám, návrat na místo činu, nebo návratu na místo činu a především poctě Johannu Sebastianu Bachovi. Tak si to určitě nenechte ujít. 27. září od 17 hodin v kostele svatého Petra a Pavla v Petrovicích u Puklic.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Připevňují řemeslníci jeden z mantinelů k zemi, aby pevně držel, a hned vedle něj umisťují další.
2: Kromě montáže mantinelů na místo musí také dělníci doufat, že se jim nakonec všechny vejdou tak, jak by měli. Potom je čekají i další práce.
1: Z Jihlavy Tereza Vešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Takže kolego, tuhle paní tady nechci.
4: Jo,
3: otravuje.
4: Messenger, tak to podržíte a dáte tady odstranit červený.
5: Chytrý telefon má podle Českého statistického úřadu třetina lidí nad 75 let a dvě třetiny mladších seniorů. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Jsou tu aktuální zprávy a s nimi ve studiu Jaromír Kulhánek.
7: Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Začal astronomický podzim. Přesně 5 minut po 2 hodině nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní, 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. Nově opravený dům Panny Marie v Havlíčkově Brodě si dnes a zítra může prohlédnout veřejnost. Do objektu už stěhuje všechny své služby tamní oblastní charita. Prohlídky jsou naplánované po 2 hodinách, a to vždy od 8 do 16 hodin. Prezident Petr Pavel vystoupí odpoledne našeho času na zasedání valného shromáždění OSN. V projevu by se měl věnovat rizikům.

0: rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformy OSN. V New Yorku Pavel navštíví i výstavu s desítkami exponátů ze svatovického pokladu v Praze. Americký minister zahraničí Marco Rubio bude jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se také v rámci valného shromáždění OSN. Informovala o tom agentura Reuters. Schůzka se koná ve stejný den, kdy s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. O vítězství nad Britkami rozhodli už ve dvou hrách. Marie Bousková zdolala ve třech sadách Karta Lovou. Lina Nosková si poradila s Bulterovou 6-2 a 7-6. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme zpočátku skoro jasno, během nepostupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: A v tuto chvíli nemáme ze silnic kraje ani z úseku dálnice D1 na Vysočině hlášené žádné nehody nebo aktuální dopravní problémy. Dobře, dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jaké to bylo po téměř 20 letech předat vedení školy, to nám prozradila Dana Foralová. Po letech v čele základní umělecké školy Františka Drly ve Žďáře nad Sázavou opustila ředitelské křeslo a dnes působí jako zástupkyně. Vrátíme se k rozhovoru za pár chvil.

0: 5 hodin, 39 minut ladíte Český rozhlas Vysočina. Téměř 2 desetiletí stála v čele základní umělecké školy Františka Drly ve Žďáře nad Sázavou. Dana Foralová byla její ředitelkou od roku 2007 až do letošního roku. Teď po 19 letech ředitelské křeslo opustila, ve škole ale zůstává jako zástupkyně ředitele. Jaké bylo po tak dlouhé době předat vedení školy a co jí roky v ředitelské funkci dali?
1: Byla to směsice různých pocitů. Já jsem se školou Františka Drly spojená vlastně od svých 6 let, 11 let jako studentka a teď vlastně příštím rokem, 40. rokem jako učitelka. Z toho vlastně těch 19 let jako ředitelka. To znamená, já tu školu opravdu docela dobře znám a mám k ní velmi osobní vztah. Takže samozřejmě jsem rozumově zjistila, že opravdu je nejvyšší čas předat toto žezlo, které je teď poslední dobou je opravdu hodně těžké. Ty nároky na ředitele se opravdu hodně zvýšily a dozrál čas předat někomu novému, mladému, s plným elánem a nasazením a dalšími nápady, které třeba já bych ani neměla. Teď vlastně vedla školu jakoby ta ženská část, no a teď zase přijde ta mužská část, což je taky určitě dobře. Takže pan Jakub Pustina. No ale osobně můžu říct, že samozřejmě bylo to pro mě i hodně těžké. Než jsem poprvé řekla pan ředitel.
2: Ano.
1: Ano, tak to teda jsem se musela hodně přemlouvat, ale v podstatě jsem zjistila, že to jde. A navíc my s Jakubem máme docela, my se známe vlastně 25 let a protože jsme spolu dělali různé programy s dětským pěveckým sborem Žáráček, takže já ho znám hodně dlouhou dobu, tím pádem máme docela, i když jsme se takhle neznali, tak docela nám ta spolupráce jde, takže jsem tak jako se sklidnila, ty pocity jsem zatlačila a navíc jsem někdy velmi ráda, že mohu říct, to už já neřeším, to si musíte jít za panem ředitelem a ukážu takhle směrem doprava a je to velká i úleva v mnohých věcech.
0: Celý rozhovor najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz a dnes vás pozveme na další ročník literárního festivalu Knihlava. O programu, zajímavých hostech a o tom, co letošní ročník nabídne, nám poví ředitel festivalu Nikola Skourek. A nezůstaneme jen u festivalu. Radka Zpěváková z knihovny Hlava vás pozve také na týden knihoven, který nabídne řadu akcí pro milovníky knih, čtení a literatury. Tak si nenechte ujít, dobré dopoledne po 11. hodině.

0: na Českém rozhlasu Vysočina. Duren, duren, pro všechny vstávající i cestující do práce přejeme vám. Ať se vám ten dnešní první podzimní den vydaří a nic se nepokazí. Pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím.
1: Počasí.
0: Teploty se teď pohybují mezi 4 a 9 stupni, v Telči a při Vyslavě je právě 6, ve Velkém Meziříčí 7 stupňů. Dnes ráno bude ještě skoro jasno nebo i jasno a v údolích se ojediněle objeví mlhy. Během dne pak bude postupně polojasno až oblačno, večer se oblačnost přechodně zmenší. Teploty dnes vystoupí k 15 až 18 stupňům a foukat má slabý přes den mírný severozápadní vítr.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: benzínky na elektriku.
1: Je tam místo kolečka na díru, kde to je na naftu, tak tam je taková nabíječka.
2: Je tam taková bedna a v tom je ta elektrika. Spíš je tam taková zásuvka, zapne se to tam a když se ty klíčky jako zapnou, tak se ta elektrika zapne a jede to.
0: Když se nabijete hodně, než máte, tak pak jezde rychle. Je hodně vzácná ta elektrická benzínka, takže když se třeba zastavíte na dálnici a nevidíte ji hnedka, tak tam nemůžete dojet. A když jedete třeba ve městě, tak ji hnedka nemůžete najít, protože ona je na hodně malých míst a nevíme, kde ji najít.
3: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Vysočina měla při posledních komunálních volbách nejvíc kandidátů na počet obyvatel i nejvyšší účast. Poslanci znovu projednávají dětský certifikát. Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davis Cupového turnaje utkají s Kanadou. Očekáváme zpočátku skoro jasno, během dne postupně polojasno až oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. O účast v zastupitelstvech byl na Vysočině před 4 lety největší zájem ze všech krajů. V regionu připadlo na 1000 obyvatel 35 kandidátů. Nejvyšších hodnot podle Českého statistického úřadu dosahovaly lokality v Telči a jejím okolí, kde byl počet kandidátů téměř dvojnásobný.
4: Kraj Vysočina měl v komunálních volbách v roce 2022 i nejvyšší volební účast. Jako jediný region v Česku přesáhl 50%. I v tomto případě na tom bylo nejlépe Telčsko, kde přišlo k volbám 58% voličů. Telč jako obec s rozšířenou působností spolu s Pacovem ale zaznamenala i nejvyšší volební úspěšnost. Do zastupitelstev se dostala více než polovina kandidátů. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Dětský certifikát čekají před jeho zavedením změny. Fungovat má od začátku příští roku. Plně funkční technický systém k němu ale bude pravděpodobně až od poloviny roku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO poslanci v minulém volebním období schválili zavedení záznamu o násilných a sexuálních trestných činech pro lidi pracující s dětmi. Bez digitalizace by to ale znamenalo pro instituce spoustu byrokracie.
5: Ten návrh, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nepočítal s žádným přechodným obdobím a v podstatě, kdybychom teď neprovedli úpravu, tak to znamená, že ti, kteří potřebují pro výkon povolání prokázat se dětským certifikátem, by je museli předložit 2. ledna, jinak by teoreticky mohli přijít o práci.
2: Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi sdělil zvláštnímu americkému zmocněnci Steveu Witkoffovi podmínky Teheránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu. Informoval o tom agentura Reuters s odkazem na iránská státní média. Mezi podmínky patří okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených iránských aktiv a ukončení války na všech frontách.
3: Sport.
2: Soupeřem českých tenistů ve čtvrtfinále Davis Cupu bude Kanada. Určil to los v italské Boloni, kde se finálový turnaj bude na konci listopadu hrát. Za Kanadu může nastoupit i 5. tenista světového žebříčku Felix Auger Aliassime. Podle kapitána českého Davis Cupového týmu Tomáše Berdycha by ho ale mohli Češi zdolat, stejně jako se jim to povedlo v kvalifikaci proti americké jedničce a světové čtyřce Benu Sheltonovi.
6: Felix Auger Aliassime, výborný hráč, má skvělé výsledky převážně v hale, výborně servíruje, ale určitě je to dneska hráč, který se dá porazit. Já myslím, že tak, jak kluci to dokázali třeba právě proti Sheltonovi, tak si myslím, že i tohle by byla ta cesta.
3: Počasí.
2: V Třebíči teď mají 7 stupňů, v Přibyslavi a Novém Rychnově 6. Očekáváme zpočátku skoro jasno, ráno v údolích ojediněle mlhy, během dne postupně polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 15 a 18 stupni. Foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S omezením počítejte na silnici 37 pod dálničním mostem u Velké Býteše. Kvůli opravám vozovky se tam jezdí kyvadlově pouze jedním pruhem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Za chvíli pro vás budeme mít také další díl řidičské abecedy. Tentokrát to nebude ale o pravidlech silničního provozu, ale o vozovém parku policie proti silničním pirátům. Zůstaňte s námi.
8: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Českém rozhlasu začíná Karel Gott, je 6 hodin 11 minut. Celé září si s námi můžete osvěžovat pravidla silničního provozu. V dnešním vydání řidičské abecedy uděláme ale malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, Bavoráky, nejrychlejší Ferrari. Zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme o tom, jestli na parkovištích platí pravidlo pravé ruky. Tak si nás určitě nezapomeňte v tomto čase zase naladit.

0: 6 hodin 18 minut a vy ladíte dobré středeční ráno Českého rozhlasu Vysočina. Ladovka na pražský Petřín je po 2 letech zase v provozu. Na první jízdu v nových vozech přišli nadšenci hned při spuštění a jeden kvůli tomu přijel třeba až z Uherského Brodu. Více uslyšíte v naší reportáži za 5 minut.
1: Počasí.
0: Teď se ale ještě pojďme podívat, jak to vypadá s počasím na Vysočině. Teploty se teď aktuálně pohybují mezi 4 a 9 stupni. Bystřice nad Pernštejnem 5 stupňů, Jihlava, Hruškovy dvory 4, Dukovany 9. Tak rozmanité jsou tedy teploty teď ráno na Vysočině. A je většinou skoro jasno, nebo i jasno, v údolích se ojediněle objevují mlhy. Během dne pak bude postupně polojasno až oblačno, večer se oblačnost ale přechodně zmenší a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 15 až 18 stupňů. Takže nás čeká převážně slunečný den a foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Už ve středu vás v dobrém dopoledni pozveme na další ročník Knihlavy, a to přímo s ředitelem literárního festivalu Nikolasem Kourkem. A přidáme k tomu i týden knihoven, který oficiálně odstartuje 28. září. Mým dalším hostem proto bude Radka Zpěváčková, která má na starosti vzdělávání v knihovně Jihlava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje a blíží se nám 6:30, tak dobrou chuť k vaší ranní kávě, pokud si ji právě dáváte. Po 2 letech znovu jezdí lanovka na pražský Petřín. Dělníci tam opravili trať, vyměnili tažné lano a dali nové kabiny. Na první svezení v nových vozech přišli včera někteří fanoušci i s hodinovým předstihem, tak snad si to užili.
1: U vstupu do stanice Újezd dostal každý cestující pamětní jízdenku, kterou si mohl označit. Na první jízdu v 7 hodin ráno přijel z Uherského Brodu taky David Miloš.
2: Udělal jsem si dneska takový výlet na otočku jenom kvůli lanovce. Včera během velmi pozdních večerních hodin jsem přijel tady, abych přespal a kolem 5 ráno stával, abych se sem stihl dopravit na zhruba těch 7.
3: Tady hezký, jako máme tu i fanoušky, takže dobrý.
1: Říká 14-letá Judita při své první jízdě novým vozem.
3: Je to tady úplně nádherný a doporučovala bych další.
1: Nové vozy jsou oproti těm starým víc prosklené. To ocenil další cestující Jan Vacek.
4: Musím říct, že jsem poprvé viděl vlastně Prahu skrz střechu lanovky, což v tom předchozím voze možné nebylo. A vozy jako takové mě připadají tiší. Pohodlnější, jako klidnější jízda.
1: Nahoře na Petříně z kabiny lanovky právě vystoupil pan Lubomír, který jel tou první jízdou. Co jste na to říkal?
5: No, jsem strašně rád, že zase lanovka v provozu, že má Praha zase lanovku.
1: Vy jste čekal ještě před otevřením vstupu dole na Újezdě, tak proč jste se vydal takhle na tu první jízdu?
5: Měl jsem trochu čas ráno, že jo, před prací ještě, takže jsem toho využil a byl jsem tam dřív. Ve 6:45, no.
1: Když se kabiny na trase míjejí, jedna na druhou mrkne. V té se pak rozsvítí červeně interiér. To má připomínat zčervenání při zamilovanosti, říká designérka Anna Marešová, která podobu vozů navrhla.
6: Tím, že ta lanovka pak svítí a mrká a je to vidět nejlíp, když je tma, tak doporučuju večer, a nebo když je hnusný počasí. Takže já říkám, že lanovka je skvělá za hezkýho počasí, i když je ošklivo, i když je tma.
1: Nově lanovka nebude při cestě dolů stavět na nebozísku, říká technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
7: Tím, že ten nebozízek není totiž v polovině cesty, ale až vlastně nad tou výhybnou, tak vždycky ta lanovka musela zastavovat dvakrát. A ono to opravdu jako výrazně urychlí, když se ta jedna zastávka vynechá. To znamená, kdo by potřeboval cestovat z nebozísku dolů, tak napřed musí vyjet na Petřín a pak se vrátit.
1: Na takovou cestu bude lidem stačit jedna nepřestupní jízdenka. Ta stojí 100 korun. Na lanovku platí taky dlouhodobě předplacené jízdenky. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina a také přinášíme aktuální zprávy s Jaromírem Kulhánkem.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ceny dálničních známek by se v příštím roce neměly měnit. Poslanci dnes projednají novelu, která má zrušit pravidelné zvyšování jejich ceny. Koalice tvrdí, že bez změny by byly české známky jedny z nejdražších v Evropě. Opozice ale upozorňuje, že změna může připravit státní fond dopravní infrastruktury až o 500 milionů korun ročně. Československého pilota britského královského letectva Karla Kuttelwaschera si dnes připomenou ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu. V obci se narodil přesně před 110 lety. Pětní akce, kterou v obci pořádá spolek letecké historie Czech Spitfire Club, začne v 17 hodin u památníku v parku před bývalou školou. Společnost Škoda jaderné strojírenství dnes podepíše smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Týká se dodávky pohonu pro malé modulární reaktory. Britové si plzeňskou firmu vybrali jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových dílů. Ministerstvo průmyslu a obchodu zvažuje jako možné lokality hlavně Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Maročané jdou dnes k parlamentním volbám. Španělsko kvůli nim posílilo ochranu hranice své severoafrické exklávy Ceuty. Vláda v Madridu se totiž obává dalšího pokusu o průnik lidí z Maroka. Hokejisté Pardubic po druhé v této sezóně doma prohráli. V předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy podlehli na své

0: ledě Liberci 4-5. Nedařilo se ani pražské Spartě, která v O2 aréně podlehla v dohrávce třetího kola Mladé Boleslavi 3-5. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda dvou osobních aut překáží na silnici 399 u Velké Býteše. Dávejte tam pozor a zpozorněte také na silnici 34 v Humpolci nedaleko dálnice. Došlo tam k nehodě.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Lékaři doporučují rizikovým skupinám, aby se nechali naočkovat proti covidu. Jde o lidi starší 65 let nebo chronicky nemocné. Očkování novou vakcínou před nadcházející sezonou respiračních onemocnění začalo teď například v Jihlavské nemocnici. A jaký byl zájem, řekneme za chvíli.

0: To byla Jitka Zrnková, hladíte Český rozhlas Vysočina, dobré ráno přejeme. Znovu se rozbíhá očkování proti COVID-19. Speciální ordinaci teď otevřela například i Jihlavská nemocnice, a to i přesto, že hlavní sezóna šíření respiračních onemocnění ještě nezačala. Zájem o vakcínu ale mezi lidmi postupně slábne.
1: Na očkování na COVID, jo?
2: V čekárně před ordinací v Jihlavské nemocnici sedí převážně starší lidé. S manželem sem přišla také paní Marie.
3: Jsou diabetik, kardiak, já mám hodně nemocí, takže pro mě a věk, že 69, takže chodíme pravidelně od té doby, co to začalo, a očkují.
2: Pro vakcínu proti covidu si jdou po 8. Dopředu se objednali.
3: Říká manželovi, pojď, půjdeme hned první den, než to začne působit, pak půjdeme na chřipku za 14 dní.
2: V čekárně se postupně střídají lidé, ale nápor, jaký tady zažívala před rokem, se tentokrát neopakuje.
3: Hrozný zájem tady byl, tady plno, fronta tady, a to bylo několika řadama.
1: Dobrý den, posaďte si u nás na lehátko tady, prosím. Nachlazený teďka s teplotou, nějakým jiným akutními potíži nejste.
2: Pro vakcínu si přišel také pan Robert.
4: Protože jsem chronicky nemocný. Já mám teďka pátou dávku, takže chodím se očkovat na všechno, dá se říct.
2: Jihlavská nemocnice očkuje jednou týdně. Na první den měla v ordinaci 120 vakcín proti covidu.
5: Teď se šíří opravdu velmi málo, ale čekáme, že teď, jak začne podzim, zima, lidé budou v uzavřených prostorech, úzký kontakt, že zase se objeví častěji.
2: Primářka infekčního oddělení Romana Kumštarová vidí v očkování stále smysl.
5: Především pro starší lidi, starší 65 let věku, potom je to pro lidi, kteří trpí nějakým chronickým vážným onemocněním.
2: Zájem o očkování proti covidu v Česku každým rokem klesá. Podle dat ministerstva zdravotnictví se před 5 lety v Česku aplikovalo přes 15 milionů dávek za rok. O 2 roky později to bylo přes 420 tisíc a loni o dalších 200 tisíc méně. František Jirků, Český rozhlas.

0: 6 hodin 44 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hostem Alex Minářové bude dnes nejvýraznější osobnost českého dabingu, herečka Stanislava Jachnická alias Phoebe ze seriálu Přátelé, tak si to nenechte ujít. Přinesla jí ikonická role Jen samá pozitiva nebo i něco záporného a stále se věnuje dabingu? I to uslyšíte dnes po 13. hodině a vše se dozvíte. Zjistíte také, v jaké divadelní roli aktuálně můžeme vidět a kam se třeba chystá teď na podzim. A když už mluvíme o tom podzimu, tak jak bude dnes tedy na první podzimní den?
1: Počasí.
0: To nám teď poví meteoroložka Andrea Kvapilová. Já vám přeji dobré středeční ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jak to tedy vypadá teď v průběhu rána s teplotami a počasím?
2: Tak většinou teploty máme od 5 do 3 stupňů, výjimkou je jihovýchod kraje, tam ty teploty se pohybují kolem 7 stupňů, vítr nám vane slabý, převážně severních směrů do 15 km za hodinu a převažuje nám malá oblačnost, většinou skoro jasno.
0: A co nám přinese celý den?
2: Tak čekáme polojasno až jasno, ale hlavně během odpoledne může být přechodně oblačnosti více až oblačno. Ráno ještě se nedají vyloučit v údolích i nějaké ojedinělé mlhy, ale mělo by jich být málo. Ty nejvyšší teploty dneska čekáme od 15 do 18 stupňů. Vár nám k tomu bude vítr ráno a večer slabý, přes den potom bude i mírný, severozápadní do 20 km za hodinu.
0: Mm-hmm. A co byl předpověď, jaká ta dneska je?
2: Ta je příznivá, stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: A pojďme se ještě podívat také na čtvrteční den. Bude v podobném duchu jako středa nebo se něco změní?
2: Tam nám začne potom během noci od západu oblačnosti přibývat. Ojediněle se nám ještě také mohou vytvářet mlhy a ten den bude spíše s takovou velkou oblačností. Od západu budou postupovat přehánky nebo občasný déšť. Vyloučit se nedá ani výjimečná bouřka. Večer by měly potom začít srážky ustávat a oblačnost na některých místech i ubývat. Ty nejnižší teploty čekáme od 7 do 4 stupňů, ty nejvyšší od 13 do 16 stupňů. Pád nám k tomu bude přes noc slabý vítr, proměnlivý do 15 km za hodinu a přes den potom bude mírný severozápadní až západní do 25 km za hodinu.
0: Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na středu a čtvrtek a já děkuji. To byla Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vládo, řekni fór.
1: To takhle jeden borec se ptá jinýho v hospodě. Prosím vás, proč pijete tu vodku? No, když se napiju, tak jsem nesmrtelnej. No, tomu nevěřím. Tak pán do sebe hodí panáka a skočí z okna v pátém patře. Dopadne na zem, vstane, opráší se. Když to ten borec uviděl, hodil do sebe taky jednoho panáka a vyskočil ze stejného okna. Na zemi se zabil, to je jasný. No. Číšník přijde k tomu prvním chlapovi a říká, ty když se ožereš, ty seš takovej blbec, supermane.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Rybářství na Vysočině kvůli suchu odkládají výlovy. Ministerstvo práce zvýší od 1. října náhradu za benzín o víc než 7 korun. Grónsko zůstane členem NATO, i kdyby na Dánsku vyhlásilo nezávislost. Očekáváme polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Část výlovu na Vysočině bude letos později než obvykle. Rybářství je posouvají kvůli suchu. Neobávají se přitom pouze nedostatku vody v rybnících, ale i na sádkách. Kvůli letošním vedrům zaznamenala řada spolků vyšší úhyny ryb a také zhoršenou kvalitu vody.
2: S výlovy obvykle touto dobou začínal například rybářství Vysočiny v Chotěboři. Na sádkách v Havlíčkově Brodě má ale málo vody a proto je odkládá. Tam, kde plochy vylovit musí, budou rybáři ryby dávat do komorových rybníků. Rybářské středisko v Náměšti nad Oslavou u některých výlovů dokonce zvažuje přesun až na příští rok. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Od října by se měla zvýšit náhrada za benzín do soukromých aut používaných na služební cesty. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž upravilo vyhlášku a za benzín s oktanovým číslem 95 to bude 1,40 korun 80 haléřů za litr, skoro o 7 korun víc než nyní. Tento způsob úhrady se používá v případě, kdy zaměstnanci nemůžou účtenkou prokázat skutečnou cenu, za kterou tankovali. To se děje hlavně ve firmách s přísnějšími interními předpisy, které například vyžadují, aby byl doklad o tankování přímo ze dne služební cesty, říká to daňový poradce Jan Bonaventura.
3: Například zaměstnanec zapomene dotankovat ty pohonné hmoty ten samý den nebo následně. No a pokud se tak stane třeba při vyúčtování nebo doloží prostě starší účtenku, tak už je sporné, jestli je to v pořádku.
0: U nafty ministerstvo náhradu zvýšilo už v červnu, a to na 44,50 za litr. Grónsko nesmí opustit Severoatlantickou alianci v případě, že se osamostatní a nebude součástí Dánska. Podle agentury Reuters to vyplývá z dohody podepsané mezi Grónskem, Dánskem a Spojenými státy. Agentura dodala, že Američané také budou moct na arktickém ostrově umístit systém protiraketové obrany Golden Dome. Prezident Donald Trump smlouvu označil za milník americké, evropské i arktické bezpečnosti. Uvítali i generální tajemník NATO Mark Rutte. Sport. Brněnské týmy basketbalistek Žabin a Králova Pole dnes rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře. Žabiny v prvním duelu nastoupí v 18 hodin v brněnské Stares aréně proti Červené zvězdě Bělehrad. Basketbalistky Králova Pole se na úvod boju o premiérovou účast v Eurolize představí ve Francii. Jejich soupeřem bude od 19 hodin tým Flam Carolo s českou reprezentantkou Julií Pospíšilovou. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Černovicích teď mají 5 stupňů, v Dukovanech 9. Očekáváme polojasno až jasno, ráno v údolích ojediněle mlhy, během nepřechodně oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 15 a 18 stupni. Foukat má slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď na silnici 34 v Humpolci, nedaleko dálnice D1, a došlo tam k nehodě skútru.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Je tu první podzimní středa 23. září a my už za pár minut otevřeme kalendárium a připomeneme v něm události a zajímavosti tohoto dne. A do té doby si pustíme Helenu Vondráčkovou anebo právě teď Argemu.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Vaším společníkem ve středečním ránu je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Máme 23. září a to je datum s hlubokým astronomickým, historickým a také kulturním významem. Události a zajímavosti teď připomene Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, dvě hodiny a pět minut po půlnoci začal podzim. První podzimní středa je tu 23. září a svátek slaví zářící a skvělá Berta. Tady je Petr Jungmann. Osmou od slunce nejvzdálenější planetu Neptun objevil před 180 lety v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. Neptun byl jako jediná planeta objeven na základě matematických výpočtů. Slavný rodák z Boskovic, archeolog a speleolog Karel Absolon se slanil na dno propasti Macocha před 125 lety v roce 1901. Vědec tak vyřešil i záhadu mizející říčky Punkvy a Macochu otevřel všem. Všeobecná mobilizace československé branné moci byla vyhlášena v roce 1938. O 7 dní později ukončila odhodlání bránice Mnichovská dohoda. Nejúspěšnější český veslař historie, pětinásobný mistr světa na skifu, Ondřej Synek ukončil před 5 lety v 38 aktivní kariéru. V Národním superpočítačovém centru IT for Innovations při Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava byl před rokem slavnostně spuštěn první kvantový počítač u nás. Jediný český nositel Nobelovy ceny za literaturu se narodil před 125 lety v roce 1901 v Praze na Žižkově.
3: Všechny krásy světa.
2: Básník, spisovatel, novinář Jaroslav Seifert. Před 110 lety se ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu narodil nejúspěšnější český pilot v řadách RAF, brigádní generál Karel Kutl-Vašer. 90 má herec, moderátor, spisovatel a cimrmanolog.
4: Kdo to sakra je?
2: Rodák z Pohoří u Opočna, Miloň Čepelka.
5: Jsem princ Jasoň.
2: A já přeju krásný první podzimní den.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7 hodin, 18 minut k tomu a vy ladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré ráno. Před 17 lety opustila budovu jako maturantka, teď se tam vrací pracovat. Zkrátka někteří zaměstnanci v Havlíčkobrodské charity pamatují nově otevřený dům Panny Marie ještě jako obchodní akademii. Více řekneme už za 5 minut v našem vysílání.
1: Počasí.
0: A já teď ještě přidám také informace o počasí. Teploty se teď pohybují v rozmezí mezi 3 a 9 stupni. V Třešti je 7 a ve Žďáře nad Sázavou nebo Ždírci nad Doubravou 6 stupňů. Dnes ráno bude ještě skoro jasno nebo i jasno a v údolích se ojediněle také objeví mlhy. Během dne pak bude postupně polojasno až oblačno. Večer se ale oblačnost přechodně zmenší. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů a foukat bude slabý přes den mírný severozápadní vítr.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Už ve středu vás v dobrém dopoledni pozveme na další ročník Knihlavy, a to přímo s ředitelem literárního festivalu Nikolasem Kourkem. A přidáme k tomu i týden knihoven, který oficiálně odstartuje 28. září. Mým dalším hostem proto bude Radka Zpěváčková, která má na starosti vzdělávání v knihovně Jihlava.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Ano, jedeme dál. S vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dům Panny Marie už je částečně obsazený zaměstnanci Havlíčkobrodské charity. Objekt bývalé obchodní akademie charita zrekonstruovala a na začátku léta zkolaudovala. Teď do něj postupně stěhuje všechny své služby z dalších prostor ve městě. Před opravou byla budova dlouho opuštěná. Naposledy tam pobývali studenti a učitelé v roce 2009.
1: Ukazuje zástupkyně ředitelky a vedoucí osobní asistence Věra Kratochvílová na novou kancelář, kterou sdílí ještě se dvěma kolegyněmi. Pro většinu zaměstnanců je prostředí úplně nové. Pro Věru Kratochvílovou jde ale spíš o velký návrat.
2: Já jsem patřila mezi ty poslední studenty, kteří na téhle škole studovali. Bylo to vlastně v roce 2009, jsme byli poslední třídy, který jsme tady byli a teď se sem vlastně po 17 letech vracím zase zpátky.
1: Vysvětluje Věra Kratochvílová s tím, že teď už ale tehdejší školní budovu vlastně uvnitř nic nepřipomíná. Prostory se totiž kompletně proměnily.
2: Dřív to byla jedna velká třída, teď to jsou dvě kanceláře. I ta chodba se změnila, výtah, ten tady vlastně nebyl, dole místo našich šaten, tak bude půjčovna kompenzačních pomůcek. Ale bylo hezký, když jsme tady byli ještě před rokem, nebo když se koukat na ty prostory, tak jsme tady všude po zdech ještě našli i naše staré rozvrhy, plakáty.
1: Díky odkupu a rekonstrukci bývalé obchodní akademie má teď charita daleko větší prostory než dříve.
2: Zrovna konkrétně třeba v naší osobní asistenci s náma byla ještě půjčovna kompenzačních pomůcek, dobrovolníci a potravinová pomoc, takže nás tam v jednu chvíli sedělo i 6 v jedné kanceláři, která byla poloviční než tahle. Naše děvčata, terénní pracovnice, které vyjíždějí ke klientům, tak měli vedle taky menší kancelář. Bylo jich 11, ale místo tam bylo tak pro 5.
1: A sjednocení služeb pod jednu střechu zároveň uleví klientům.
2: Doteď jsme je posílali přes půl města, takhle vlastně pošleme maximálně do vedlejších dveří.
1: Do nové budovy se tak v září podle ředitelky brodské charity Veroniky Vaštíčkové přestěhovalo asi 60 zaměstnanců.
3: Poskytujeme tady všechny sociální služby, které byly původně v Havlíčkově Brodě, kromě azylového domu. Takže tady našlo místo občanská porodna, osobní asistence, odlehčovací služba, raná péče, sociálně aktivizační služba a nízkoprahy zařízení pro děti a mládež. A je tady teda středisko správy, takže jsou tady kanceláře správy.
1: Celkové náklady na přestavbu bývalé obchodní akademie na Dům Panny Marie vyšly podle Veroniky Vaštíčkové na více než 70 milionů korun. Současně musí ještě charita doplatit zbytek ceny za odkup budovy Brodské radnici. Organizace rekonstruuje také objekt na Nádražní ulici, kam se ještě do konce roku přestěhuje azylový dům pro matky s dětmi. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Teď stavím reaktor tlačítkem HO1 a uvidíte, jaká je zvuková kulisa po rychlém stavení reaktoru.
2: S vedoucím útvaru simulátory Zbyňkem Mahelem jsme v jaderné elektrárně Dukovany u trenažeru, opravdu obrovského, zabírá celou místnost. Je vlastně takovou věrnou kopií elektrárenského velína, kde se neustále cvičí zdejší pracovníci. Z Dukovan Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: A už vlastně jsme v plné sklizni.
4: Provází mě skladem plným bedínek s červenými plody.
5: Berunky jsou zde, klasika je zde.
4: Z Kožichovic, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Přinášíme aktuální zprávy a ve studiu je Jaromír Kulhánek.
7: Půl osmé.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Začal astronomický podzim, přesně 5 minut po 2 hodině nastala podzimní rovnodennost. Její přesný čas se každý rok liší o několik hodin. Země totiž slunce neoběhne přesně za rok, ale za 365 dní 5 hodin a 49 minut. Dny se tak postupně krátí, a to až do 21. prosince, kdy začne astronomická zima. S očkováním proti covidu začínají zdravotníci v Jihlavské nemocnici, k dispozici mají novou upravenou vakcínu. Látku podávají jednou týdně. Očkování by měli zvážit hlavně lidé starší 65 let. Prezident Petr Pavel vystoupí odpoledne našeho času na zasedání valného shromáždění OSN. V projevu by se měl věnovat rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformy OSN. V New Yorku Pavel navštíví i výstavu s desítkami exponátů ze svatovíckého pokladu v Praze. Americký ministr zahraničí Marco Rubio bude dnes jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Setkají se také v rámci valného shromáždění OSN, informovala o tom agentura Reuters. Schůzka se koná ve stejný den, kdy s projevem na valném shromáždění vystoupí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. České tenistky postoupily do semifinále poháru Billie Jean Kingové v čínském Shenzhenu. O vítězství nad Britkami rozhodli už ve 2 hrách. Marie Bousková zdolala ve 3 sadách Kartalovou. Linda Nosková si poradila s Bultrovou 6-2 a 7-6. A ještě předpověď počasí. Očekáváme polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: S aktuálním omezením počítejte teď na silnici 152 v Rácovicích na Třebíčsku. Dělníci tam pracují na nové kabelové přípojce.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Jak velké mohou být bouřkové mraky? I na tuhle otázku nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Tak zůstávejte s námi. Do té doby Karel Zich a právě teď také Leona Machálková.

0: 7:38, to je aktuální čas a my přejeme dobré středeční ráno. V kostele svatého Petra a Pavla v Petrovicích u Poklic se v neděli 27. září od 17 hodin uskuteční zajímavý, podivuhodný koncert. Jaroslav Tůma se sem vrací po více než 20 letech. Právě zde tehdy nahrál Bachovi, Goldbergovi variace na čembalo a klavichord. Koncert bude věnován jeho 70. narozeninám, návratu na místo činu a především poctě Johannu Sebastianu Bachovi. Tak si to určitě nenechte ujít. A teď už je tu dnešní rubrika a s otázkou, jak velké mohou být bouřkové mraky, otevíráme, co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byly nezapomenutelní Bee Gees pro vás ke snídani, do práce, do auta, zkrátka tam, kde právě momentálně jste, ladíte, tedy Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, které vám také přináší aktuální informace o teplotách.
1: Počasí.
0: A teploty ty se nám teď na Vysočině pohybují mezi 3 a 9 stupni. V Pelhřimově je právě 7 stupňů, v Havlíčkově Brodě 5 a v Třebíči 9 stupňů. Dnes ráno ještě bude skoro jasno nebo jasno a v údolích se místy ještě mohou objevovat sem tam mlhy. Během dne pak bude postupně polojasno až oblačno a večer se ale oblačnost přechodně zmenší. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 18 stupňů a foukat bude slabý, přes den mírný severozápadní vítr, takže nás čeká převážně slunečný den.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Zkuste odhadnout, jak velkou dýni je možné u nás na Vysočině vypěstovat. Prozradím jen, že Zdeněk Bulíček má v Jakubově na zahradě kousek, který jeden člověk neobejme. Poslouchejte naše reportáže. Na náměstí v Jihlavě si také popovídáme s pouličním harmonikářem Davidem Kopáčkem z Měřína.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: A my se dnes Makoviček ptáme, jestli se vyznají v elektroautech. Zpovídala je Irena Šarounová.
1: Jak funguje elektroauto?
2: Není na naftu ani na tankování, prostě na elektřinu.

0: tam taková bedna a v tom je ta elektrika. Spíš je tam taková zasuvka, zapne se to tam a když se ty klíčky jako zapnou, tak se ta elektrika zapne a jede to.
1: Když se nabijete hodně než máte, tak pak jezde rychle. Je hodně vzácná ta elektrická benzínka, takže když se třeba zastavíte na dálnici a nevidíte ji hnedka, tak tam nemůžete dojet. A když jedete třeba ve městě, tak ji hnedka nemůžete najít, protože ona je na hodně malých míst a nevíme, kde ji najít.
2: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: novináři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Jedna paní z davu se dobrovolně přihlásila, aby jí řidič mohl přeskočit.
2: Z Hradu Kámen, Veronika Bartes-Ohradíková, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Na příjezd prodejny čeká necelá desítka vesměs starších lidí.
1: Tak jak přijede a bude.
3: František Jirků, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
4: Dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Havlíčkobrodská charita se stěhuje do nových prostor. Poslanci znovu projednají dětský certifikát. Čeští tenisté se ve čtvrtfinále Davis Cupového turnaje utkají s Kanadou. Očekáváme polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Havlíčkobrodská charita už poskytuje své služby v domě Panny Marie. Do opraveného objektu bývalé obchodní akademie se postupně stěhuje asi 60 jejich zaměstnanců. Nové prostory nabízí větší kanceláře, sklady i sociální zařízení, pokračuje zástupkyně ředitelky Věra Kratochvílová.
6: Určitě bych zmínila sprchy. To jsme vlastně dřív neměli, měli jsme tam klasické sociální zařízení, ale ty sprchy nám hodně chyběly a vzhledem k té naší práci terénní jsou hodně potřeba. Děvčata, když mají kolikrát večerní službu, tak než dojedou domů, tak se potřebují očistit, převléknout, udělat si nějakou osobní hygienu.
5: Dětský certifikát čekají před jeho zavedením změny. Fungovat má od začátku příštího roku. Plně funkční technický systém k němu, ale bude pravděpodobně až od poloviny roku. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO poslanci v minulém volebním období schválili zavedení záznamu o násilných a sexuálních trestných činech pro lidi pracující s dětmi. Bez digitalizace by to ale znamenalo pro instituce spoustu byrokracie.
7: Ten návrh, tak jak byl schválen v minulém volebním období, nepočítal s žádným přechodným obdobím a v podstatě, kdybychom teď neprovedli úpravu, tak to znamená, že ti, kteří potřebují pro výkon povolání prokázat se dětským certifikátem, by je museli předložit 2. ledna, jinak by teoreticky mohli přijít o práci.
5: Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi sdělil zvláštnímu americkému zmocněnci Steveu Witkoffovi podmínky Teheránu pro znovu otevření Hormuzského průlivu. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na iránská státní média. Mezi podmínky patří okamžité zrušení námořní blokády, uvolnění zmrazených iránských aktiv a ukončení války na všech frontách.
0: Sport.
5: Soupeřem českých tenistů ve čtvrtfinále Davis Cupu bude Kanada. Určil to los v italské Bologni, kde se finálový turnaj bude na konci listopadu hrát. Za Kanadu může nastoupit i 5. tenista světového žebříčku Felix Auger aliasin. Podle kapitána českého Davis Cupového týmu Tomáše Berdycha by ho ale mohli Češi zdolat, stejně jako se jim to povedlo v kvalifikaci proti americké jedničce a světové čtyřce Benu Sheltonovi.
8: Felix Auger aliasin, výborný hráč, má skvělé výsledky převážně v hale, výborně servíruje, ale určitě je to dneska hráč, který se dá porazit. Já myslím, že tak, jak kluci to dokázali třeba právě proti Sheltonovi, tak si myslím, že i tohle by byla ta cesta.
0: Počasí.
5: Ve Žďáře nad Sázavou a Telči teď mají 5 stupňů, v Libici nad Doubravou 3. Očekáváme polojasno až jasno, ráno v údolích odiněle mlhy, během nepřechodně oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 15 a 18 stupni. Foukat má slabý, přes den mírný severo-západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: K nehodě osobního auta došlo u Olešnice na Havlíčkobrodsku. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Nenechte si ujít pietní setkání u příležitosti 110. výročí narození brigádního generála Karla Kuttelwaschera. Kde se uskuteční, tak to uslyšíte v dobrém ránu už za pár minut. Zůstaňte s námi a do té doby hezký poslech s písničkami, které nestárnou. Bude tu Václav Neckář a právě teď už Věra Špinarová.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Ve středu 23. září na první podzimní den ladíte Český rozhlas Vysočina. Pietní setkání u příležitosti 110. výročí narození brigádního generála Karla Kuttelwaschera, významného československého stíhacího pilota RAF, se dnes uskuteční ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu v 17 hodin, tak si to určitě nenechte ujít. Czech Spitfire Club spolek letecké historie touto akcí připomene jeho život a válečné působení a zároveň také odkaz československých letců, kteří během druhé světové války bojovali v řadách RAF. Tak se tam určitě zastavte. A my se za několik málo minut zastavíme také na hlavním tahu 1/38 z Havlíčkova Brodu na Kolín, kde začala kompletní oprava silnice. Jako mezí dopravu řekneme.
1: Jsme s vámi i na Havlíčkovrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je 8 hodin 16 minut k tomu a vy ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Hlavní tah 1/38 za Víčkova Brodu na Kolín obsadili stavbaři, co na místě opravují a kdy budou práce hotové, nám teď ve zkratce řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Včera jsme zahájili kompletní opravu silnice první třídy číslo 38 z Havlíčkova Brodu ve směru na Kolín. Vozovka už vykazovala značné opotřebení s řadou prasklin, deformací a nerovností. Práce budou nejdřív probíhat na pravé polovině komunikace. Doprava je po dobu rekonstrukce vedená kyvadlově po volné polovině vozovky a řízená semafory. Kompletně zrekonstruovaný úsek, včetně křižovatky, máme v plánu dokončit během jednoho měsíce.
0: Tak přejeme tedy šťastné cestování, ať míříte kamkoliv. A na Vysočině také podle hygieniků přibývá nemocných s respiračními chorobami. Jak se před nimi chránit a kdy se nechat očkovat, i o tom budou za chvíli mluvit ve vysílání s tiskovou mluvčí krajské hygienické stanice Janou Bémovou. Tak určitě vydržte.
2: Počasí.
0: Já už tady také ale po očku sleduji vývoj teplot. Ty se pohybují v našem kraji mezi 3 a 10 stupni. Jihlava, Hruškovy Dvory, tam se stále drží ty stupně jenom 3. V Chotěboři je 7 a v Moravských Budějovicích 8 stupňů. Dnes ráno bude ještě skoro jasno nebo jasno. Během dne pak bude postupně polojasno až oblačno. Večer se ale oblačnost přechodně zmenší a nejvyšší teploty ty nám vystoupí na 15 až 18 stupňů. Foukat k tomu bude slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
2: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotním díle se vydáme po stopách Henryho Morgana, krále karibských pirátů ze 17. století. Inspiroval i tvůrce Pirátů z Karibiku s Johnnym Deppem. Stále je plný záhad. Kde se skrývá jeho údajný poklad? A co se skutečně stalo s jeho tělem po smrti?
2: Stopy, fakta, tajemství.
3: Věděl, že dopadení znamená šibenici. Přesto opakovaně překračoval frontu z carského Ruska až do Prahy. Byl zatčen, čekal na popravu, přesto unikl. Geniální zpravodajec, který ohromil Masaryka, Beneše i Štefánika. Jeho srdce bylo pro Československo, přesto na něho vlast zapomněla. Nedělní příběh nás zavede za jeho osudem.
2: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Je 8 hodin 22 minut a vyladíte Český rozhlas Vysočina. Dobré ráno. S příchodem podzimu se začínají šířit respirační virová onemocnění. I proto v Jihlavské nemocnici od včerejška znovu očkují proti covidu. Krajští hygienici navíc na Vysočině evidují i zvýšený počet nemocných žloutenkou typu A. Jaká je aktuální situace v regionu a jak se chránit? To teď proberu s mluvčí krajské hygienické stanice Janou Bémovou. Já vám přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: A zeptám se, jaká onemocnění se teď šíří mezi lidmi nejčastěji?
1: Určitě máte pravdu, že s přicházejícím podzimem opravdu se opět objevují respirační nákazy. Příznaky jsou rýma, kašel, horečka, bolesti kloubů, v krku, únava. A v této chvíli nejčastějšími původci jsou rinoviry, enteroviry, viry parainfluenzy, adenoviry a SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. A když se podíváme na věkovou skupinu, tak nejvíce pacientů máme mezi dětmi do 5 let.
0: A jak by se tedy lidé měli v tomto období chránit, aby zůstali zdraví?
1: Protože se nejčastěji jedná o kapénkovou nákazu, je určitě důležité pravidelné, časté a důkladné mytí rukou, vodou a mýdlem. Také ve větších skupinách lidí dodržování rozestupů a v prostorách, jako jsou třídy nebo kanceláře, určitě pravidelně a intenzivně větrat. A potom k ochraně sebe i ostatních používat například v MHD roušku nebo respirátor, při kašli a kýchání určitě si zakrývat nos a ústa, třeba kapesníkem nebo rukávem, ale když už jsem nemocný, určitě zůstávám doma, abych se vyléčil a taky nešířil infekci mezi ostatní. No a důležité je během celého roku podporovat svoji imunitu a určitě významnou ochranou je očkování jak proti chřipce, tak právě proti COVID-19.
0: Takže na to, milí posluchači, myslete. Já se ještě zeptám právě na infekčním oddělení. Jihlavské nemocnice začalo očkování právě proti covidu. Pro koho je primárně určeno a pro koho má význam?
1: Tak zejména je doporučováno osobám právě se zvýšeným rizikem onemocnění a se závažným průběhem nebo komplikacemi. Takže jde především o seniory nad 65 let a osoby s chronickým onemocněním nebo sníženou imunitou a je určitě vhodné pro pracovníky zdravotnických a sociálních zařízení.
0: A ještě na vás mám jednu otázku. Na Vysočině aktuálně přibývá i případů žloutenky. Kde bylo nejvíce případů zaznamenáno a doporučujete nějakou prevenci?
1: Určitě. Když se podíváme, tak v letošním roce už máme 31 případů a nejvíce z nich bylo na Havlíčkobrodsku a Žďársku. V okrese Jihlava zatím žádný případ není. A protože virus se přenáší nejčastěji špinavýma rukama, takže opět, pravidelně umývat ruce, vždy po toaletě, před jídlem, po návratu z veřejných prostor a určitě doporučujeme také omývání ovoce a zeleniny, protože ty mohou být také kontaminovány. No a jedinou naprosto spolehlivou a účinnou ochranou je očkování.
0: Takže jste to slyšeli sami, milí posluchači. A já děkuji. Tolik tedy mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová. Ještě jednou děkuji za vaše odpovědi a přeji vám příjemný den a budu se těšit na slyšenou zase příště.
1: Moc děkuji za pozvání, mějte se hezky, nashledanou.
0: A za chvíli přidáme také aktuální zprávy s Jaromírem Kulhánkem.
2: Český rozhlas Vysočina.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Jsou to aktuální zprávy a s nimi Jaromír Kulhánek.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Ceny dálničních známek by se v příštím roce neměly měnit. Poslanci dnes projednají novelu, která má zrušit pravidelné zvyšování jejich ceny. Koalice tvrdí, že bez změny by byly české známky jedny z nejdražších v Evropě. Opozice ale upozorňuje, že změna může připravit státní fond dopravní infrastruktury až o 500 milionů korun ročně. Československého pilota britského královského letectva Karla Kuttelwaschera si dnes připomenou ve Svatém kříži u Havlíčkova Brodu. V obci se narodil přesně před 110 lety. Pojetní akce, kterou v obci pořádá spolek letecké historie Czech Spitfire Club, začne v 17 hodin u památníku v parku před bývalou školou. Společnost Škoda jaderné strojírenství dnes podepíše smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Týká se dodávky pohonu pro malé modulární reaktory. Britové si plzeňskou firmu vybrali jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových dílů. Ministerstvo průmyslu a obchodu zvažuje jako možné lokality hlavně Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Maročané jdou dnes k parlamentním volbám. Španělsko kvůli nim posílilo ochranu hranice své severoafrické exklávy Seuty. Vláda v Madridu se obává dalšího pokusu o průnik lidí z Maroka. Basketbalistky Žabina Králova Pole rozehrají kvalifikaci o postup do Evropské ligy. Lidní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře. Žabiny v prvním duelu nastoupí v 18 hodin v brněnské Stares aréně proti Červené zvězdě Bělehrad. A košíkářky Králova Pole se na úvod boju o premiérovou účast v Eurolize představí ve Francii. Jejich soupeřem bude od 19 hodin tým Flam Carlo. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: S omezením a také se zdržením počítejte v Jihlavě na silnici 602 nedaleko Aventína. Kvůli pracím na silnici se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem, dopravu řídí semafory.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A za chvíli bude řeč také o speciálním lepidle brněnských vědců, které dokáže slepit kosti i tříštivé zlomeniny. Mohlo by usnadnit operace a urychlit hojení. Více se dozvíte tedy za pár chvil a do té doby přejeme nerušený poslech.

0: Tolik tedy Petr Spálený na Českém rozhlasu Vysočina. Kdybych já byl kovářem, 8 hodin 40 minut aktuální čas. Tříštivé a další komplikované zlomeniny by mohly v budoucnu pomoct léčit speciální kostní lepidlo brněnských vědců. Vyvinuli ho na CEITECu VUT společně s chirurgy z fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Experti teď na výzkumném ústavu veterinárního lékařství zjišťují, jak se vlastně lepidlo chová v živém organismu.
1: Ovečka už je na sále, položili jste ji na stůl.
2: Celkové anestezii, má monitorované veškeré životní funkce a už začíná ten chirurgický zákrok.
1: Popisuje začátek operace veterinární lékařka Edita Jeklová z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Nyní chirurg Milan Krtička z fakultní nemocnice Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity chystá místo, kam vloží kostní lepidlo.
3: Teďka vytváříme prostě záprstní kosti, otvor, kde vyfrézujeme kolečko, aby jsme vyzkoušeli to testované lepidlo, kdy my to kolečko zpátky vlepíme.
1: A pak se bude pozorovat, jestli to teda srostlo úspěšně.
3: Budeme sledovat, jak došlo k tomu, že to lepidlo ho přilepilo, vhojilo a přeměnilo se v novou kost.
1: Vědkyně z CEITECu vedle už míchají lepidlo.
4: Používalo by se to právě na lepení tříštivých zlomenin, kdy výhodou je, že se to dá aplikovat i injekční stříkačkou, například pod rentgenem, že by se nemusela ta zlomenina celá otvírat.
1: Říká vědkyně z CEITECu VUT Lenka Michlovská. Slepí tedy kostní úlomky, podpoří hojení zlomeniny a začas se vstřebá, potvrzuje Krtička.
3: Teď ho z stříkačky naaplikuju, vykroužil jsem tam to kolečko kostěné a teď to takhle lepím zpátky.
1: A nyní už jenom zašijete.
3: Zašíváme a experimentální operace končí.
1: Ovečce se rána zaváže a vezme se zpátky do stáje. Ovce teď míří zpátky do stáje mezi ostatní, které operaci prodělali. Tam budou několik týdnů pod dohledem vědců a veterinářů, říká Edita Jeklová.
2: Experimentální stáje akreditované ministerstvem zemědělství, k tomu bychom mohli teď dělat experimenty.
1: To jsou teda ovečky, které už za sebou mají operaci. Jak jsou na tom?
2: Jsou na tom výborně, ovečky všechny přijímají potravu a jsou schopni pohybovat se, zatěžovat vlastně i tu operovanou končetinu a že všechny se mají dobře.
1: Pokud se kosti dobře zahojí, čekají vědce ještě další testy a roky práce. Kostní lepidlo by ale jednou mohlo pomoct lékařům spojovat i složité zlomeniny a zkrátit dobu, po kterou musí být kost znehybněná sádrou nebo jinou fixací. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
0: Tak to vidíte, lepidlo pro kosti, které dokáže opravit právě ty zlomené. Tak to bude třeba v budoucnu jako skládat puzzle. Ale za chvíli přidáme také informace o počasí na Českém rozhlasu Vysočina, tak si na to počkejte a přejeme vám pohodovou středu a pěkný první podzimní den.

0: Je 8 hodin 47 minut, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Jak to tak vypadá? Dneska by měl být převážně slunečný den. Podrobnosti teď povíme.
1: Počasí.
0: Já už mám teď na telefonu totiž meteoroložku Báru Kučerovou. I vám přeji dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Pojďme se podívat tedy, jak to vypadá s počasím na dnešek, jak to vypadá aktuálně s teplotami.
2: A teploty se teď nejčastěji pohybují mezi 7 a 10 stupni Celsia a k tomu je to ráno většinou slunečné, často jasné nebo skoro jasné, maximálně možná na nejvíce na severu kraje, tam možná polojasno.
0: Jaký to bude mít vývin během dne?
2: A tam oblačnost menší by měla povětšinu aspoň dopoledne zůstat a potom bude polojasno až oblačno a naopak přechodně a může být té oblačnosti méně tak, jaký je teď. Teploty by dnes měly vyšplhat mezi 15 až 18 stupňů Celsia a teď ráno bude vát ještě vítr slabý, přes den pak mírný severozápadní s rychlostmi asi do 20 km v hodině a večer bude zase trošku slábnout.
0: Co nám říká biopředpověď?
2: Ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
0: Tak to je paráda. A pojďme na čtvrteční den ještě se podívat, jak ten bude vypadat na Vysočině.
2: A ten se začne měnit v průběhu noci, která začne tou menší oblačností a potom bude postupně přibývat od západu oblačnost. Také se zítra ráno mohou ojediněle vytvářet mlhy, zítřejší ranní teploty mezi 7 a 4 stupni Celsia a zítřek pak obecně s velkou oblačností. Od západu budou postupovat přehánky nebo občasný déšť. Výjimečně se může objevit i nějaká bouřka a večer začnou srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Zítřejší maximální teploty 13 až 16 stupňů Celsia a k tomu mírný severozápadní až západní vítr.
0: Tolik tedy předpověď počasí na středu a čtvrtek a já děkuji za informace Báře Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A vy, milí posluchači, určitě zůstávejte v našem vysílání i nadále, protože po 9. se na vás těší samozřejmě kolegyně Hela Dvořáková. S vámi se loučí Lidie Jakubičková a naslyšenou zase zítra ráno v 5.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: řekni fór.
1: To takhle jeden borec se ptá jinýho v hospodě. Prosím vás, proč pijete tu vodku? No, když se napiju, tak jsem nesmrtelnej. No, tomu nevěřím. Tak pán do sebe hodí panáka a skočí z okna v pátém patře. Dopadne na zem, vstane, opráší se. Když to ten borec uviděl, hodil do sebe taky jednoho panáka a vyskočil ze stejného okna. Na zemi se zabil, to je jasný. No. Číšník přijde k tomu prvním chlapovi a říká, ty když se ožereš, ty seš takovej blbec, supermane.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tak si řekl, tu
2: moc rád?
1: Tak je vaša.
2: Je vidět, že jste opravdu poctivě zaléval. Pěkně nalitá. Na podzim a jaro chystají i kurzy zahradní terapie, které jsou zase pro personál sociálních služeb. Z Balin, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Starší.
4: Zástupce vedoucího třešťského oddílu zapisuje na tabuli, kolik mají jednotlivé družiny členů. Z Třeště Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Začíná očkování proti covidu. V Kyjevě vypukly po ruských vzdušných útocích požáry. Pardubičtí hokejisté po druhé v sezóně doma neuspěli, doma podlehli Liberci. Bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Očkováním proti covidu začínají zdravotníci v Jihlavské nemocnici. K dispozici mají novou upravenou vakcínu. Látku podávají jednou týdně. Podle primářky infekčního oddělení Romany Kumštarové by měli očkování zvážit hlavně lidé starší 65 let.
2: Potom je to pro lidi, kteří trpí nějakým chronickým vážným onemocněním, jako je onemocnění plic, třeba astmatici, bronchitici, onemocnění srdce, pro obézní pacienty, pro diabetiky. No a potom další takovou třetí zásadní skupinou jsou lidé, kteří mají sníženou imunitu.
0: Čeští vědci vymysleli novou metodu odhalování problémů s trávením. Základem je magnetická rezonance, která je pro pacienty šetrnější než současné rentgenové vyšetření. Účinnost metody si experti ověřili v preklinických testech na zvířatech.
3: Tak jsme vyvinuli metodu, která nepoužívá žádné ionizující záření, které má nežadoucí účinky.
4: Přibližuje Ondřej Groboř z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. I v případě magnetické rezonance ale musí pro odhalení problémů v trávicí soustavě pacient nejprve vypít kontrastní látku.
3: My můžeme sledovat, jak dlouho zůstává v žaludku, ve střevu, jestli tam nejsou nějaké anatomické změny toho žaludku. My to přesně na té magnetické rezonanci vidíme.
4: Čeští akademici teď chtějí látky patentovat a hledají partnery pro klinickou studii. Zájem už projevila jedna farmaceutická firma. Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: V Kyjevě dnes po ruských vzdušných útocích vypuklo několik požárů. Zasažená byla mimo jiné čerpací stanice. Příměstská železniční doprava byla dočasně pozastavená. S odkazem na místní úřady o tom informuje agentura Unian. Podle starosty ukrajinské metropole Vitalie Klička dopadly v solomianské čtvrti trosky blíž neurčených zbraní mezi obytné budovy. V obolenské čtvrti pak údery zasáhly palivovou nádrž. Podle Klička utrpělo zranění 8 lidí, 3 z nich museli záchranáři převést do nemocnice. Sport. Hokejisté Pardubici připsali druhou domácí porážku v této sezóně. V předehrávce 11. kola Tip Sport Extraligy podlehli Liberci 4-5. Východočeši vedli v zápase jen půl minuty ve druhé třetině, jinak museli dotahovat náskok soupeře. To, že výkon týmu nebyl ideální, vnímal i pardubický hokejový útočník Matěj Stránský.
5: To nasazení nebylo úplně, jak by mělo být, si myslím, a to posouvání těch puků, tam prostě ztráty na modrých a nečipnutí puků dovnitř na přesné nahrávky, takže prostě věci, které se dají zlepšit, na kterých se dá pracovat, a to, když zlepšíme, tak budeme mít z té hry víc. Počasí.
0: V Peřimově a Velkém Meziříčí teď mají 7 stupňů, v Dukovanech 10. Bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 15 a 18 stupni. Přidá se slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Opatrně teď na silnici 639 u Horní Cerekve. Došlo tam ke střetu dvou osobních aut a zpozorněte také na silnici 346 u Habrů na Havlíčkobrodsku. Překáží tam nehoda dvou nákladních aut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině v kalendáři 23. září. Já jsem šťastná z předpovědi počasí. Venku krásně slunečno, odpoledne začne foukat, hned vysvětlím proč. Odpoledne od 15 hodin máme u nás ve vesnici drakiádu, takže to bude lítat jedna radost. No a jednou radostí bude určitě i dobrota Dáši Kubíkové, která nám nabídne takové ty typické podzimní chutě. Co si s Dášou připravíme, tak můžeme slíbit, že to bude něco, co si můžete natrhat i možná na svojí zahradě. Více o tom za chvíli.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Dozněla skupina Katapult, Hlupák váha, možná jenom Hlupák váha, jestli jablko utrhnout nebo neutrhnout, když je podél cesty, proč si ho neutrhnout, pokud tedy někomu nepatří. No a pokud ho máte na zahrádce, tak je to úplně ideální kombinace. Ano, začíná to období, kdy každoročně přemýšlíme, co s jablky. Mošt, uskladnění ve sklepě, štrůdl nebo jiné varianty, to všechno se nabízí, ale my si v tuhle chvíli osmažíme jablečné placičky. Jak? To už nám řekne Dáša Kubíková.
2: Všechno, co je smažené, bývá moc dobré. Vynikající jsou i placičky s jablky, kam můžeme propašovat právě toto zdravé ovoce a zakysanou smetanu nebo bílý jogurt. Jablek je touto dobou všude dost a tak se můžeme hned pustit do práce. 3 menší jablíčka oloupeme a nakrájíme na kousky. Zakápneme je citrónovou šťávou, aby nezhnědla. Pokud chceme nadělat placiček víc, můžeme množství jablek i všech ostatních ingrediencí zdvojnásobit. Ve větší míse si připravíme jedno vajíčko, deci mléka a 3 lžíce krupicového cukru. Přidáme špetku soli a 2 decový kelímek zakysané smetany nebo bílého smetanového jogurtu. Vše rozmixujeme a pak přidáme 20 deka polohrubé mouky, kterou jsme předtím promíchali s 0,5 lžičkou jedlé sody. Těsto důkladně promícháme a přidáme jablka. Teď je hotové a my můžeme začít smažit. V pánvi si rozehřejeme olej a lžíci másla. Nebojíme se vyšší vrstvy. Vkládáme lžící těsto, ze kterého vytvoříme placičky. Osmažíme je do zlatova z obou stran a na talíři osušíme přebytečný tuk papírovým ubrouskem. Ještě teplé je obalíme ve směsi cukru a skořice, ale můžeme je nechat i neobalené a dát si na ně trochu domácího džemu. Chutnají teplé jako moučník, ale podávat se mohou i po vychladnutí. Tak je zkuste a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Náš regionální stopař Adéla Zachová opět vyrazil do terénu a v těchto chvílích by už měla dorazit doslova na konec světa. Ano, opravdu, za pár minut se s ní spojíme a zeptáme se, kde právě tohle místo najdeme.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: My jsme na ní nezapomněli, na mysli mám regionálního stopaře Adélu Zachovou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Je to tak, v tuhle chvíli se přesouváme za naším regionálním stopařem, ten se nachází na konci světa. Kde přesně tohle místo kolegyně objevila, teď sama prozradí v našem vysílání právě Adéla Zachová. Adélko, přejeme dobré dopoledne.
3: Krásné dopoledne. Já jsem teď ve vesnici Schlaghammer, což je část Hamru nad Sázavou na Žďársku a právě tady jsem narazila na ceduli s nápisem Na konci světa. A ona je tu totiž hranice, která dříve oddělovala markrabství moravské a království české a tahle hranice byla zrušená teprve v roce 1949 a dnes tedy odděluje pouze Čechy a Moravu. No a na to historické rozdělení také odkazuje tabule novější s nápisy Vítá vás království české a vítá vás markrabství moravské.
1: No a kromě těchto značek tady najdeme třeba ještě něco jiného dalšího?
3: Ano, určitě. Je tu strážní budka, ve které je figurína celníka v dobové uniformě. Ta tady stojí více než 30 let a s nápadem tehdy přišli místní obyvatelé, kteří se o budku i figurínu průběžně starají. Obec pomáhá s financováním oprav a výměn, pokud je potřeba. A to se týká také figuríny, protože už bylo nutné ji párkrát vyměnit a ta současná je tedy už celkem třetí v pořadí. Už se vyměňovala i dobová uniforma strážníka nebo i samotná budka.
1: Kudy se k tomuto místu dostaneme?
3: A místo je součástí Hamerského vycházkového okruhu, ten má zhruba 15 kilometrů a turisté se sem, tedy na konec světa, dostanou po červené nebo žluté turistické značce.
1: Děkujeme moc, tolik právě z konce světa ve Schlaghammeru na Žďársku, náš regionální stopař Adéla Zachová. Ještě jednou díky a naslyšenou.
3: Děkuji, hezké dopoledne.
2: Regionální stopař.
1: V dobrém dopoledni pokračujeme dál, jak jinak než za chvíli ve společnosti Míry Marka. Čeká nás další díl pořadu Bejvávalo. Ještě předtím Nezmaři nebo taky Cliff Richards. Krásné dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Dneska to opravdu bude babí léto venku se vším všude, tak se ho užívejte a naplánujte si třeba nějakou hezkou odpolední vycházku. Proč ne?

0: Tohle byly Nezmaři a Bodláky ve vlasech v 9 hodin 30 minut. Představte si, že za dob našich předků bývala třeba vojna i 14 let. No o tom, jak verbovali, nám víc řekne Míra Marek.
1: Bejvávalo.
2: Dnes o tom, jak se kdysi verbovalo, ale ne vždy dotyčný na vojnu odcházel. Bývávaly doby, kdy vojna trvala 14 let. Být 14 let vojákem znamenalo úplné vytržení z dosavadního života. A i když se vojáci v časech mírových mohli tu a tam vrátit na čas domů, byť zůstávali dál ve službě, bylo to kolikrát tak, že se svému domovu a místu, odkud na vojnu přišli, docela odcizili. Nejít k vojsku, to si přál snad každý mládenec či mladý muž. Prvním předpokladem k tomu bylo vést spořádaný život a nebýt rebel, protože přednostně se mnohdy chodilo na vojnu za trest. Bývala i taková průpovídka. Kluci selský, sakramentský, nechcete poslouchat pány, nejlepší na vojnu s vámi. V kronice stojí psáno. 21. května léta páně 1773 bylo nařízeno bezodkladně provésti odvody na rozepsaných 1043 vozatajů. Druhý den na to, v noci, se vydali do vsi městský rychtář kontribuční Brejcha, Josef Hanus, Jakub Palda z Bavorovské brány, aby schytali rekruty. Pochytali Vojtěcha Holečka, Václava Hanšmichla, Prokopa Šoubara, Martina Linharta a Fabiána Šoubara. Všichni tihle kluci byli víceméně nezdraví, vysocí jen 5 střevíců a 2 coule, všichni špatní na nohy. Takže nakonec odvedeni nebyli. Ostatní kam si utekli. No a zítra o tom, jak bejvávalo na pastvě.
1: Bejvávalo.
0: Proč jsou žaludeční vředy vlastně v žaludku? Zeptáme se na to a to paní doktorky Ireny Zimenové. Čeká nás další díl pořadu Minuta pro zdraví. Ještě předtím ale nabízí Michala Tučného, Michala Davida nebo taky Big Mountain. Hezké dopoledne.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: zdraví. Proč žaludeční vředy vznikají v žaludku a ne někde jinde?
1: To je poměrně logické. V žaludku působí silná kyselina chlorovodíková, která má za úkol natrávit stravu. Musí být dostatečně silná, aby to natrávení zvládla. A od toho je v těle právě žaludek, dochází k tomu právě tam. Když se ale kyselina dostane například do jícnu, nebo naopak dojde k nerovnováze B12, to je střevo navazující na žaludek, tak potom může vzniknout vřed i tam. Název dvanáctníkové vředy není také neznámý.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: A já si dovolím vás tuhle chvíli pozvat na Mlýnfest. Jedná se o benefiční festival, který proběhne už 26. září na letišti u Chotěboře. Festival vzniká na podporu lesní mateřské školy a taky základní školy na Horním Mlýně u Chotěboře, která nutně potřebuje vybudovat nové třídy pro starší žáky. Mlýnfest vznikl vlastně jako malý komunitní festival přímo na Horním Mlýně u Chotěboře. No a vy si tak můžete užít parádní den plný zábavy. Tak pokud ještě nemáte plány, tak 26. září vyražte na letiště u Chotěboře na další ročník Mlýnfestu. Vystoupí tam Zelenáči, Pavlína Jíšová, Rangers, Taxmeni, Piknik a Michal Tučný.

0: Satero Lucie Bílé v 9 hodin 53 minut. Připomínám, že se znovu rozbíhá očkování proti COVID-19. Speciální ordinaci teď otevřela například i Jihlavská nemocnice. A to i přesto, že hlavní sezóna šíření respiračních onemocnění ještě nezačala. Zájem o vakcínu ale mezi lidmi postupně slábne.
1: Jdete na očkování na COVID, jo?
2: V čekárně před ordinací v Jihlavské nemocnici sedí převážně starší lidé. S manželem jsem přišla také paní Marie.
3: Jsou diabetik, kardiak, já mám hodně nemocí, takže pro mě a věk, že 69, takže chodíme pravidelně od té doby, co to začalo a očkují.
2: Pro vakcínu proti covidu si jdou po 8. Dopředu se objednali.
3: Říkám manželovi, pojď, půjdeme hned první den, než to začne působit, pak půjdeme na chřipku za 14 dní.
2: V čekárně se postupně střídají lidé, ale nápor, jaký tady zažívala před rokem, se tentokrát neopakuje.
3: Hroznej zájem tady byl, tady plno, fronta tady a to bylo několika řadama.
4: Dobrý den, posaďte si u nás na lehátko tady, prosím. Nachlazený teďka s teplotou, nějakým jiným akutními potíži nejste.
2: Pro vakcínu si přišel také pan Robert.
5: Protože jsem chronicky nemocný. Já mám teďka pátou dávku, takže chodím se očkovat na všechno, dá se říct.
2: Jihlavská nemocnice očkuje jednou týdně. Na první den měla v ordinaci 120 vakcín proti covidu.
6: Teď se šíří opravdu velmi málo, ale čekáme, že teď, jak začne podzim, zima, lidé budou v uzavřených prostorech, úzký kontakt, že zase se objeví častěji.
2: Primářka infekčního oddělení Romana Kumštarová vidí v očkování stále smysl.
6: Především pro starší lidi, starší 65 let věku, potom je to pro lidi, kteří trpí nějakým chronickým vážným onemocněním.
2: Zájem o očkování proti covidu v Česku každým rokem klesá. Podle dat ministerstva zdravotnictví se před 5 lety v Česku aplikovalo přes 15 milionů dávek za rok. O 2 roky později to bylo přes 420 tisíc a loni o dalších 200 tisíc méně. František Jirků, Český rozhlas.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Havlíčkobrodská charita se stěhuje do nových prostor. Plzeňská Škoda JS podepsala smlouvu s Rolls-Royce na pohony pro malé reaktory. V zámoří pokračuje příprava na letošní ročník hokejové NHL. Vidět byli i Češi. Bude polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Desítky zaměstnanců Havlíčkobrodské charity se do konce října přestěhuje do domu Panny Marie. Opravený objekt bývalé obchodní akademie organizace skoloudovala v červnu a teď dokončuje poslední úpravy. Aktuálně charita opravuje i budovu na Nádražní ulici. Tam se do konce roku přestěhuje azylový dům, pokračuje ředitelka oblastní charity Havlíčkův Brod Veronika Vašíčková.
2: Ta rekonstrukce nebyla na klíčta stavba, takže my jsme to doděláváme to v tu chvíli ještě své pomocí. Chybí nám tady ještě nějaký nátěry, výmalby, takže sice tady bydlíme, ale není všech hotový. Takže nejdřív dokončíme tu dům Panny Marie. Během října se nastěhou ty ostatní služby a pravděpodobně tak pod listopadu bychom řešili nastěhování azylového domu.
0: Společnosti E.ON a Pražská plynárenská zdražily některé fixované produkty elektřiny a plynu. Noví zákazníci si za megawatt hodinu elektřiny připlatí většinou stovky korun. U E.ONu vzrostly ceny elektřiny v průměru zhruba o 200 korun, u Pražské plynárenské až o 600. Ceny plynu rostly výrazně méně. Za megawatt hodinu si lidé připlatí od 50 do 160 korun. Ceny energií rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě. V minulých měsících zdražovaly i další dodavatelé. Při útoku na dům v jihoafrickém Durbanu přišlo v úterý večer o život nejméně 11 lidí. Neznámí ozbrojenci podle místních médií vtrhli do budovy kolem 11. hodiny večer a začali střílet po lidech uvnitř. Mezi oběťmi je i těhotná žena, nejméně 3 další lidé jsou zranění. Policie zatím žádné podrobnosti o útoku nezveřejnila. Motiv činu policie vyšetřuje. Sport. Hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha pomohli schodně jednou asistencí k vítězství v přípravě na novou sezonu NHL. Boston porazil 5-1 Philadelphii, za kterou nedochytal utkání zraněný Daniel Vladař. Karel Vejmelka se podílel 19 zákroky na výhře Utahu 6-3 v Los Angeles. Ondřej Becher vstřelil rozdílový gól při výhře Detroitu 7-4 na ledě Pittsburghu. A tým Vegas porazil San Jose 2-1 po nájezdech. V rozstřelu skóroval Matyáš Šapovaliv.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Černovicích teď mají 8 stupňů, v Moravských Budějovicích 11. Bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 15 a 18 stupni. Přidá se slabý přes den mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehoda dvou nákladních aut překáží na silnici 346 u Habru na Havlíčkobrodsku. Dávejte tam pozor a s omezením počítejte na silnici 23 u Kraholčí na Jihlavsku. Silničáři tam opravují svodidla.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Máme 4 minuty po 10. hodině, jste ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jak si půlroční muzikant vybírá své místo, kde začne hrát? I to se dozvíte v dnešním příběhu z Vysočiny.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Příběhu z Vysočiny se dnes budeme věnovat pouličnímu muzicírování. To v posledních letech oživuje atmosféru velkých měst. Hlavní sezóna sice pomalu končí, ale když je hezké počasí, tak například v Jihlavě na náměstí vždy někdo vyhrává. A občas se tu objevuje i potulný harmonikář z Měřína.
2: Na jihlavském Masarykově náměstí jsem narazila na úžasného harmonikáře Davida Kopáčka. Vy jste potulný muzikant.
3: Hraju všude, kde se dá. No.
2: A jen tak, jak se říká, do futrálu.
3: Tak i do futrálu, nebo občas samozřejmě nějaká svatba, narozeniny. Občas i s kapelama si zahraju nějakýma. Všeho chuť taková.
2: Když si tak povídám s lidmi tady na náměstí, tak si vás pochvalují, že zahrajete cokoliv. Od klasiky, po lidovky.
3: Začalo to v 6. třídě, kdy jsme měli pana učitele Petra Jelena. Ten sochyt do ruky na to dovedl zahrát nepřeberné množství věcí a hrál i na harmoniku. No a mě to nějak chytlo, mně se líbily ty basy, prostě těch 96 basových černých knoflíků na bílém podkladu, měl Honorku. A jednou jsem si to zkusil, že mě jí i půjčil, tenkrát jsem nevěděl zahrát ani tón, to dneska bych mu ukázal jiný věci. A mě to tak chytlo, že jednou mě rodiče poslali s nějakým psaním na poštu a já jsem se mezi tím v mezičase zajel přihlásit do hudebky, kde jsem ovšem byl asi jenom půl roku.
2: A jak to šlo dál? Skončil jste v nějaké kapele?
3: Hrál jsem a hraju ještě, protože nás ještě pár akcí čeká s táborským Allegrobandem.
2: Teď jste, nechci říct na ulici, ono to zní trošku zavádějícně.
3: Když člověk chce zabít dvě muchy jednou ranou, potrénovat si a udělat ještě radost lidem, no tak jako té ulice to nejlepší, jak co může být.
2: Jak to vybíráte, když tady hrajete pro lidi?
3: Já jedu na automatický režim, takže to, co se mi rozsvítí tadyhle takhle jako v tom čele nad těma očima, tak prostě.
2: A plníte i nějaká přání?
3: Říkám, že pokud to budu umět, tak to zahraju a pokud to nebudu umět, tak to nezahraju.
2: Máte od všech těch písniček noty? Nebo prostě hrajete na ucho?
3: To není trénink podle not, to je trénink podle mobilu, do nedávné doby podle tabletu, než mi umřel, a bezdrátových sluchátek.
2: Znáte noty?
3: Ne. Jsem začal i s heligonkou. Od našeho školníka jsem si za první ušetřenou 500 koupil ruský bajan, který mám doteďka. Pak jsem si prostě začal zaopatřovat i harmoniky klávesové a heligonky. No a už to se mnou jelo.
2: Kolik máte těch harmonik, heligonek?
3: Držte se tý levice. 55.
2: Vy jste z Měřína. Jak si vybíráte, kam pojedete, kde budete hrát, na ulici, na náměstí?
3: Jsou to vyzkoušený rajony. Já mám takovou taktiku, že prostě musí tam být co nejvíc lidí a nejlíp, aby vás nemohli obejít zezadu. Takže za váma musí být buď vejloha nebo stěna.
2: Proč?
3: No, protože vás lidi neobejdou zezadu, tím pádem je větší šance, že si vás všimnou.
2: Kam jezdíte?
3: Jihlava, to zakotvím tady, anebo v Brně, kde to je shodou okolností taky Masaryková, ale ulice, nebo Zelený trh, anebo Svoboďák, že jo, vedle Orloje.
2: Tak já si nebudu přát a nechám se překvapit. Tak jdeme na to?
3: Jdem na to a já vám akorát prozradím, že je to z žánru Oberkrainer Musik a že slovinský harmonikář Slavko Avseník byl něco jako náš Kája Gott.
2: Tak prosím. Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Tak si říkám, když budete mít štěstí, určitě i tohle harmonikáře, heligonkáře potkáte právě v Jihlavě na Masarykově náměstí. Ale kdo rád naopak sleduje přírodu a hlavně nejrůznější druhy ptáků, jistě uvítá i hezké místo právě pro tohle pozorování. Jedno takové našel náš regionální stopař Adéla Zachová a my se tam za ní vypravíme. Vyrážíme do Nového Veselí. Za chvíli se spojíme s Adélou.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: U nového veselí na Žďársku, přímo u Veselského rybníka, je místo, které si zamilují milovníci přírody. O co přesně jde, to už nám teď prozradí náš regionální stopař Adéla Zachová. Přejeme opět hezké dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Já jsem teď na pravém břehu Veselského rybníka, kde je také první ptačí pozorovatelna na Vysočině. Je to dřevěná dvoupatrová věž se sedlovou střechou, která dosahuje výšky až 6 metrů. No a návštěvníkům nabídne vyvýšené místo, odkud budou moci sledovat život na hladině, ale i na dně rybníka, a to například v době podzimního výlovu. V horním patře jsou lavice, kde se můžete pohodlně posadit, takže tohle místo je naprosto ideální pro amatérské nebo i profesionální ornitology nebo pro lidi, kteří si zkrátka chtějí jenom užít trošku přírody. Zároveň je tahle pozorovatelna součástí vodní naučné stezky, takže si můžete udělat i příjemnou 2,5 kilometru dlouhou procházku.
1: Adélko, pojď nám ještě přiblížit, jaké ptačí druhy to mohou lidé během roku přeci jenom pozorovat?
2: Během roku se u Veselského rybníka vystřídá zhruba 70 druhů ptáků. Běžně tady můžeme vidět třeba kachnu divokou, labuť, potápku, roháče nebo volavku popelavou, ale pozornému návštěvníkovi se může i podařit zahlédnout vzácnější druhy, třeba orla mořského. No a nejzajímavější podívanou přináší jarní a podzimní tah, kdy se tady zastavují migrující ptáci, a lokalita navíc nabízí možnost mimořádných pozorování vzácných druhů, které se ve střední Evropě objevují opravdu jenom výjimečně.
1: Najdeme takové pozorovatelny třeba i na jiných místech České republiky?
2: Ano, najdeme. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky postavila v rámci celé naší země celkem 7 takových staveb. A kromě tedy už Veselského rybníka na Vysočině jde například o Chomutovské jezero, rybník Chropině nebo rybník Žabakor v Českém ráji. A tyhle lokality byly právě vybrané na základě podnětů jednotlivých správ chráněných krajinných oblastí.
1: Nové veselí na Žďársku navštívil náš regionální stopař Adéla Zachová. Moc děkujeme za další krásný tip. Přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji, hezké dopoledne.
0: Regionální stopař.
1: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina nás i dnes čekají babské rady a v nich taky bylinky na imunitu. Ty nám představí Jarka Vykoupilová. Teď si dáme Lenku Filipovou, jenom blázni se radujou. Dneska je důvod se radovat, v počasí celkem příjemné.

0: 3 minuty po půl 11. Dalibor Janda. Teď na začátku podzimu je ten správný čas myslet na posílení imunity. Jak k tomu využít sílu bylinek, připomenou dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Imunita je schopnost bránit se vůči působení nepříznivých vnějších faktorů. Pomoci nám k tomu mohou i bylinky. Začneme lípou. Obsahuje rutin, to je významný antioxidant. Další v tomto ohledu velmi užitečná bylinka je echinace.

0: Panacea, známá pro své imunostimulační účinky. Pro boj s prvními příznaky nachlazení je tady nezastupitelná. Nemůžeme zapomenout ani na šípky. Tyto plody růže vedle vitamínu C obsahují látky, které aktivně přispívají k přirozené obrany schopnosti. To šalvěj lékařská z čeledí hluchavkovitých je pomocníkem pro profese, které namáhají hlasivky. Sáhněte po ní v případě škrábání v krku. Imunitu velmi ovlivňuje také kondice našich střev. Tady funguje jednoduché pravidlo pro stravování. Pravidelnost a teplo. Teplé snídaně, polévky, vývary, klidnější tempo u jídla a méně studených věcí na talíři, obzvlášť v chladnější části roku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Před 17 lety opustila budovu jako maturantka. Teď se tam vrací pracovat. Někteří zaměstnanci Havlíčkobrodské charity pamatují nově otevřený dům Panny Marie ještě jako obchodní akademie. Více si poslechněte za chvíli v reportáži.

0: Hledáme signál.
1: Originál a Marek Ztracený v 10 hodin 44 minut v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Dům Panny Marie už je částečně obsazený zaměstnanci Havlíčkobrodské charity. Objekt bývalé obchodní akademie charita zrekonstruovala a na začátku léta zkolaudovala. Teď do něj postupně stěhuje všechny své služby z dalších prostor ve městě. Před opravou byla budova dlouho opuštěná. Naposledy tam pobývali studenti a učitelé v roce 2009.
2: Ukazuje zástupkyně ředitelky a vedoucí osobní asistence Věra Kratochvílová na novou kancelář, kterou sdílí ještě se dvěma kolegyněmi. Pro většinu zaměstnanců je prostředí úplně nové. Pro Věru Kratochvílovou jde ale spíš o velký návrat.
3: Já jsem patřila mezi ty poslední studenty, kteří na téhle škole studovali. Bylo to vlastně v roce 2009, jsme byli poslední třídy, který jsme tady byli, a teď se sem vlastně po 17 letech vracím zase zpátky.
2: Vysvětluje Věra Kratochvílová s tím, že teď už ale tehdejší školní budovu vlastně uvnitř nic nepřipomíná. Prostory se totiž kompletně proměnily.
3: Dřív to byla jedna velká třída, teď to jsou dvě kanceláře. I ta chodba se změnila, výtah, ten tady vlastně nebyl, dole místo našich šaten, tak bude půjčovna kompenzačních pomůcek. Ale bylo hezký, když jsme tady byli ještě před rokem, nebo když se koukat na ty prostory, tak jsme tady všude po zdech ještě našli i naše staré rozvrhy, plakáty.
2: Díky odkupu a rekonstrukci bývalé obchodní akademie má teď charita daleko větší prostory než dříve.
3: Zrovna konkrétně třeba v naší osobní asistenci s náma byla ještě půjčovna kompenzačních pomůcek, dobrovolníci a potravinová pomoc, takže nás tam v jednu chvíli sedělo i 6 v jedné kanceláři, která byla poloviční než tahle. Naše děvčata, terénní pracovnice, které výjíždějí ke klientům, tak měly vedle taky menší kancelář. Bylo jich 11, ale místo tam bylo tak pro 5.
2: A sjednocení služeb pod jednu střechu zároveň uleví klientům.
3: Doteď jsme je posílali přes půl města, takhle vlastně pošleme maximálně do vedlejších dveří.
2: Do nové budovy se tak září podle ředitelky Brodské charity Veroniky Vaštíčkové přestěhovalo asi 60 zaměstnanců.
4: Poskytujeme tady všechny sociální služby, které byly původně v Havlíčkově Brodě, kromě azylového domu. Takže tady našlo místo občanská porodna, osobní asistence, odlehčovací služba, raná péče, sociálně aktivizační služba a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. A je tady teda středisko správy, takže jsou tady kanceláře správy.
2: Celkové náklady na přestavbu bývalé obchodní akademie na Dům Panny Marie vyšly podle Veroniky Vaštíčkové na více než 70 milionů korun. Současně musí ještě charita doplatit zbytek ceny za odkup budovy Brodské radnici. Organizace rekonstruuje také objekt na Nádražní ulici, kam se ještě do konce roku přestěhuje azylový dům pro matky s dětmi. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: 11 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Zájem lidí o vakcínu proti covidu klesá. Po výbuchu ve Sporovce ve Vlašimi na Benešovsku jsou 2 zranění. Hokejové horácké derby se po téměř 3 letech vrací do Třebíče. Bude polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno, teplotní maxima dosáhnou 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Zájem o očkování proti covidu je letos nižší než v minulých letech. Potvrzují to data Ministerstva zdravotnictví i první očkovací den v Jihlavské nemocnici. Zatímco v loni stáli lidé na vakcínu fronty, letos byla situace klidnější.
4: Jdete na očkování na covid, jo?
5: V čekárně před ordinací v Jihlavské nemocnici sedí převážně starší lidé. S manželem sem přišla také paní Marie.
6: Jsou diabetik, kardiák, já mám hodně nemocí.
5: V čekárně se postupně střídají lidé, ale nápor, jaký tady zažívala před rokem, se tentokrát neopakuje.
6: Fronta tady a to bylo několika řadama.
5: Zájem o očkování proti covidu v Česku každým rokem klesá. Podle dat Ministerstva zdravotnictví se před 5 lety v Česku aplikovalo přes 15 milionů dávek za rok. O 2 roky později to bylo přes 420 tisíc a loni o dalších 200 tisíc méně. František Jirků, Český rozhlas.
3: Společnost Škoda JS ze skupiny ČES uzavřela smlouvu s britskou firmou Rolls-Royce SMR. Plzeňská firma se tak stane výhradním dodavatelem pohonu pro její malé modulární reaktory. Mělo být o jednotlivé dodávky v hodnotě kolem 1 miliardy korun. Při dnešním podpisu smlouvy to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
7: Škoda JS se stává jediným projektantem a dodavatelem pohonů tzv. Regulačních tyčí. Jakákoliv elektrárna malého modulárního reaktoru pod značkou Rolls-Royce SMR s českou stopou bude mít dodavatele pohonů pouze ze Škody JS.
3: Havlíček dodal, že malé jaderné reaktory vhodně doplní český jaderný program. První reaktor tohoto typu by podle něj měl v tuzemsku vzniknout v polovině 30. let v Temelíně. Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka, další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami, vysvětluje policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
8: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny 2 osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz.
3: V Kyjevě dnes po ruských vzdušných útocích vypuklo několik požárů. Zasažená byla mimo jiné čerpací stanice, příměstská železniční doprava byla dočasně pozastavená. S odkazem na místní úřady o tom informuje agentura Unian. Podle starosty ukrajinské metropole Vitalie Klička dopadly v solomianské čtvrti trosky blíž neurčených zbraní mezi obytné budovy. V oboloňské čtvrti pak údery zasáhly palivovou nádrž. Podle Klička utrpělo zranění 8 lidí, 3 z nich museli záchranáři převést do nemocnice.
0: Sport.
3: První horácké hokejové derby v nové sezóně dnes hostí nově opravený zimní stadion v Třebíči. Horácká Slávia přivítá Duklu Jihlava na domácím ledě po 2 letech a 9 měsících. Předchozí 2 sezony totiž Třebíč hrala domácí duely v Moravských Budějovicích. Utkání začíná v 17:30.
0: Počasí.
3: Třebíči a Košeticích teď mají 13 stupňů, ve Vatině 9, bude polojasno až jasno, během nepřechodně oblačno, nejvyšší teploty se ustálí mezi 15 a 18 stupni, přidá se slabý, přes den mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: S komplikacemi počítejte na silnici 38 u Radostína na Havlíčkobrodsku. Jeden jízdní pruh tam blokuje nehoda dodávky a osobního auta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Krásný den a pohodové středeční dopoledne. Dnes vám nabídneme v jednom dopoledním rozhovoru pozvánku hned na dvě krásné akce. Pozveme vás na další ročník literárního festivalu Knihlava. O programu, zajímavých hostech i o tom, co letošní ročník nabídne, nám víc poví přímo ředitel festivalu Nikolas Kourek, který je také členem redakce kulturního 14. deníku A2. Přeji vám krásné dopoledne.
10: Dobrý den.
9: No a nezůstaneme jenom u festivalu. Radka Zpěváčková, edukátorka, která má na starosti vzdělávání v knihovně Jihlava, nás pozve na týden knihoven, který nám nabídne řadu akcí pro milovníky knih, čtení a taky literatury. Krásné dopoledne i vám.
11: Dobrý den.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: V Jihlavě se nám blíží knihlava, no a taky další týden knihoven, který odstartuje už příští týden v pondělí. O těchto akcích si budeme dnes povídat s Nikolasem Kůrkem a taky Radkou Zpěváčkovou. My ale začneme u vás, Nikolasi, protože už tento týden v pátek odstartuje knihlava. Letos v Jihlavě se koná už po třetí. Co vám před těmi třemi lety tak jako utrnulo v hlavě, že jste si řekl, hele, Jihlava, Vysočina, to je to správné místo pro knihlavu?
2: No, tak to bylo vlastně docela jednoduché, protože já jsem původem z Jihlavy, když žiju v Praze a v Jihlavě jsem tu kulturu dělal, jakoby, nebo dělám nepřetržitě od nějakých svých 14 let, takže jenom měním ty obory. A udělat literární festival, vlastně tenhle nápad vznikl, když jsme tady zase s jinýma lidma založili kulturně komunitní centrum Silo, takový punkový projekt, teď už je Silo známý, předtím nebylo. A já jsem hledal nějakou akci, nějaký projekt, který by tam přivedl jakoby běžnější typ lidí. Jo, což mi přijde, že ta kniha je taková nekonfliktní a že ta literatura umí spojovat, takže já jsem si to vysnil tam na tom místě. Ale ejhle, než jsem prošel dotačním řízením a takýma věcma, uběhl rok, Silo už bylo trošku na spadnutí a do toho přišli povodně, takže jsme se ze dne na den museli přesunout do DKOčka a tam jsme doteď zůstali. Ono to taky pramení to, že já objíždím dost literárních akcí právě s A2 kulturním 14 deníkem, jehož jsem členem, takže ono se to vlastně takhle celý pospojovalo a zároveň mě hrozně jako záleží na té jihlavské kultuře a vlastně dostávat sem nějakou možná alternativnější, intelektuálnější kulturu.
1: Uh-huh. Jste vlastně takovým, řekněme, průkopníkem myšleno tak, že rád vymýšlíte akce, které pak pokračují, protože přece to je na tom to nejhezčí. Uděláte to jednou a lidi to chcou znova a znova a znova.
2: Jako jo, takhle si to vždycky... Já rád vymýšlím akce, horší je to pak s tou realizací, protože to je dost náročný ještě s tím, když do toho máte nějaký jiný práce. A já všechno dělám asi tak, že chci, aby to pokračovalo, aby se na to nabalila nějaká komunita, ale s každou tou akcí je to vždycky jako tabula rasa, jo. Vždycky, i když si myslíte, že tady máte nějaký okruh lidí, tak každý má rád něco jiného. A vlastně s každým novým projektem jakoby začínáte od nuly, takže ono to vlastně docela dlouho trvá, než se ty věci nějak zakořenějí. A já si ještě ani nemyslím, že ta knihlava, i když už jakoby to cítím, že teď jsem se tady prošel po náměstí a potkal jsem pár známých, který už se jakoby hrozně těšej a nějak jako to sleduje a mluví o tom, tak pořád to potřebuji, bych to rád ještě dostal jako do toho širšího publika. Což se jakoby daří, ale ještě by to chtělo trošku, ale ne úplně moc, protože jsem samozřejmě zastánce nějakého nerůstu a nechci z toho dělat nějaký obří veletrh, protože by to potom ztratilo to kouzlo nějakého jako pohodového festivalu, kde se potkávají známí. Myslím si, že už tady jeden velký festival máme a že to stačí.
1: No dobrá, tady vraťme se k tomu, jací návštěvníci a lidé chodí na knihlavu. Jsou to převážně lidé z Vysočiny, nebo už jste si našli tu cílovou skupinu za hranicemi Vysočiny?
2: Tak já si myslím, že zatím jsou to převážně lidi z Jihlava a okolí nebo z Vysočiny, ale vlastně se nám docela daří zaujmout ten jako odborný literární svět, takže díky těm hostům a těm diskuzím, kterými nabízíme, tak sem vlastně přijíždějí lidi z celé republiky, protože vlastně přinášíme do toho programu něco, co nikde jinde neuvidí. Nebo třeba to nestihli někde jinde, ale my to vždycky dáváme do nějakých trošku jako jiných podob, že to není jenom jakoby jako jednoduchý rozhovor s autorem nebo tak, ale občas je dáváme do konfrontace zase s jiným autorem a vlastně tak nějak hledáme v té diskuzi nějaký jako třeba hlubší nebo jiný témata, než na který jsme zvyklí u klasických rozhovorů s tím daným autorem.
1: Co všechno tady návštěvník může objevit právě na knihlavě, protože vy zde máte i řadu nezávislých nakladatelství, to znamená, že tady můžeme najít i knížky, které běžně v knihkupectvích nepotkáme.
2: Je to tak. Některý určitě v knihkupectví potkáte, ona otázka je, když se řekne knihkupectví, co si pod tím představíme, protože ten knižní trh je zaplavený těma velkýma knižníma domama a tam vlastně knížky z těch malých nakladatelství málo kdy vidíte, protože nemají ten prodejní potenciál. Jo. Takže oni jsou potom ty nakladatelství třeba vyřazený, nebo tam jsou jen tak někde jako zašantročený. Pak máte knihkupectví, který vede, nevím, nějaký starý pán, 40 let z radosti a tam naleznete možná i tyhle ty knihy. V Jihlavě máme s tímhletím trošku problém, s nějakým jako zajímavým knihkupectvím, protože prostě v této době je
1: tak
2: to...
1: Oni tu byli. Ale tyhle řetězce vlastně zaplavily, no. No.
3: Dneska se to možná přesouvá už na e-shopy, ne? Možná.
2: No jasně, jako všechno, když se tady podívám, tady se řeší třeba náměstí Hlavský, proč je vylidněný, no proč asi, když jsou všechny obchody v nákupákách, jako kdo by chodil na náměstí, že jo?
1: Ale my tady otvíráme takový témata, já už se těším na to pokračování, zůstávejte s námi.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Dnes jsou mými hosty velice vzácní hosté, a to Radka Zpěváčková, edukátorka, která má na starosti vzdělávání v knihovně Jihlava, a samozřejmě nechybí také ředitel festivalu Knihlava Nikolas Kourek, který je také členem redakce kulturního 14. deníku A2. My jsme tady hovořili o tom, že ubývá takových těch menších knihkupců, že se řada lidí z měst přesouvá do těch nákupních center. Knížky už se dneska kupují převážně v tom digitálním prostoru. A já si říkám, není to škoda? Neokrádáme se vlastně o něco tímhle?
2: No určitě, jako když se na to podíváme, půjdeme do nějakého takového toho velkého knižního domu, tak tam uvidíte ty pyramidy prostě s kuchařkama a s bestsellerama a tady s těmahle věcma. A to vlastně jako neznamená žádnou kvalitu, jo? Jako znamená to, že to je nejprodávanější kniha, nebo že má nejsilnější marketing, a nebo že prostě ten autor napsal kdysi něco jako strašně dobrýho, nebo nevím, prodávanýho, a tak se to prodává dál. My se právě na tom festivalu snažíme ukázat, že v Čechách tady jako vzniká jako spoustu zajímavých knížek, které popisují vlastně problémy, které řešíme dnes a denně, který nám dávají vlastně mnoho jako odpovědí, který možná hledáme někde marně na internetu, neumíme se s tím poradit. Hodně je to v poezii. Myslím si, že česká poezie je jako navrch, nebo na takovém, nebo má nějakou renesanci. Máme hrozně spoustu mladých super básníků. Máme je tady v Jihlavě. Můžete navštívit nakladatelství Adolescent, třeba tady Aleše Kauera a Jana Zpěváčka, který i vyhráli teďka cenu literární kritiky, respektive Aleš Kauver, minulý rok Irina Zahladko, která taky vydává v nakladatelství Adolescent. A tam v těch popisech jako najdete vlastně jako přes nějaký ty to trápení a ty běžný věci, vlastně nějaký odpovědi, možná nějaký porozumění, že na to nejste sami, že to někdo jako sdílí s vámi. A to mi přijde fajn a hodnotný. Zároveň si taky myslím, že je jako dobrý z toho onlineu občas i do té knihy zasoustředit se na ten jako text. Já jsem dneska slyšel rozhovor, že mladým ubývá schopnost porozumět textu. Mm-hmm. Jo, takže ono vlastně i mě, já si myslím, že i já se jako špatně soustředím. Myslím si, že je dobrý se takhle jednou za čas překonat, koupit si třeba i tu poezii a zkusit ji prostě probádat.
1: Já jsem možná ráda, že jste tu poezii otevřel, a teď se otáčím na paní Zpěváčku, abych se zeptala, půjčují si vůbec dneska ještě lidé poezii? Mají vztah k těm básničkám?
3: No velmi málo, skutečně. Jsou to lidi, kteří opravdu mají ten přesah a jdou vyloženě po té poezii, ale je to opravdu málo. Je to spíš kniha, která se ne moc často půjčuje. A vlastně, jak tady říkal Nikolas, tak u nás se především sledují ty novinky, což my tady jako knihovna musíme taky velmi často nabízet, a jsou to nejvíce, teda nejčastěji se půjčují ty, které opravdu jsou tím bestsellerem.
1: Uh-huh. I když mnohdy možná tak kvalitní nejsou.
3: I když mnohdy tak kvalitní nejsou.
1: Dobrá tedy, tak pojďme si už za chvíli představit další ročník Knihlavy, protože jsme trošičku od tohle utekli. Nebojte se, vrátíme se k tomu a nabídneme vám řadu zajímavých autorů.

0: dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: hosté Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes Radka Zpěváčková, edukátorka, která má na starosti vzdělávání v knihovně Jihlava a také ředitel knihlavy tohohle krásného festivalu, který startuje už tenhle pátek v Jihlavě, a to Nikolas Kourek, který je taky členem redakce kulturního 14 deníku A2. My se konečně dostáváme k letošnímu ročníku knihlavy. Jaký bude ten program? Co všechno nás od pátku 12. hodiny čeká?
2: No já teď, když na to tady koukám, tak je toho strašně moc, jo? Až mě to trošku vyděsilo. No, rozhodně bude knižní trh v oba dva dny, v pátek od 12 do 7 a v sobotu od 10 do 7 do večera, kdy si lidé budou moct potkat s nakladateli, podívat se na jejich knížky a samozřejmě si je zakoupit. Někteří z nakladatelů potom budou i v programu, jak v pátek, tak v sobotu. Páteční program máme od 2 do 8 a v sobotu od 11 taky do 8, potom nějaká aftroška v DKO. A jestli bych měl něco jako vypíchnout z toho programu, tak určitě naše dvě zahraniční hostky. Tu první je Karla Niemann ze Španělska. Na to jsem velmi zvědavý, protože ta ještě nemá přeloženou žádnou knihu u nás, ale můj kolega Michal Špína již překládá, takže se budeme moct dočkat úplně prvního překladu a zároveň rozhovoru.

0: zároveň Ljuba Kymčuk je už jakoby, myslím si, že fakt jako mezinárodní hvězda, vystupovala třeba s Johnem Legendem na oceněních Grammy, kde právě recitovala jednu ze svých básní. Takže to si myslím, že by si lidi rozhodně neměli nechat ujít. A potom jsou tam taky jako známější český jména, můžete se těšit na Petra Borkovce, Petru Hůlovou, Alenu Machoninovou, Anu Bolavou, Luci Fowlerovou. To si myslím, že taky může být zajímavá diskuze, protože tyhle ty dvě spisovatelky dáváme do jedné diskuze, kterou bude vést Barbora Voříšková. Takže tam budeme rozebírat téma ženy, literatura a šílenství. Zároveň třeba budeme mít i diskuzi cenu literární kritiky, kterou jsme s A2 spolu založili právě proto, aby literární časopisy a kritici měli nějakou svoji cenu, protože je to dost odlišný od toho, co třeba, jak se oceňuje Magnesia Litera. Bude se tam vlastně řešit jako současná česká próza, což si myslím, že je vždycky jako zajímavý. No, samozřejmě tady spoustu vítězů ceny literárních kritiků, držitelů Magnesie Litery, takže já si myslím, že každý si tam něco najde. Možná ještě třeba zajímavá diskuze může být dětská literatura a ideologie, kde se vlastně budeme dívat na dětské knížky z pohledu ideologie.
1: Jak se vůbec proměňují ty dětské knížky? Jak to vnímáte třeba i vy osobně? Mění se v něčem nějak zásadně?
0: Myslím si, že jich je daleko víc. Myslím si, že ten výběr je teďka jakoby obrovský, že i český nakladatelství má, a máme super. U nás bude Meandr třeba, který má jako krásný dětský knížky. Ale pak třeba tady Baobab, který opravdu dělá krásné ilustrované knížky. Jako, takže ta dětská literatura takhle, si myslím, že tam ten výběr je obrovský. Ale zároveň, tím, jak je obrovský, tak je tam taky jako spoustu jako divností. A my se spíš budeme tady dívat na možná asi jako historickou, možná jako současné věci, ale jo, že něco byl, některé knihy prostě dětský v sobě nesou opravdu jako nějaký ideologie, ať už nějakou křesťanskou, jo, nebo možná nějakou i fašistickou, nebo i komunistickou, to záleží jakoby na tom titulu. A to je vlastně zajímavé, protože člověk takhle tu dětskou literaturu nečte, vlastně si to nedomyslí. A já si myslím, že fajn se takhle nad tím jako zpětně třeba podívat, co jsme četli a jak nás to mohlo ovlivnit. A tak.
1: No tak si dáme písničku a za chvíli se vydáme do Jihlavské knihovny, protože v rámci knihlavy bude i v Jihlavské knihovně veselo.

0: Kateřiny Dvořákové.
1: Hosty dobrého dopoledne jsou dnes ředitel festivalu Kníhlava Nikolas Kourek, který je taky členem redakce kulturního 14. deníku A2. A společně s ním je mým hostem i Radka Zpěváčková, edukátorka, která má na starosti vzdělávání v knihovně Jihlava. A právě knihovně Jihlava se teď budeme věnovat, protože Kníhlava není jenom pro dospělé. V pátek dopoledne má Městská knihovna Jihlava program pro školy a připravila i literární laboratoř. Jak přesně vůbec spolupráce s Kníhlavou funguje?
2: No tak knihovna má opět letos na starosti hlavně program pro školy a když jsme se o tom s Nikolasem na začátku bavili, jak by vlastně měl ten vzdělávací program vypadat, tak jsem dostala 3 zadání. Musí to být kreativní,
1: ano.
2: Hlavně pro starší ročníky a aby to bylo, aby jsme tam dostali více tříd. No, a tak vznikla teda literární laboratoř, kde máme autorku, která pracuje například se záznamem hlasu, recykluje texty, pak tam máme autora dětských knížek a hudebních textů a polygrafa a dále pak pedagožku se studenty střední školy grafické, kteří nám ukážou například anatomii písma, že i vlastně i písmo má svoji vlastní anatomii. No a rádi bychom tak žákům ukázali, že literatura není jen text napsaný v knize nebo někde na obrazovce, ale že je to živý organismus a dá se s tím nějak dál pracovat, aby jsme nějakým způsobem lépe zaujali.
1: Dá se říct, co dává knihovně Kníhlava a co Kníhlavě knihovna?
2: Já myslím, že se docela dobře doplňujeme za nás, teda tak vnímám. A my tam jako knihovna částečně přinášíme nějaký zázemí, kontakt se školami a vlastně potom s místními čtenáři. No a Kníhlavu vidím, že nám přináší hlavně ty autory, zajímaví nakladatelé, za kterými bychom často museli za hranice Jihlavy do jiných, do větších měst. Tak nevím, jestli k tomu má něco ještě Nikolas.
3: Jo, určitě. A myslím si, že vlastně i v knihovně je čtenářský klub Daněk a loni bylo třeba hezký, že právě si načetli knihu Lover Fighter od Kristiny Hamplový předtím, než byla ta diskuze. Bylo pak vlastně jako hezký pozorovat jako to setkání s tou autorkou, takže a zároveň taky si myslím, že je fajn, že to nutí potom ty lidi si říct, jako třeba si nekoupí tu knihu, ale pak jdou do knihovny a najdou si ji tam a tím se ten inventář té knihovny taky nějak jako zkvalitňuje, si myslím.
2: Určitě.
1: No co mě ještě zaujalo, takže letos knihovna bude mít v rámci toho svého stánku nebo působiště na Kníhlavě dokonce i 3D tiskárnu. Co tím zamýšlíte?
2: Ano, je to tak. My se vlastně snažíme jít takovým celosvětovým trendem v knihovně a to je to, že chceme ukázat knihovnu v širším kontextu, vzdělávacím kontextu, že se vlastně dá vzdělávat různými způsoby. Samozřejmě knihy jsou stále základem té knihovny, ale nově je to už prostor pro vzdělávání, tvoření a setkávání, možná i mezigenerační setkávání, nějaký komunitní. Proto přivezeme 3D tiskárnu a věříme, že to jenom tímto jedním nástrojem nekončí, že budeme pokračovat. Aktuálně teďka tady hodně myslíme taky na mladé dospělé, kdy chceme být pro ně nějakým místem, kde můžou vlastně něco hodnotného tvořit a, nebo najít a vlastně možná díky tomu se k těm knihám taky dostat.
1: No, ano, pardon, povídejte.
2: No a dneska se vlastně mluví o knihovnách jako o třetím místě a vlastně to znamená, že to první místo pro nás, pro všechny je domov, druhý místo je většinou buď to pro nás dospělý práce, pro studenty to je škola a to třetí místo je vlastně knihovna. A znamená to, že vlastně ta knihovna není podmíněná nějakým nákupem, což znamená třeba, že nemusíte někde kupovat si třeba kávu, ale můžete tam trávit čas celá zdarma. A nebo vlastně mezi u studentů je to takový čekání mezi autobusem a čekáním na kroužek. Takže vlastně tam můžu k nám přijít a studovat nebo trávit smysluplně čas.
1: No, my dáme jedinečnou možnost posluchačům už v průběhu příštího týdne, v rámci týdne knihoven. Tomu se budeme věnovat už za chviličku po písnice, ale teď ještě v rychlosti pojďme připomenout, kde si mohou posluchači na Kníhlavu koupit vstupenky. Budou se prodávat nějaké vstupenky a kde najdeme podrobnější informace o programu?
3: Tak my letos máme Kníhlavu zdarma. Celý ten trh i literární program je zdarma. My budeme vybírat vstup až na tu party, takže od 8 od večera, to bude za 150 korun na den. takže vstupenky netřeba řešit a program najdete buď to na webu www.a2.cz a nebo lépe na facebookové události Knihlava či instagramovém účtu Knihlava, kde to budeme aktualizovat, pokud dojde k nějakým třeba náhlým změnám.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Knihlava a týden knihoven, to jsou dvě akce, kterým se dnes věnujeme v dobrém dopoledni. Hostem za knihlavu je ředitel tohohle krásného festivalu Nikolas Kourek, který je taky členem redakce kulturního 14. deníku A2. No a za knihovnu i hlava je tady Radka Zpěváčková, edukátorka, která má na starosti v knihovně právě vzdělávání. A my se dostáváme k jihlavské knihovně, protože knihlava skončí a hned v zápětí na ní navazuje zmiňovaný týden knihoven. Pojďme se podívat na ten program, jaký jste připravili, protože on je hodně různý, je tam velká spousta aktivit. Na co byste posluchače pozvala možná jako první?
2: Je to tak, já bych ještě na začátek zmínila, že týden knihoven je celorepublikový happening a probíhá od 29. září do 4. října a knihovny mají, všechny knihovny, které se zapojí do tohoto happeningu, mají program opravdu pestrý. U nás to budou klasicky přednášky, program pro děti, swap dětského oblečení, začínáme novou knižní hru Lovci perel na dětském oddělení a také mimo jiné taky burza časopisů i čtenářská amnestie. No a rádi bychom nově chtěli ukázat také nový prostor, který postupně vytváříme pro studenty a mladé lidi za podpory města Jihlavy, kde právě bude možnost půjčit si právě tu 3D tiskárnu, o které jsme mluvili, kterou vezmeme na knihlavu.
1: To zní moc dobře. Týden knihoven je určený hlavně pravidelným čtenářům, nebo je to zároveň příležitost právě přijít do té knihovny i pro člověka, který tam třeba už dlouho nebyl, nebo možná i nikdy nebyl?
2: Je to tak, je to v zásadě pro všechny. Na většinu našich akcí můžou přijít lidi, kteří nejsou registrovaným čtenářem, ale pokud už naším čtenářem jste a máte nějakou další dobu knihu půjčenou a leží vám na nočním stolku, tak právě pro vás máme nachystanou čtenářskou amnestii a to znamená, že knížku můžete vrátit a my vám v knihovně odpustíme všechny poplatky z prodlení a můžete tak začít s novým štítem zase v knihovně u nás.
1: To by mě zajímalo, jak potom ti čtenáři ty knížky takhle vrací. Přece musí mít takový zvláštní pocit, když to tam nesou, jestli náhodou nikdo neuvidí a řekl si, jo, teď uvidí, že jsem to já.
2: Myslím si, že ta obava tam klidně může být, ale my jsme vstřícná organizace, takže vlastně tady je to jednoročně, vždycky tu možnost dáváme. Záleží na každém, jak se k tomu postaví.
1: No, myslíte rozhodně i na děti a rodiny, co zajímavého bude připraveno právě pro ně?
2: Určitě letos spouštíme, už jsem to tady řekla jednou, celoroční ano. Čtenářskou hru pro děti, Lovci perel. Bude tam také swap dětského oblečení, hraček a knih, nebo tvoření na pobočkách městské knihovny. A dlouhodobě taky samozřejmě máme programy i pro úplně nejmenší děti, třeba knihačkou, počteníčku nebo herničku. Uh-huh. Velmi oblíbený.
1: Knihovna dnes už zdaleka není jenom to místo, kam si člověk přijde půjčit knihu. Co všechno by podle vás lidé měli objevit právě během toho týdne, který je před námi?
2: No možná hlavně to, že knihovna není jen pro velké čtenáře a intelektuály. My máme vlastně v knihovně spoustu různých typů návštěvníků, od těch, co si chodí jenom půjčovat knihu, nebo přijdou jenom na přednášku, nebo pak to jsou rodiče s dětmi, studenty, kteří se k nám chodí učit. Ale důležité je si říct hlavně, že nemusíme splňovat žádné podmínky pro to, aby jsme vůbec knihovnu navštívili nebo do ní patřili. Knihovna je tak říkáme, že pro všechny.
1: Ano. Myslíte v tom ohledu tedy i na seniory v rámci tohoto programu? Bude tam pro ně něco?
2: Na seniory myslíme také. Máme tam projekt knihovnu seniorům. Tentokrát vlastně nečekáme, až lidé přijdou za námi, ale knihovna jde za nimi. Protože pro některé lidi není úplně jednoduché se dostat do knihovny, tak chceme část knihovny dostat k ním. No a čekají nás 4 návštěvy třeba v domovech pro seniory, stacionářích nebo na geriatrii.
1: Když byste z toho celého týdne, který je před námi, měla vypíchnout jednu událost, tak na kterou bychom rozhodně měli přijít? Co si nenechat ujít?
2: Tak za mě jsou to rozhodně digiděti s Janem Kršňákem, která teda sice bude 7. října, protože se nám nevešla z časových důvodů do toho týdne knihoven. Tady se budeme bavit o tom, jak děti světem provázet, digitálním světem provázet a jak nastavovat jim zdravé hranice. A určitě bych doporučila besedu rodičům i pedagogům.
1: Uh-huh. Knihovna v Jihlavě, to je nejenom půjčování knížek, ale taky řada různých besed, aktivit a dalších. Pojďte nám přiblížit váš web, kde najdeme všechny tyhle informace, aby nám třeba nějaké besedy neutekly, protože to by nás mohlo dost mrzet. Ta jedna nás čeká, jak už jste říkala, 7. října. Ta bude hodně zajímavá.
2: Velmi. Určitě, pokud nechcete, aby vám utekla jakákoliv akce, která se koná u nás v knihovně, je jich poměrně dost, tak nejlépe jít na náš web, jít do záložky program akcí a tam najdete každou akci, která se u nás koná.
1: Já ještě jednou moc děkuju, že jste si našli takhle hezky čas společně a přišli do vysílání Českého rozhlasu Vysočina, kde jsme v dopoledním rozhovoru mohli spojit festival Knihlava společně s Jihlavskou knihovnou, což se vlastně stane i v praxi. Počínaje pátečním odpolednem. Hosty našeho vysílání byl ředitel festivalu Knihlava Nikolas Kourek společně s Radkou Zpěváčkovou, která je edukátorkou právě v městské knihovně Jihlava. Díky moc a naslyšenou.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
4: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

Koníčky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Jaroměřice nad Rokytnou přijdou o dotaci na plánovanou sportovní halu. Rybářství na Vysočině kvůli suchu odkládají výlovy. Před 110 lety se narodil český stíhač Karel Kuttelwascher. Uctí ho v rodném Svatém kříži. Dnešní den bude převážně slunečný bez deště. Teploty maximálně 18 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Plánovaná sportovní hala v Jaroměřicích nad Rokytnou přijde o 20-milionovou krajskou dotaci. Hejtmanství městu neprodloužilo termín pro její získání. Důvodem je nejistota, zda se halu vůbec podaří postavit. Obyvatelé totiž v loňském podzimním referendu hlasovali proti její výstavbě.
4: Pokud současné vedení uspěje v nadcházejících komunálních volbách, plánuje v přípravě pokračovat. Nové lidové hlasování o budoucnosti haly může město podle zákona uspořádat nejdříve na podzim příštího roku. Pokud v něm obyvatelé stavbu podpoří, bude muset hledat jiné prostředky na její dofinancování. Magdalena Machová, Český rozhlas.
3: Část výlovů na Vysočině bude letos později než obvykle. Rybářství je posouvají kvůli suchu. Neobávají se přitom pouze nedostatku vody v rybnících, ale i na sádkách. Kvůli letošním vedrům zaznamenala řada spolků vyšší úhyny ryb a také zhoršenou kvalitu vody.
5: S výlovy obvykle touto dobou začínal například rybářství Vysočiny v Chotěboři. Na sádkách v Havlíčkově Brodě má ale málo vody a proto je odkládá. Tam, kde plochy vylovit musí, budou rybáři ryby dávat do komorových rybníků. Rybářské středisko v Náměšti nad Oslavou u některých výlovů dokonce zvažuje přesun až na příští rok. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Před 110 lety se narodil nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu Karel Kuttelwascher. Rodák ze Svatého kříže u Havlíčkova Brodu za druhé světové války zaznamenal v jeho barvách 18 sestřelů nepřátelských letadel. Další dvě předtím získal ve Francii.
6: Nejvíc úspěchů si připsal v roce 1942 při nočních sólových přepadech německých letounů v blízkosti jejich letišť. Takhle jednu ze svých misí Kuttelwascher popisoval v roce 1944.
7: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jakoby vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamenech. Bylo to právě na nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
6: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce 3 německé bombardéry. Celkem v britských službách sestřelil 18 letounů protivníka. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: A právě vzpomínku k poctě Karla Kuttelwaschera v rodném Svatém kříži dnes pořádá Czech Spitfire Club. Pětní akce začne v 17 hodin u památníků v parku před bývalou školou.
8: Sport.
3: Hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha pomohli schodně jednou asistencí k vítězství v přípravě na novou sezónu NHL. Boston porazil 5-1 Philadelphia, za kterou nedochytal utkání zraněný Daniel Vladař. Karel Vejmelka se podílel 19 zákroky na výhře Utahu 6-3 v Los Angeles. Ondřej Becher vstřelil rozdílový gól při výhře Detroitu 7-4 na ledě Pittsburghu. A tým Vegas porazil San Jose 2-1 po nájezdech. V rozstřelu skóroval Matyáš Šapovaliv.
8: Počasí.
3: Ve Žďáru nad Sázavou a Černovicích je teď 13 stupňů, v Novém Rychnově 14. Dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně až oblačno. Srážky neočekáváme, nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Vysočina.
3: Jeďte opatrně na silnici 38 z Havlíčkova Brodu ve směru na Kolíne. Stala se tam nehoda před Radostínem, pokračuje náš zpravodaj.
9: Tak jsou tam asi tři kivadla, že se jezdí kivadlově, a na posledním, na tom třetím kivadle před Radostínem, tamto osobák v plné rychlosti zezadu narval do návěsu. Naštěstí teda do návěsu, takže se někomu dalšímu nic moc nestalo. Je tam záchranka, jsou tam policajti, no i ZS tam je prostě, no.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Je krásně po 12. hodině, tudíž můžete volat také studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina jako každý den touto dobou 22 155 49 99. Ano, to je správná kombinace pro tuto chvíli, neb startují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická, ale i písemná přání.
8: Písničky pro Vysočinu s Jožou Koláře.
10: Já vám přeji dobrý poslech, taky ať chutná dnešní oběd, a posílám Věru Špinarovou Kouzlo bílej čar, tak se líbí.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A já už na lince vítám paní Jiřinu ze Žďáru nad Sázavou. Dobrý den.
2: Dobrý den, pan Jožo, já vás taky zdravím. A dneska bych zdravím všechny goňáky, co se známe, ale dneska bych tuhle tu písničku, kterou jsem vybrala, bych chtěla poslat na obláček dvou skvělým chlapům, mýmu manželovi Oldřichovi a Kamilovi Pavlíčkovi, to je tatínek mýho zetě. A tuhle tu písničku bych jim věnovala, aby se to posílala Kamilovi jeho žena Liduška a prosíme je, aby dávali pozor zítra na naše děti, které se vrací z Řecka, aby to všechno dobře dopadlo. A vybrala jsem písničku Vůně hřbánku a vám, pane Jože, moc a moc děkuji, že jste mě vzal do vysílání.
1: Děkuji. Já také děkuji a posíláme Janu Chládkovou s Vůní hřbánkovou. Díky a naslyšenou.
2: Ano, děkuji, naschledanou.

Jana Chládková zvoní Heřmánkovou, odchází, přichází další přání a to je z našich webových stránek. I to je možnost, jak si můžete objednat svůj oblíbený hit, vyplnit formulář písniček pro Vysočinu na adrese vysočina.rozhlas.cz. Hezký první podzimní den, dnes má 77. narozeniny americký zpěvák Bruce Springsteen. Mám ráda jeho Hungry Heart. Bertám k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům, píše Sylvie z Prahy. Já děkuji, pro Bruce Springsteena mám samozřejmě přání všeho nejlepšího a taky tu písničku Hungry Heart.

0: Typy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotním díle se vydáme po stopách Henryho Morgana, krále karibských pirátů ze 17. století. Inspiroval i tvůrce Pirátů z Karibiku s Johnnym Deppem. Stále je plný záhad, kde se skrývá jeho údajný poklad a co se skutečně stalo s jeho tělem po smrti.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Věděl, že dopadení znamená šibenici. Přesto opakovaně překračoval frontu z carského Ruska až do Prahy. Byl zatčen, čekal na popravu, přesto unikl. Geniální zpravodajec, který ohromil Masaryka, Beneše i Štefánika. Jeho srdce bylo pro Československo, přesto na něho vlast zapomněla. Nedělní příběh nás zavede za jeho osudem.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Jaké bylo hokejové derby v nové hale? Reportáž ze zápasu 3.

minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Další přání je od našeho pravidelného posluchače Jarka Kučery z Třeště, který píše i dnes přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz formulář písniček pro Vysočinu. Dobrý den, zdravím z Třeště všechny posluchače i vás v redakci a prosím zahrát písničku Vím, že jen sním, kterou v roce 1967 naspíval Pavel Novák. Děkuji, Jarek z Třeště. Já děkuji za hudební výběr. Písničku posílám, na vaše přání se těším, třeba na telefonu 22 155 49 99.

pojďme taky zahrát SMS-kové přání. I to je možnost, jak si objednat svůj oblíbený hit, napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, potom uděláte mezeru, napíšete váš text maximální délce 150 znaků, bez diakritiky, bez háčků a čárek, a to všechno pošlete na číslo 90 011 04. Dobrý den, už dlouho jsem neslyšela písničku Nafrněná. Máte ji vůbec v archivu? Děkuji za zahrání, Dana. Paní Dano, slyšíte? Máme ji v archivu. Bára nebo Barbora Poláková přichází. A Nafrněná.

Bára Poláková odchází, další přání přichází. Posílám přání jen toho nejlepšího a písničku Bylo léto, horké léto pro syna Jirku Buřiče, který má dnes 54 let. Je velice hodný, obětavý, moc děkuje 82letá mamka. Tak já děkuji za to přání, přeju i já všechno nejlepší a posílám největší hit Lilky Ročákové Bylo léto, horké léto. A jakou skladbu zahraju vám? 22 155 49 99.

Helku Dočákovou vystřídá ve středečních písničkách pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina kapela Argema. Díky tomuto vzkazu. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Jarošovský pivovar pro Václava Brucknera k jeho nedožitým 72. narozeninám. Vzpomínají manželka, děti a vnuky.

0: Jarošovský pivovar je za námi a Jirka Prokop z Dubí a ze Zatislavice odevšat je před námi. Jiříku, máš raději pivo nebo víno?
1: Dobře, zdravím našeho spodního fandu,

0: mi duši, samozřejmě, jo, žiju koláče.
1: Děkuju, no jak jsi na tom, jak jsi na tom? Máš raději pivo nebo víno?
0: Ale radši pivo, jedině pivo, víno, vůbec nemusím,
1: jo,
0: no.
1: Takže Jarošovský pivovar tě potěšil, ale my teď budeme těšit no. jinou písničkou, že jo?
0: No, nějakou takovou z našeho mládí, viď, no jo, to je krásná písnička. Tak hele, já mám takový dluh tady, Jožovi, takže posílám, jo, kamarádům, co mi taky dávali spolu zahrát do Kojčína, takže manželům, Dolejším manželům, Pavlíčkovým posílám, až si to rozšířím, tak Rodislavic manželům Zemanovým, a jednomu Zdenkovi a Marušce taky, s Bartlovým. No a ještě jsem si vzpomněl na Spartana, který poslouchá v poledne, Jarda Vyskytný, taky počítá postičku, Jarda, ať se daří, ať ta Sparta už vyhrává Hrdot konečně, a to, vítě, to hrozný. Vítě, že?
1: Tak jo, vybrali jsme, ty jsi vybral krásnou písničku, opravdu z doby tvého mládí, já jsem ještě byl na hubách, když se tohleto hrál.
0: Prosím tě, nech toho ty jedítem, Ježišmarja.
1: No.
0: To zase není tak starý, nebo je to tak starý, jo, tak už je stará, jo, ta písnička.
1: No ale já to najdu schválně na internetu, jo, hned ti řeknu, z jakého roku ta písnička je. No. A uvidíme, co nám to řekne, protože opravdu já si myslím, to je hodně starý zkrátka, no, tak 1961 píše strýček Google,
0: no,
1: zhruba, tak plus
0: panečku,
1: minus,
0: ano, Editor Stauber,
1: no, to jsem byl ještě minus, horách, minus, jo, Edita Staubertová, tahle ta písnička.
0: Ale písnička je, proto by taky hožil samozřejmě,
1: děkuju,
0: kamarádi,
1: děkuju.
0: Ještě, jo, taky, co poslouchají poledne, tak.
1: Tak si
0: no,
1: mě krásně.
0: To ale pošel nějakou kristu, aby Třebiči zabrali už konečně zase. Jo?
1: No uvidíme, jak to ještě. Derby no, dopadne. Budem to sledovat. Díky moc, Jirko, měj se krásně. Ahoj.
0: Taky. Ahoj.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Zkuste odhadnout, jak velkou dýni je možné u nás na Vysočině vypěstovat. Prozradím jen, že Zdeněk Bulíček má v Jakubově na zahradě kousek, který jeden člověk neobejme. Poslouchejte naše reportáže. Na náměstí v Jihlavě si také popovídáme s pouličním harmonikářem Davidem Kopáčkem z Měřína.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Další přání z SMSky, zahrajte mi jen tak pro potěšení písničku od Evy Farné, mám boky jako skříň, díky, Jana z Jihlavy. Paní Jano, tady máte boky, skříň i Evu Farnou.
2: Mám prostě

Středeční písničky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina teď budou ve znamení gratulace ke kulatým narozeninám. Z internetu přišel zkaz: dobrý den, zahrajte pro moji tetu Natálii Beranovou z Havlíčkova Brodu k 50. narozeninám písničku Ztrácíš se od Marka Ztraceného. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky přeje Eva. Písničku rádi posíláme a myslím, že stihneme zahrát ještě i tu vaši oblíbenou, pokud si ji do 13. hodiny objednáte. Někdy lidé

0: Písničky pro Vysočinu.
1: No a ty dnešní s datem 23. září se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Ale vysílání Českého rozhlasu Vysočina samozřejmě pokračuje i nadále, protože po 13. hodině vás čeká jako vždy pořad Alex a host. A dnešním hostem Alexandry Mlynářové bude herečka Stanislava Jachnická, kterou si určitě pamatujete, i z Přátel dabovala, pokud si vzpomínáme. Já vám přeji hezké odpoledne a těším se na vás pohodně 14.

0: máme 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Vyšší odborná škola v Třebíči chce vzdělávat dentální hygienisty. Ve věku 102 let zemřela architektka pražského kulturního domu Eden Hana Pešková. Hokejové horácké derby se po téměř 3 letech vrací do Třebíče. Dnešní den bude převážně slunečný bez deště. Teploty maximálně 18 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Nový obor dentální hygieny chce otevřít vyšší odborná škola v Třebíči. Mělo být o vůbec první školu na Vysočině, která bude připravovat diplomované hygienisty a hygienistky. Kraj už schválil žádost o jeho akreditaci. O nový obor usiluje také Akademie ve Světlé nad Sázavou, pokračuje hejtman Martin Kukla z Hnutí ANO.
2: Tady to je sociálně právní činnost, je to navazující právě na ten náš maturitní obor. A sociální pracovníky a sociálně právní činnost v rámci poradenství potřebujeme také, takže cílíme na tu potřebnost, co se týká pracovního trhu.
0: Ve věku 102 let zemřela architektka Hana Pešková. S manželem Daliborem navrhla kulturní dům Eden v pražských Vršovicích. Podílela se také na projektu nové vesnice Zvírotice, která vznikla nad původní obcí zatopenou při stavbě Slapské přehrady. Navrhla i domov pro seniory v Rožmitále pod Třemšínem. Pešková, která dětství prožila v Bratislavě a po druhé světové válce vystudovala ČVUT, byla také nejstarším registrovaným členem spolku Mensa. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svém vystoupení se plánuje věnovat především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Na programu má český prezident také vystoupení na summitu Krymské platformy.
3: Kromě toho Pavla čeká také návštěva výstavy s desítkami exponátů z pražského svatovického pokladu. V noci na čtvrtek se pak prezident zúčastní předávání cen Global Citizen, které uděluje washingtonský nevládní institut Atlantická rada. Česká hlava státu by tam měla představit jednoho z laureátů, finského prezidenta Alexandra Stuba. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky, kde ve čtvrtek svou návštěvu Spojených států zakončí. Marek Jakšič, Český rozhlas. Sport.
0: První horácké hokejové derby v nové sezóně dnes hostí nově opravený zimní stadion v Třebíči. Horácká Slavia přivítá Duklu Jihlava na domácím ledě po 2 letech a 9 měsících. Předchozí 2 sezóny Třebíč hrála v azylu. Utkání začíná v 17:30.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Moravských Budějovicích je 15 stupňů, v Košiticích 14. Dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně až oblačno. Srážky ale neočekáváme. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Od 164. kilometru na dálnici D1 ve směru na Brno se tvoří kolony. Místem projížděl i náš zpravodaj.
4: Před benzínkou u 9 křížů pracují silničáři na pravém pruhu. Všecko je svedeno do levého pruhu. Tak 5 kilometrů je tam fronta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je středa krátce po 13. hodině a to znamená, že ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina už za chvíli odstartuje pořad Alex a host. Alexandra Minářová si dnes bude povídat se Stanislavou Jachnickou.
1: Alex a host.
6: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jachnická, vítám vás, dobrý den.
7: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v Gala, v Gala.
6: Děkuji. Bude ještě neupřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný, krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole, začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo? Protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhé jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon. Já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete
1: ještě hýbat? Budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. Aspoň to praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, ale já po těch eskalátorech ještě jdu. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat. A teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte. A dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala, já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukince, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: já
0: se
1: myslím,
0: chystá?
1: Já myslím, že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl
1: ještě
0: film.
1: Nebyla tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradte, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě, jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako, musím říct, že jako přibržďovali, pánové, přibržďovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No.
0: Prostitutka to očividně není.
1: Tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakého, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, že nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova. No tak jako, kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit. Jenom se to musíte naučit naspaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu. Aha. Ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje. A to není věc z toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak a to vy jste nezažila?
1: Ne, nezažila.
0: Zatím?
1: No nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: Dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba, to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu teď už i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, vy jste, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo, my vás známe od někud, a nevědí. Tak když vědí i hlas, i jméno, já, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Blízku. Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka, ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
1: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekne, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do pusy, jakože mám něco v puse a mlasknu to a musí to prostě mluvit přes to.
0: Jde to.
1: Udělal tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
0: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
1: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat se, jestli jsou tam nějaký složitý slova a ty si naučit jakoby říkat, jako omluvit si je, nebo pomáhá, když je to dlouhý slovo, si vlastně vizuálně tam tuškou udělat čárky a rozdělit si to slovo třeba na tři díly a pak to vlastně přečtete dohromady. Ale opticky to oko vidí ty tři, takže jako kdyby to byly tři slova a vy to přečtete v kuse. No to dneska nejde, protože dneska to máme všechno na iPadu, elektronicky, takže vy si tam žádný poznámky udělat nemůžete a text dostanete až v tu chvíli, no dostanete, vidíte ho prostě až v tu chvíli, kdy přijdete. Takže samozřejmě může se stát, že mi problém dělají právě jakoby cizí názvy, názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodností, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, nezvím, neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
0: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
1: Ano.
0: To se stalo?
1: To se stalo.
0: To mi jak nesedí.
1: No, mě taky ne. A to už je třeba 20, možná i 30 let. Já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet. Nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondýna.

0: blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý, vysoký americký hlas. A já říkám, podívejte se, to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, a obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
1: Váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
0: No, tak určitě, určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
1: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru. Tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie. Ono, ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách a o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně si jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizujou účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a s přáteli, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam ještě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard, a když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jako dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní Vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože ona, jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. Hmm. A stárnutí je téma asi pro nás 50 plus všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahů. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ona ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes tabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejenom herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky ve Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey, jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Ten jsem úplně blbá.
0: Říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film povede, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem, no.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já
0: ten voice-over,
1: jsem spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost,
1: humornou,
0: zážitek
1: s
0: nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že si na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v gala.
1: Ano.
0: O gale dalí.
1: Ano, o gale dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos, teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy, a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla. Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Jaroměřice nad Rokytnou přijdou o dotaci na plánovanou sportovní halu. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou, schválili to poslanci. Slovensko omezí marže při prodeji paliv a zlevní jízdné na železnici. Důvodem jsou vysoké ceny pohonných hmot. V noci teploty klesnou až ke 4 stupňům. Zítra očekáváme zatažené nebe a srážky. Je čas na zprávy, přináší vám je Tomáš Kolátor. Plánovaná sportovní hala v Jaroměřicích nad Rokytnou přijde o 20-milionovou krajskou dotaci. Hejtmanství městu neprodloužilo termín pro její získání. Důvodem je nejistota, zda se halu vůbec podaří postavit. Obyvatelé totiž v loňském podzimním referendu hlasovali proti její výstavbě.
4: Pokud současné vedení uspěje v nadcházejících komunálních volbách, plánuje v přípravě pokračovat. Nové lidové hlasování o budoucnosti haly může město podle zákona uspořádat nejdříve na podzim příštího roku. Pokud v něm obyvatelé stavbu podpoří, bude muset hledat jiné prostředky na její dofinancování. Magdalena Machová, Český rozhlas.
3: Počet lidí s respiračním virovým onemocněním na Vysočině roste. K nejčastějším příznakům patří rýma, kašel, horečka nebo bolesti kloubů. Nejvíce pacientů je mezi dětmi do 5 let. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina to dnes řekla mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
5: Protože se nejčastěji jedná o kapénkovou nákazu, je určitě důležité pravidelné, časté a důkladné mytí rukou, vodou a mýdlem. Také ve větších skupinách lidí dodržování rozestupů a v prostorách, jako jsou třídy nebo kanceláře, určitě pravidelně a intenzivně větrat.
3: Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely taky měla platit 24 hodin od jejího zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem. Oznámil to dnes premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude moct marže prodejců dosáhnout maximálně 10 centů za litr benzínu nebo nafty. Jízdenky ve druhé třídě zároveň zlevní o polovinu.
6: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
7: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jíst ze znížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
6: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Ženská tenisová reprezentace čeká v čínském Shenzhenu na soupeřky pro semifinále poháru Billie Jean Kingové. Do pátečního souboje s Českem zatím mají blíž Španělky, které po první dvouhře vedou nad Kazachstánem. Češky už včera vyřadili Britky, případné finále by odehrály v neděli. A tenistka Barbora Krejčíková kvůli zranění zad odstoupila z turnaje v Singapuru, kde dnes měla nastoupit ve dvouhře i čtyřhře. Informoval o tom web WTA. Do druhého kola postoupil v čínském Chengdu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Hua 2-0.
2: Počasí.
3: V Havlíčkově Brodě a ve Velkém Meziříčí je 16 stupňů, v počátkách 13. V noci přibude oblačnosti a místy se vyskytnou mlhy. Teploty klesnou až ke 4 stupňům. Zítra pak nebe kompletně zatáhnou mraky a od západu přijdou přehánky, výjimečně i bouřky. Večer oblačnosti i deště ubude. Naměříme 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: U jihlavského Hosova čekejte zdržení, kvůli pracem je tam kyvadlový provoz řízen semafory a můžou se tam tvořit kolony.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krátce po 14. hodině vám přeji od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina příjemné a pohodové středeční odpoledne. Před námi je zářijový prodloužený víkend, kdy budeme slavit svátek svatého Václava, patrona naší země. Kam během těch volných dnů můžeme vyrazit, si povíme s Dášou Kubíkovou po písničce.
2: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: Knihlava, to je název, ze kterého jasně poznáme, že jde o knížky. Literární festival dobrého čtiva a autorských besed můžete navštívit tuto sobotu od 9 hodin v DKO Jihlava v předsálí a ve společenském sále. Kromě trhu malých a nezávislých nakladatelství přijedou i populární autoři Anna Bolavá, Petra Hůlová nebo Petr Borkovec. A nechybí ani knihařské a výtvarné dílny. Vstup je volný, no a s dalšími tipy zdravím Dášu Kubíkovou. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Jak jsi říkal, tak už od pátku budou na Vysočině začínat akce, a to především oslavy železnic. To já mám ráda, takže zvu na ně. Oslavy 130 let provozu jemnické dráhy začínají v pátek od 17 hodin. Připomenou si v Moravských Budějovicích v kulturním centru Beseda. A to vernisáží výstavy 15 let úsilí o zachování trati do Jemnice. Na to naváže 19 hodin v kině Sokolovna komedie. Je velmi vydařená, musím říct, Stůj nebo se netrefím. A ta byla natočena právě na této trati do Jemnice. Hlavní program potom pokračuje v sobotu v Jemnici, a to od 10 do 17 hodin. Přímo na nádraží bude připraven kulturní program s výstavou návěstidel, přijede historický vlak, zahrají kapely a v sobotu i v neděli se po trati Jemnice Moravské Budějovice projede souprava historických vozů. A to není všechno. Velké oslavy 40 let železniční trati Velké Meziříčí Studenec jsou v plánu také. A to na sobotu od 9 do 5 hodin na nádraží ve Velkém Meziříčí. Budou tam jízdy po trati se zastávkou v Rudíkově, parní vlak potáhne lokomotiva, ale také bude vystavena, a to pozor, zrenovovaná slovenská strela. Přehlídka historických vozidel Tatra nebude chybět, tak já už vím, kam se tento víkend vydám.
0: No teď by to chtělo písničku Jede, jede mašinka, ale my změníme téma.
1: Ne.
0: Od vlaku se přesuneme k hudbě, protože naši posluchači mají hudbu rádi, tak kde se bude o víkendu hrát?
1: Zelenáči, Pavlína Jíšová, Rangers, Michal Tučný, Revival nebo kapela Devítka, ale i další, ti všichni přijedou zahrát na Mlýnfest do Chotěboře. Je to benefiční festival, který najdete v sobotu na letišti u Chotěboře, a ten podpoří lesní a mateřskou školu a základní školu na Horním Mlýně. Celý výtěžek z akce bude věnován na dostavbu nových školních tříd a prostor školy. Areál Mlýna je už několik let domovem pro tyto školy, kde se děti učí v kontaktu s přírodou, řemesly a skutečným životem. Takže to je jeden lákavý program, a protože na stromech je plno jablek, upozornila bych na moštování starých odrůd a sousedské setkání v Havlíčkově Borové. To bude v sobotu od 15:30 odpoledne v moštárně místních zahrádkářů. Kromě praktických ukázek lisování moštů nabízí taky zahrádkářskou poradnu k podzimní péči o ovocné stromy, ochutnávky čerstvých moštů a pozor, také posezení s živou dechovkou v sousedním sále.
0: Tak těch akcí je opravdu tentokrát hodně, však je taky prodloužený víkend a vyberete si z nich na našem webu vysočina.rozhlas.cz i na našem Facebooku. Přehled vyjde už zítra a já děkuji Dáše Kubíkové za to, že nám to tak hezky všechno shrnula. Díky, měj se krásně.
1: Taky díky, hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Báječná ženská písnička Michala Tučného v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli se vypravíme za hokejem. Po necelých 3 letech se dnes bude v Třebíči znovu hrát hokejové horácké derby. Jak se klub na zápas chystá a budou i mimořádná opatření, to už za chvíli proberu s předsedou horácké Slávie Martinem Svobodou.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
2: Jaké bylo hokejové derby v Nové hale? Reportáž ze zápasu 3.

15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Kde kdo říká?

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Po uliční muzicírování v posledních letech oživuje atmosféru velkých měst. Hlavní sezona sice pomalu končí, ale když je hezké počasí, tak například v Jihlavě na náměstí někdo vyhrává. A občas se tu objevuje i potulný harmonikář z Měřína.
2: Na jihlavském Masarykově náměstí jsem narazila na úžasného harmonikáře Davida Kopáčka. Vy jste potulný muzikant.
3: Hraju všude, kde se dá. No.
2: A jen tak, jak se říká, do futrálu.
3: Tak i do futrálu, nebo občas samozřejmě nějaká svatba, narozeniny. Občas i s kapelama si zahraju nějakýma. Všeho chuť taková.
2: Když si tak povídám s lidmi tady na náměstí, tak si vás pochvalují, že zahrajete cokoliv. Od klasiky, po lidovky.
3: Začalo to v 6. třídě, kdy jsme měli pana učitele Petra Jelena. Ten sochy do ruky na to dovedl zahrát nepřeberný množství věcí a hrál i na harmoniku. No, mě to nějak chytlo, mně se líbily ty basy, prostě těch 96 basových černých knoflíků na bílém podkladu, měl Honerku. A jednou si to zkusil, že mě ji i půjčil, tenkrát jsem nevěděl zahrát ani tón, to dneska bych mu ukázal jiný věci. A mě to tak chytlo, že jednou mě rodiče poslali s nějakým psaním na poštu a já jsem se mezi tím v mezičase zajel přihlásit do hudebky, kde jsem ovšem byl asi jenom půl roku.
2: A jak to šlo dál? Skončil jste v nějaké kapele?
3: Hrál jsem a hraju ještě, protože nás ještě pár akcí čeká s táborským Allegrobandem.
2: Teď jste, nechci říct na ulici, ono to zní trošku zavádějícně.
3: Když člověk chce zabít dvě muchy jednou ranou, potrénovat si a udělat ještě radost lidem, no tak jako té ulice to nejlepší, jak co může být.
2: Jak to vybíráte, když tady hrajete pro lidi?
3: Já jedu na automatický režim, takže to, co se mi rozsvítí tadyhle takhle jako v tom čele nad těma očima, tak prostě.
2: A plníte i nějaká přání?
3: Říkám, že pokud to budu umět, tak to zahraju a pokud to nebudu umět, tak to nezahraju.
2: Máte od všech těch písniček noty? Nebo prostě hrajete na ucho?
3: To není trénink podle not, to je trénink podle mobilu, do nedávné doby podle tabletu, než mi umřel, a bezdrátových sluchátek.
2: Znáte noty?
3: Ne. Jsem začal i s heligonkou. Od našeho školníka jsem si za první ušetřenou 500 koupil ruský bajan, který mám doteďka. Pak jsem si prostě začal zaopatřovat i harmoniky klávesové a heligonky. No a už to se mnou jelo.
2: Kolik máte těch harmonik, heligonek?
3: Držte se tý levice. 55.
2: Vy jste z Měřína. Jak si vybíráte, kam pojedete, kde budete hrát, na ulici, na náměstí?
3: Jsou to vyzkoušený rajony. Já mám takovou taktiku, že prostě musí tam být co nejvíc lidí a nejlíp, aby vás nemohli obejít zezadu. Takže za váma musí být buď vejloha nebo stěna.
2: Proč?
3: No, protože vás lidi neobejdou zezadu, tím pádem je větší šance, že si vás všimnou.
2: Kam jezdíte?
3: Jihlava, to zakotvím tady, anebo v Brně, kde to je shodou okolností taky Masaryková, ale ulice, nebo Zelený trh, anebo Svoboďák, že jo, vedle Orloje.
2: Tak já si nebudu přát a nechám se překvapit. Tak jdeme na to?
3: Jdem na to a já vám akorát prozradím, že je to z žánru Oberkrainer Musik a že slovinský harmonikář Slavko Avseník byl něco jako náš Kája Gott.
2: Tak prosím. Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Mademoiselle Giselle. Václav Neckář na vlnách Českého rozhlasu Vysočina ve 14 hodin 37,5 minuty.
1: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.
0: 2 roky a 9 měsíců. Tolik času uplynulo od posledního hokejového horáckého derby hraného na třebíckém zimním stadionu. Dnes večer od 17:30 se v nově opravené hale oba kluby potkají poprvé od 20. prosince 2023. Bude to určitě napínavý zápas se skvělou atmosférou, který budeme rovněž sledovat v našem vysílání, takže pro vás, kteří se na zimní stadion do Třebíče nedostanete, chystá máme i přímé živé vstupy s naším reportérem. Tak buďte s námi.
1: Sport v regionu.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Chris Lowe, Brit Scarway Capeča Boys, která těch hitů už vychrlila za ty desítky let, co jsou na hudební scéně, opravdu desítky. Jeden z nich, Always on my mind, ve středu odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli pro vás budeme mít další díl řidičské abecedy. Tentokrát to nebude o pravidlech silničního provozu, ale o vozovém parku policie proti silničním pirátům. Teď pojďme na počasí.
1: Počasí.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina jsme spojeni s Českým hydrometeorologickým ústavem a Bárou Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jaké to odpoledne máme na Vysočině z hlediska počasí?
2: Často slunečné, byť té oblačnosti je na obloze dost, většinou pak tvoří polojasno nebo oblačno a teploty se teď pohybují nejčastěji mezi zhruba 13 a 16 stupni Celsia.
0: A co nás čeká v noci na zítra?
2: A ta noc by měla být s malou oblačností, převážně polojasná, během noci potom začne od západu oblačnost přibývat a zítra ráno se ojediněle mohou vytvořit mlhy, zítřejší ranní teploty mezi 7 a 4 stupni Celsia.
0: A jaký bude čtvrtek přes den?
2: Ten bude s velkou oblačností a od západu budou postupovat přeháňky nebo občasný déšť, výjimečně se může vytvořit i nějaká bouřka a večer začnou srážky ustávat a za nimi nebo s nimi začne oblačnost místy ubývat. Zítra teploty vyšplhají mezi 13 až 16 stupňů Celsia a bude vát mírný, přes den přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr. Ty rychlosti mohou zítra dosahovat ke 30 km v hodině a mohou se objevit i nárazy, které dosáhnou 55 km hodině.
0: Takže zítra větrný a lehce deštivý den.
2: Ano, možná ne úplně lehce deštivý, možná spíš docela dost deštivý, ale větrný určitě.
0: A možná bychom se mohli podívat trošku i na víkend, protože bude prodloužený a já jsem četl, že snad by mělo dorazit babí léto s krásným počasím. Jak to vidíte vy?
2: Ano, vidím stejně, zdá se, že tento prodloužený víkend vyjde. Už sobota by měla být slunečná s teplotami mezi 17 a 21 stupni Celsia. I v sobotu ráno se ale můžeme potkat někde s nějakou mlhou a neděle pak znovu jasná, polojasná, opět ráno mlhy a odpolední teploty mezi 17 a 21 stupni Celsia a pondělí zatím vypadá podobně.
0: Takže zítra ještě déšť, ale pak se můžeme těšit na sluníčko.
2: Ano.
0: Říká Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace a přeji hezký zbytek dne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Celé září si s námi na vlnách Českého rozhlasu Vysočina můžete osvěžovat pravidla silničního provozu. V dnešním vydání řidičské abecedy uděláme malou odbočku a povíme si, jaké nejrychlejší auto má ve svém vozovém parku naše dopravní policie. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dopravní policie má na starosti nejrychlejší úseky našich silnic a dálnic a tomu odpovídá i jejich vozový park. Kromě běžných hlídkových aut používají i speciální vozy, které dokážou držet krok s těmi nejrychlejšími řidiči. Posluchače zajímalo, jaké auto je vlastně to nejrychlejší, které dopravní policie používá a co dalšího se v jejich flotile nachází. Vy víte? Jak je to s vozovým parkem, už popíše plukovník Jan Straka.
3: Dopravní policie má velmi moderní park vozidel v současné době. Superby, Bavoráky, nejrychlejší Ferrari. Zároveň naše nejpomalejší, což je naše dodávka Iveco, která ale má zase oproti Ferrari 360 stupňů kamerový systém a je schopná kontrolovat i za jízdy chování například řidičů kamionů na dálnicích nebo řidičů i osobních vozidel.
2: Jak to funguje v praxi? Jak vypadá posádka této dodávky?
3: Je tam řidič, je tam zároveň operátor a ten operátor v podstatě je schopen sledovat situaci kolem celého vozu za jízdy a zároveň i ten řidič vidí, na co v tu chvíli ten operátor kouká tou kamerou a je schopen přizpůsobit rychlost toho vozidla tomu, co je potřeba řešit.
2: A co dál, když hlídka zjistí problém, nahlásí ho dalším kolegům a ty ho pak budou řešit?
3: Může být, neznamená, že když je to dodávka, ale že nejsme schopni tou dodávkou zastavovat vozidla. Ona má normálně klasické majáky, má zároveň zařízení pro zastavování vozidel, klasickou stopku. To znamená, i s tou dodávkou jsme schopni to vozidlo zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Herec a zpěvák Jan Cina hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Putování po Portugalsku zahájí Ivana Jirešová a Martin Písařík v Lisabonu. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea herce a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana dokumentární portrét Štace Miloně Čepelky. Středeční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Lidé s novoměstskou kartou dostanou hodinu volného parkování v centru. Před 110 lety se narodil český stíhač Karel Kuttelwascher. Hokejové horácké derby se po skoro třech letech vrací do Třebíče. V noci teploty klesnou až ke 4 stupňům. Zítra očekáváme zatažené nebe a srážky. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Výhodnější parkování budou mít držitelé novoměstské karty. V centru budou moct využít první hodinu denně zdarma. Za další započatou zaplatí 5 korun. Zvýhodnění najdou i při dalším parkování. Počítají s tím změny, které začnou platit od 1. října.
5: Lidé musí svoji novoměstskou kartu nejdřív na pokladně radnice spárovat s registrační značkou svého auta. Výhody budou moct čerpat na všech placených parkovištích v centru. Placené stání nově zasáhne také oblast u Vysočina arény, po celý den včetně svátků. Tam budou moct lidé s novoměstskou kartou také využít hodinu zdarma. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Před 110 lety se narodil nejúspěšnější český stíhač v britském královském letectvu, Karel Kuttelwascher. Rodák ze Svatého kříže u Havlíčkova Brodu za druhé světové války zaznamenal v jeho barvách 18 sestřelů nepřátelských letadel. Další dvě předtím získal ve Francii.
6: Nejvíc úspěchů si připsal v roce 1942 při nočních sólových přepadech německých letounů v blízkosti jejich letišť. Takhle jednu ze svých misí Kuttelwascher popisoval v roce 1944.
7: První letadlo, které mě přišlo do cesty, byl Junkers 88. Dal jsem mu dávku z nějakých 500 stop a šel přímo k zemi. Za ním, jako by vypadl z nebe, přišel mi na mušku druhý Junkers 88 a dostal také plnou dávku, takže se zřítil v plamenech. Bylo to právě na nepřátelským letištěm, kde z toho vznikla nepopsatelná panika.
6: Při své nejúspěšnější misi zneškodnil dokonce 3 německé bombardéry. Celkem v britských službách sestřelil 18 letounů protivníka. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Vzpomínku k poctě Karla Kuttelwaschera v rodném Svatém kříži dnes pořádá Czech Spitfire Club. Pětní akce tam začne v 17 hodin u památníku v parku před bývalou školou. V Lublinském vojvodství v Polsku se zatím neznámý pachatel pokusil vykolejit 2 nákladní vlaky jedoucí v opačných směrech. Na koleje umístil betonové bloky, do kterých narazily lokomotivy. Stroje byly poškozené, zraněný nikdo nebyl. Mluvčí státního zastupitelství řekl, že úřady čin vyšetřují jako výtržnictví.
8: Incident se stal v obci Jedlanka v Lublinském vojvodství na východě Polska, na trati, kterou využívají pouze nákladní vlaky. Betonové bloky, do kterých vlaky narazily, pocházely pravděpodobně z demolice nedalekého vlakového nádraží. Náraz vlaky nevykolejil. Policie při předběžném ohledání místa činu nenašla stopy po výbušninách. Následná analýza agentury pro vnitřní bezpečnost Ústředního policejního úřadu pro vyšetřování a pyrotechniků vyloučila sabotáž. V oblasti policie už dříve několikrát vyšetřovala případy výtržnictví, kdy mladí lidé umisťovali na koleje různé předměty. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Sport.
3: První horácké hokejové derby v nové sezóně dnes hostí nově opravený zimní stadion v Třebíči. Horácká Slavia přivítá Duklu Jihlava na domácím ledě po 2 letech a 9 měsících. Předchozí 2 sezóny totiž Třebíč hrála domácí duely v Moravských Budějovicích. Utkání začíná v 17:30. Alenka Bernardová má na mistrovství Evropy v boxu jistou alespoň bronzovou medaili. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg totiž vyřadila Angličanku McKeeovou. Na stranu 25-leté české reprezentantky se přiklonilo všech 5 bodových rozhodčích.
4: Počasí.
3: V Třebíči je právě teď 17 stupňů, Vatín a Telč hlásí 15. V noci přibude oblačnosti a místy se vyskytnou mlhy. Teploty klesnou až ke 4 stupňům, zítra pak nebe kompletně zatáhnou mraky a od západu přijdou přehánky, výjimečně i pak bouřky. Večer oblačnosti i deště ubyde, naměříme 13 až 16 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Čekejte zdržení na dálnici D1 v brněnském směru. Od 160. kilometru se tam tvoří kolony. Zdržíte se pak i u jihlavského Hosova. Tam je provoz řízen semafory a kyvadlově.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je 5 minut po 15. hodině a já jsem rád, že středeční odpoledne trávíte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli se v rámci minuty pro zdraví podíváme na zoubek žaludečním vředům. No a chybět nebude ani muzika. V tuto chvíli Elání a kočka.
4: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: pro zdraví.
1: Proč žaludeční vředy vznikají v žaludku a ne někde jinde?
2: To je poměrně logické. V žaludku působí silná kyselina chlorovodíková, která má za úkol natrávit stravu. Musí být dostatečně silná, aby to natrávení zvládla. A od toho je v těle právě žaludek, dochází k tomu právě tam. Když se ale kyselina dostane například do jícnu, nebo naopak dojde k nerovnováze B12, to je střevo navazující na žaludek, tak potom může vzniknout vřed i tam. Název dvanáctníkové vředy není také neznámý.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dalibor Janda dal s námi řeč v 15 hodin 20 minut v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Přestože se na jevišti ostýchal, už téměř 60 let je miláčkem publika divadla Járy Cimrmana. Miloň Čepelka patří k zakládajícím členům tohoto souboru. Není ale jen hercem, celý život se cítí být především básníkem. Rodák z Podhoří u Opočna dnes slaví 90. narozeniny.
1: Ukažte mě jeviště, už je nejvyšší čas. Je to svým způsobem zázrak, je to taky možná trochu naše vůle. Není to úplně běžné, aby přes osmdesátníci prostě lezli na jeviště, ale když nás to baví.
2: Že Miloně Čepelku cimrmanovské jeviště ani po 59 letech neomrzelo, dokazují nekonečné divácké potlesky ve stoje, ať už hraje šikovatele Fougltance v Záskoku nebo legendární mamku Žílovou ve hře Akt.
3: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
4: Čím vzdálenější je ta role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenějšího povaze je ženská a on ji dokáže zahrát.
2: Myslí si Zdeněk Svěrák, se kterým Miloně Čepelku pojí přátelství už z vysoké školy pedagogické. Dva spolužáci, vystudovaní učitelé, se znovu potkali v 60. letech ve vile v tehdejší Hvězdoslavově ulici na Pražských Vinohradech, kde sídlila armádní redakce Československého rozhlasu. Čepelka byl v srpnu 1968 jedním z redaktorů, kteří v náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.
1: Cítil jsem se nikoli jako hrdina, ale pěkně vyplašený, ale tenkrát jsem si představoval, že skutečně třeba přijedou a kdo ví, jestli přímo nepostřelí naši krásnou vilu, při nejmenším, že mě někam odvezou.
2: Z rozhlasu v roce 1969 spolu se Svěrákem odešel, začal se víc věnovat práci v divadle a jako zakázaný autor psal pod pseudonymy písňové texty, prózu i básně. Poezii tvoří dodnes, a to nejraději v leže, na pohovce nebo na koberci na levém boku.
1: Takový mír a pohoda tu vane, co bylo, bylo, co se stalo, stalo, hlína to srovnala a všude plno květů.
2: Jako básník rozvíjí Miloň Čepelka i starojaponskou formu haiku a jeho texty se v posledních letech dočkaly zhudebnění.

0: východočech s přezdívkou Zlatý Slavík divadla Járy Cimrmana dnes oslaví své kulatiny slavnostním večerem v domovském Žižkovském divadle. Na Českém rozhlase je s ním oslavíme v neděli. V rámci programu k 60. sezóně souboru v Příchovicích u Tanvaldu bude po 13. hodině hostem Radiožurnálu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina nás v tom hudebním programu za chvíli čeká Michal David nebo kapela Olympic. Ale ze všeho nejdřív se s Miroslavem Markem podíváme do historie. Dnes bude řeč v pořadu Bejvávalo o verbování do armády.
1: Bejvávalo.
2: Dnes o tom, jak se kdysi verbovalo, ale ne vždy dotyčný na vojnu odcházel. Bývávaly doby, kdy vojna trvala 14 let. Být 14 let vojákem znamenalo úplné vytržení z dosavadního života. A i když se vojáci v časech mírových mohli tu a tam vrátit na čas domů, byť

páně 1773 bylo nařízeno bezodkladně provésti odvody na rozepsaných 1043 vozatajů. Druhý den na to, v noci, se vydali do vsi městský rychtář kontribuční Brejcha, Josef Hanus, Jakub Palda z Bavorovské brány, aby schytali rekruty. Pochytali Vojtěcha Holečka, Václava Hanšmichla, Prokopa Šoubara, Martina Linharta a Fabiána Šoubara. Všichni tihle kluci byli víceméně nezdraví, vysocí jen 5 střevíců a 2 coule, všichni špatní na nohy. Takže nakonec odvedeni nebyli. Ostatní kam si utekli. No a zítra o tom, jak bejvávalo na pastvě.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Ať se nám to líbí nebo ne, dnes začal podzim, tak si tento den osladíme a bude s typickými podzimními chutěmi. Už za chvíli v dobrotách Dáši Kubíkové. Teď se pojďme pobavit s Jardou Hypochondrem.
1: Jardo, řekni fór.
2: To takhle jeden borec se ptá jinýho v hospodě. Prosím vás, proč pijete tu vodku? No když se napiju, tak jsem nesmrtelnej. No tomu nevěřím. Tak pán do sebe hodí panáka a skočí z okna v pátém patře. Dopadne na zem, vstane, opráší se. Když to ten borec uviděl, hodil do sebe taky jednoho panáka a vyskočil ze stejného okna. Na zemi se zabil, to je jasný. No. Číšník přijde k tomu prvním chlapovi a říká, ty když se ožereš, ty seš takovej blbec supermane.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: 15:50 minut, aktuální čas a Láska, to je písnička, kterou na vlnách Českého rozhlasu Vysočina zpíval Petr Bende. Jablíčka zrají podél cest i na zahradách a nám začíná každoroční přemýšlení, co s nimi. Mošt, uskladnění ve sklepě, štrůdly a tak dále. A my si z nich právě teď osmažíme jablečné placičky. S Dášou Kubíkovou. Dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Všechno, co je smažené, bývá moc dobré. Vynikající jsou i placičky s jablky, kam můžeme propašovat právě toto zdravé ovoce a zakysanou smetanu nebo bílý jogurt. Jablek je touto dobou všude dost a tak se můžeme hned pustit do práce. 3 menší jablíčka oloupeme a nakrájíme na kousky. Zakápneme je citrónovou šťávou, aby nezhnědla. Pokud chceme nadělat placiček víc, můžeme množství jablek i všech ostatních ingrediencí zdvojnásobit. Ve větší míse si připravíme jedno vajíčko, deci mléka a 3 lžíce krupicového cukru. Přidáme špetku soli a 2decový kelímek zakysané smetany nebo bílého smetanového jogurtu. Vše rozmixujeme a pak přidáme 20 deka polohrubé mouky, kterou jsme předtím promíchali s 0,5 lžičkou jedlé sody. Těsto důkladně promícháme a přidáme jablka. Teď je hotové a my můžeme začít smažit. V pánvi si rozehřejeme olej a lžíci másla. Nebojíme se vyšší vrstvy. Vkládáme lžící těsto, ze kterého vytvoříme placičky. Osmažíme je do zlatova z obou stran a na talíři osušíme přebytečný tuk papírovým ubrouskem. Ještě teplé je obalíme ve směsi cukru a skořice, ale můžeme je nechat i neobalené a dát si na ně trochu domácího džemu. Chutnají teplé jako moučník, ale podávat se mohou i po vychladnutí. Tak je zkuste a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

písničky, které nestárnou. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Jihlavská nemocnice otevřela nové místo pro poslední rozloučení. Ceny dálničních známek v příštím roce zřejmě neporostou, schválili to poslanci. Polský vzdušný prostor narušil vojenský vrtulník z Ruska. V noci teploty klesnou až ke 4 stupňům. Zítra očekáváme zatažené nebe a srážky. Aktuální zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Novou pietní místnost otevřela na svém onkologickém oddělení Jihlavská nemocnice. Prostor slouží jako místo, kde se rodina může důstojně rozloučit se zesnulým. V nemocnici jsou takové místnosti zatím dvě. Podle mluvčí Moniky Zachrlové ale mají přibýt další.
3: Úplně celkově jich máme v plánu 7. Celá ta místnost je vytapetovaná, relativně prázdná, protože vlastně vždycky se počítá s tím, že tam přivezou postel s pacientem a jsou tam židličky, kde si můžou sednout blízcí.
2: Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Hlasy vládní koalice to schválili poslanci. Opozice návrh kritizuje. Podle nich jde o populismus a ve Státním fondu dopravní infrastruktury kvůli tomu budou chybět peníze. Známka by podle vládní novely taky měla platit 24 hodin od jejího zakoupení, a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Do polského vzdušného prostoru vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník. Oznámila to polská armáda. Nad územím členské země NATO letoun zůstal několik desítek sekund. Polsko v reakci aktivovalo stíhačky a uvedlo pozemní síly do pohotovosti. Země udržuje zvýšenou ostražitost kvůli případnému narušení svého vzdušného prostoru v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Podle Varšavy Moskva podobnými incidenty prověřuje připravenost polské protivzdušné obrany. Rusko se zatím k incidentu nevyjádřilo. Sport. Brněnské týmy Žabiny a Královo Pole rozehrají kvalifikaci o postup do basketbalové Euroligy. Elitní soutěž si zahrají, pokud vyřadí dva soupeře. Královo Pole čeká v 19 hodin utkání na hřišti francouzského klubu Flam Carolo. Žabiny už v 18 hodin nastoupí doma proti Crvené zvězdě Bělehrad. Brněnský trenér Viktor Pruša mluví o přednostech srbského týmu.
4: Rychlá přechodová fáze, hodně individuálně laděná, kdykoliv můžou být velmi agresivní v obraně, z toho generují hodně zisků, z kterých potom mají rychlé zakončení a v tom postupném útoku je to hodně o silovosti.
2: A první hokejová liga má dnes na programu horácké derby. V nově zrekonstruované KHNP aréně se od 17.30 utkají Jihlavská Dukla s Třebíckou Slávií. Počasí. Pelhřimově a náměšti nad Oslavou je 15 stupňů, v Novém Rychnově 14. V noci přibude oblačnosti a místy se vyskytnou mlhy. Teploty klesnou až ke 4 stupňům. Zítra pak nebe kompletně zatáhnou mraky a od západu přijdou přehánky, výjimečně i bouřky. Večer oblačnosti i deště ubyde. Naměříme 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V náměšti nad Oslavou v ulici Majora Šandery havaroval autobus s osobním autem. Na místě proto zasahují záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je středa krátce po 16. hodině a to znamená, že nás čeká humoriáda. Jožek Kolář přeje hezkou zábavu.
6: Končí. Já mám nalíkají.
7: Co je z toho zdrudaná?
6: My bychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
8: Krásné odpoledne, vítej Pavle a vítám všechny.
7: I dnes je tu s námi lady, se kterou se chcete smát co nejdýl.
1: Humoriáda.

0: Kateřina Macháčková je naším dnešním hostem. Ještě jednou připomínám, usrkla lahodnou kávu, věřím, že je lahodná.
1: Ano, báječnou.
0: Jinou neděláme, nemáme.
1: Ne, to už je tady takový rituál a já, i kdybych už za den vypila 10 káv, tady musím s tebou nebo s Patrikem popít kávu.
0: A připravuje posluchači. Kateřina, naše baristka, děkujeme. Tak ano. A teď se tě zeptám, dozvěděl jsem se, že trénuješ baletky.
1: Ano, zkoušíme hru baletky, kde jsme trénovány jako nějaký drobný mikrovýstupy, trénujeme Labotí jezero a tak. No a je tam pestrá sestava, zkoušíme v divadle u hasičů, já hraju takovou jako postarší baletku, která už to moc nemusí umět, za to by to mohlo být vtipné,
0: mě to
1: ku podivu docela jde.
0: Odhalila si v sobě svou skrytou stránku?
1: Ne, já jsem
0: nebo zapomenutou?
1: Já jsem vyrůstala v Budějovicích a tam jsme bydleli v hereckých domech u divadla, tam byl baletní soubor a já jsem tam jednou v popelnici našla jednu špičku. A jako já jsem si ji vylovila a bohužel druhou jsem neměla a měla jsem takovou bačkůrku s gumovou špičkou a já jsem tam na besíce tančila a já jsem to milovala, pak jsem bohužel strašně stoušla ve třetí třídě, tak jsem se tomu nemohla už věnovat. No a já jsem tehdy byla, já nevím, takový sovětský balet, takový, že to teď teda říkám.
0: S Rudou hvězdou na čele.
1: Kalina Ulanovová, takový úžasný a filmy byly. Já jsem to milovala, takže já jsem jako tančila.
0: Ty jsi vlastně původně skoro baletka.
1: Já jsem
0: když
1: skoro
0: jednou
1: baletka.
0: Špičkou a teď se ano, z tomu vrátila a jde ti to zas.
1: Ano, ne, na damu jsem neudělala kotou dozadu, vždycky jsem zůstala stát před kozou. Já nevím, jestli to znáš. Jednou v životě jsem vyšplála do tří čtvrtiny tyče, na provaz jsem se vůbec netroufla, takhle. No.
0: No prostě pohybově nadaná.
1: No já jsem velmi nadaná, no. Ale já to dovedu maskou.
0: Ještě napověsme, kdy ty baletky uvidíme?
1: Baletky budou jezdit po Vlastech českých. Je to jako takový tým, který se jmenuje Nejlepší komedie a premiéru budeme mít 20. října v divadle u hasičů.
0: A kdo dělá teda choreografa?
1: Choreografa máme takového slavného.
0: Hugo se jmenuje, já ho viděl v Básnicích. Ne,
1: a ne, to je úplně jiný. Režíruje to Pavel Šimák a hraje tam Vanda Hibnerová, její dcera tam hraje Antonie, Jana Holcová, se mnou to hraje Zuzana Slavíková, kdybych jako dokonala, abych jako to mohli hrát dál. No a tak jako Míša Tomešová, Míša Dittrichová, takový zajímavý perfektní jako složení.
0: Ano,
1: no.
0: Těšíme se na baletky a teď se těšíme na to, co nám vybereš z našeho archivu.
1: No já bych vybrala Miroslava Horníčka. On měl různé stupně v různých etapách hovorů, tak tady jsou hovory přes rampu, o víně a Voskovcovi.
2: Ptejte se na cokoliv, co by vás zajímalo na herecké práci. Na divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, v kinoautomatu, ve všem, co mohu, nechci říct, umím dělat. Ptejte se opravdu na cokoliv, já vím všecko. No ne, co nevím, tak si vymyslím. A protože první otázka dává na sebe čekat, tak já si dovolím tedy před ní sednu, protože křeslo je krásný, stoleček mi sem dali krásný, ale takovej zbytečně prázdnej, bych řekl. Jo, tam se klidně vešla ještě láhev i ze skleničkou. No, ale jsme chudé divadlo na zájezdu, musíme to dělat při svíčce. Tak prosím vás, první dotaz, opravdu zeptejte se na cokoliv, ať se to rozjede. Já vím, že vždycky první dotaz dá na sebe čekat. Takže... děkuji. Jaké víno mám nejraději? Châteauneuf du Pape. To je z Avignonu, papežské a není nejlepší francouzský. Ono prý nepatří mezi takzvaná velká vína, ale člověk nemůže mít rád jenom nejlepší věci. Tak jsem se smířil s tím šatonevským, tohle to není. Takže já jezdím s lacinějším vínem. Ale taky neříkám ty nejlepší věci, víte, to já... Tak prosím, ať to nemusí prostřihávat. Ano, sešel jsem se s Voskovcem. Já jsem dokonce kvůli němu podnikl takovou zajížďku do New Yorku, protože New York neležel ani v mém plánu, ani v mém příkazu. Takže jsem odbočil a přistáli jsme v New Yorku hlavně proto, abychom viděli Voskovce. A byl to skutečně vrcholný zážitek z toho New Yorku, protože samo město za ty 3 dny, co jsem tam byl, na mě leželo jak horečka, jako mrak, jak podivný těžký sen. Je to deprimující město, ale patrně, je-li tam člověk díl, tak si zvykne nebo dokonce ho shledá krásným. Ale musí tam být díl. A Voskovce jsem volal hned z hotelu, těšil jsem se moc na to setkání, pochopitelně, protože tím, že jsem hrál jeho role a tím, že jsme si potom psali a tak, tak je mezi námi takové nějaké, bych řekl, jako spojenectví, nechci říci kamarádství nebo přátelství. A těšil jsem se na ně. Já byl jsem v Londýně upozorněn českou herečkou Silvou Langovou, která tam žije léta. Je to ještě ke všemu moje kamarádka z doby našich 6 let, asi tak. Nebo jsme byli starší nic. Tak tam mě říkala, že když v New Yorku zavolám Voskovce a zvedne to paní Voskovcová, že už má domluvenou takovou hru s Voskovcem, když zaslechne československé volání Here is ten a ten, takže volá do bytu George, Here is ten a ten, pa, pa, pa, to je taková speciální fanfára, přijel někdo z Československa. A tak tuto zbraň se mi vyrazil z ruky tím, že jsem do telefonu řekl Here is Horníček, pa, pa, pa, už jsem to za ní odtroubil. Tak potom přišel Voskovec osobně a přiznávám se, že se mi rozbušilo srdce, protože jsem po letech slyšel ten kouzelný, nenapodobitelný hlas, který se mi ozval s tou pregnantní voskovcovskou výslovností, jak on všecko tak přehnaně artikuluje, i na jevišti, i v civilu, on tak hovoří přehnaně, že vyslovuje přepečlivě. To mě Verich vždycky říkal, on tak musí vyslovovat, protože taky nemá hlas jako ty. Tak aby ho slyšeli, aby mu rozuměli, tak musí aspoň artikulovat.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak my budeme se snažit také artikulovat.
1: Ano, nebudeme
0: přirozeně.
1: Se smát.
0: Budeme Vesele. Se smát, ale ještě nevíme, čemu se budeme smát. Miroslav Horníček, Ačko, Bčko, Karel Gott a spol.
1: Ano.
0: Pozor, scénka Bezdomovci, korektně řečeno Lidé bez domova. Ze Silvestra televize Nova 2003. Vyberte si SMS-kou Humor mezera a...
1: Bezdomovci, Gott a...
0: No počkej, Novotný. Tebe to tak zaujalo, že nedopovím
1: no ne,
0: ty SMSky?
1: To by mě taky zajímalo.
0: No, jak vypadají bezdomovci Karel Gott a Petr Novotný a popřípadě i Helena Vondráčková? Bude to určitě Tutový. Hezké, ale ještě nevíme,
1: ne,
0: koho
1: ne,
0: zvolí Horníček. Posluchači. Humor mezera A, pan Horníček, Humor mezera B, pan Gott a spol. 90 011 04, to je číslo pro SMS. Telefon ano. Máme 731 800 900 a teď je tu písnička o Kateřině Macháčkové. Děvče z krásných začátků.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: A speciálně pro vás je tu Kateřina Macháčková v dnešní Humor.
3: Ráda bych.
2: Možná tě posluchači zahlédli v seriálu Ve znamení Merkura, jede repríza, jako novou mladou pilnou
3: začínající celnici.
2: A slušela ti ta uniforma?
3: Jo, no měla jsem takový čerstvý, nakrátko jako účes.
2: Navíc si byla úspěšná v odhalování pašeráků.
3: Ano, pán pašoval, ve švestkách,
2: ano,
3: sušenej,
2: v datých a ve fících prsteny. No. A ty jsi to potěžkala a odhalila si
3: ano,
2: ho.
3: Ano, aha. A Jan Skopeček tam zase v pneumatikách odhalil kalkulačky.
2: No tak, co se tehdy všechno nepašovalo,
3: no teď je,
2: že?
3: Teď je na to jenom aplikace a tam jsme měli 10-kilový jako přístroje.
2: No, ale hezké vzpomínky máš na ten seriál.
3: Mám.
2: Začátek 80. let, tuším, to byl.
3: No, já si myslím, že to byl tak rok 78, možná.
2: Ještě dál.
3: A s Vencou Postráneckým a s Rudolfem Rušickým, jako ten byl báječný. Jako na jakýkoliv jako roli opravdu nesmyslný, on zářil. Nebo on si vymyslel, on tak najednou tam začal vytáčet jako na starých telefonech takhle tuškou. A takový jako
2: není
3: kravinky.
2: Není malých rolí.
3: Není to by byla docela velká role, no. Ale není blbých rolí.
2: Jo, tak. Tak, kdo bude v naší roli teď v roli hlasujících posluchačů? Dobré odpoledne, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, hlavně paní Kateřinu.
3: Ano, dobrý den.
4: A přeji hodně úspěchů a hodně zdraví a ať ještě dlouho vydáme na obrazovkách.
2: Výborně.
3: Děkuji moc, děkujeme.
2: A vybrala jste si A nebo B?
4: Ano, Kaju Gota.
2: Kaju Gota, děkuji.
3: Karla Gota, že jo, bezdomovce.
2: Děkuji. Ano, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy.
2: Ano.
5: Zdravím srdečně vašeho dnešního hosta, paní Macháčkovou.
3: Děkuji moc.
5: Taky vás, pane Kučera.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pokračování.
2: Máme
3: ano,
2: zapsáno.
3: Děkujeme.
2: A díky. Dobrý den.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
6: Zemník vás, Pavle, zdraví.
2: Já vás.
6: Zdravím, vynikající baletku, paní Macháčková.
3: Ano, no to teprve se musíte
2: to
3: přijít podívat.
2: Hinca ukáže.
3: Hinca ukáže.
6: Jo.
2: Ano.
6: A chtěl bych taky
2: pokračování.
6: Pokračování ano. S Ačkem, s panem Horníčkem.
3: Ano, dobře, děkujeme.
2: Máme zapsáno. Zdravím
6: vás oba dva ještě jednou.
2: Díky moc.
3: Děkujeme moc.
2: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady je Líba, já bych chtěla pana Gota.
2: Máme zapsáno.
3: Ano, děkujeme paní Líba.
2: Děkujeme za váš hlas a ptáme se dalšího, kdo pak to bude. Dobrý den. Haló. Haló.
8: Podne, dámy pane.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
8: A je vás Petr Zoloty. A já bych si psal též božskýho Káju.
2: Ano, zapsáno. Mějte
3: jako
2: si.
3: Bezdomovce.
2: No, tak se jmenuje ta Stenka, ano.
3: Ano.
2: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
9: Krásné odpoledne, přátelé, moc vás zdraví, Jirka Strutkovská. No, tak já bych si taky poprosil Zlatýho Káju. Tuhle tu Stenku, jak se právě teďka říkala, bezdomovec, to už jsem hrozně dlouho neslyšel a člověk se aspoň zase dobře zasměje a pobaví.
2: Tak jste tomu udělal pěknou reklamu.
3: Ano, děkujeme, já jsem to neslyšel nikdy.
2: Jirko, mějte se.
9: Mějte se krásně, děkuji za vaše pořady. A co vám daří, nashledanou.
2: Vládo se stalo, bezdomovci nastupují. Silvestr 2003 na televizi Nova.
10: Díky. No víte, mám spoustu dětí, mají hlad a... A sám jsem týden už nejet.
11: Tak se musíš nutit, hele, no. Hele, vypadni odsud, hele. Tohle je můj rajon, tyhle kavky jsou moje. To je god, je to god? Hele, ty musíš mít vždycky něco extra, vole.
10: nejseš ty Novotný? Bezdomovecká mafie.
11: Co kecáš? Jaká mafie?
10: Nedělej se, nedělej se. Ten tvůj nejstarší včera na mě naběh a ukradl mi boty.
11: Jestli jsi mu vlez do rajonu jako mě, tak se nedivím.
10: A to bylo na Vilzoňáku. Jsem se tam šel jen projít.
11: Projít se šel, jo? Jsi tam byl somrovat, já tě znám.
10: Podlej, zvohřát. No, pravda, trošku pokecat s Bobkem.
11: Máš chodit do Brlohu. Tam je taky teplo a nekrade se tam.
10: Kde to je, to neznám.
11: A znáš, to je ten vybydlený barák. Jak se tam teď nastěhovali nedvědi do něj.
10: Prosím tě, tam to nejde. Tam už se jim naspali Maxim Turbulenz a není tam k hnutí.
11: Taky tam nezavadíš o volný jídlo, kamaráde.
10: Jo, takový to byly bagančata, až z Vídně.
11: Ty seš blbej a chodíš v nových botech po nádraží. Co, Iva, ještě žije?
10: Šla do supermarketu se povohlídnout po nějakých nových krabicích. Těch starých už se nedá spát. Člověče, člověk se tam trošičku jen tak víc zavrtí a rozpadnou se, no znáš to, ne?
11: Já jsem v pořádný krabici nespal ani nepamatuju. Já mám lavičku v rigráku, víš? Vystuženou, víš?
10: Na tebe vyrobit papírovou krabici, to by přišel Schwarzenberg vo všechny lesy. Stejně ti řeknu, jsou to věci, co? Hmm. Jeden den seš slavnej a druhý den tě vyhazuju z baráku. Víš, co na mě křičeli, když mě vyrazili?
11: No co asi? Hledej si ptáčku nový hnízdo.
10: Ne. Táhni včelko májo.
11: Víš, co žvala ta lůza na mě, když mě vynášeli z baráku?
10: Uf, uf, to je tíha.
11: Prej, dneska letíš bez gumy, srandisto.
10: Stejně jsou to mizerný časy, člověče.
11: Ti řeknu, nikdo nás už nechce. Si vem takového Michala Davida, hele. Se dal na drogy.
10: Ale kde na to bere?
11: Nikde. Čuchá vejfukový plyny. A... On do toho zatáhl málem i tuhle, jak se jmenovala. Lucku Bílou. Jenom, že ona trubka si léla pod autobus, který byl předělaný na plyn.
10: Ona potom lítala po Václaváku polonaha a každý mu zpívala plyn, už si číst trouby ven.
11: Čověče, tobě to ještě zpívá pěkně, viď?
10: Tobě to taky kecá dobře.
11: Já kecám furt, ale se tomu nikdo nesměje.
10: Ani ty sám ne?
11: Já jo, já furt ještě.
10: Ty tvoje historky o té tvojí ledničce plný žrádla. No na to ti řeknu, musíš mít taky dneska dobrou paměť na dobu, kdy ty si měl lednici plnou jídla. Hele, a ještě tě baví ty tvoje veselý příhody?
11: Nebaví.
10: Mě zas nebaví ty moje mozkový příhody. Jinak jsem zdravý.
11: Jo.
10: Až na tu kyčel, klouby, ty kolena, bolesti hlavy, krční páteř, chronická bronchitída. Hele, jak 20 let. A co ty, svoje zuby pořád?
11: Teď mám Šípovi. On si u mě skoval, pač se bojí, aby o ně nepřišel u rozvodového soudu. Taky jsem měl 2 dny zuby na Álovskýho, ale nevešli se mi do huby.
10: Co dělají?
11: Co by dělali, tak jsou zpátky u Náhlovskýho a koušou, ne?
10: Ne, já myslím, co dělají Šíp a Náhlovský.
11: Ty já jsem neviděl od Náhlovskýho pohřbu.
10: Ale to já vůbec nevím, že Pepa už to má za sebou.
11: Ale nemá, prosím tě, teď simuloval jako vždycky. Ten nás všecky přežije, ale to ti říkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Zajímavou nabídku v tuto chvíli máme pro naše posluchače. Za A bezdomovci, za B slepičí salon krásy. Tak si vyberte.
3: Ano, Josef Skupa.
2: Ano, s Hurvínkem samozřejmě, že?
3: Ano.
2: No, tak Ačko nebo Bčko, zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď tu máme jednu hudební vzpomínku na vaša Patejdla. Spolu s Heidi Jankou naspívali Ztracený ráj.

0: bez domovky.
1: Možná bychom to chtěli vidět, ale v rozhlase to bohužel nejde.
0: A to poznáme.
1: Tak si to aspoň možná poslechneme. Ano. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Pavle, a
1: dobrý
2: já
1: den.
2: Pro bezdomovce.
1: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou.
0: Děkujeme.
1: Zdravíme do Karviné, kdo pak je s námi teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady moc vám zdravím, tady Zdena ze Sadské. Kačenko, já jsem vás obdivovala mohutně při čtení vaší knížky. Mě by hodně zajímalo, jestli jste někdy ještě udělala takovou odvážnou, dobrodružnou věc a vydala se takhle sama někam takhle nebezpečně daleko. Děkuju a bezdomovce, prosím.
1: Dobře.
0: Ano, děkujeme.
1: Odpovíme?
0: Ano, byla jsem na Bora Bora. Sama neumím žádnou řeč, bojím se létat. Letěla jsem ve Vichřici, prošli věci jsme letadlo a byla bouře Kyrill.
1: No dokonce, tak a celá je
0: úžasný.
1: Tady s námi potom všem, Kateřina
0: Macháčková. Bylo to úžasný, protože jsem si uvědomila, no. Že nechodíme po parketách a po linu, ale že chodíme po živý zemi.
1: No paráda. No. A já jsem si teď uvědomil, že ti bezdomovci jsou scénka ze Silvestra a
0: ano.
1: Ty jsi v Silvestrech účinkovala jako divačka, jak tam ano. Seděli všechny významné naše hvězdy slavné, tleskali a bavili se. Jaké to bylo?
0: No nejlepší byl první Menšíkův Silvestr, ten byl tuším v roce 77, možná se o rok tak mýlím. A to jsme byli všichni nadšení, protože tam jsme byli pozvaní jako všichni herci, jako publikum a nevěděli jsme, co nás čeká. A to bylo jako úchvatný. A byli jsme tam další rok a to už všichni byli natěšení, jakože to bude slavný, ale tam se potom všichni předháněli, kdo bude vtipnější. Nemělo to ten takovej ten pel toho.
1: No,
0: toho
1: ale
0: prvního.
1: Ty jsi seděla i s panem Gottem.
0: Ano, seděla jsem v roce 88 mezi Bartoškou a Gottem.
1: No, kdo no. To měl? Jak jsi to vydobila, tohle místo?
0: Já nevím, tak nevím.
1: Tě tam chtěli oni dva.
0: No,
1: sebou.
0: Oni dva mě vůbec ignorovali, jo.
1: A teď Bartoška byl tvůj manžel ve filmu Katapult,
0: no,
1: pana Páro.
0: No, měl manželek a milenek v různých, jako, no a partnerek v různých seriálech, ale Jirka Bartoška byl báječný.
1: Ano.
0: Jo, prýma. No.
1: V tom Katapultu ti měl přivést ten bílý plyš, ale vždycky ano. Díky jiným, že nám zapomněl.
0: Ne, ano, právě, nedostala jsem a pak jsem ve výsledku vystupovala v takovým béžovým. Bo smetanovým, no, nebyl bílej.
1: Jo, já myslím, že to bylo jako potah na pohovku a to, z toho měl být obleček, z toho plyše.
0: Já jsem z toho měla vestičku takovou.
1: Výborně,
0: při té večeři, hám mňam.
1: A už víme všechno. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honzo Kavin, vás Pavle i paní Kateřinu.
0: Ano, děkuju moc.
4: A já bych tež pokračoval s panem Gottem Novotným a paní Vondráčkovou.
1: Děkujeme
0: ano,
1: krásně.
0: Ano, to bude napínavý.
1: No, ještě budeme napínat chvilku. Dobré
0: ano.
1: Odpoledne.
5: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás oba a chtěla bys bezdomovce.
1: Děkujeme.
0: Bezdomovce, to bude jednomyslný.
1: Naslyšenou. Tak jo, krásně jsme odhlasovali, sečítáme. Doslova jednoznačně nám vyhrál Karel Gott, Petr Novotný. A možná, že přijde i Helena Vondráčková.
6: Počkej, co tě to tam cinká?
7: No co mi to tam asi cinká, no. Karle? Prázdný láhve, ne? Vracím. Jsem našel dobrý zdroj, člověče, popelnice před sněmovnou. Co tam máš ty, že ti to tam necínká?
6: Ale prosím tě, já tady mám nějaký ptákoviny, tadyhle to se snažím prodat. No.
7: Zlatý slavík? To je fakt zlatý, jo? Ty vole, a máš toho víc?
6: Mám toho plnou tašku.
7: Já jsem ty svoje zrcátka už taky prodal. Víš, že ty tý nejsou zlatý? Co si myslel, že si za to koupím nový život a koupil jsem si za ně akorát housku a páru.
6: Kámo, ty jsi nějaký roztrpčený.
7: Ty bys nebyl, ale víš, já jsem jedna naposled před týdnem. Sunar, co vypadl jednomu kojenci na můstku z kočárku. Ale. Mimochodem, ten tvůj pes nevypadá špatně, Karle. No ale, kdybys měl rohlík, bychom měli dobrý hot dog.
6: Podívej se, já si myslím, že my bychom to měli zlomit.
7: Co jako zlomit? Myslíš zámek uspořitelný, nebo co chceš zlomit?
6: Zlomit osud, změnit život a hned...
7: Opustit to tady, jo? Přesunout se do Vršovic?
6: My máme navíc.
7: Hele, na Bertramku s tebou nejdu, ale... Tam nám nic nedaj, tam už máš provařený ksicht, kamaráde.
6: to jsem nemyslel. Bude konec roku, lidi by si měli dávat na nový rok předsevzetí.
7: Víš co, lidi by

0: si měli na Nový rok dávat všecko. Hej, dej mi korunu. Dej mi korunu. Ukážu ti kota na mizině.
1: Jo, pojď sem. Já si myslím, že my dva bychom měli začít úplně od začátku.
0: Jo? To jako půjdeš zpátky do ČKD, jo?
1: To ČKD už tam není. Tam teďko staví stadion a má být větší než Strahov. Tam uděláme super show a ta nás znovu vynese na výsluní.
0: Že bychom vystupovali spolu, Karle? Jak se budeme jmenovat?
1: Slavík a Tajterlík.
0: Hele, to by chtělo nějakou mladou babu, ne?
1: Korunu, na housku. Heleno, Heleno, pojď sem.
2: Co chcete? Vokenu nedám. To mám na novoroční přípitek.
0: Pojď sem, on má výborný nápad, Karel.
2: Já vás znám.
0: Ne, Karel vymyslel, člověče, co bychom mohli dělat spolu. Ve třech.
2: Vy zprostuci dva. Já vám dám ve třech, že jste to v životě neviděli.
3: Tak dobře, jak můžeme ve čtyřech, no.
2: Ty šupáku! Kdyby včera neprodala Leošovi Marešovi svoje lodičky, tak tě tou špičkou ostrou kopnu do...
0: Hele, pobočně!
1: Ej, zadrž, já už takhle zpívám dost vysoko.
0: Show ve třech, Heleno. Znova začít. První by byla Praha. A potom Heleno Berlin.
1: A možná i zas staré, dobré Las Vegas.
2: No to je úžasný. Pojďte si o tom pokecat ke mně domů.
1: No počkej, nevykládej nám, že máš střechu nad hlavou.
0: Karle, kam nás to vezou? Já už to vím! Do Las Vegas, Karle!
1: Hurá! Ukážu ti cestu ráje!
2: Teď a tady bude patřit jenom mě.
4: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A Humoriáda, pořad, který vzniká ve spolupráci s Kateřinou Macháčkovou, ano, pokračuje jejím výběrem. Co to
2: ano,
1: bude?
2: Já mám moc ráda Bolka Polívku, měla jsem moc ráda jeho kolegu Pechu a on nám tady v té scénce bude vyprávět o Pechových problémech s textem.
3: Já mám kamaráda z celoživotního, že vy ho znáte všichni, Jirku Pechu, a on má někdy problém s textem. Já říkám, že má někdy v sobě až 1,8 kodeta. A teď je to nádherný, pač. On má říct takovou normální větu s zapomenutým světlem, on má říct: dobrý den, pane náměstku, tam je v Plískanice, obrovský zima prostě v závěji a teď jede prostě Jeep a tam je ten náměstek a ten vede toho mě jako toho faráře a má říct: dobrý den, ne, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výstavy, protože tam hraje výtvarníka. Dobrý den, ne, dobrý večer, pane náměstku, my se známe, vy jste mi zakázal dvě výpravy. A já říkám: polární? Prostě, Bogu, fakt to mě, ty vždycky mě tak pleteš, ty jsi kamoš na hovno. Teď v tom posledním filmu hraje nádherně souseda Šimáčka, jako. A po něj po válce, a on mluví o té pojemné postavě, tam se kapitán nějaký jako osvoboditel se ptá, nebo revolucionář se ptá: znáte toho muže? A on má říct: samozřejmě, pane kapitáne, spolupracoval s kolaboranty, rekvíroval židovský majetek a teď to s něho lezlo. Znáte toho muže? Samozřejmě, soudruhu kapitáne. Ne, soudruhu, pane, já jsem řekl pane, ne, ty jsi řekl soudruhu. Já jsem řekl soudruhu, tak soudruhu. Ne, musí říct pane, jo, tak dobře. Akce, ano, pane, nebo soudruhu? Pane, můžeme, můžeme. Akce, ano, pane kapitáne, přáteli se s těma svěma. Jirko, s kolaborantama, vy to byli svině, ne? No jo, vy jste s kolaborantama, no tak jo, ježi, mají úplně nadělat. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, ale byli to fakt svině. Potom ještě rekvíroval židovský majetek, já vím, já jsem to, tak bolí, bolku, nedívej se tak na mě, akce. Ano, pane kapitáne, přátel se s kolaboranty, rekvíroval židovský nábytek. Jirko, už to skoro bylo, ty jsi řekl nábytek. No co jsem měl říct? No majetek. Ježíšmarja, suhňup, no nic dobrý. Majetek, to je jasné. Ano, pane kapitáne, přátel s kolaboranty, režíroval židovský majetek. Teda nábytek, ne, majetek. Říká, zrežíroval, jsi říká, režíroval. Ne, to nejma. Teď mu dají ty sluha, jasně. A potom to skočilo tak, že on říká: ano, pane kapitáne, přátelé se s kolaboranty, režíroval Žižkovský dobytek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No jo, problémy s textem a přebrepci, to je věčné téma. Máš
2: ne,
1: něco?
2: Ne, ano, ne, já jich mám moc. A mám dva takový, jako od mého kolegy Rostu Čtvrtlíka, který s námi už mnoho let není. A jedna byla v Králi Oidipovi, přijde za králem Oidipem a řekl mu, Rostě mu řekl, a přepadla nás lupa tlumičů. Jo, takže to bylo strašný. Ano. Langoš úplně zmrtvil. Ale hlavně na premiéře Gazdiny Roby, on měl jako, tak, jako opravdu zásadní odchod a on řekl s pádem Bobem. A zůstali jsme tam, Jitka Čvančarová a tak a dusili jsme se jako takovým jako pláčosmíchem. Jo. Ale představ si na premiéře s pádem Bobem.
1: Režisér asi skameněl.
2: No ne,
1: někde
2: to
1: vzadu.
2: Všichni. Aha.
1: Dobře, tak hlavně, že jste tady, že jste to dohráli. Hrajte, stvárňujte dál. Tak co my budeme dělat dál tady, přátelé? Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová? Otázka na vás. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04 731 800 900 náš telefon.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Kohn to má málem hotový, my taky v dnešní humoriádě, ale ještě nevíme, jaká bude závěrečná scénka. Ptáme se vás, Bolek Polívka nebo Jitka Molavcová. Hlasujte i teď na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
2: Dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
3: Moc
2: dobrý
3: děkuji.
2: Den, Katko.
3: Ano, vám také dobrý den.
2: Přeju vám pěkný podzim, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju první krásný podzimní večer či příjemné čtvrteční ráno a pohodový celý den. Posluchačka Růža z Rychnovska, nashledanou.
3: No to jste nám to krásně řekla, nashledanou.
1: Dobré odpoledne. Haló, my vás slyšíme, jste tam?
3: Slyšíte nás?
1: Tak měl by tam být posluchač nebo posluchačka, ale nehlásí se. Pojďte vy dál, dobrý den.
4: Dobrý den, Míla z Prahy, pardon, ze Přerovždy, volám kousek od Nymburka, to paní Macháčková bude
3: je,
4: znát.
3: Ano, to znám, to znám.
4: Teď jsem tam dělal také opravdu, že jo, dávno. A tím pádem bych byl asi pro pokračování.
1: Mm-hmm.
4: Ano. Člověk má doposlouchat to, co načal, že?
1: Mhm.
4: Tak a pod palmovkou, taky jsme se viděli, je to už ještě díl s kamerou. Já. Mějte se nádherně oba.
1: I vy,
3: děkujeme moc, vy se mějte taky nádherně.
1: Dobrý den, kdo je s námi?
5: Vladislav Kurtej Šumperk.
1: Vladislave, koho jste si vybral?
5: No, já si vybírám vždycky toho, který vyhrává.
1: Takže Ačko.
5: Ačko.
1: Dobře, dobře, děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
5: Mohl by přidat přáníčko?
1: No, ano. Když to bude rychle.
5: Ano, nejkrásnější kadeřnici z Kyjova.
1: Aha.
5: Jmenuje se Simonka.
1: Aha, já myslím, ano. Že nám dáte nějaký přáníčko nebo ne, posluchačům, ne. Tak Simonka tak, má ano. Vaše slova i určitě
3: ano, v závěru humoriády
1: vaši lásku. Ano.
3: Ano.
1: Náš dům je jedna rodina.
3: Ano.
1: To je téma, které si dáme s Jitkou Molavcovou, protože SMSkáři a další přehlasovali.
3: Opravdu?
1: Ačko, no jistě.
3: No to je, no,
1: jistě.
3: Tleskám,
6: jistě. Náš dům je jedna rodina. Zrovna tady soused pan Lébr hrává na čelo. Hraje krásně. Dovede prý na čelo plakat, jásat, vyprávět i zpívat. No on dovede dokonce i líbat na čelo. Jenže to si dovolil jenom jednou. Ale docela ráda ho poslouchám. Hraje vždycky, když manželka odejde večer trhat lístky do biografu. Ona totiž nesnáší hudbu. Pan Lébr hraje jenom tajně od té doby, co ho manželka udeřila čelem vzad. A stejně si myslím, že čelo je nakonec příjemnější než ten vysavač paní Laubové. Je to přístroj z roku Fimf. Její babička už ho kdysi chtěla dát zmodernizovat, ale už tenkrát jí to Křižík rozmluvil, že to nestojí za to. A tak paní Laubová obden víří prach svých peršanů s pocitem, že luxuje. A každý rok 12. září ve 4 hodiny ráno zapíná ten aparát, protože toho dne má pan Laube schůzku s kamarádama z vojny a domů se vrací právě po zvuku. Takže Laubovi... Takže Laubovi mají nejen lux, ale i maják. No a další zvuky, na které jsme si v našem domě museli zvyknout, vyluzuje Helenka na piano. Když něco provede, musí za trest cvičit. A proto my nájemníci stále apelujeme na Helenku, aby byla hodná. Helenka se mi nedávno svěřila. Když bude zlobit, bude z ní klavírní virtuos. Ale když bude hodná, bude z ní ficka. No její tetička je právě ficka a nosí domů moučníky. Ptala jsem se Helenky, co má radši, jestli hudbu, anebo moučníky. Řekla mi, že má nejradši, když jí moučník a někdo k tomu hraje. No a to, že má právě ta tetička ficka, jí moučník a slyší z dálky dámskou kapelu. Jednou za čas volává paní Millerová o pomoc. Manželí totiž škrtívá skrz nevěru. A paní Millerová potom chodí a ukazuje na krku 9 modřin, protože panu Millerovi chybí prst. Teda, kdybych měla víc času, sepsala bych paměti holky z paneláku. A to by měla být povinná četba budoucích architektů.
7: Víc
1: času bohužel nemáme, je tu čas loučení. Kateřina Macháčková byla s námi.
3: Ano.
1: Stylově se loučíme.
3: Ano. S pádem bobem.
1: Ano, už jsme to tu vysvětlovali, takže se mějte krásně. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů.
3: Mějte se moc krásně.
1: Pa, pa, pa, pa, pa.

0: jste.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Sedmnáct hodin.
4: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Lidé s novoměstskou kartou dostanou hodinu volného parkování v centru. Vyšší odborná škola v Třebíči chce vzdělávat dentální hygienisty. Slovensko omezí marže při prodeji paliv a zlevní jízdné na železnici. Důvodem jsou vysoké ceny pohonných hmot. V noci teploty klesnou až ke 4 stupňům. Zítra očekáváme zatažené nebe a srážky. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Výhodnější parkování budou mít držitelé novoměstské karty. V centru budou moct využít první hodinu denně zdarma. Za další započatou zaplatí 5 korun. Zvýhodnění najdou i při delším parkování. Počítají s tím změny, které začnou platit od 1. října.
5: Lidé musí svoji novoměstskou kartu nejdřív na pokladně radnice spárovat s registrační značkou svého auta. Výhody budou moct čerpat na všech placených parkovištích v centru. Placené stání nově zasáhne také oblast u Vysočina arény, po celý den včetně svátků. Tam budou moct lidé s novoměstskou kartou také využít hodinu zdarma. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Nový obor dentální hygieny chce otevřít vyšší odborná škola v Třebíči. Mělo být o vůbec první školu na Vysočině, která bude připravovat diplomované hygienistky a hygienisty. Kraj už schválil žádost o jeho akreditaci. O nový obor usiluje také Akademie ve Světlé nad Sázavou, pokračuje hejtman Martin Kukla z hnutí ANO.
6: Tady to je sociálně právní činnost, je to navazující právě na ten náš maturitní obor. A sociální pracovníky a sociálně právní činnost v rámci poradenství potřebujeme také, takže cílíme na tu potřebnost, co se týká pracovního trhu.
3: Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a zlevní cestování vlakem. Oznámil to dnes premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude moct marže prodejců dosáhnout maximálně 10 centů za litr benzínu nebo nafty. Jízdenky ve druhé třídě zároveň zlevní o polovinu.
7: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
8: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jíst ze snížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
7: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
3: V realizačním týmu fotbalové zbrojovky Brno skončil asistent trenéra Jiří Saňák. Podle klubového webu jsou za jeho odchodem zdravotní problémy. 48-letý kouč ale naznačil, že se jedná pouze o dočasnou přestávku v kariéře. Jeho pozici převzal Bronislav Červenka, který před 2 týdny skončil na lavičce Zlína. Alenka Bernardová má na mistrovství Evropy v boxu jistou alespoň bronzovou medaili. Ve čtvrtfinále váhy do 54 kg totiž vyřadila Angličanku McKeeovou. Na stranu 25-leté české reprezentantky se přiklonilo všech 5 bodových rozhodčích.
2: Počasí.
3: V Jihlavě nebo Košiticích se teď aktuální teploty pohybují kolem 15 stupňů, v Přibyslavi jich je 14. V noci přibude oblačnosti a místy se vyskytnou mlhy. Teploty klesnou až ke 4 stupňům. Zítra pak nebe kompletně zatáhnou mraky a od západu přijdou přehánky, výjimečně i bouřky. Večer oblačnosti i deště ubyde. Naměříme 13 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Mezi Vilémovicemi a Beneticemi havarovala motorka a na místě zasahují záchranáři. V náměšti nad Oslavou se pak v ulici Majora Šandery střetl autobus s osobním autem. Jeden jízdní pruh je tam uzavřen.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Krátce po 17. hodině vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina a v našem vysílání startuje pořad Den v kraji. Lékaři doporučují rizikovým skupinám, aby se nechali naočkovat proti covidu. Jde o lidi starší 65 let nebo chronicky nemocné. Očkování novou vakcínou před nadcházející sezónou respiračních onemocnění začalo teď například v Jihlavské nemocnici. Jaký byl zájem, řekneme za chvíli. Ještě předtím nás čeká ale zpravodajský souhrn. Jože Kolář, přeje hezký poslech.
4: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Očkováním proti covidu začínají zdravotníci v Jihlavské nemocnici. Mají k dispozici novou upravenou vakcínu. Látku podávají jednou týdně. Zájem o očkování je letos nižší než v minulých letech. Potvrzují to data ministerstva zdravotnictví i první očkovací den v Jihlavské nemocnici. Tématu věnujeme reportáž po skončení tohoto zpravodajského přehledu. Část výlovů na Vysočině bude letos později než obvykle. Rybářství je posouvají kvůli suchu. Obávají se nedostatku vody v rybnících, ale i na sádkách. Kvůli letošním vedrům zaznamenala řada spolků vyšší úhyny ryb a také zhoršenou kvalitu vody. Desítky zaměstnanců Havlíčkobrodské charity se do konce října přestěhují do domu Panny Marie. Zrekonstruovaný objekt bývalé obchodní akademie organizace zkolaudovala v červnu a teď dokončuje poslední úpravy. Aktuálně charita opravuje i budovu na Nádražní ulici. Tam se do konce roku přestěhuje azylový dům. Pokračuje ředitelka oblastní charity Havlíčkův Brod Veronika Vašíčková.
2: Takže nejdřív dokončíme tu dům Panny Marie, během října se nastěhou ty ostatní služby a pravděpodobně tak pod listopadu bychom řešili nastěhování azylového domu.
1: Do nových prostor Havlíčkobrodské charity se vydáme v reportáži před 17:30. Plánovaná sportovní hala v Jaroměřicích nad Rokytnou přijde o 20-milionovou krajskou dotaci. Hejtmanství městu neprodloužilo termín pro její získání. Důvodem je nejistota, zda se halu vůbec podaří postavit. Obyvatelé totiž v loňském podzimním referendu hlasovali proti její výstavbě. Počet lidí s respiračním virovým onemocněním na Vysočině roste. K nejčastějším příznakům patří rýma, kašel, horečka nebo bolesti kloubů. Nejvíce pacientů je mezi dětmi do 5 let. Jak předcházet problémům, řekla dnes ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
3: Protože se nejčastěji jedná o kapénkovou nákazu, je určitě důležité pravidelné, časté a důkladné mytí rukou, vodou a mýdlem.
1: První horácké hokejové derby v nové sezóně dnes hostí nově opravený zimní stadion v Třebíči. Horácká Slavia přivítá Duklu Jihlava na domácím ledě od 17:30. Ze zápasu se před 18. hodinou živě přihlásí náš reportér. Aktuální stav skóre se pak dozvíte v našich zpravodajských relacích. Takový je souhrn toho nejdůležitějšího na Vysočině. Události pro vás dnes sleduje Tomáš Kolátor.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Marie Rotrová, marketka v rámci vysílání Dne v kraji na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Znovu se rozbíhá očkování proti COVID-19. Speciální ordinaci teď otevřela například i Jihlavská nemocnice. A to je přesto, že hlavní sezóna šíření respiračních onemocnění ještě nezačala. Zájem o vakcínu ale mezi lidmi postupně slábne.
1: V čekárně před ordinací v Jihlavské nemocnici sedí převážně starší lidé. S manželem sem přišla také paní Marie.
2: Jsou diabetik, kardiák, já mám hodně nemocí, takže pro mě a věk, že 69, takže chodíme pravidelně od té doby, co to začalo a očkují.
1: Pro vakcínu proti covidu si jdou po 8. Dopředu se objednali.
2: Říká manželovi, pojď půjdeme hned první den, než to začne působit, pak půjdeme na chřipku za 14 dní.
1: V čekárně se postupně střídají lidé, ale nápor, jaký tady zažívala před rokem, se tentokrát neopakuje.
2: Hrozný zájem tady byl, tady plno, fronta tady a to bylo několika řadama.
3: Dobrý den, posaďte si u nás na lehátko tady, prosím. Nachlazený teďka s teplotou, nějakým jiným akutními potíži nejste.
1: Pro vakcínu si přišel také pan Robert.
4: Protože jsem chronicky nemocný. Já mám teďka pátou dávku, takže chodím se očkovat na všechno, dá se říct.
1: Jihlavská nemocnice očkuje jednou týdně. Na první den měla v ordinaci 120 vakcín proti covidu.
5: Teď se šíří opravdu velmi málo, ale čekáme, že teď, jak začne podzim, zima, lidé budou v uzavřených prostorech, úzký kontakt, že zase se objeví častěji.
1: Primářka infekčního oddělení Romana Kumštarová vidí v očkování stále smysl.
5: Především pro starší lidi, starší 65 let věku, potom je to pro lidi, kteří trpí nějakým chronickým vážným onemocněním.
1: Zájem o očkování proti covidu v Česku každým rokem klesá. Podle dat Ministerstva zdravotnictví se před 5 lety v Česku aplikovalo přes 15 milionů dávek za rok. O 2 roky později to bylo přes 420 tisíc a loni o dalších 200 tisíc méně. František Jirků, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Někteří zaměstnanci Havlíčkobrodské charity pamatují nově otevřený dům Panny Marie ještě jako obchodní akademii. Reportáž o ženě, která před 17 lety opustila budovu jako maturantka a teď se tam vrací pracovat, si poslechněte za chvíli.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotním díle se vydáme po stopách Henryho Morgana, krále karibských pirátů ze 17. století. Inspiroval i tvůrce Pirátů z Karibiku s Johnnym Deppem. Stále je plný záhad. Kde se skrývá jeho údajný poklad? A co se skutečně stalo s jeho tělem po smrti?
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Věděl, že dopadení znamená šibenici. Přesto opakovaně překračoval frontu z carského Ruska až do Prahy. Byl zatčen, čekal na popravu, přesto unikl. Geniální zpravodajec, který ohromil Masaryka, Beneše i Štefánika. Jeho srdce bylo pro Československo, přesto na něho vlast zapomněla. Nedělní příběh nás zavede za jeho osudem.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dům Panny Marie už je částečně obsazený zaměstnanci Havlíčkobrodské Charity. Objekt bývalé obchodní akademie Charita zrekonstruovala a na začátku léta zkolaudovala. Teď do něj postupně stěhuje všechny své služby z dalších prostor ve městě. Před opravou byla budova dlouho opuštěná. Naposledy tam pobývali studenti a učitelé v roce 2009.
1: Ukazuje zástupkyně ředitelky a vedoucí osobní asistence Věra Kratochvílová na novou kancelář, kterou sdílí ještě se dvěma kolegyněmi. Pro většinu zaměstnanců je prostředí úplně nové. Pro Věru Kratochvílovou jde ale spíš o velký návrat.
2: Já jsem patřila mezi ty poslední studenty, kteří na téhle škole studovali. Bylo to vlastně v roce 2009. Jsme byli poslední třídy, který jsme tady byli. A teď se sem vlastně po 17 letech vracím zase zpátky.
1: Vysvětluje Věra Kratochvílová s tím, že teď už ale tehdejší školní budovu vlastně uvnitř nic nepřipomíná. Prostory se totiž kompletně proměnily.
2: Dřív to byla jedna velká třída, teď to jsou dvě kanceláře. I ta chodba se změnila, výtah, ten tady vlastně nebyl, dole místo našich šaten, tak bude půjčovna kompenzačních pomůcek. Ale bylo hezký, když jsme tady byli ještě před rokem, nebo když se koukat na ty prostory, tak jsme tady všude po zdech ještě našli i naše staré rozvrhy, plakáty.
1: Díky odkupu a rekonstrukci bývalé obchodní akademie má teď Charita daleko větší prostory než dříve.
2: Zrovna konkrétně třeba v naší osobní asistenci s náma byla ještě půjčovna kompenzačních pomůcek, dobrovolníci a potravinová pomoc, takže nás tam v jednu chvíli sedělo i 6 v jedné kanceláři, která byla poloviční než tahle. Naše děvčata, terénní pracovnice, které vyjíždějí ke klientům, tak měly vedle taky menší kancelář. Bylo jich 11, ale místo tam bylo tak pro 5.
1: A sjednocení služeb pod jednu střechu zároveň uleví klientům.
2: Doteď jsme je posílali přes půl města, takhle vlastně pošleme maximálně do vedlejších dveří.
1: Do nové budovy se tak září podle ředitelky Brodské Charity Veroniky Vaštíčkové přestěhovalo asi 60 zaměstnanců.
3: Poskytujeme tady všechny sociální služby, které byly původně v Havlíčkově Brodě, kromě azylového domu. Takže tady našlo místo občanská porodna, osobní asistence, odlehčovací služba, raná péče, sociálně aktivizační služba a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. A je tady teda středisko správy, takže jsou tady kanceláře správy.
1: Celkové náklady na přestavbu bývalé obchodní akademie na Dům Panny Marie vyšly podle Veroniky Vaštíčkové na více než 70 milionů korun. Současně musí ještě Charita doplatit zbytek ceny za odkup budovy Brodské radnici. Organizace rekonstruuje také objekt na Nádražní ulici, kam se ještě do konce roku přestěhuje azylový dům pro matky s dětmi. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: V dnešním dobrém dopoledni jsme vás pozvali na další ročník Line literárního festivalu Knihlava. Co od něj očekávat, uslyšíte hned po písnice Anika. Jmenuje se Noc na zemi. U mikrofonu s vámi zůstává Jože Kolář, který vám přeje příjemné a pohodové pozdní odpoledne.

0: pátek startuje v Jihlavském DKO už třetí ročník literárního festivalu Knihlava. Je to festival malých nakladatelů, těch mimo hlavní proud a často také s menším prodejním potenciálem. Potkáme vůbec jejich knihy běžně v knihkupectvích. V dobrém dopoledni to vysvětlil ředitel festivalu Nikolas Kourek.
1: Některý určitě v knihkupectví potkáte, ona otázka je, když se řekne knihkupectví, co si pod tím představíme, protože ten knižní trh je zaplavený těma velkýma knižníma domama a tam vlastně knížky z těch malých nakladatelství málo kdy vidíte, protože nemají ten prodejní potenciál. Jo. Takže oni jsou potom ty nakladatelství třeba vyřazený, nebo tam jsou jen tak někde jako zašantročený. Pak máte knihkupectví, který vede, nevím, nějaký starý pán, 40 let z radosti a tam naleznete možná i tyhle ty knihy. V Jihlavě máme s tímhletím trošku problém, s nějakým jako zajímavým knihkupectvím, protože prostě v této době...
2: Je to oni tu byli.
1: Oni tu byli.
3: No. Dneska se to možná přesouvá už na e-shopy, ne? Možná.
1: No jasně, jako všechno, když se tady podívám, tady se řeší třeba náměstí Jihlavský, proč je vylidněný, no proč asi, když jsou všechny obchody v nákupákách, jako kdo by chodil na náměstí, že jo?
0: A jak mluvit tak, aby nám druzí opravdu naslouchali? A co dělat ve chvíli, kdy emoce a stres začnou ovládat naši komunikaci? Jak si zachovat klid, říct to podstatné a přitom druhého skutečně zaujmout? O tom všem si budeme povídat s Veronikou Smejkalovou z Centra Basic. Naše vysílání zítra po 11. hodině.
4: Den v kraji.
0: Jak si pouliční muzikant vybírá místo, kde začne hrát? I to se dozvíte za chvilku.

0: Marta Kubišová, písnička Magdaléna. Posloucháte vysílání Dne v kraji na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Pouliční muzicírování v posledních letech oživuje atmosféru velkých měst. Hlavní sezóna sice pomalu končí, ale když je hezké počasí, tak například v Jihlavě na náměstí někdo vyhrává a občas se tu objevuje i potulný harmonikář z Měřína.
1: Na jihlavském Masarykově náměstí jsem narazila na úžasného harmonikáře Davida Kopáčka. Vy jste potulný muzikant.
2: Hraju všude, kde se dá. No.
1: A jen tak, jak se říká, do futrálu.
2: Tak i do futrálu, nebo občas samozřejmě nějaká svatba, narozeniny. Občas i s kapelama si zahraju nějakýma. Všeho chuť taková.
1: Když se tak povídám s lidmi tady na náměstí, tak si vás pochvalují, že zahrajete cokoliv. Od klasiky, po lidovky.
2: Začalo to v 6. třídě, kdy jsme měli pana učitele Petra Jelena. Ten sochyt do ruky na to dovedl zahrát nepřeberný množství věcí a hrál i na harmoniku. No, mě to nějak chytlo, mě se líbily ty basy, prostě těch 96 basových černých knoflíků na bílém podkladu, měl Honerku. A jednou jsem si to zkusil, že mě jí i půjčil, tenkrát jsem nevěděl zahrát ani tón, to dneska bych mu ukázal jiný věci. A mě to tak chytlo, že jednou mě rodiče poslali s nějakým psaním na poštu a já jsem se mezi tím v mezičase zajel přihlásit do hudebky, kde jsem ovšem byl asi jenom půl roku.
1: A jak to šlo dál? Skončil jste v nějaké kapele?
2: Hrál jsem a hraju ještě, protože nás ještě pár akcí čeká s táborským Allegrobandem.
1: Teď jste, nechci říct na ulici, ono to zní trošku zavádějícně.
2: Když člověk chce zabít dvě muchy jednou ranou, potrénovat si a udělat ještě radost lidem, no tak jako té ulice to nejlepší, jak co může být.
1: Jak to vybíráte, když tady hrajete pro lidi?
2: Já jedu na automatický režim, takže to, co se mi rozsvítí tadyhle takhle jako v tom čele nad těma očima, tak prostě.
1: A plníte i nějaká přání?
2: Říkám, že pokud to budu umět, tak to zahraju a pokud to nebudu umět, tak to nezahraju.
1: Máte od všech těch písniček noty? A nebo prostě hrajete na ucho?
2: To není trénink podle not, to je trénink podle mobilu, do nedávné doby podle tabletu, než mi umřel, a bez drátových sluchátek.
1: Znáte noty?
2: Ne. Jsem začal i s heligonkou. Od našeho školníka jsem si za první ušetřenou pětistovku koupil ruský bajan, který mám doteďka. Pak jsem si prostě začal zaopatřovat i harmoniky klávesové a heligonky. No a už to se mnou jelo.
1: Kolik máte těch harmonik, heligonek?
2: Držte se tý levice. 55.
1: Vy jste z Měřína. Jak si vybíráte, kam pojedete, kde budete hrát, na ulici, na náměstí?
2: Jsou to vyzkoušený rajony. Já mám takovou taktiku, že prostě musí tam být co nejvíc lidí a nejlíp, aby vás nemohli obejít zezadu. Takže za váma musí být buď vejloha nebo stěna.
1: Proč?
2: No, protože vás lidi neobejdou zezadu, tím pádem je větší šance, že si vás všimnou.
1: Kam jezdíte?
2: Jihlava, to zakotvím tady, anebo v Brně, kde to je shodou okolností taky Masaryková, ale ulice, nebo Zelený trh, anebo Svoboďák, že jo, vedle Orloje.
1: Tak já si nebudu přát a nechám se překvapit. Tak jdeme na to?
2: Jdem na to a já vám akorát prozradím, že je to z žánru Oberkrainer Musik a že slovinský harmonikář Slavko Avseník byl něco jako náš Kája Gott.
1: Tak prosím. Z Jihlavy Irena Šarounová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: věcí.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
4: Zkuste odhadnout, jak velkou dýni je možné u nás na Vysočině vypěstovat. Prozradím jen, že Zdeněk Bulíček má v Jakubově na zahradě kousek, který jeden člověk neobejme. Poslouchejte naše reportáže. Na náměstí v Jihlavě si také popovídáme s pouličním harmonikářem Davidem Kopáčkem z Měřína.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin 46 minut. Pojďme se podívat na počasí, jak to vypadá aktuálně a co nás čeká v noci a zítra.
1: Počasí.
0: Nejen to nám řekne Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu, kterou vítám v našem vysílání. Dobrý den.
2: Pěkný den.
0: Jak to teď vypadá s počasím na Vysočině?
2: A máme na obloze většinou docela dosti nebo více oblačnosti, často je to polojasno a na severu možná někde skoro jasno. Té oblačnosti postupně ubývá, aspoň teda té nižších pater, naopak trošku přibývá oblačnosti nejvyšších pater a teploty se teď nejčastěji pohybují mezi zhruba 16 a 13 stupni Celsia.
0: Jaká bude noc? Bude pršet? Ochladí se hodně?
2: Ještě by pršet nemělo, ale ještě je tam to klíčové slovo. Noc začne polojasným, skoro jasným, potom během noci začne od západu přibývat oblačnost. Zítra ráno se mohou vytvářet mlhy a teploty klesnou mezi 8 až 5 stupňů Celsia, v údolích možná i s nějakými přízemními mrazíky. A zítřek pak velká oblačnost a od západu postupně budou postupovat přehánky nebo občasný déšť. Odpoledne se v nich může objevit i ojedinělá bouřka, večer začnou srážky stávat a oblačnost místy ubývat. Zítra teploty vyšplhají mezi 12 až 15 stupňů Celsia a bude vát mírný, přes den přechodně čerstvý severozápadní až západní vítr, který může dosahovat rychlostí až ke 30 km v hodině a narazy kolem 55 km v hodině.
0: Takže zítra pravděpodobně využijeme deštníky, pláštěnky a další protidešťové pomůcky, abych tak řekl.
2: Ano, jestli nám je neobrátí vítr a nebudou zdešníky satelity, tak ano, dešník určitě zítra ano.
0: No a jak to bude vypadat v pátek a možná bychom mohli nakousnout i další dny, protože máme před sebou prodloužený víkend a snad by se mělo oteplovat, co je na tom pravdy?
2: Ano, mělo by se, pátek ještě bude oblačnější s možností přeháněk a teploty mezi 14 a 18 stupni Celsia, ale sobota a neděle už budou oba dva dny slunečné, oba dva dny se mohou ráno někde objevit mlhy a v sobotu teploty mezi 16 a 20 stupni, v neděli pak mezi 18 a 22 stupni.
0: Takže babí léto se přihlásí o slovo v plné kráse.
2: Ano, přesně.
0: Říká
2: tak.
0: Bára Kučerová, díky za informace, hezký večer a zase někdy naslyšení.
2: Naslyšenou.
0: Přestavěný a moderní zimní stadion v Třebíči dnes poprvé hostí horácké derby. Od půl šesté tam proti sobě hrají domácí horácká Slavia Třebíč a Dukla Jihlava. Na zápas už se za chvíli podíváme s naším reportérem živě. Tady Brontosauři a hlídej lásku.

0: 17 hodin 51 minut. Míříme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za hokejem.
1: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.
0: Horácké hokejové derby se po téměř 3 letech vrací do Třebíče. Tamní kompletně zrekonstruovaný stadion je právě teď dějištěm duelu mezi domácí Horáckou Slávií a Duklou Jihlava. Jaký je stav, sleduje přímo na místě redaktor Dušan Vrbecký. Hezký večer.
2: Dobrý večer z Třebíčského zimního stadionu a tady se hraje 9. minuta první třetiny a stav je zatím bezbrankový 0-0. 9. minuta, protože hned v první minutě asi po 30 vteřinách hry tady v hale vypadla elektřina, zhasla světla a vypadla kostka a v podstatě téměř 10 minut se nehrálo, než se podařilo stadion alespoň rozsvítit. Další zhruba 5 minut měřili čas časoměřiči s kopkami na časoměřické lavici, takže to tady bylo takový trošku spartánských podmínkách. Nicméně teď už se tady hraje, běží stále 9. minuta a tady v Třebíči je to tady stále 0-0. Ten zápas je zatím vyrovnaný, opatrný. Jednu větší šanci měla Jihlava v podobě to šance Tomáše Čakovského, který vyjížděl sám po levé straně, ale netrefil. Na druhé straně se v poměrně dobrých šancích objevili Ladislav Bittner a potom Martin Dočekal, ale na jihlavského golmana Adama Berana nevyzral ani jeden z nich.
0: Ani jeden z týmů neprožívá úplně ideální vstup do soutěže. Je to znát na hře?
2: Je to pravda. Oba dva týmy poslední dva zápasy prohráli Třebíč naposledy v Přerově a předtím v Litoměřicích Jihlava v Táboře a poslední zápas jsem zvládla doma s Chomutovem. No a je vidět, že oba dva hrají hodně opatrně, že jim jde o to zahájit nebo vylepšit si bilanci na začátku sezóny. Ostatní Jihlava je až třetí od konce k tabulce, takže obou dvou týmech chce vidět hlavně to, že se snaží neudělat chybu a hrát hodně opatrně a myslím si, že to bude provázet celý den dnešní zápas a bude to hlavně o obranách.
0: Mm-hmm. Jaká tam je atmosféra v Třebíči? Je vyprodáno?
2: Když se podívám kolem sebe, tak vidím volné červené sedačky na tomhle krásném malém opraveném stadionku, takže nasezení plno není, nicméně zase na druhou stranu vidím okolo sebe spoustu lidí stát, takže si troufnu tvrdit, že tak nějak plus minus možná bude zhruba půl hodiny před začátkem utkání, když jsem na stadion přišel, tak ještě byla otevřená pokladna, lístky se prodávaly. Naopak klub avizoval, že vyprodaný je sektor hostí, tedy hlavských, a ten tedy, když se podívám, zaplněný opravdu je, nicméně myslím si, že pokud ne úplně, tak téměř plná ta hala je a pokud by bylo vyprodáno, tak to bude vlastně vůbec poprvé na tomto stadionu, protože Třebíč hraje třetí domácí zápas a těch prvních dvou měli jednou zhruba 1300 a po druhé zhruba 1400 diváků, což je zhruba nebo něco přes tisícovku pod plnou kapacitu. Takže dnes minimálně určitě nejvyšší návštěva tady na tomto novém, nově zrekonstruovaném stadionu v Třebíči.
0: Říká Dušan Vrbecký, se kterým jsme monitorovali horácké hokejové derby mezi Horáckou Slávií Třebíč a Duklou Jihlava. Utkání budeme samozřejmě v našem vysílání dál sledovat. Díky za informace, pěkný večer.
2: Pěkný večer.
1: Sport v regionu.
0: A končí dnešní den v kraji za 6 minut 18. hodina. Aktuální zprávy s Tomášem Kolátorem a po 18. se na vás těším v Dechovkách pro Vysočinu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Jihlavská nemocnice otevřela nové místo pro poslední rozloučení. Český prezident v projevu na valném shromáždění OSN vyzval Čínu, aby pomohla ukončit ruskou agresi proti Ukrajině. V nově zrekonstruované třebíčské hokejové aréně se hraje horácké derby. V noci teploty klesnou až ke 4 stupňům, zítra očekáváme zatažené nebe a srážky. Čas na zprávy přináší je Tomáš Kolátor. Novou pietní místnost otevřela na svém onkologickém oddělení Jihlavská nemocnice. Prostor slouží jako místo, kde se rodina může důstojně rozloučit se zesnulým. V nemocnici jsou takové místnosti zatím dvě. Podle mluvčí Moniky Zachrlové ale mají přibýt další.
4: Úplně celkově jich máme v plánu 7. Celá ta místnost je vytapetovaná, relativně prázdná, protože vlastně vždycky se počítá s tím, že tam přivezou postel s pacientem a jsou tam židličky, kde si můžou sednout blízcí.
2: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Řekl to v národním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Varoval, že hrozba ze strany Ruska se blíží i k českým hranicím a rizika rostou každým dnem.
5: Podle prezidenta Pavla přichází s větší mocí i větší zodpovědnost. Svoji promluvu zamířil na stále členy Rady bezpečnosti OSN, tedy hlavně na Čínu, která by podle něj mohla pomoct konflikt ukončit. Připomněl, že ruská agrese porušuje chartu OSN a civilisté i infrastruktura na Ukrajině jsou dál terčem útoků. Jako důkaz, že riziko roste, uvedl nedávný pokus o ruský dronový útok na letiště Lipsko-Hále v Německu, jen 150 km od českých hranic. Z New Yorku Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Do polského vzdušného prostoru vletěl z Kaliningradské oblasti ruský vojenský vrtulník. Oznámila to polská armáda. Nad územím členské země NATO letoun zůstal několik desítek sekund. Polsko v reakci aktivovalo stíhačky a uvedlo pozemní síly do pohotovosti. Země udržuje zvýšenou ostražitost kvůli případnému narušení svého vzdušného prostoru v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Podle Varšavy Moskva podobnými incidenty prověřuje připravenost polské protivzdušné obrany. Rusko se zatím k incidentu nevyjádřilo.
3: Sport.
2: Po 2 letech a 9 měsících se v třebíčské nově zrekonstruované aréně hraje hokejové horácké derby mezi Jihlavskou Duklou a třebíčskou Slaví. Stav utkání je ke konci první třetiny stále remízový 0-0. Tenistka Barbora Krejčíková odstoupila kvůli zranění zad z turné v Singapuru, kde měla hrát v singlu i deblu. Informoval o tom web WTA. Do druhého kola prošel v čínském Chengdu Vít Kopřiva, který vyřadil domácího Chua 2-0.
3: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě je 15 stupňů, v Dukovanech a Telči 16. V noci přibude oblačnosti a místy se vyskytnou mlhy. Teploty klesnou až ke 4 stupňům. Zítra pak nebe kompletně zatáhnou mraky a od západu přijdou přehánky, výjimečně i bouřky. Večer oblačnosti i deště ubyde, naměříme 13 až 16 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na 124. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno policisté odklízejí v pruzích roztrhanou pneumatiku a na místě dopravu koordinuje světelná šipka. Zpomalte tam a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Je 18 hodin k tomu 4 minuty, tento čas signalizuje jediné. Na vlnách Českého rozhlasu Vysočina začínají i dnes dechovky pro Vysočinu. Já vás zdravím od mikrofonu, přeji příjemný a pohodový poslech a připomínám známou telefonní linku do našeho studia. 22 155 49 99. Tak už víte, jakou písničku si dnes necháte zahrát? No, tak mi zavolejte.
1: Dechovky pro Vysočinu

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A pojďme se podívat na první přání. Dobrý podvečer, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý večer, Karel Skotěboře. Já bych chtěl nechat zahrát písničku Jde pod Okučinou své manželce, které dneska je 85 let. Chtěl bych ji za všechno poděkovat, co udělala pro rodinu, pro děti, pro mě. Popřát pevné zdraví, který zrovna teď zlobí trochu, štěstí, spokojenosti, aby měla stále úsměch na tváři. Já vám děkuju.
1: Výborně, k přání se připojujeme pochopitelně i my z Českého rozhlasu Vysočina. Posíláme písničku, kterou jste vybral. Přichází s ní Josef Zíma, jmenuje se Jde potok Klučinou. Ať se líbí naslyšenou.
2: That's good.

Do Dechovek pro Vysočinu se můžete zapojit nejenom přes telefonní linku 22 155 49 99, ale i přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, formulář Dechovek pro Vysočinu. A nebo napište krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, bez háčků a čárek na číslo 90 011 04. Jedna zpráva v tomto případě stojí rovné 4 koruny. Prosím o písničku V zeleném údolí stojí tábor. Děkuji, Hanka. Tak to je přání, které jsem přečetl a duo Yamaha se postará o zbytek.

0: A na zimním stadionu v Třebíči před malou chvíli skončila první třetina a stav utkání horáckého derby mezi Horáckou Sláví Třebíč a Dukla Jihlava je nerozhodný, bezbrankový 0-0. Pokračují dechovky pro Vysočinu, linka 22 155 49 99 je obsazena a já zdravím Jardu z Dačic. Ahoj.
1: Ahoj Jožko, protože dnes nám začal astronomický podzim, tak si dáme podzimní polku s krajankou a já ji pošlu osamělým nemocným a těm, který nikdo nedá zahrát. Jožko, písnička je taky pro tebe určitě.
0: Díky moc, měj se krásně, posíláme písničku. Ahoj.
1: Ahoj.

0: 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A také paní Majkou ze Skály, která je teď na telefonu 22 155 49 99. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Jožu, já vás zdravím a zdravím také všechny posluchače tohoto hezkého rádia. A dnešní pozdravení písničkou posíláme našim dechovkovým přátelům. Písnička bude patřit Slávce do Třebíče, Václavovi do Želiva, Nílovi do Hořetníku, Honzovi do Brna, Pepovi Korbelovi do Slavníče a manželům Matějkovým z Dobré Vody. Všem děkujeme též za hezké písničky, které nám nechávali zahrát. A vám, pane Jožo, moc děkuji a těším se s vámi na příště. A zahrajeme Záhorienku a myslím, že se jmenuje ta skladba nebo písnička Smutný večer. Mm-hmm. Ale myslím si, že bude veselý, ano?
2: To já doufám. Mějte se krásně, díky za váš telefonát, za milá slova. No a posíláme písničku, kterou jste vybrala. Naslyšenou.
3: Naslyšenou a moc děkuji.
2: Nemáte vůbec zač.

prosím, zahrajte bratrovi Edovi do Třebíče, Petrovičtí hasiči, děkuji, Jarka. Paní Jarka napsala SMSku, já jsem ji přečetl, no a teď už si pustíme tu písničku. Jste pro? Já jo.

Dnes se dožívá 88 let paní Jiřábková Evička z Chotěboře, paní učitelka ve výslužbě. Prosím, zahrajeme jí hovoranský potůček s přáním všeho nejlepšího. Celá její rodina a zeťák v... A tady zpráva končí, neb to byla SMSka a ta má prostě omezený limit, jak vždycky říkám, 150 znaků bez diakritiky. K tomu ještě na začátku ta píseň Mezera a pak ten text na čísle 90 011 04. Tak každopádně do Chotěboře paní učitelku ve výslužbě zdravíme, přejeme všechno nejlepší a hovoranský potuček už za ní letí.

0: Telefonní linka 22155 4999 je obsazena a já zdravím pana Vítka do Třebíče. Hezký podvečer, nebo už večer.
1: Krásný hezký večer vám přeju všem.

0: No jistě. 11. listopadu jsem v Třebíči jako na koni, doslova do písmene, protože tam budu, bude svatý Martin a já tam budu už od 11 hodin 11 minut bude slavnostní přípitek, tak se těším na nějakou husičku, no, svatomartinskou, to jen tak nenápadně.
1: Jo, tak to se obávám, že vás neuspokojím. My ne. Letos neplánujeme husičky, ale možný je ledacos, no.
0: To nevadí, já jsem masožravec, takže můžeme dát něco jiného. Husičku určitě budu mít přímo na náměstí, tam vždycky mají vynikající pečená husí stehna, teda, tak.
1: No to jo, to rozhodně.
0: No, tak jo, tak hájenko, písnička je připravená, mějte se krásně, pěkný večer a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

V rámci dnešních dechovek pro Vysočinu sledujeme také aktuální horácké derby, kde se v Třebíči utkali Horácká Slávie Třebíč a Dukla Jihlava a v 7. minutě druhé třetiny je stav stále nerozhodný 0-0 a bezbrankový. Pokračujeme s dalším přáním z našich webových stránek. Dobrý den, když nám začal ten podzim, zahrajte písničku Když na podzim vlaštovičky od kapely Babouci. Všem přeji krásný poslech a děkuji. Jarda z Nové Vsi. Tak písnička je připravena a věřím, že se všem bude líbit, i když ty vlaštovičky už odletěly před delší dobou, podzim začal právě dnes.

0: Středeční dechovky pro Vysočinu pokračují s dalším telefonátem na lince 22 155 49 99. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, přeju všem, tady Jarda z Nadějova a chtěl bych připomenout kapelu Galány z Přibyslavic. Pan Jožo vybral písničku, děkuju a posílám ji všem pro dobrou náladu.
0: Dobře.
1: Mějte se pěkně, díky a nashledanou.
0: Taky se mějte hezky. Víno nalévajte, tak se písnička jmenuje a věřím, že se bude líbit. Naslyšenou, hezký večer.
1: Díky, taky, nashledanou.

Hezký večer a prosím o zahrání. Co je to za děvčátko? Díky Dáša. Tak tahle SMS-ka k nám před několika minutami přišla a za vámi už letí písnička v podání Budvarky.

Čechovky pro Vysočinu s dnešním datem pomalu, ale jistě končí. Ještě nabízím pohled na utkání mezi Horáckou Sláví Třebíč a Duklou Jihlava. 36. minutě stále stav nerozhodný 0-0, tedy už jsme v 16. minutě druhé třetiny. Tak, májová polka Moravinka pro vás všechny na rozloučenou. Já vám přeji hezký zbytek dnešního dne a těším se brzy na slyšenou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Ear 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Ear 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Ear 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Ear 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Lidí nakažených respiračním virovým onemocněním na Vysočině přibývá. Kyjev a Moskva mají podle Američanů zájem o energetické i obilné příměří. V KHNP aréně se po letech hraje hokejové horácké derby mezi Třebíčí a Jihlavou. V noci teploty klesnou až ke 4 stupňům. Zítra očekáváme zatažené nebe a srážky. U poslechu zpráv vás vítá a dobrý večer přeje Tomáš Kolátor. Počet lidí s respiračním virovým onemocněním na Vysočině roste. K nejčastějším příznakům patří rýma, kašel, horečka nebo bolesti kloubů. Nejvíce pacientů je mezi dětmi do 5 let. Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina to dnes řekla mluvčí krajské hygienické stanice Jana Bémová.
4: Protože se nejčastěji jedná o kapénkovou nákazu, je určitě důležité pravidelné, časté a důkladné mytí rukou, vodou a mýdlem. Také ve větších skupinách lidí dodržování rozestupů a v prostorách, jako jsou třídy nebo kanceláře, určitě pravidelně a intenzivně větrat.
3: V Česku od rána při dopravních nehodách zemřelo 6 lidí. Spolu s 27. červencem je tak dnešek nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích. Vyplývá to z dat policie. Oběti měly dnešní nehody na Pardubicku, v Kolíně, na Blanensku a na Rychnovsku. Tragické byly na českých silnicích i prázdniny. V červenci a srpnu zemřelo při nehodách celkem 100 lidí. To je o 12 víc než loni. Počet obětí se tak vrátil na úroveň roku 2021. Ukrajina a Rusko mají údajně zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a obilí. Prohlásil to americký ministr zahraničí Marco Rubio po schůzce s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Ministři se sešli v New Yorku na okraji rozpravy valného shromáždění OSN. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským včera jednal prezident Donald Trump. Z energetického příměří by podle Rubia profitovali všichni.
5: Je to něco, do čeho stojí za to investovat, aby se to uskutečnilo. Myslím, že by to bylo výhodné pro svět i pro obě země. Takže je to něco, čeho můžeme pomoct dosáhnout dohodou. Zkusíme to a myslím, že jsme připraveni hrát pozitivní roli, pokud můžeme.
0: Sport.
3: Hokejisté Třebíče po letech azylu hostí v nově zrekonstruované aréně horácké derby s Jihlavskou Duklou. Po 2/3 je tam stav bezbrankový 0-0. A boxerka Stella Blašková do finále mistrovství Evropy ve váze do 80 kg nepostoupila. Ze šampionátu v Sofii si tak odveze bronz. Minimálně ten už má jistý i Lenka Bernardová, pokud by se jí zítra nepovedlo projít do finále váhy do 54 kg.
0: Počasí.
3: Pelhřimově je 14 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 15. V noci přibude oblačnosti a místy se vyskytnou mlhy. Teploty klesnou až ke 4 stupňům. Zítra pak nebe kompletně zatáhnou mraky a od západu přijdou přehánky, výjimečně i bouřky. Večer oblačnosti i deště ubyde. Naměříme 13 až 16 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Šťastnou cestu a hezký večer.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A hezký večer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeje i Joža Kolář. Užijte si dnešní zbytek dne a těším se brzy na slyšenou. Láska a data.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka a zaujalo ji nedávno spojení kampaň na spodní prádlo. Vůbec jde o to, v jakých významech se slovo kampaň používá nebo používalo. No tak vzpomeneme si na takové to známé, to je kampaň, říká jeden politik, že je tu na jeho adresu kampaň. A vůbec ta politická kampaň, to je asi jako nejčastější význam, ne? Před volbami je prostě regulérní kampaň.
2: Tak, těch posledních 30 let se nejvíc řeší politická kampaň předvolební, protože volby jsou pořád vlastně, ale za našeho nebo za mého mládí to byla třeba řepná kampaň. Mm-hmm. Takže abychom to vzali po pořadě, co začít úplně nejstarším významem. Totiž úplně původně to slovo kampaň znamenalo válečné tažení. Protože jsme to slovo převzali z francouzštiny a tam kampaň původně znamenala pláň nebo pole, ale pak dostala právě tenhle význam podle toho, že vojska vlastně kromě zimy pořád byla někde v poli. Takže válečné tažení, kampaň podle latinského campus, pole. Pak se tenhle význam přestal užívat, zastaral. Dneska vlastně už to možná ani nikdo moc neví, kdo nečte starou literaturu s oblibou nebo švejka, tam je to taky. No a hlavní význam, ten základní dnes je tedy úsilí, skoro bojové úsilí o něco zaměřené proti někomu nebo ve prospěch někoho, takže to může být buď ta volební kampaň, anebo třeba takové ty občanské kampaně, aktivistické.
1: A pak ty reklamní kampaně, to já znám, když nastavuju na sociálních sítích třeba reklamu na nějaký program, který chceme poslat posluchačům, aby si ho pustili, tak se říká, musím nastavit na tom Facebooku kampaň.
2: Aha, no a to spadá do tohohle významu vlastně úsilí něco prosadit.
1: Takže kampaň na spodní prádlo je v pořádku.
2: Tak pokud je to ta reklama, tak ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zkusil jsem vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepřátel.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na Chomutovsku začala topná sezóna. Další místa v kraji se přidají do konce září. Otrokovická radnice hledá vandaly, kteří zničili dvě autobusové zastávky. Počasí na zítra, oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Čestoteplárenská včera zahájila topnou sezónu na Chomutovsku v Chomutově, Jirkově, Klášterci nad Ohří a Kadani. Dodávky tepla spustila kvůli poklesu venkovních teplot. V Ústí nad Labem začne čest topit mezi 23. a 25. zářím. Podle vyhlášky mají teplárny začít topit tehdy, když průměrná denní teplota klesne dva dny po sobě pod 13 stupňů a není očekávané oteplení.
2: V Teplicích a Bíleně se zatím netopí právě proto, že teploty tuto podmínku nesplnily. Podle mluvčího ČEZu o Tyšnepa se letošní start topné sezóny na severu Čech prakticky shoduje s loňskem. Teplárna v Komořanech na Mostecku zahájila topnou sezónu pro Most, Litvínov a Meziboří na počátku tohoto týdne. Z Chomutovska Jakub Kalav, Český rozhlas.
0: Otrokovická radnice hledá svědky vandalského útoku. Ze soboty na neděli minulý týden neznámí pachatelé poničili zastávky MHD u Dřevnice. Jejich řádění odnesly přístřešky v obou směrech. Město se teď obrací na veřejnost se žádostí o spolupráci. Případem se zabývá policie České republiky. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Vaculová.
3: Skleněné výplně přístřešku někdo rozbil a doslova vymlátil na střepy, které pokryly prostor nástupišť. Řádění vandalů muselo být tedy slyšet, proto prosíme svědky, kteří by mohli pomoct s objasněním, ať se přihlásí na městské nebo státní policii.
0: Fakultní nemocnice v Plzni nabízí vyšetření rizik spojených s obezitou, a to v rámci preventivního projektu Zdraví začíná uvnitř. Jak uvedla nemocnice v tiskové zprávě, akce je určená pro muže i ženy od 18 do 65 let s indexem hmotnosti BMI 30 a výš. Kvůli navazujícímu výzkumu české populace se můžou zapojit pouze lidé narození v Česku.
4: Zájemce čeká jednoduché laboratorní vyšetření, které může odhalit riziko diabetu, rakoviny, ověří funkci ledvin, zjistí hladinu cholesterolu nebo například nedostatek vitamínu D. Vyšetření probíhá na Lačno ve všední den v areálu očkovacího centra fakultní nemocnice na Borech, a to až do poloviny října. Z Plzně Jan Markup, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra, oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11C za exitem na Chlumec nad Cidlinou na 63. kilometru ve směru na Jaroměř narazilo osobní auto do dopravního značení. Průjezd je tam možný se zvýšenou opatrností. S komplikacemi počítejte i na D1 v Brně mezi exity na Brno Centrum a Brno Jih ve směru na Ostravu. Kvůli stavebním pracím je provoz převedený do protisměru, počítejte tam se zdržením do 10 minut. Zůstáváme v Jihomoravském kraji, v Hrušovanech u Brna nefunguje světelná signalizace přes železniční přejezd. Na místě je i hustý provoz. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Se střeštěnou Phoebe ze seriálu Přátelé je neodmyslitelně spjatá, hlas jí propůjčovala 15 let. Vídat ji ale můžete ve filmech, seriálech i v divadle. Ostatně teď zkouší novou hru Gala a když se ona sama hodí do gala, tak jí to pekelně sluší. Stanislava Jechnická, vítám vás, dobrý den.
6: Děkuju, krásný úvod. Jenom bych opravila, že hra se jmenuje, alespoň teda zatím, v gala.
5: Děkuji. Bude ještě na upřesnění a vůbec odhalení toho, co to vlastně v gala bude ve vašem podání znamenat, to prozradíte. Za malou chvíli.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítala v první podzimní den herečka a dabérka Stanislava Jachnická. Prodloužila byste si léto, nebo už jste ráda za tu změnu, která přijde s podzimem?
1: Já bych si ho prodloužila. Já jsem teplomilný člověk. Sice podzim je krásný v té podobě, jako třeba máme dneska, že je tam sluníčko, ještě jsem mohla jít na kole, začnou už barvit se listy, to je prostě krásný, ale léto je léto. Já se prostě neumím na ten podzim oblíknout. Ráno je zima, v poledne vám je teplo a já si většinou musím oblíknout na celý den, že jo? Protože prostě jedu do divadla na zkoušku, pak na dabing a večer třeba představení, takže já musím mít ty vrstvy na sobě a mně se to prostě nechce celý den tahat.
0: No, nebojte, brzy se to vyrovná a bude jenom zima.
1: No, tak to si pak zase zvyknu, no.
0: Vy jste zmínila, že jste dneska přijela na kole. Jezdíte často na kole?
1: Pokud pracuju někde v centru, nerada jezdím do kopců, protože nejezdím na elektrokolu, já si vlastně půjčuju kolo. A tak pokud jedu po rovině a já bydlím v Libni, kde cyklostezka je, tak ráda. Tak ráda a pokud je hezký počasí, protože za prvé mám pocit, že si trošku utřídím myšlenky, za druhé jedu hezkou krajinou, za třetí pravděpodobně nechytnu nic v MHD. No, prostě nejedu na výkon, takže někdo může říct, že se spotíš, tak já nejedu na výkon. Já si jedu na takovou pohodu, takže se ani moc jako nezapotím. No, jezdím ráda, no.
0: No, o vás je známo, že se udržujete v kondici, že sport je vám blízký, obecně pohyb, tak máte dneska splněno, nebo ještě se budete hýbat?
1: Ještě budu možná po schodech pěšky do 6. patra domů.
0: Ale vy tak tam jinak máte.
1: Máme.
0: A využíváte ho někdy?
1: Já samozřejmě často. Já většinou jsem tak unavená, že se mi nechce jít po těch schodech, ale když tu energii mám a nemám čas prostě dělat jiný cvičení, jít někam do fitka nebo prostě jít běhat, tak si jdu aspoň ty schody, no. Aspoň to praktikuju i v metru teda.
0: A žádné eskalátory?
1: No já jdu po eskalátorech, ale já po těch eskalátorech ještě jdu. A jako ta Národní nebo Náměstí míru, kde jsou prostě dlouhý, tak to už na konci opravdu nemůžu dýchat. A teď zase je mi trapný, když ty všichni lidi viděli, že jdu zastavit, tak nahoře se mi už úplně klepou nohy. Ale snažím se to prostě vyjít.
0: Tak jak jste říkala, léto byste si nejradši prodloužila, jako byste nechtěla, aby skončilo, ale ono už skončilo. Jaké bylo vlastně vaše léto? Aspoň zavzpomínejte.
1: Tak moje léto tentokrát bylo víc pracovní. Měla jsem roztočených pár jakoby seriálů dabinkových. Pak jsem hrála na Kampě, letní scéna Kampa, představení Forman. No pak jsme byli s manželem na týden v Turecku a pak jsem si troufla jet se svojí malou vnučkou 3,5 letou do Bulharska. A to bylo teda, musím říct, opravdu troufalý, protože jsem jela ještě s kamarádkou, která měla stejně starou vnučku, takže jsme si říkali, že si vzájemně pomůžeme, ale letěli jsme v noci a děti samozřejmě usnuli a když se probudili a nevěděli, kde jsou, takže hledali maminku. Bylo to trošku náročnější, než jsem si myslela, že bude, ale ve výsledku se tam naučila plavat skoro, potápět úplně, tak vlastně jsme si to hezky užili.
0: Tak vidíte. A dcera nebo syn, teď nevím, od které?
1: Od dcery.
0: Od dcery. Vnučka, tak vás pochválila, babička to zvládla, osvědčila se, pojede zase?
1: No, asi určitě, no. Já si myslím ale, že tentokrát spíš babička si vezme sebou tu dceru nebo alespoň manžela, protože ten další prvek, který by mi pomohl se zavazadlama, nebo měla jsem sebou i kočárek pro případ právě, že by usnula vnučka, tak jako mám jenom dvě ruce, jo. A když ona spí a já ji držím a mám držet kočárek a kufr, a tak je to trošku komplikovaný.
0: Připomněla jste si tu dobu, kdy vy jste byla maminka?
1: Úplně. A u toho moře jsem si připadala jako maminka a vlastně já jsem se trošku bála, protože jako maminka jsem byla nervózní vždycky, aby ty děti přesně, aby jedli, aby nezlobili. A najednou u té vnučky, jak jsem na ní měla čas a měla jsem v hlavě nastaveno, že tam jedu kvůli ní, ne kvůli sobě, tak to bylo strašně fajn. A ona je jedlík, ona ráda jí. Takže já jsem jí posadila v té jídelně u stolu a ona vůbec mě nehledala, já jsem si šla zatím vybrat svoje jídlo. Samozřejmě, že byla bez iPadu a bez mobilu. To úplně jsem na to alergická, když ty děti sedějí u toho jídla s tím mobilem. Takže ona si hezky jedla, opravdu jí to chutnalo, prostě vybírala si, co si všecko dá, taky dobroty a vůbec nehledala ani mě, ani maminku. Takže já jsem s ní vlastně neměla vůbec žádný konflikt.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou. Vy jste se nedávno na svém Instagramu objevila v krátké sukínce, v paruce. Vypadala jste jako Julia Roberts v Pretty Woman, ale z kraje toho filmu, ze začátku, ne později. A byl tam hashtag u toho napsaný, něco se chystá, už můžete prozradit, co
1: se chystá?
0: Já myslím,
1: že ne, protože nemůžete. To teprve mělo dotočnou.
0: Takže to byl film.
1: Tisková, je to seriál, ale ještě nebyla tisková asi konference, na který oni to představí, takže mohla jsem dát fotografie, ale nevím ani, jestli ten název, který oni používali, byl pracovní nebo bude.
0: Tak nám aspoň prozradit, jestli vás ta role bavila.
1: No strašně, mě baví každá role, kde se můžu změnit v někoho úplně totálně jinýho. A tady vlastně jako za tu prostitutku, to si asi jako každý den nevyzkouším, s parukou a s krátkou sukinkou a vlastně v reálném prostředí, kde jsem stála u silnice a jezdili tam úplně neznámí lidé a já jsem prostě je zastavovala. V podstatě, jako, tak oni nevěděli, co se děje, než se zorientovali, že se tam točí. Tak vlastně mě to bavilo pozorovat ty reakce těch řidičů, jestli bych náhodou se ještě v uvozovkách chytla.
0: A chytla, že?
1: A jako, musím říct, že jako přibržovali, pánové, přibržovali. Tak mě to potěšilo.
0: Tak a je to nějaká větší role, nebo?
1: Je to role v jedné epizodě, ale vlastně ta role je důležitá, tahne se přes celou tu epizodu, takže vlastně jakoby velká role v té epizodě, no.
0: Jaké scény, nebo jaká role, scéna spíš, se herečce točí nejhůř?
1: No.
0: Prostitutka to očividně není?
1: Je, tak já jsem tam neměla žádný sexuální scény. Já si myslím, že asi zrovna ty erotické scény můžou být problém. Přemýšlím, jestli jsem nějakou měla, jako vyloženě, jako i že bych musela mít nějakýho, dneska je to moderní, že máte toho kouče na hoty, tak to jsem asi nikdy neměla. Nějaký postelový scény jsem měla, ale byla jsem vždycky oblečená. Já si myslím, že asi problém je s nahotou a s tou erotikou. To asi trošku myslím, že se herečkám netočí dobře, protože tam máte opravdu celý štáb, jako a toho partnera třeba někdy neznáte úplně tak dobře, že toho kolegu herce. No a pak teda jsou samozřejmě scény, toto jak, jako za sebe mluvím, soudce nebo někdo, kdo má obrovský špalky textu, který vlastně mluví před nějakým plenérem, takže oni to nemohou jet jako mnoho, nebo jede se to víckrát vlastně, jede se to víckrát, protože nejdřív jsou záběry na vás, kdy vy čtete ten, nebo mluvíte na spaměť ten obrovský flák a pak jsou záběry do toho publika, takže to říkáte znova. No tak jako, kde je takový jako vlastně nezáživný text, kde se nemáte od čeho odrazit, jenom se to musíte naučit naspaměť 2-3 stránky, no tak to já nemám ráda taky.
0: Vy jste říkala, že existuje nějaký kouč na hoty?
1: No, možná nebude kouč, ale je tam asi jiný slovo, teď si nespomenu, ale ano, jako máte vlastně hereckého kouče, když dostanete nějakou těžkou roli, kde jsou těžké emocionální scény, tak si můžete vzít kouče, který to s vámi tu scénu jako probírá, zkouší, říká vám, co funguje na tu kameru, co nefunguje, a to není věc toho, že byste byl začátečník herec, to mají i američtí herci, ale je to věc té přípravy na tu roli. A zrovna tak si myslím, že když se herec obává právě té nahoty a té intimity, coach intimity se to jmenuje, ne nahoty, ale intimity. A tam vlastně probíráte tu scénu, tu situaci, do jaký míry chcete, co může být odhaleno, co může být vidět, jestli máte mít dubla, jak může na vás ten kolega sahat, a tohle všecko se tam vlastně jako upřesní.
0: Tak a to vy jste nezažila?
1: Ne, nezažila.
0: Zatím?
1: No nevím, jestli ještě někdy zažiju, pane bože, teď možná, když mě bude poslouchat nějaký režisér, tak si řekne, ha, možná bychom to mohli u té holky dospělý zkusit.
0: Pozveme kouče intimity a jdem na to. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je dabérka postavy Phoebe ze seriálu Přátelé Stanislava Jachnická. Ono, tato role vám vynesla velkou popularitu, ale neměla na tu hereckou kariéru jen pozitivní vliv. Vy jste si trochu postěžovala, že, a proto se ptám, jestli jste přišla třeba o nějaké role, nabídky, právě proto, že váš hlas je tak charakteristický a má svoji hollywoodskou hvězdu.
1: Tak určitě kvůli hlasu jsem o role nepřišla. Já si pořád myslím, že spíš mi víc přinesla, než odnesla. Protože se mi naopak stalo většinou spíš jakoby u těch audio, u té audio práce, u těch mluvených rolí, že byly třeba producenti zvědaví, jak vypadá, nebo režiseři, jak vypadá ta, která dabovala Phoebe, a chtěli ten hlas té Phoebe a chtěli dokonce, abych to řekla jako Phoebe, což samozřejmě u reklamy je třeba trošku těžký, propagovat ledničku a dělat u toho humor, jako to je trošku těžký, ale no, takže, ale jako filmový role nebo televizní role, to vlastně mě nic takového nepřineslo, ale ani, jak říkám, neodneslo.
0: Tak a když se ještě vrátíme, nebo budeme mluvit o dabingu, tak zmiňovala jste, že v létě jste měla dabingové příležitosti, tak co jste třeba dabovala?
1: Tak to byla taková dlouhá portugalská telenovela, ale musím říct, že slovo telenovela zní tak jako pejorativně. A já jsem nadabovala spoustu mexických a jihoamerických telenovel, tak to je úplně prostě z jiného soudku. Ta portugalská je vlastně taková jakoby natahovaný seriál o vztazích a ano, samozřejmě je to dramatický, vždycky někoho unesou, někdo umře, pak zase objeví, že vlastně obživne. Je to takový jako, je to taková pohádka, ale herci hráli dobře, a bylo to v podstatě v některých částech i uvěřitelný a docela i napínavý, že jsem byla i já zvědavá, jak to dopadne.
0: Tak ale vy mnohdy nevíte, jak to dopadne.
1: Nevím, ale já jsem vždycky zvědavá, takže já když dabuju něco, kde končím třeba uprostřed, tak já si pak sednu a ještě si dočítám třeba ten scénář, nebo teď vlastně už ho nemám bohužel v papírové podobě, už máme všechno na iPadu, tak se ptám režiséra, jak to dopadlo. Mě to prostě, já jakmile jdu s tou postavou, tak já prostě nemůžu odejít, aniž bych věděla, jak dopadla.
0: A dá se říci, která národnost se vám lépe dabuje, nebo je snadná na dabing, a která naopak je náročná a složitá?
1: Helejte se, samozřejmě asi nejlíp se mi dabuje angličtina. A paradoxně špatně se dabuje čeština. Teď to zní divně, ale já jsem nadabovala i vlastně pár jakoby českých třeba nehereček, kdy vlastně potřebovali jiný hlas, protože na obraze ta modelka třeba, to prostě model, většinou to byly modelky, nebo prostě jak říkám neherečky, tak oni splňovali to, co si ten režisér představoval, ale hlas to úplně jako schodil. Najednou vypadali hloupě nebo skřehotavě, tak potřeboval prostě jiný druh hlasu, který by k ní seděl, k té postavě, no a použil mě. A najednou v té češtině je to prostě těžší, nebo když dabuju sama sebe jako na postsynchronech, když něco natočím a potřebuju prostě dodělat ten zvuk jako v postsynchronech, tak najednou je to těžký, protože já si říkám, jak to, že jsem mohla mluvit tak rychle, já to nestihnu sama sebe.
0: Poznávají vás lidé po hlase?
1: Poznávají.
0: Spíš po hlase, nebo i tu vizuální jenom stačí vidět?
1: Ku podivu i obličej, což mě vždycky překvapí, a překvapí mě, když vědí i jméno, protože dost často mě poznají po hlase, otočí se a řeknou, vy jste dabovala, řekněte mi co, já ten hlas znám, já si nemůžu vzpomenout, tak samozřejmě řeknu Phoebe, tak si hned vzpomenou. A obličej, to mě překvapí teda, ale dost často třeba nevědí, řeknou, vy pracujete v televizi, vy jste asi herečka, že jo? My vás známe od někud. A nevědí, tak když vědí i hlas, i jméno, tak obličej, prostě tak jako to jsem překvapená. No.
0: Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na blízku.
1: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Stanislava Jachnická, známá dabérka, ještě když zůstaneme u dabingu. Jak se třeba dabuje, nebo jak obtížné je dabovat někoho, kdo třeba jí a má plnou pusu? Představujete si to ve chvíli, kdy dabujete?
2: Představuju si to a obtížný, tak já nevím, jestli je to uvěřitelný, ale obtížný, z mýho pohledu to obtížný není, ale pak samozřejmě záleží na tom, jestli režisér řekne, že to je uvěřitelný. Prostě si dám něco do pusy, jakože mám něco v puse a mlasknu to a musí to prostě mluvit přes to.
1: Jde to.
2: Udělal tam ty zvuky a už jsem to asi dojedla.
1: Dobrý, dojedla. Tak dobře, tak to vám problémy nedělá, tak je něco, co vám problémy dělá, i když tak zkušená dabérka asi takové nevnímá.
2: Ale jako vlastně jsme se tady i bavili o tom rozmlouvání nebo o tom, že člověk čte jako vlastně z listu, že dřív jsem se mnohem víc připravovala, že jsem si všechno podtrhávala, taky jsem dostala ten scénář, takže já jsem si ho mohla předtím přečíst, podívat.

0: názvy léků nebo nějaké diagnózy, to je vždycky těžký. A pak mám teda problémy s německýma názvama ulic třeba, jo, prostě nějaký. A nebo i hodnosti, já vím, že jsem nějaký Sturmbannführer, něco, že jsem neuměla přečíst prostě. Tak to si musím jako několikrát odčíst, jako omluvit.
1: Mám tady poznámku, dabovala Pamelu Anderson.
0: Ano.
1: To se stalo?
0: To se stalo.
1: To mi jak nesedí.
0: No, mě taky ne, a to už je teda, to už je třeba 20, možná i 30 let, ale já už dneska musím na ty desítky počítat. Tak to byl úlet, nevím, proč si vybrali mě, protože ani typově jsem nikdy nebyla blondýna s modrýma očima, ani prostě žádná sexbomba. A ještě navíc ona tenkrát, to byla komedie Blondětá blondětější, nebo tak nějak se to jmenovalo, bylo to opravdu takový hodně nablblý. A ona tam pískala, má takový ten pisklavý vysoký americký hlas a já říkám, podívejte se, to já vlastně nedám, jako já, mě to nebaví, nejde mi to. No, nějak jsem to nadabovala, musím říct, že jsem to asi před 5 lety viděla a vlastně to nebylo tak jako úplně, a obsahově ano, ale jako můj dabing nebyl tak strašný, jak jsem si myslela. A teď jenom, že se vrátím ještě k té Pamele, vlastně jsem o ní nadabovala, no tak nadabovala, to už není dabing, dokument. Teď vlastně vyšel na Netflixu dokument o jejím životě a já jsem k tomu dělala voiceover, jako vlastně ten hlas, který to provázel. Mm. Takže jsem se s ní setkala po druhý. Ale teď si myslím, že už to tam sedělo daleko víc, než když byla mladá a já jsem byla mladá a můj hlas k ní úplně vůbec nepatřil.
1: Váš hlas k ní nepatřil, je to pro ty hlasivky náročnější, když musíte jít nahoru s tím hlasem?
0: No, tak určitě, určitě, jako není to přirozený, takže já vlastně v té vejšce, jako mně se to prostě nedělá dobře. Nemůžu tam dát tolik tu emoci, kterou bych chtěla dát, když nemusím myslet na to, jak ten hlas mám položený. Já ho třeba někdy taky, aniž bych to tušila, dám vejš a jdu vlastně s tou postavou, když ona má taky nějakou emocionální výlev, tak já prostě taky jsem jakoby tím hlasem třeba výš. Ale nemyslím na to, takže je to přirozený. A tady jsem to musela jakoby trošku uměle modulovat a to, no, není to dobrý.
1: Stanislava Jachnická zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám se Stanislavou Jachnickou nejen o dabingu. Pojďme do divadla, protože vy jezdíte zájezdové představení, také chystáte premiéru nebo zkoušíte premiéru. Tak čím začneme?
1: Tak já nejdřív zrekapituluju, s čím jezdím, protože jezdíme po celých Čechách.
0: Ano, včera jste byli v Králíkách.
1: Ano, to jsem říkala, včera jsme byli v Králíkách. To jsem byla s představením Urna na prázdném jevišti, což je taková černá komedie. Ono, ten název vypadá děsuplně, ale není. Je to opravdu komedie, ale chytrá, černá. Je to o čtyřech herečkách, o tom hereckém světě, o tom zákulisí, který vlastně si jdou rozloučit se svým režisérem, který je v té urně. A teď vlastně si tam tak různě jako mezi sebou a s ním vyřizují účty. Nebudu víc prozrazovat, protože to má takovou zajímavou jakoby poentu. No takže Urna na prázdném jevišti. A s tím budeme teď jezdit v listopadu, tam máme spoustu představení po celé republice. A druhý představení, s kterým budu hodně jezdit a jezdím, je s Danem Rousem, mým kolegou, z dabinku a s přáteli, jak jsme se o tom bavili. Tak s tím jezdím s komedií Hledání ráje, kde jsme jenom teda ve dvou, ale obsahneme tam prostě širokou škálu vztahovou, kdy my začínáme jako 80letí a postupně mládneme. A divák se dozvídá, jak tyhle ty dva lidé se dali dohromady, proč spolu nebyli nebo byli v životě, jak se potkávali, taky nechci prozrazovat. Ale to je vyloženě jakoby čistá komedie. No a pak mám ještě jedno představení, ale s tím jezdím minimálně, jak je důležité být s Filipem, to je tak jednou, dvakrát do roka. No a jinak hraju v divadle Mana ve Vršovicích v Praze a tam mám představení, s kterýma občas jezdíme, Čapek a Ve dvě na Kodaňský. No a teď to nový představení, abych to teda všechno uvedla na pravou míru, tak nový představení, který chystám v Praze v divadle v Řeznické a je to představení, které se jmenuje V gala. A je volně inspirované Galou Dalí, což byla taková zvláštní, vlivná, velmi vlivná žena, manipulativní, která ovlivnila spoustu mužů a vlastně vždycky ty muže jakoby vytvořila. Ona, její první manžel byl Paul Éluard, kterému vlastně dala i to jméno Paul Éluard. A když už vlastně pak zjistila, že už jako ho nikam dál, jakoby ona ho uvedla do té surrealistické společnosti a pak už vlastně si říkala, jako dál už na něm nemám jak pracovat, tak postupně pracovala na dalších mužích, až zakotvila u toho Dalího a s tím už vlastně pak strávila celý život. Ale my to představení nechceme koncipovat vlastně jako její životopis, spíš jsme se nechali inspirovat nějakou jakoby svobodomyslností, svobodou a tím surrealismem. Jmenuje se to V gala, protože to má jakoby značit, že my se jakoby hodíme do gala, bude se to odhrávat jakoby na surrealistickém večírku, kde se promítne spousta ještě dalších postav a vlastně nějakým způsobem si chceme trošku jakoby v sobě najít něco z té gali a nějak se s ní konfrontovat a konfrontovat se s různýma tématama, jako je právě, jak jsem říkala, ta svoboda toho, že my si teď můžeme vytvořit autorské představení, tím jsem vlastně měla začít. Autorské představení, což je jakoby specifický druh divadla, který já jsem vlastně nikdy, pokud si pamatuju, možná na škole, nedělala. Vždycky jsem v divadle měla pevně daný scénář a ten se prostě dodržoval. A teď najednou my scénář nemáme. Máme jakou kostru. Víme přibližně, o čem, kudy bychom chtěli jakoby jít, ale vzniká to. Takže my se vždycky sejdeme. Sejdeme se pan režisér Jirka Hájek, já, tanečnice a choreografka Kvaša Kvasnicová, hudebnice, performerka Gábina Vermeliu a kolega herec Honza Zadražil. Takže my jsme takhle vlastně z velmi zvláštní skvadra, což už tomu právě dává takovou jakoby zvláštní nádech a poetiku, protože to bude tanečně, hudebně, herecký představení. No a to teďkon vzniká, takže je těžký o tom vlastně jakoby nějak mluvit o tom ději, protože máme samozřejmě i rozdělených spoustu postav, který hrajeme a snažíme se i nějak jako vnést tam náš vlastní vhled, náš vlastní, jako naší vlastní životní moudrost, situaci. Všichni jsme přes 50, tak už máme nějaký jakoby pohled na život a chceme se nějak vlastně konfrontovat s tím jejím světem. Proto jsme si vybrali jí, protože ona je vlastně velmi zvláštní, vlastně nikdo neví, čím ty lidi upoutala, protože jako nikdo neví, co vlastně ona dělala. Ona pracovala na těch mužích, jako vlastně na jejich slávu, že ona sama žádný jako povolání neměla. Ale byla tak jakoby charismatická a tak manipulativně zvláštní, že prostě byla na těch večírcích vždycky vítaná. No a my se snažíme skonfrontovat, prostě jak jsem říkala, s těma různýma tématama. Jedno z nich je třeba i to stárnutí. A stárnutí je téma asi pro nás 50+ všechny stejné, pro muže trošku jiné než pro ženy, si myslím. Každý to máme jinak. A pak je tam i téma vztahu. Každý už jsme nějaký vztahy prožili. A téma rodičovství a vztahu k dětem, protože ona měla jednu dceru a tu dceru vlastně zapudila, protože ona nechtěla, aby ta dcera připomínala, že ona sama je stará a stárne. Rozbíjela zrcadla a vlastně to stárnutí je fakt velký téma.
0: Tak a premiéra se, no ona ještě blíží, ještě máte dost času.
1: Máme dost času, 30. listopadu.
0: 30. listopadu. Stanislava Jachnická je naším hostem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte pořad Alex a host a tím hostem je dnes dabérka a herečka Stanislava Jachnická, která se věnuje nejen herectví a dabingu, ale také jste vycestovala, jste mi tady teďka prozradila, jo. I když to bude mít vlastně spojitost s vaší prací.
1: Ano, tak zřejmě narážíte na to, že jsme se tady bavili o tom, že vznikl krátký dokument pro Českou televizi, budou ho vysílat někdy před Vánocema a teď vlastně pracujeme na postprodukci. Vyjeli jsme za gorilama, což nebylo poprvé, ale spolek Gorilla Cafe jezdí v podstatě každý rok podporovat parky v Rwandě, v Ugandě, kdysi to bylo i v Kongu, teď to vlastně situace není příznivá. Vlastně přiváží tam nějakou finanční částku, která pomáhá strážcům, kteří se starají vlastně o ty gorily. Je to na podporu vlastně jako goril. No a my jsme nejenom o gorilách, ale vlastně o celé té cestě natočili takový dokument formou deníků. Já si píšu deníky, já si je píšu i normálně, vlastně kamkoliv cestuju, tak si píšu deníky. Takže je napadlo, jako vlastně ten Gorilla Cafe, celý ten spolek, že bychom to mohli udělat touhletou formou. A České televizi se to líbilo, tak já si tam píšu jakoby deníky a pak vlastně vždycky jdeme nějakou třeba i túru za Diane Fossey jsme byli se podívat, protože samozřejmě Diane Fossey se velmi zasloužila o výzkum goril a o výzkum chování goril a byli jsme i vlastně se podívat u jejího hrobu, bohužel zemřela tragicky a vlastně i u její vesnice, nebo vesnice, teď nejmem to slovo, prostě kde pracovala vlastně, tak jsme se byli podívat v osadě. Jak se řekne, když tam pracuje? Teď jsem úplně blbá.
0: Chce si mi říct, pojďme dál.
1: Pojďme dál, ano, pojďme dál. Nebudem se na tom zdržovat, protože už asi nemáme tolik času. Tak to jsem jenom chtěla vlastně dodat, že doufám, že se nám ten film poved, mně se moc líbí a že se bude dokument líbit i lidem. No.
0: Tak a vy budete průvodce tím dokumentem?
1: Já ten Boys jsem Over, spolu s Vladimírem Čechem a Markem Ždánským, chovatelem goril, vlastně průvodce.
0: Jak na vás působí gorily? Máte nějakou humornou zkušenost,
1: zážitek
0: s nimi?
1: Humornou ne, ale spíš jako fascinující. Vy prostě jste blízko, máte růžku, abyste je samozřejmě nějak nenakazili a jste blízko, jste na 8 metrů, ale ty gorily si neumějí vypočítat 8 metrů, takže se může stát, že jste i na metr a musíte se rychle jakoby klidit a pustit je, protože oni mají svoji trajektorii. Oni se vás nebojí, oni jsou tam doma, takže oni můžou kdykoliv odejít, ale je to velký respekt a je to prostě fascinace toho, že opravdu jste tam s nima, že jste součástí toho uskupení a že se na ně můžete takhle dívat a pozorovat je.
0: Takže práce na dokumentu vás čeká, premiéra v divadle pražském.
1: Divadle Řeznická.
0: Řeznická, tak a co
1: v
0: ještě?
1: Gala.
0: Gala, ano, v gala.
1: Ano.
0: O gale dalí.
1: Ano, o gale dalí. Vlastně téma Řeznické, jako toho divadla, je letos, teď mluvím já, takže proto jsme si vlastně vybrali i tohleto téma, že vlastně my tam se zároveň projektujeme v té gale a mluvíme, teď mluvíme my.
0: Tak a teď jsme mluvili my, teda převážně vy a to je moc dobře. A já děkuju, že jste tu byla, Stanislava Jachnická.
1: Děkuju taky, děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Německé léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Některé jihočeské obce přišly kvůli integrovanému systému dopravy o přímé spoje. Aplikace Záchranka je nově napojená na dispečing zdravotnické záchranné služby ve Zlínském kraji. A počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Část jihočeských obcí se potýká se zhoršenou dostupností veřejné dopravy. Důvodem je nedávný přechod na nový systém integrované dopravy. Problémy se ve větší míře objevily se začátkem školního roku. Jihočeský koordinátor dopravy Jikort v posledních dnech zareagoval několika úpravami jízdních řádů.
3: Nemáme žádný přímý spoj do Budějovic. Valná většina trvá necelou hodinu. Zhoršila se nám dostupnost do Třeboně. Spoje směr Veselý Třeboň byly přesunuty na železnici.
4: Popisuje situaci v Lomnici na Dlužnici na Jindřichohradecku nezávislý starosta Petr Krejník, který kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. Podle jednatele Jikordu Jiřího Kavky ještě nejsou změny jízdních řádů konečné.
5: Ty se samozřejmě dělají průběžně celoročně. Na základě těch podnětů od těch obcí, kde to je smysluplný a technicky možný, budeme zajišťovat i úpravy jízdních řádů.
4: Systém integrované dopravy začal na jihu Čech fungovat na začátku července. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Aplikace Záchranka je nově napojená s dispečingem zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Ten je 11. partnerským regionem aplikace. Obyvatelé tak mají k dispozici plný rozsah funkcí. Tísňové tlačítko při stisknutí odesílá na dispečing přesnou polohu uživatele i jeho zdravotní profil přímo z telefonu. Rozšířené fungování aplikace představuje také kampaň zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Máte nás v kapse. Pokračují přípravy výstavby základní školy Rohan v pražském Karlíně. Vedení Prahy 8 podalo projekt na stavební úřad. Budova za téměř 1 000 000 000 korun by měla vzniknout v roce 2030.
6: Chystaná škola na Rohanském ostrově bude mít kapacitu přes 900 žáků, kteří budou moct využívat 27 kmenových tříd, 2 tělocvičny, multifunkční sál i venkovní sportoviště. Budova by zároveň měla sloužit pro místní obyvatele. Praha 8 také nechala připravit podrobný virtuální model, aby se školu mohli lidé prohlédnout ještě před začátkem stavby. Z Karlína, Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekejte polojasno až skoro jasno. Od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu, zejména v severozápadní polovině Čech se místy vyskytne déšť. Teploty klesnou na 4 stupně. A počasí na zítra oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se občas objeví déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat, místy se i vyjasní. Teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 50 z Brna do Uherského Hradiště je za Bučovicemi neprůjezdná. Srazilo se tam osobní auto s autobusem. Podle našeho zpravodaje na místě zasahoval vrtulník. Objíždíte to přes Bohdalice, Kozlany a Nesovice. Na silnici číslo 16 na 89. kilometru na trase Mladá Boleslav Jičín se u obchodního domu Olympia srazilo osobní auto s nákladním. Na místě je policie. A na dálnici D2 z Břeclavy do Brna za sjezdem na Slavkov uzavřeli pravý jízdní pruh na 8. kilometru. Omezení je v úseku asi 400 metrů kvůli údržbě a potrvá až do rána. Kolony se zatím netvoří. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: solo zápalky. Předmět denní potřeby, zprvu vzácný, postupně více a více všední, v poslední době zřídka používaný.
1: Říkala mě to značka Solo Sušice.
2: No to jsou sirky, ne?
3: Vím, sirky to byly.
4: To byly zápalky, že?
5: Jako vyráběly krbovky, všechny sirky a takový.
2: Ne, nevím, teď si nic neuvědomuji, jenom ty sirky.
1: Jak stará ta značka podle vás je?
2: Nevím, tak 50 let.
5: Já bych, jako co já si pamatuju, tak od narození, no.
1: Takže kolik let si myslíte, že ta značka už existuje? Dejte nějaký typ.
5: 100.
4: Já podle toho je mi 84 a Solo Sušice zašla jsem kořit 15 letech a to už bylo Solo Sušice zápalky. Ale to byly v takových dřevěných lepší to balení.
0: Nejprve malé okénko do dějin zápalky. Začneme u skotského lékárníka a chemika Johna Walkera. S obchodníkem jehož jméno nese slavná whisky, ale nemá nic společného. Nemůžeme ho nazývat vynálezcem zápalky, protože historie téhle šikovné věcičky sahá až do pravěku, ale rozhodně přispěl k jejímu vývoji. Svou roli u toho hrála, jak už to bývá, náhoda. John míchal ve své laboratoři dřívkem potaž s antimonem. Směs už byla skoro jednolitá, ale ať dělal, co dělal, nemohl se zbavit hroudy na konci dřívka. Ze vzteku hodil dřívko na kamennou podlahu a ouha, z podlahy vyšlehl vysoký plamen. Když John uhasil své boty a vzpamatoval se ze šoku, řekl si, že to bude skvělá atrakce pro přátele. A tak návštěvám hrdě předvádí svůj ohňostroj, až mu jeden kamarád poradí, že by z toho mohlo být něco víc. Po sérii pokusů tak přicházejí na svět zápalky jménem Lucifer's Matches, které se zažehují protažením mezi dvěma skelnými papíry. Nedá se ale říct, že byly bezpečné a navíc po zapálení strašlivě zapáchaly. Nicméně 7. dubna roku 1827 John Walker poprvé prodal krabičku zápalek. Za 100 sirek chtěl jeden šiling. Svůj vynález si nechal patentovat, ale moc úspěchů s ním neslavil. K zápalkám, jak je známe dnes, byla ještě dlouhá cesta. Sušice, město nad Otavou, kolébka českého sirkařství. Ve 30. letech předminulého století žilo v Sušici kolem 3000 obyvatel. V městě se svítilo petrolejovými lampami, za radnicí stála zapáchající jatka a masné krámy, na náměstí nebyly chodníky, jen hrbolaté dláždění a rozbahněný prostor před hotelem Koruna. Tak vypadala Sušice v době, kdy svůj chudý domov opustili synové Sládka Jana Šajnosty, Jan, Vojtěch, Josef a František. Všichni vyvandrovali do Vídně, aby se tam vyučili nějakému řemeslu a našli práci, která by je uživila. Vojtěch, ten nás z bratrů zajímá nejvíc, se narodil v roce 1814 a ve Vídni se učil truhlářem. Když už uměl dost, sehnal si práci u vídeňského lékárníka maďarského původu Štefana Rémra, majitele továrny na zápalky. Tam si počase našel i svou budoucí manželku, Marii Urbancovou, která byla u Rémrových sluštičkou a občas pomáhala vařit hmotu na hlavičky sirek. S její pomocí získal poznatky o chemické přípravě zápalné fosforové směsi. Když se vrátil z Vídně domů do Sušice, svou Mařenku vzal sebou samozřejmě, požádal si o povolení zahájit vlastní domácí ruční výrobu fosforových zápalek. Na sušickém magistrátu mu ho přiklepli na podzim roku 1839. S výrobou zápalek začali manželé Šajnostovi prakticky s holýma rukama v pustém a vyhořelém domě bez oken a stropů uprostřed náměstí za radnicí. Zpočátku pracovali až 20 hodin denně. Domácí výroba vypadala takto. Šajnost nakoupil několik prken. Z nich speciálním hoblíkem hobloval asi metr dlouhé dřevěné dráty, které svazoval do svazků asi po 200 kusech. Ze svazků nařezal dřívka v délce zápalky a jejich konce máčel do síry, která se tavila na kuchyňské plotně. Když síra zatuhla, špičku dřívka namočil ještě do připravené zápalné hmoty. Po částečném zaschnutí se dřívka dosoušela nad kamny. Hotové zápalky svazoval po 50-60 kusech a prodával je na okolních poutích a trzích, nebo je posílal po formanských vozech do Horních Rakous a do Prahy. Výrobky šly dobře na odbyt a domácí výroba přestávala stačit poptávce. Bylo by škoda zůstat jen u malé dílny v domku na náměstí. V sirkách je budoucnost, ty půjdou na dračku. To se dalo čekat, pomyslel si pan Šajnost. Jenže na rozšíření výroby by to chtělo nějaký ten kapitál do začátku. Šajnost byl zručným řemeslníkem, leč špatným obchodníkem. Dobře to o sobě věděl a tak se obrátil na bohatého židovského obchodníka Bernarda Firta. Šajnost měl nápad, Firt peníze na stavbu továrny. Dali to dohromady. Firt si ale sehnal od městského magistrátu vlastní oprávnění k výrobě zápalek, stal se majitelem továrny a Šajnost vzal za vděk funkcí ředitele a vedoucího výroby. Ruční výroba se brzy přeměnila na průmyslovou. Nakoupily se parní stroje, pronajal se objekt bývalé tuškárny v Krumlovském panství ve Zlaté koruně a sirky se začaly exportovat do mnoha zemí světa. Pár let na to postavil Firt další dva nové objekty sirkáren za Dolním předměstím v Sušici.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se dělá sirka, nebo dělala?
2: První sirky se vyráběly z takzvaného dřevěného drátu za pomoci speciálního hoblíku.
3: Poznamenává v rozhovoru se Světlanou Lavičkovou Zdeňka Řezníčková, ředitelka Muzea Šumavy.
1: To jsou takové jakoby tenčí špejle.
2: Ano, oni vypadaly jako tenké špejle. Ten hoblík měl speciální olůvko, kterým, když ten truhlář jel po tom kmeni, tak za ním zůstávaly ty špejle. Ty špejle se tehdy používaly i na řadu jiných výrobků, například na žaluzie a různé rolety. A dalším produktem, který z těch špejlí vznikal, byly právě ty zápalky. A tehdy ty zápalky vlastně byly kulaté, jako je ta špejle, tak byly kulaté.
1: Kdy přestala být výroba zápalek ruční záležitostí a přece jenom se přidal nějaký ten stroj?
2: Tak první továrna na zápalky v Sušici byla postavena v roce 1844 a pomalu tam začínala nabíhat ta strojní výroba a začaly se dělat zápalky z takzvané dřevěné blány, kdy se vzal špalek osikového nebo jiného měkkého dřeva, pomocí strojů se odkornil a dával se na takový speciální stroj. Jako když si vezmete roli papíru a odvíjíte ten papír, tak on z toho dřevěného špalku odvíjel tu takzvanou dřevěnou blánu.
1: Máte tady ten stroj k vidění?
2: Máme ho tady vystavený. Máme ho tady vystavený v expozici a je na něm jako ukázka právě nasazený ten špalek.
1: Ono to trošku připomíná jakoby tiskařský lis.
2: To připomíná. Je to stroj z doby, kdy vlastně vznikaly takové ty těžké litinové stroje, které byly pomocí nejrůznějších pásových převodů propojeny a fungovaly, takže i v tiskárnách to tak fungovalo, i v jiných továrnách. Ale tady vidíte tu blánu, která se pomocí speciálních nožů z toho špalku odvíjela. Ta dřevěná blána se potom pomocí dalších speciálních strojů sekala, takže už to nebylo kulaté, ale už to byla zápalka s tím čtvercovým průřezem.
1: Jak se tam pak dávala ta zápalková hmota? Zase ručně?
2: Ty zápalky se máčely ručně a potom se dávaly do takových zvláštních držáčků, kde ty zápalky schly. My tu máme malé držáčky pro tu ruční výrobu, ale pak už to bylo zase v rámci té tovární výroby, už na to byly speciální stroje, které dokázaly ty zápalky usadit do těch držáků a ve zvláštních vozících se to pak vozilo do sušárny, kde ta zápalná hmota proschla.
1: Také se nějak proměňovala ta, jak říkáte, zápalná hmota?
2: Přestal se používat nebezpečný bílý fosfor, tak myslím, že jinak to zložení zápalné hmoty se víceméně neměnilo. A navíc to bylo vždycky důležité výrobní tajemství, aby ten poměr byl správný. Takže se tradovalo, že například, když v Sušici byla druhá továrna na zápalky, kterou si založil Vojtěch Šajnost, tak tu zápalnou hmotu mu míchali lidé, kteří byli třeba hluchoněmí, aby nemohli nikde, byť třeba jen náhodou, prozradit, jaké složky ta zápalná hmota obsahuje.
1: Jak dlouho tak asi ta zápalka mohla schnout?
2: Myslím si, že tak těch 24 hodin, že bylo dostačující.
1: No, zápalka vyschla, dala se do krabičky a putovala do celého světa.
4: Všechno klapalo až do chvíle, kdy se Firt stal obětí epidemie cholery, která v Sušici vypukla. Po Firtově smrti se Šajnost dostal do sporu s jeho dědici. V dobré víře totiž kdysi na počátku uzavřel s Firtem smlouvu, že kromě něj nikdo jiný z rodiny nesmí v továrně pracovat. Před lety tato podmínka postihla Šajnostovu manželku Marii, která přinesla do Čech tajemství výroby zápalné směsi. Nyní chtěl Vojtěch začlenit do výrobního procesu svého 20letého syna a doufal, že po tolika letech jeho věrných služeb by bylo možno nad tímto bodem smlouvy přivřít oko. Narazil ale na tvrdý odpor Firtovy rodiny. To Vojtěcha Šajnosta dohřálo natolik, že si sehnal potřebný kapitál, koupil objekty bývalé hospody v Ráji a založil vlastní výrobu zápalek, takzvanou hořejší továrnu. Začalo se mu dařit, sbíral ocenění na výstavách a našel odbytiště u nás i v cizině. Vyvážel dokonce i do Ameriky. Po jeho smrti v roce 1894 pokračovali ve výrobě jeho synové Ferdinand a František.

0: Tajemství výrobního postupu a složení vlastní zápalné hmoty se v obou sušických sirkárnách předávalo z otce na syna a hmotu míchal vždy sám majitel továrny. Výroba sirek nebyla lehká práce. Až do přelomu 19. a 20. století se pracovalo s bílým, velmi jedovatým fosforem, jehož škodlivé účinky byly kruté. Dělníci, máčeči dřívek a ti, kteří pracovali v sušárnách, trpěli obtížemi dýchacího ústrojí, kazily se jim zuby, hnisali dásně a měli příznaky zákeřné fosforové nekrózy. Snadná vznětlivost fosforu způsobovala časté požáry. Docházelo nejen ke škodám na majetku, ale i k tragickým obětem.
1: Podívejme se teď na tu vaši sbírku těch krabiček, nálepek a podobně.
2: My máme zastoupeno, kromě těch klasických krabiček, které znají dnešní ne návštěvníci, ale vlastně dnešní společnost, tak my máme zastoupeny i jedny z prvních výrobků. A kromě zápalek máme tady například takzvané trny, speciální přípravek, který vypadá jako kytička. Ten se zapíchnul do doutníku a ta hlavička byla právě z té zápalné hmoty, takže se potom škrtla a pomáhala rozhořet tomu doutníku. Nebo tady máme takzvané fidibusy, smotky papíru, které opět byly namočeny v zápalné hmotě a pomocí těch se třeba rozhořívala dýmka. Ale jinak tady máme pak samozřejmě první zápalky. Vidíte, že se dávaly původně do lepených papírových krabiček, které mnohdy měly aspoň natištěný znak výrobce. Máme tady zápalky, které se dělají jednak v Sušici, anebo Semliková továrna nedaleko Kašperských hor a řada dalších. Když se přecházelo z papírových krabiček na krabičky jiné, tak to byly jednak lepené z kartonu, kulaté, které měly na horním víčku škrtátko, nebo to byly krabičky dřevěné, soustružené, které měly z pravidla zase na dně škrtátko, nebo to byly krabičky dělané z takzvaných loupků, to znamená ze dřeva a lepeno dohromady na karton. Pak to byly krabičky různých velikostí, standardní formáty, anebo velké takzvané domácnostní zápalky. Ale byly i hezké krabičky, například tady vidíte krásný kufříček. Dál v expozici máme třeba i domeček takzvaného toho volarského typu, což byla taky krabička na zápalky. Pirtové poměrně brzy zjistili, že i ta krabička je dobrým zdrojem reklamy.
1: Což pak krabičky, ale ty nálepky na těch krabičkách, no to jsou umělecká díla, historické postavy, dámy v kolobouku, dokonce i dámy v takových trochu lechtivých pózách.
2: To je známá série Solo Girls, velmi oblíbená, ale pak samozřejmě, protože firtové se orientovali dost na vývoz do Asie, tak tam jsou indičtí panovníci, postavy oblečené v národních krojích, ale měli třeba série evropských panovníků a řadu dalších.
1: Tady jsou různá razítka.
2: To jsou takzvané registrační štočky, protože vždycky, když se udělal nový motiv nálepky na krabičku, tak se ten motiv musel zaregistrovat, tak se dělal takzvaný registrační štoček, který pak byl základem pro tisk té nálepky a my je tady vystavujeme, máme jich v depozitáři ještě několik desítek.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku minulého století se Firtova i Šajnostova továrna staly součástí rakousko-uherské akciové společnosti Solo se sídlem ve Vídni, ve které se spojilo 6 největších rakousko-uherských sirkáren. Se zrodem československého státu vzniká nová firma Solo, spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny. Hlavní závod měl sídlo v Praze. Vedení, v němž na čelních místech seděli bratři Bernard a Ernst Firtové, vnuci jednoho ze zakladatelů, postupně skupovalo akcie slovenských, polských, maďarských i jugoslávských sirkáren. A tak byl dán základ průmyslovému impériu Solo.

Kvůli nemocím z povolání zavedli Firtovi u sušické sirkárny snad první závodní lázně u nás. Dali vystavět na svou dobu velmi moderní objekt, sociální zařízení pro zaměstnance. Závodní kuchyně, velký společenský sál, ordinace závodních lékařů pro horní i dolní továrnu s rentgenovým přístrojem, fyzikální léčbou a vodoléčbou, vanové lázně sloužící i pro veřejnost, byt domovníka. Vzor si brali v Baťových závodech ve Zlíně. A ještě jedna nikde jinde nevídaná vymoženost tu byla. Ženy si totiž do té doby brávaly malé děti sebou do práce. Dítka si hrála pod pracovním stolem, zdržovala maminky, navíc to pro ně zrovna při tomhle druhu výroby bylo silně riskantní, požáry v sirkárně nebyly ničím mimořádným. Všechno vyřešilo otevření jeslí a mateřské školky. Matky mohly pracovat s vědomím, že o jejich potomky je dobře postaráno. Kojícím matkám, pracovnicím sola, bylo umožněno kojení nemluvňat i v průběhu pracovní doby. Obě sušické sirkárny po celé generace dávaly živobytí nejchudším vrstvám obyvatelstva Sušice a okolních vesnic. Syn Vojtěcha Šajnosta, František, byl ve 20. letech jmenován čestným občanem města Sušice. V zápise stojí, návrh přijat byl sympaticky, jež to dobře jest známa štědrost pana Františka Šajnosta vůči zdejší chudině a humánním ústavům místním. Obdobně bylo v roce 1938 uděleno čestné občanství vnukovi spoluzakladatele Ernstu Firtovi. Výpis z jednání městské rady praví: generální ředitel dr. Ernst Firt zasloužil se o rozvoj sušických sirkáren, jimž stál v čele. Sušický sirkařský průmysl jest za svůj výrobní primát a rozsah zavázán generálnímu řediteli doktoru Ernstu Firtovi, stejně tak za své uchování v místě, které bylo pramátí veškerého sirkařství v republice. Lokální láska k rodnému městu, vděčnost za osobní úspěch a radost z činů, které docílilo jeho rodiště. Všechny tyto okolnosti byly mu lidským příkazem, aby ve své funkci vedoucího činitele průmyslového koncernu československého sola působil k tomu, aby Sušici trvale byla zajištěna výroba sirek, již zde byl dán základ před 100 lety. Z čestného občanství města Sušice se netěšil dlouho. V roce 1940 mu bylo zrušeno. Důvod se v zápise z jednání obecního zastupitelstva neuvádí, ale je na snadě. Doktor

0: se byl ustaven národní podnik Solo Sušice a začíná další éra sola. Název Solo se objevil ve výrobcích sololit, dřevovláknité desky vyráběné mokrou cestou, přibyl další závod na povrchové úpravy, vznikl sololak, lakované desky, laminované desky solodur, voštinové desky. Továrna měla vlastní strojírnu, která zajišťovala velké opravy, vyráběla vlastní stroje. Zaměstnávala i s pobočnými závody přes 2000 lidí.
1: Vyšli jsme ze Sušického muzea Šumavy, rozhlížím se po náměstí a říkám si, kde pak tady najdu stopy právě po tom sirkařství, po třeba rodině Firtů.
2: Rodina Firtů žila na náměstí v domě číslo 135. My stojíme přímo proti němu, ale dnes už to není dům, ve kterém by žili lidé, ale je to dům, ve kterém sídlí centrum jednoty ZKD a je tam i prodejna.
1: A další památky nebo další místa, která pamatují to Solo Sušice?
2: Tady na náměstí je ještě jeden dům. Tam pro změnu žila rodina Vojtěcha Šajnosta v době, kdy Vojtěch Šajnost si založil a provozoval druhou sirkárnu v Sušici. Je to dům číslo 6 na náměstí a na tom domě je umístěna i pamětní deska na Vojtěcha Šajnosta.
1: No a teď bychom se asi měli vydat z toho malebného náměstí, hledat ty méně malebné pohledy a to jsou pohledy na vlastně už teď opuštěnou sirkárnu tady v Sušici. Tak jsme došli k tomu Solo Sušice a řeknu vám, není to radostný pohled.
2: Celý ten areál je z valné části už zdemolovaný. Nám se podařilo iniciovat alespoň prohlášení dvou objektů za kulturní památku. Památkově chráněný je objekt bývalého ředitelství, což je spíš symbolická záležitost, protože tam v těch místech stála ta úplně nejstarší první původní sirkárna. A na ní navazuje takový ten červený domeček, který stojí hned vedle, kde byly kanceláře a později byty. Jedině tyhle dva objekty jednou tady z celé sirkárny Solo zůstanou.
1: Abychom ale tu procházku Sušicí po stopách toho Sola zakončili přece jenom trochu radostněji, optimističtěji, dají se tady najít ještě další stavby, které naši předkové nezničili, které to Solo také pamatují?
2: Pokud se podíváme ještě nalevo od toho červeného domečku, tak tam vidíte takovou krásnou stavbu, kterou sušičtí nazývají pro ty kulaté věžičky Daliborkou. Tam byly byty úředníků ze Sola. Dodnes slouží jako byty pro obyvatele Sušice. Kdysi dávno mezi Solem a tou Daliborkou byl poměrně hezký zelený park. Pokud se otočíme na druhou stranu, proti Solu, je taková sice omšelá budova, nicméně také už je památkově chráněná a současný majitel má snahu ji udržovat. Je to dům zdravotní péče a ten byl postaven právě ve 30. letech, v době, kdy ředitelem Sola byl doktor Ernst Firth a byla ta budova, která sloužila zaměstnancům Sola, ale i ostatním lidem ze Sušice. Pro zaměstnance Sola tam byly jesle a mateřská školka, byli tam závodní lékaři. Obyvatelé Sušice. Na tehdejší dobu to byl nebývale velkoryse postavený a vybavený objekt. Znamená to, že prostě to vedení Sola si velice dobře uvědomovalo, že ta péče o ty dělníky, která nebyla v té době vůbec obvyklá, takže to je velice důležitá věc a že spokojený dělník je dobrý dělník. To je taky taková památka na období, kdy to sirkařství Sušici bylo v největším rozkvětu.
0: Po roce 1989 se podnik rozdělil na několik akciových společností a většina z nich zkrachovala. Sirkárna ještě v roce 2006 vyrobila 400 milionů krabiček zápalek, které z více než 3/4 exportovala, ale 2 roky na to byla nucena zastavit výrobu po 170 letech. Důvody? Zvyšující se cena práce, surovin a také klesající spotřeba sirek. Solo tak potkal smutný osud. V budovách sirkárny dnes nezbylo nic. při rušení firmy majitelé vše převezli do

Indie. Právě tam skončily stroje kdysi chrlící miliony malých krabiček s litografiemi, které sbírají filumenisté z celého světa. Město Sušice tak může na svou slávu výrobce zápalek už jen vzpomínat.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Vedení Olomouckého kraje přislíbilo pomoc obcím, které připravují žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Po výbuchu ve zbrojovce ve Vlašimi na Benešovsku jsou dva zranění a počasí na zítra oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty naměříme do 17 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení několika obcí z Přerovska chystá žalobu na stát kvůli akceleračním zónám, které vláda vymezila v jejich katastru. Pomoc samosprávám přislíbilo vedení olomouckého hejtmanství. Chce vytvořit pracovní skupinu pro koordinaci postupu samospráv. Říká starosta Všechovic Radovan Mikuš, který v nastávajících komunálních volbách kandiduje za nezávislé.
2: Příslib hejtmana je takový, že vlastně bude utvořena pracovní skupina, která bude složena jak z právníků Olomouckého kraje, tak i z vedoucích odborů krajského úřadu a budeme hledat tedy cesty, jakým způsobem by se dalo v rámci Olomouckého kraje dále pokračovat.
0: Akcelerační zóny, tedy oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren, vláda schválila na konci července. Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj letos ještě přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oborů, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka.
3: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj jde především o technické a řemeslné obory, které je potřeba podpořit, například svářeč, elektrikář, lakýrník, ale také pekař, řezník nebo ošetřovatele ve zdravotnictví. Celkem je ve stipendijním programu 27 oborů. Studenti mohou přitom získat jak motivační, tak prospěchové stipendium. Ve tříletém učebním oboru to je 27 tisíc korun, v maturitním pak 40 tisíc za celou dobu studia. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Středočeští kriminalisté zasahovali ve Vlašimské zbrojovce na Benešovsku. Výbuch tam zranil jednoho člověka. Další pracovník má potíže se sluchem. Podle předběžných informací se jednalo o špatnou manipulaci se zápalkami, říká policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
4: Nehrozí tam žádná eskalace nebo další výbuch. Měly být zraněny dvě osoby, ty byly přivědomí a jsou v péči zdravotnické záchranné služby. My se samozřejmě budeme tímto případem zabývat a prověřovat jej jako pracovní úraz. Sport.
0: Česko má poprvé v historii vítěze profesionálního hodnoceného turnaje v šipkách. Karel Sedláček získal titul na jednom z podniků Players Championships v organizaci Professional Darts Corporation. Nad Američanem Scottem Williamsem vyhrál ve finále v nizozemském Hertogenbosch 8-7. Sedláček se triumfem posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře.
1: Počasí.
0: V noci čekejte polojasno až skoro jasno, od západu bude postupně přibývat oblačnosti a kránu se zejména v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť nebo přeháňky. Nejnižší teploty klesnou na 4 stupně. Počasí na zítra oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Během odpoledne a večera budou srážky částečně ubývat a místy se i vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni na horách kolem 8 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 177. kilometru před exitem na Ostrovačice ve směru na Brno dejte pozor, porouchalo se tam nákladní auto, počítejte tam se zdržením. V Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Troju je hlášená nehoda, je tam uzavřený levý jízdní pruh, vypadá to, že i provoz v tunelu houstne. A stále dejte pozor, v Hrušovanech u Brna na železničním přejezdu nefunguje světelná signalizace. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Ano, já vím, že Miloni Čepelkovi jsme už kdysi dávno jedno naše divadlo věnovali, ale když on vám je, Miloň, taková muzická osobnost, herec, spisovatel, básník a textař, pokaždé je z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V lese voní jehličí. Melodie Ivana Štědrého na text Milny Čepelky. Oba pánové se svého času potkávali často a tak je tenhle společný rozverný kousek pro Jiřího Korna docela pěkným důkazem jejich vzájemné spolupráce. Ostatně dnes budu vybírat právě a jenom písničky s Miloňovými texty. To jsem vám tak v archivu hledal, jak vám Miloně Čepelku co nejlépe přiblížit nebo představit, a to byste nevěřili, co člověk při tom hledání najde. Píše se rok 1996 a tohle je sobotní pořad Přišel po večeři. No a je pravda, že se nám oběma ty hlasy po letech přece jenom trochu změnily.
2: Abeceda lásky, třetí a zatím poslední sbírka poezie Miloně Čepelky, ta je, řekl bych, nejhravější.
3: Řekněte sbírečka.
2: Sbírečka.
3: Bude to pravdivější.
2: Co písmenko, to vyznání lásky od A až do Ž.
3: Měl jsem chuť, hrál jsem si, byl jsem zamilovaný.
2: Kolik vám tehdy bylo?
3: To vznikalo v tak velkém časovém rozpětí, že se to nedá.
2: Já to totiž bral tak, že vznikla v roce 95, ale to byla jenom vydána.
3: Jenom vydána.
2: I když proč by člověk nemohl být ještě před rokem zamilovaný?
3: Jistě.
2: Tato sbírka je podle mě nejhravější. Nejvíc mi připomíná písničkové texty. Jsem dalek pravdy?
3: No, asi ne. Ačkoliv jako písničkové texty to myšleno samozřejmě nebylo.
2: Rytmus, melodie, cítím v nich tu svázanost?
3: Je tam jistá hudba, že?
2: Ano, daleko víc než v básničkách, které jste psal předtím.
3: Je to možná proto, že jsem mezi tím, asi abych si nějak suploval tu poezii, která vznikala jenom sporadicky a vlastně jenom do zásuvky, tak abych s ní úplně nestratil kontakt, tak možná, že právě proto jsem napsal mezi tím, dá se říct, několik stovek písňových textů.
2: V jakých chvílích jste se v těch 70. a 80. letech vracel ke psaní básní?
3: Vždycky, když mě bylo nedobře.
2: Je to na tom znát? Já jsem si to myslel. Pomáhalo vám to nějakým způsobem?
3: Pomáhalo mi to vyrovnat se buď se situací, nebo sám se sebou. Určité věci si buď ujasnit, nebo aspoň pomenovat.
2: Ta doba velmi nepříjemná pro vztahy mezi lidmi, anebo naopak možná tyto vztahy utužující, přinesla vám hodně přátelství?
3: Ztratil jsem málo přátel, protože většina byla, tak říkajíc, na stejné lodi jako já. A přítel je ten, kdo vám... Nechci říct, kdo vám rozumí, ale kdo vás pochopí, když potřebujete, aby vás někdo pochopil, kdo vás vyslechne, kdo vás neodsoudí, ale přitom vás může kritizovat.
2: Je asi krásné, můžete-li toto říct i po letech o své ženě?
3: To řeknu velice rád. Dokonce mám pocit, a není to jen pocit, je to vědomí, že... S lety náš vztah je čím dál hlubší, čím dál hezčí.
4: Jetelem bílým ve slunečním žáru jít vedle tebe chtěl jsem od mládí. Já vím, že je to směšné nyní k stáru, jenže mě vlastní směšnost nevadí. Bledost mých tváří není bezdůvodná. Bděli jsme přes noc až k té slze raní. Bolestnou rozkoš vypili jsme do dna. Bohaté bylo naše vinobraní.

0: irská balada, zpívaná Martou Kubišovou. Nevím, ale osobně bych asi mohl říci, že tohle byl váš hit.
1: Ano, to byl můj největší hit, ovšem díky také Martě Kubišové.
0: A díky tomu, že ta deska tehdy...
1: A díky tomu, že to přišlo v tu pravou chvíli, kdy ona už na tom nebyla dobře v očích mocných a proto se toho taky hodně prodalo.
0: Jak člověka napadá, to je velmi plytká otázka, jak člověka napadá podobný text, hitový text? A
1: víte, že těžko říct, jak mě to napadá, ale přesto si pamatuju, jak to vzniklo. Já jsem to dostal od Jindřicha Brabce, ty noty tehdy. Věděl jsem, že to bude pro Martu Kubišovou. Lehl jsem si na koberec, to já vždycky si lehnu na koberec, když mám psát něco takového. No, vždycky.
0: Proč tahle poloha?
1: Nevím, v leže na boku. Vyhovuje mi.
0: U stolu se vám nesedí dobře?
1: Ne, u stolu jsem toho nikdy mnoho nenapsal.
0: Tuším, že už jsem tu otázku tady nadhodil, anebo nepadla tak přímo. Jaká je spojitost mezi básníkem Čepelkou a autorem písničkových textů, tedy textařem? Je tam rovnítko?
1: Rovnítko tam určitě není, protože písňový text často vyžaduje něco mnohem jiného než poezie. U poezie nemusíte myslet tolik na srozumitelnost. Tam vám jde o vyjádření sebe sama, dá se říct. Zatímco v tom písňovém textu, také ho často člověk píše na objednávku, tak tam jaksi dokonce musí občas jít až směrem k banalitě nebo až do banality. A já si myslím, že se za to ani nemusí stydět, protože tak jako jsou lidé, kteří se dokáží vyžít v opeře, tak jsou zase lidé, které do opery nedostanete a tu operu a výtečnou činohru nebo Shakespeareovu tragédii a všechno tohle i symfonii jim vlastně supluje nebo jim dává ta obyčejná písnička, třeba i zcela banální, třeba dokonce kýčovitá. Ale já si myslím, že i tihle lidé mají na svůj druh umění právo.
0: Myslíte, že je potřeba k této profesi trocha drzosti, když člověk má před sebou takové vzory jako třeba Voskovce a Wericha nebo Jiřího Suchého, má vůbec pak ještě chuť sednout a co si psát?
1: Asi by neměl, dá se říct, že? Možná, že někdy to je i výzva. To mě připomíná jednu písničku, o které jsme spolu ještě nemluvili. Kdysi v těch 60. letech v polovině objevil Václav Holzknecht zápisník Jaroslava Ježka a dal z něho dokupy pár ucelených melodií. A tehdy v nakladatelství Panton chtěli ty melodie otextovat. Já jsem se k tomu dostal společně s Jiřím Suchým. Jiří Suchý udělal pár, já jsem jich udělal pár a myslím, že jsem tehdy napsal docela pěkný text, který se jmenoval Velký vůz a blues. Naspíval ho Josef Zíma s Karlem Blachem. A tam se, myslím, poezie stýkala s tou textařinou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlas v životě Miloně Čepelky sehrál důležitou nebo veledůležitou roli, protože v rozhlase Miloň vlastně začínal jako redaktor společně se Zdeňkem Svěrákem. Uváděl tu pak dechovkové pořady nebo výběr z repertoáru orchestru Karla Vlacha. Pro rozhlas Miloň napsal několik seriálů a mikrokomedií. No prostě Miloň je osobnost bytostně rozhlasová a to platí dnes stejně jako před lety.
2: Vy sám jste, pane Čepelko, zmiňoval strach z televizních kamer. To už samo o sobě napovídá, že rozhlas svou intimitou vám musí být blízký.
3: Je mi blízký, mikrofonu se nebojím. Kdysi jsem se ho samozřejmě také trochu bál. Když jsem jel na svou první reportáž s reportážním magnetofonem a mikrofonem, tak jsem přímo pajtloval.
2: To znamená pajtlovat?
3: Pajtlovat znamená klepat se.
2: Aha, krásné slovo.
3: Neznáte?
2: Ne.
3: Je zajímavé. Já jsem měl rád vždycky rozhlasové hry, rozhlasové pohádky. Měl jsem rád vždycky písničky. A už jsem řekl, měl jsem rád kabarety Vladimíra Dvořáka.
2: Proč jste se sám rozhodl, onoho proč už dnes večer padlo mnoho, proč jste se sám rozhodl psát rozhlasové hry? Je to určitý druh vám blízkého autorského vyjádření?
3: No, to nějak souvisí s tím, že jsem odjakživa měl rád divadlo a když už jsem k tomu rozhlasu přičichl, tak jsem přišel na to, že divadlo v rozhlase je ohromná věc, protože ten prostor pro fantazii, ten je v rozhlase nekonečný a tak mě to lákalo něco v tomto směru zkusit. Tuhle mě dokonce napadlo, že by možná rozhlas mohl mít nebo měl usilovat zase o svůj vlastní herecký soubor. A víte proč? Protože ta fantazie v tom rozhlase by měla ještě víc zelenou, ve chvíli, kdyby posluchač za známým hlasem neznal obličej.
2: To se mně stalo například u, řekl bych, křížovkářského rozhlasového herce na tři písmena. Zíp.
3: Ano.
2: Antonín Zíp.
3: Antonín Zíp.
2: Já nevím, jak vypadal. Dodnes nevím, jak vypadal, ale znám detailně hlas.
3: Já jsem ho velmi dlouho neznal, jeho podobu. Pak, kdysi v týdeníku rozhlas byla očištěna fotografie, bylo to nesmírné zklamání, dá se říct, ale to byla chyba, že vůbec tu fotografii otiskli.
2: Asi ano.
3: A já si myslím, že by aspoň malý rozhlasový herecký soubor měl být, protože, jak říkám, ta fantazie posluchače by nebyla svazována obličejem za známým hlasem.
2: Možná by právě tito herci mohli účinkovat v některé z dalších vašich rozhlasových her. Kterou byste vybral teď pro dnešní večer?
3: No, já bych vybral něco z těch posledních. To já nechám na vás.
2: Podle Poláčka, titul vaší rozhlasové hry, který mě nabádá k otázce na motivy povídek Karla Poláčka?
3: Dá se to tak říct, protože já jsem před 2 lety v létě přišel v Opočně ke své knihovně. Koukl jsem se, co bych si tak vzal přečíst. Vytáhl jsem Karla Poláčka, jeho povídky. Podíval jsem se do obsahu, kterou bych si tak měl chuť přečíst. Napadlo mě Ze života dlužníkova. Přečetl jsem si ji a v zápětí jsem šel do prvního patra k psacímu stroji a napsal jsem tu hru.
2: Co pak, vy jste nepsal v leže na boku?
3: Ne, to pozor, v leže na boku píšu jenom verše.
4: Co takhle jablko nedal bys jíst?
5: Co? Jo, a jablko. No, když není od Evy, proč ne? Kdykoliv mi někdo nabídne ovoce, vytane mi jakýsi štuček. Štuček, ten byl z Třeboně.
6: Pasou se tam koně.
5: To byl tvrdý chlapík. Řekl jsem mu, štučku, nemohl byste mi půjčit nějaký peníze? Řekněme 500? A on, že ne. Proč? Ptám se ho. A on na to, že je chudý. A já zas, jaký chudý? Dědil jste po tetě, to se o vás ví. Tak přece mě nenecháte v reži, když jsem na dně. A myslíš, že půjčil?
7: Nepůjčil.
5: Nepůjčil. Ani vindru. A místo toho mi dal jablko. Prý kousejte a dejte pokoj. Já peníze nepůjčuju. Podivín, fakt. Ale tohle je dobrý. To je šampion?
4: Já nevím. A nač ty si, prosím tě, pořád půjčuješ peníze?
5: Já ti říkám, že trochu podnikám. Podnikám, koupím, prodám. A když neprodám, musím si půjčit, abych mohl koupit nějakou jinou sortu.
4: Ty se zdal na obchod bez počátečního kapitálu.
5: A já byl tak zvyklý už dřív. A na stará kolena se přece nebudu měnit.
4: Moc se v tom nevyznám, ale to bych řekl, že žít pořád na dluh, no to musí být hrozná fuška. Líp je asi věřiteli než dlužníkovi, ne?
5: Ale blázne. Dlužit je to nejsnazší pod sluncem. Zaplať pánbu, mistru Poláčkovi. Nebýt jeho, nevím, jak bych se protloukal.
4: Ty jsi opravdu originál.
5: Ale jednou jsem prostě čet jeho povídku Ze života dlužníkova. A tam mi, nepřeháním, ukázala mou životní cestu.
4: A co v ní bylo, prosím tě, tak senzační?
5: No, co figura jako já. Můj předobraz. Žil tak, že si pořád půjčoval. Když ho někdo upomínal, vypůjčil si jinde, aby mohl neodbytného vyplatit. A tak to šlo řetězem, který nikdy nekončil.
2: Vaše paní vám při psaní rozhlasových her pomáhá. Jedna je podepsaná vaším společným.
3: Ano, ten šikovatel Lemaninský, z toho jsme napsali spolu, protože jsme si oba přečetli v jednom z prvních čísel obnovených literárních novin, dá se říct, reportážní povídku Karla Matěje Čapka Choda z minulého století. A tak jsme potom o tom trochu hovořili. Společně jsme si postavili osnovu, stavbu, a pak jsme každý napsali svou verzi, pak jsme je porovnali a dali dokupy.
2: Která byla lepší?
3: To se říct nedá.
2: A už dneska se asi nepozná, kdo co napsal, ale já jsem na váškách, co z této hry šikovatel Lemaninský připomenout?
3: Já si myslím, že by to měl být ten kousek těsně před závěrem, když zlý velitel je vyšplouchnut tím doktorem. Jedná se o tu sásku tam.
8: To je dost, doktore. Dal jste si na čas.
9: Pozor, to je on, to je náš velitel.
10: Pojďte, nenápadně se přesuneme blíž.
9: Já ne, jděte sám. Stejně už jsem vám pověděl všecko, co vím. Už je mi proti srsti o tom mluvit.
8: Začal jsem vás podezírat, že nepřijdete, protože prohrál jste sásku, víte to?
10: O jaké sásce je řeč?
9: Nemám tušení, to se dozvíte. Běžte.
8: Doufám, že porážku uznáváte, doktore, a že se vytasíte s peněženkou.
11: Oč jste se vsadili, pánové?
8: Náš přítel lékař se dlouhé měsíce snažil toho odsouzeného, toho šikovatele, vylečit.
12: Byla to moje lékařská povinnost.
8: Svět je někdy pošuk. Zachraňovat chlapovi život, aby mohl být popraven, to je krávovina. Ale já vám fandil, doktore. Já ano.
12: Kašlal krev, už jsem ztrácel naději.
8: Já taky, představte si. Naděje na pěknou popravičku byla pomalu tatám.
12: Jednou mě žádal, abych mu přestal dávat léky. A pan plukovník mi přitom vyčítal, že odsouzenec umírá.
11: Pro něj by bylo určitě lepší umřít v posteli.
8: Jenomže já pak přišel na ten nápad a o to jsme se vsadili. Protože vy, doktore, přiznejte, vy jste mi nevěřil. Jste možná dobrý felčar, ale v lidech se teda nevyznáte.
11: Doktore, když jste prohrál, měl byste to vysvětlit.
12: K tomu nemám nejmenší chuť. Ať si na tom smrsne vítěz.
8: Jste moc měkosrdcatý, doktore. Mně zkrátka napadlo, abychom Lemaninskému řekli, že se pro něj chystá milost.
11: Chystala se?
12: Ne.
8: ale já byl přesvědčen, že se kvůli té naději začne přece jenom uzdravovat.
12: Nevěřil jsem tomu, ale jako lékaře mě to zajímalo. Naděje jako lék.
11: A bylo to tak?
8: Jasně, měl jsem pravdu. Skoro ho to postavilo na nohy, začal se těšit domů. Blbeček, když jsem ho z vojny posílal, předtím bránil se a najednou mu z toho pomyšlení skončily i horečky.
12: Jen klesly, pane plukovníku. Byla to v průběhu choroby jistě jen dočasná odlivová vlna.
8: Ale stačila k tomu, abychom ho dnes odbouchli. Hlavně, že došel ke zdi a že tam vydržel chvíli stát.
7: Promiňte, pánové, promiňte, vy jste mu o té milosti opravdu vysloveně lhali?
12: Stydím se za to.
8: Co jste zač?
7: Reportér Národních novin. Byl jsem přítomen popravě, budu o tom psát.
11: Napište, že ani jedna kulka nešla vedle.
7: Pan doktor říkal, pokud jsem dobře slyšel, že se za tu lež stydí.
8: Doktor prohrál sázku, tak je na měko.
11: Kolik to dělá, doktore?
12: Mluvili jsme o mé peněžence. Prosím, pane plukovníku, tady je.
8: To je konečně řeč. Sázka je sázka. Tak o kolik jsem vás oškubal, ukažte. Doktore, vždyť vy v té tobolce nemáte ani zlatku.

0: Už tu byla řeč o povídkách Karla Poláčka, které má Milan Čepelka tak rád. Z jedné jsem nabídl alespoň krátkou ukázku a tu druhou v Miloňově úpravě si poslechněte celou, ať už tedy známky sbíráte nebo ne. Jmenuje se totiž příznačně filatelista.
1: Říkal jste, že chcete fakta.
2: Jistě, jenže vaše já jsem v tom nevině není fakt, to už je postoj.
1: Míníte mě obhajovat nebo žalovat? To byste byl už teda druhej.
2: Míním se teprve rozhodnout, zda vaši obhajobu přijmu. Pokračujte, kde jste skončil. Jste filatelista.
1: Jo.
2: Od mládí?
1: Ne, začal jsem s tím, až když jsem musel z práce. O to víc jsem se do toho zažral.
2: Dobře, a jak došlo k vašemu incidentu v tom hostinci? Jak se to tam učertá?
1: Ne, učertá. U Jelena, protože nájemce se jmenuje Smolíček. Není to k popukání?
2: Jak vás vůbec napadlo přisednout si k panu Dusbabovi? Znali jste se?
1: Neznali. Kam pak já bych se dral na profesora? Šel jsem k němu, protože patlal.
2: Co patlal?
1: No, patlal. Jazykem. Teda on tvrdil, že prej jsem mu jen nerozuměl, ale já říkám, že patlal. Seděl s nějakou frajlí, víte? Ta mu skoro plačky něco vykládala a on na to v jednom kuse opakoval Venezuela, Venezuela. No to mě nabudilo. Jak holka zvedla zadek a měla ho pěknej, pěkně kulaťoučkej, šel jsem ho zkrubnout.
3: Pardon, pane, slyšel jsem vás, já vím, že se to nemá poslouchat cizí řeči, že ano, ale mám holc dobrý uši. Dovolíte, já jsem masařka.
4: Těší mě, i když, promiňte, moje hodina už uhodila, nejsem zvyklý vysedávat přes devátou.
1: Ano, tak pro jednou se to nepokadí, ne? Musím vědět, co máte společného s Venezuelou.
4: S Venezuelou nemám společného nic.
1: Ale teď jsem slyšel, jak to furt opakujete. Venezuela, Venezuela.
4: Vyloučeno. Na Venezuelu jsem pomyslel naposled snad kdysi ve škole při hodinách zeměpisu. Ale spočítav mi vrásky, uznáte jistě, že to už je hodně dávno.
1: No, tak takhle on mluvil, pitomec, spočítav mi vrásky. Já když si na to vzpomenu, vůbec nelituju, že jsem mu pak tu petardu ubalil.
2: Vy jste ho uhodil už tam v hostinci? Za ten přechodník?
1: No tak přes chodník přelítnul, to je fakt, jo. Takže to bylo, to dá rozum až venku. Tma byla jako v ranci, svědka na to nemá, no a já to nepřiznal.
2: Raději nepředbíhejte, vyličte mi, co předcházelo.
1: Jo, tak poručil jsem mu víno, červený. Jednu skleničku měl už předtím a já myslel, že tak spíš rozváže. Nejdřív se bránil, ale když si pak přece jen ještě trochu loknul, tak mu aspoň ta Venezuela došla.
4: Už chápu. Neříkal jsem Venezuela, ale Venezuela. Venezuela, rozumíte?
1: Ne, ale jestli je to nějaký státeček hned vedle, bral bych ho taky.
4: Teď nerozumím já.
1: Tak já vám to dám po lopatě. Já totiž sbírám známky.
4: Velmi ušlechtilé, schvaluji. Svým způsobem výhodnější než třeba starý nábytek. To dělá můj soused Kadavý. Ostatně to byla jeho vnučka, co tady se mnou seděla.
1: Pěkná, pěkná, k nakousnutí.
4: Spíše k zakousnutí, Bůh mi odpust. Neučí se a pak by to chtěla napravovat odvoláním na sousedské vztahy. Proto jsem jí říkal Venezuela, Venezuela. Nejdřív se doučte, co jste zameškala, a pak teprve můžeme hovořit o přezkoušení.
1: S dovolením, a proč jste říkal takovou kravinu? Venezuela.
4: To znamená latinsky. Dobrá děvče, nebo budíš děvče, proč ne děvče? Něco v tom smyslu. Studuje u mě latinu. Promiňte, když už mě tedy hostíte vínem, mé jméno je Dusbaba. A vaše Venezuela, hluboce se omlouvám, je moje Venezuela.
1: Aha, dobrá děvče, fajn, fajn. Myslíte, že jsem na vás krátkej, jo? Ale vy mi za to pomůžete jinak. Scháním Venezuelu 7 centavos z roku 1900.

0: 70. Hajzl šizuňk vávra jima a strouhá mi mrkvičku. Rád bych mu ji ostrouhal taky. Čuj, co? A hubu bych měl od ucha k uchu. Když chcete někoho, jak se patří, ťafnout, tak ho to žeretí víc, čím více na něj křeníte. Usmějete se a prásk, budete na koni dvakrát tak vysoko. Jistě jste měl už hodně žáků, co?
1: To ano. To bude několik tisíc jmen.
0: A že by mezi nimi nebyl ani jeden, co je teď ve Venezuele, nebo tam někde poblíž?
1: No, pravda, to by byl div. Však psal už klasik. Jak kapky jsme se rozpršeli po široširém světě tom.
0: No vidíte, napište jedný tý svý kapce, že ji nutně potřebujete pro přítele.
1: Že potřebuji kapku čeho?
0: Potřebujete 7 centavos Venezuelu z roku 1970. Známku, poštovní, no pro mě. Co vám to udělá, profesorku?
1: Ale já nevím o žádném svém bývalém žáku ve Venezuele.
0: No tak se poptejte, 1, 2 tam určitě někde budou. Víte vy, kolik set tisíc lidí odtud zmizelo ve světě, když tady v 48. spadla klec? A vlastně už předtím za války? Dal bych za ní, kolik bych chtěl v tvrdý valutě.
1: V Kolumbii mám možná vzdáleného bratranta.
0: No vidíte, já nebudu škudlit, tomu napište rovno.
1: Ne, tomu psát nemůžu.
0: Ale tak poštovní vám uhradím.
1: Je to černá ovce rodiny. Za prvé tam utekl za ženskou a ne kvůli politice. A za druhé nemám adresu.
0: Ano, tak někdo z příbuzných jí má, ne? Vyptáte se.
1: Vyloučeno. U nás se útěky ženatých mužů za cizími vdanými dámami netolerují ani po letech. My jsme křesťanská rodina. Byl jsem tehdy ještě dítě.
0: A já byl taky pokřtěnej. Nepokradeš, nezabiješ, nepožádáš. Samý keci. Helejte, když nepožádáš, nemáš. Já žádal vždycky. Chceš úlevy? Sol. Piješ za mý prachy? Piješ do Kolumbie.
1: Kde pak? To víno si rád zaplatím.
0: No tak profesorku, nechcete mě přece našňuknout, že ne?
1: Nechci mít nic společného, ani s Venezuelou, ani s Kolumbií. O Ekvadoru nemluvě.
0: Vy máte někoho v Ekvadoru?
1: Nikoho nemám nikde a s Bohem.
0: No, abyste jednou nebyl rád, že mě znáte a že jste mi neodmítnul takovou službičku. Mám pořád ještě styky. Helejte, vy jen tak párkrát škrtnete perem a ze mě tím uděláte šťastného člověka.
1: Svého štěstí strůjcem, ať je každý sám.
2: Zdá se mi, pane Masařko, že jste vůči žalovateli nevystupoval právě v rukavičkách.
0: Ale no
2: už
0: tak
2: od začátku.
0: No, já...
2: No, potřebuji vědět celý průběh sporu, co možná nejpodrobněji. A vaše verze, s tím se smyste, pokud se rozhodnu vás obhajovat, vaše verze mi nebude stačit. Budu se muset vyptat i dalších svědků, přinejmenším Hostinského. Jestli tam byl nějaký štamgast, to on mi pan Smola poví.
0: Smolíček, prosím.
2: Prosím?
0: Hostinský, že se jmenuje Smolíček. Smolíček Pacholíček.
2: Zlaté parohy, já vím. A vy v tom všem, co by jeskynka.
0: Ale starou belu, doktore. Já byl jako Milius.
2: Čím vy vlastně jste, pane Masařko?
0: No tak, řekl bych, řadovej starobní penzista. To spíš on zneužíval mýho poníženého žadonění. Rozpatlával kdejakou pitomost okolo a já držel, doktore. Ještě teď se sám sobě divím, ale nakonec povolil.
1: V Ekvádoru je nějaký stolař. Výborný v tělocviku, ale němčinář mizerný. Já jsem, než se na školu vrátila latina, vyučoval němčině. Potom náš tělocvikář říkával, že se nemusí bát utopení, protože roste prošibenici. To je dobré,
0: no,
1: ne?
0: No, napište mu, profesore, napište stolařovi, když nechcete bratranci.
1: To by byla marná snaha. On mě neměl rád.
0: A však mu nebudete nabízet, že si ho vemete za vlastního.
1: Krk na to dám, že to on mi vymyslel přezdívku Ježí baba. Nic vynalézavého, Dusbaba, Ježibaba. ale ujalo se to.
0: Nemusíte mu psát ani německy, když neumí klápnout, ani španělsky, stačí česky. Stolaři, student můj bývalej, jeden můj přítel.
1: Nejsem váš přítel, pane Masařko.
0: No tak dobře, tak jeden můj známej potřebuje k životu pěkně zubaťoučkou známku z Venezuely 7 centavos 1970. No a poněvadž to máš k těm indiánům skok, rozhlídni se tam.
1: Nikdy jsem svým studentům netykal. Ani když se vykání nevyžadoval.
0: Ano, tak dobrá, tak teda. Vy, stolaři, rozhlídněte se, vy to máte k indiánům skok, vy na to můžete vydělat, napište si to prostě, jak chcete, ale pro boha vás prosím, napište mu. Kdypak já zase potkám někoho, kdo má v Jižní Americe spoustu známých?
1: Nemám tam spoustu známých. Pouze toho jednoho. A možná, že už ani nežije. Kolega mu prorokoval šibenici.
0: Profesore zlatý, víte vy, co je to posedlost?
1: No, vím. Když jsem byl chlapec, náš pan děkan v Dolánkách tvrdil, že je ďáblem posedlý jeho kocour.
0: To je, kašlu vám na kocoury, člověče. Filatelie není žádný kitkat, to je věda a soutěž. A když mám z ničeho nic možnost vyrazit z vašeho nedobrlýho žáka vzácnost z Venezuely, tak vy se mi tady kroutíte jako knot do lampy. Mám si před váma kleknout. Podívejte, já to udělám.
3: Proboha, mějte rozum. Jsme ve veřejné místnosti.
0: Byl jsem zvyklý spíš, že klečívali přede mnou, ale kvůli 7 centavos Venezuela jsem dneska schopnej všeho.
1: Veškerá přepjatost mě děsí, pane...
0: Masařka, jméno mé Masařka. A ty si to budeš pamatovat, to ti garantuju. Jestli ten dopis nenapíšeš, tak patříš na šibenici. Napíšeš?
1: Nehněvejte se, nenapíšu.
0: A ty chvíle před provazem, ty já už bych ti v base osladil, na to vem jet, to jsem uměl. Na mě si jen tak někdo nevyskakoval.
2: Dobrá, pane Masařko. To stačí. Vznik a vývoj svého hněvu jste mi předvedl názorně a přesvědčivě. Třeba, že jste jaksi zapomněl víc hostince na ulici. Nebo, ptám se podruhé, napadl jste snad profesora Dusbabu fyzicky ještě tam u stolu?
0: Ne, krucinál, až venku, ale to je detail.
2: Bude to těžké. No, zlomit někomu 3 žebra, vyrazit několik zubů, no, nevím kolik zubů, natrhnout, já to ani nebudu vypočítávat.
0: Ale to je zvyk, doktore, a zvyk je železná košile, to nejde svlíknout jako uniforma.
2: Uniforma?
0: No jistě, uniforma. To právě považuji za ten hlavní pardon, co by se měl vzít do úvahy. No co pak jsem to neřekl jasně? Já byl bachař.
2: Proč jste to neřekl hned?
0: Proč? Já měl za to, že to víte. Bo mě to ví každej.
2: Vám by měli filatelii zakázat, člověče, jakož i každou jinou vášeň.
0: Jo, to by bylo pěkný. Teď ve svobodě se mi nic zakazovat nebude. Já jsem počestnej důchodce a smím si dělat, co chci.
2: Mlátit lidi kvůli známkám ne. To ne. To je přitěžující skutečnost, že jste na to zvyklí.
0: Ale,
2: přitěžující.
0: Ale
2: promiňte, prosím, je to snad ode mě možná neprofesionální přístup, ale najděte si jiného obhájce.
0: Cože? Co jsi to řekl? Co, ty že tu kauzu nevemeš?
2: Ne.
0: Nevemeš?
2: Je prohraná předem.
0: Tak na to budeš teda pamatovat do smrti.
2: Pane Masařko.
0: To ti říkám.
2: No pozor. Nesahejte na mě. No. Přece byste mě neuhodil. Pamatujte se. No tak to vám nestojí za to. Ne, do hlavy. Ne, pomoc.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: A na úplný závěr dnes tedy mistr Jára Cimrman, tak trochu jinak, ale než jsme zvyklí, protože Miloň Čepelka po léta, jak sám říká, seděl na dvou cimrmanovských židlích zároveň. Jednu měl v divadle Jary Cimrmana a tu druhou v salonu Cimrman. Ten je zase neodmyslitelně spojen s někdejším zakládajícím členem divadla Járy Cimrmana a vlastně spoluautorem celé té mystifikace Jiřím Šebánkem. No a ten se teď za nás společně s Miloním Čepelkou s tušením blížících Vánoc taky rozloučí. Hezké dny, přátelé.
4: Z mistrova a nepřeberného díla Prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo.

Já nevím, co to do těch dětí najednou vjelo. Nejdřív rozbili na patrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má, div, že ji unese. Nic mu neujde, uši jako fenek a oči má všude, i na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré, hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte, okřikl jsem je. Jen nech, Jožo, mávl rukou děda, vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zaťal dásně a pomalu vnořil nohy do lavoru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavoru, očka jim zářila jako prskavky, když tu z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka, a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. I ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek, zatímco Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem a náhle ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na temeno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit, to jste celý vy. Celý? Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka já bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak, polekala se matka a kvapem začala uklízet příbory.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Taky nás posloucháte po těch internetech, ať je to jakkoliv a poslechem kdekoliv. Přijměte pozvání pro nadcházející dvě hodiny, kdy pro vás bude vysílat z Prahy z historické karnínské budovy Českého rozhlasu Honza Macoun. Těšil jsem se na vás. Je to oddych, i když to je někdy náročné. Jo, mimochodem, děkuji za pozdravení, e-maily, pohledy i dopisy. Jsem sice lump někdy na odpovídání, ale odpovím, vážím si toho. Mimochodem, aktivní adresa elektronická pošta jan.macoun@email.rozhlas.cz. Ještě jednou jan.macoun@rozhlas.cz. I tam můžete přidávat třeba své náměty, postřehy a možná tipy, co probrat v noční lince. Však dvě hodiny jsou dvě hodiny a jsme tu jedna velká rodina. Tak se těším, že probereme i téma podle vás. Už dávno přišlo, takové 4 měsíce. Zakazuje se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A kdo čekal něco obsáhlejšího? Ne, kdyby bylo na vás. Zakazuje se teď hned, čím dřív, tím líp. Včera bylo pozdě. Máte nějaký žebříček toho, co vám leze úplně krkem, nebo co byste chtěli změnit nebo zrušit, zakázat? Zakazuje se.

0: 5 minut po 23. hodině posloucháte společné regionální vysílání. Tady je Honza Macon, tady je Praha, Praha, která nekouše. Rád bych s vámi probral téma, které jste si sami vybrali. Doufám, že se připojíte a že to vemete s nadhledem. Přece nebudeme si nadávat do vysílání, křičet nebo tak stěžovat, že vám z toho půjde až pot. Co byste okamžitě zakázali? Komu byste dali stopku? Vadí vám hloupí lidé nebo zatrhli byste hlasité telefony? Zakázali byste třeba nedělní sekačky, politické diskuze? Štve vás kouření? Lezou vám krkem reklamy? Co takové koloběžky? Vadí? Nevadí? Řidiči? Co cyklisté, kteří jsou také účastníky dopravního provozu? Vyloučit, že? Já jsem si to myslel. Zakazuje se, je to dnešní téma, budu rád, když se připojíte a nejen pasivně budete poslouchat. I když samozřejmě nepřemlouvám, ale nemusíte se bát. Když se dovoláte, já vás provedu, nestrapním. Víte co, maximálně se strapním já a to prakticky skoro nikdo neuslyší a hlavně ten nejdůležitější, který by to potom ne roznesl dál, ale dával by mi to hezky jako přednost ještě o x měsíců, možná let později, Petr Kubala, můj milovaný technik tady z Českého rozhlasu, který má aktuálně volno. No to víte, no, chlapi jsou někdy zlí, oni vám to předhodí před obličej. Podívej se, takovej si. Ne, teď je zcela vážně. Zakazuje se. Co zakázat a proč?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tématem jsou zákazy, které by lidé zavedli, kdyby měli na chvíli tu moc rozhodovat. Ptám se, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku, nejdřív facku, potom stopku a může jít opravdu o cokoliv. Může jít o věci vážné, úplně obyčejné, bezohlednost, hluk, kouření, šikanu, alkohol, reklamy, politické lži, parkování na chodníku, mobily ve škole, nepořádek po psech. Ať je to cokoliv, budu moc rád. Haló, haló, kdo pak nám volá a kdo otevírá noční linku dneska?
2: Ano, dobrý večer, přeji.
0: Ano, taky, tady Honza.
2: Tady u telefonu Jarka.
0: Jarko, tak ven s tím, co byste zakázala vy? A kde? A proč? A jak?
2: Já bych zakázala hlavně zakázaný.
0: Máte pocit, že těch zákazů je moc, takže zkrátka...
2: Ano, ano, ano. Zákazů je hodně a přijde mi, že vůbec rádi politici zakazujou. Aha. A vůbec se neberou na zřetel, na vědomí, že ty lidi umí taky přemýšlet.
0: Já bych politiky trochu dovolil si hájit, ne protože před volbami, ale protože vstupem do politiky politik ztrácí většinou soudnost. Většinou, neříkám, že každý.
2: Ano,
0: takže
2: ano.
0: Omluvte je, prosím. Oni to nemyslí zle.
2: No, já nevím, na to téma nebudeme rozebírat.
0: Tak dobře.
2: Heteru, ale já bych hlavně bych zakázala tu hloupost nekouřit, že všechny restaurace, hospody, všechny podniky budou nekuřácky, že tam nebude kouřit. A to z toho důvodu, že když, hlavně když je to soukromník, tak ten si přeci rozmyslí, jestli chce kuřáckou restauraci nebo nekuřáckou.
0: Zeptám se jinak.
2: A nebo jestli tam udělá dvě místnosti a v jedný se bude kouřit a v druhý se nebude kouřit.
0: Tak to jo.
2: Protože se mi nelíbí, já to dopovím, můžu?
0: Ano, ano, ano.
2: Protože se mi nelíbí, že ty, co kouří, tak si vezmou pivo do ruky, jsou napití třeba, dejme tomu, a jdou kouřit před hospodu. A tam chodí lidi kolem. A chodí tam i děti. A stalo se dokonce i, že měli narážky na moji vnučku, když šla ze školy.
0: A proč?
2: V půl jedný.
0: Takže
2: jako to se mi nelíbí. Nevím, nevím, nevím. Ona jim nic neříkala, nedělala. Ona má za úkol nebo vysvětleno, jak se má chovat, jakže se nemá přijímat. Takže ona jenom tak prošla. A vlastně musela stoupnout na silnici A pak na chodník, protože ten chodník je úzký tam před toho hospodou u nás.
0: No, já jsem se chtěl doptat hned ze začátku, ale vy jste to hned taky rozvedla, protože na jednu stranu, i když jsem já velmi silný kuřák, i když já schvaluji zákaz kouření, přesto souhlasím s vámi v tom, že by si měl ten hostinský majitel rozhodovat ano. podle svého, ale ano. na druhou stranu bych ještě doplnil, asi se shodneme na tom, že kouření škodí zdraví.
2: A stejně určitě, ale to tak, je hodně věcí.
0: No to jo, ale stejně tak se shodneme i na tom, že kdyby zákazy nebyly, a ten hostinský si mohl rozhodovat úplně ovšem, tak vlastně touhle matematikou bych to potom viděl, že dobře, no tak tady mám krysy, to je přece moje věc, ne? Rozumíte mi?
2: No to ne, no já vím, teď vám rozumím, to ne, zase tak to už, to je důležitý tam, kde...
0: Řekla jste to správně, rozšířila, udělejte si to, jak chcete, ale prostě moderní je nekouřit, nebo normální je nekouřit,
2: ano.
0: tak jestli chcete, tamhle si je zavřete do kamrlíku, nebo do jiné místnosti,
2: ano.
0: dobře, no tak je vás ano. víc, budete ve velkém sále, ostatní budou minoritou, ale ano. že by si o tom měli rozhodovat sami, a já bych to možná ještě rozšířil, teda nevím jak vy, dobře, když už jsme u toho kouření, možná bych třeba i já jako majitel... Ty děti bych tam třeba taky jako ne, že jo, nebo tak. No, nebo ten hotel pro dospělí jenom, ne protože šmajchl kabinet, ale protože chci, aby tam byli jenom dospělí.
2: Taky, ale to je na volbě každého toho majitele,
0: no,
2: toho
0: není.
2: Provozovatele, bych řekla.
0: To není.
2: Že si to může udělat tak i tak. Jsou rodiny, které chtějí s dětma jít do hotelu a chtějí dokonce i animační programy, aby je pohlídali, ale jsou i lidé, kteří nechtějí, aby tam byly děti na tom hotelu.
0: No, to
2: nechtějí
0: fakt.
2: Poslouchat, jak tam děti křičí a lítají, běhají.
0: Takhle v ten moment, jistě, to je jasné, to je dovolená, ale u nás to možné, zákonné to není.
2: No, tak vidíte to.
0: No. Nevadí, máme 5 minut za sebou povídání. Myslím, že jsme zakázali poměrně dost.
2: Vážně, já bych se zakazovala.
0: Já si z toho jdu dát cigaretu.
2: Zakazovala.
0: Dobrou noc a děkuji a zdravím do Kralup. Nebo Rostok.
2: Dobře, já vám moc krát děkuju a já zdravím vás všechny při rádi, co posloucháte. Já taky ráda poslouchám. Mějte se všichni fajn, krásně, zdravě, šťastně
0: zdravě.
2: A spokojeně.
0: Dobře. Tak já vám posílám úsměv, nic víc, nic míň. To myslím, že
2: já
0: stačí.
2: Já ho teď momentálně mám na obličeji ten
0: takhle.
2: Můj úsměv. A já řeknu teda do rádia, že mám úsměv od ucha k uchu, ale mám tam nahoře lišči zuby. Tak je to,
0: ano,
2: to zasmání. Na
0: děkujeme, ze středních Čech se loučíme. Hezký den.
2: Mějte se krásně. Naschledanou.

0: Tady Český rozhlas ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy, mateřské stanice. Pěknou noc a příjemný poslech přeje Honza Macoun. Dneska probíráme a probírat doufám budeme až do jedné hodiny zákazy. Jakékoliv. No, na zákazech obecně je zrádné, že vypadají jednoduše, hlavně ve chvíli, kdy se týkali těch druhých. Ono zakázat něco, co vadí nám, je snadné, horší je, když by někdo jiný chtěl zakázat něco, co máme rádi my. Společnost bez pravidel by nefungovala, ale společnost plná zákazů by byla k nevydržení. Každý zákaz tak něco prozrazuje i o člověku, který ho navrhuje. Co nesnáší, čeho se bojí, koho by nejraději umlčel a kde podle něj končí svoboda. Obecná pravda je nepříjemná. Všichni chceme svobodu pro sebe, ale pro ostatní máme často připravený takový nepatrně dlouhý seznam omezení. Jak zákazy vnímáte vy? Co chcete zakázat, kdyby bylo na vás, po vašem, co by to bylo? A hned, nejlépe zákaz už včera, to mělo platit od vždycky. 731 800 900, volat můžete právě teď, psát linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů. Pište své příspěvky pod internetovou pozvánku na rozhlas.cz/linka. Tady já, pardon, tady Honza, zdravím, pěkný večer.
1: No, dobrý den, tady je Mirek a Valašské Meziříčí.
0: Zdravím, do Velmezu, povídejte, co zakázat?
1: No, já bych zakázal hlavně tratěnice.
0: Vůbec jsem vám nerozuměl ani slovo.
1: Já omlouvám se. A já bych zakázal tratěnice.
0: Opravdu nerozumím. Vysvětlete mi to, prosím. Co konkrétně to je?
1: No, a tračenice je, aby se a lidi nekecali mezi dveřma, v chodbičkách a s dětama.
0: Omlouvám se vám. Rozloučíme se. Já vám opravdu nerozumím. Děkuji pěkně, díky za zavolání, až se třeba lepší spojení vydaří, tak prosím, anebo napište, nebo jindy, to bude taky čas. Honza u telefonu, kdo nám volá teď?
2: Robert ze Zlína.
0: Zdravím vás, tady už je to takový srozumitelnější to spojení, skoro jako byste byl vedle mě. Tak pěkný večer, pěknou noc.
2: Dobrý večer taky do Prahy, dobrý den.
0: Děkujeme, jak se máte, daří se dobře.
2: Dobře se máme se parádně ve Zlíně, je to super.
0: Takže nic nezakážeme, tam je všechno v pořádku.
2: Všechno je v pohodě.
0: Jo, takže v silničářům nezakážeme plánování oprav hlavních tepen mezi Zlínem, Otrokovicemi a spol, nebo něco podobného.
2: Přesně tak, ano.
0: To jsem si jenom teďka tak vzpomněl, ale...
2: Ano.
0: Nebo nějakým sdružením zakážeme okamžitě se odvolávat proti poslednímu úseku dálnice do Frštáku?
2: Tak určitě, 100%. Ale já bych teďka řekl tuhletu věc.
0: Povídejte.
2: Já bych zakázal vodákům vůbec pít.
0: Důvod?
2: No, tak samozřejmě, může se utopit, jo, může se obrátit, jakkoliv.
0: Oni
2: rádi zpívají.
0: Mm.
2: Jo.
0: Chápu. A myslíte, že to tak zásadní, jako to, jenom vodákům? Proč
2: ale
0: jenom
2: je
0: vodákům?
2: Zásadní, je to zásadní, ano, zakazuje to i zákon a všechno.
0: No ne, já jenom, že jste zmínil jenom ty vodáky, jako, takže u cyklistů je to jedno.
2: Ano.
0: A proč? Proč, když u cyklistů je to možná... Nemožná. U cyklistů jako účastníků provozuje to...
2: U cyklistů je to za pokutu.
0: No to je nejenom za pokutu, ale u vodáků je to vlastně, si myslím, jedno. Tam to není pod zákonem, nebo je? Nevím to.
2: No já si myslím, ano, že to tak bude.
0: Řekněte mi, co máte s vodákama. V čem vás štvou? Vy máte řeku pod barákem.
2: Tak většinou jsme jezdívali a pili jsme.
0: Ano. A nedopadlo to jednou dobře?
2: Nedopadlo to dobře, ale pít by se nemělo, no, při tom rád.
0: No jo, ale proč? Jenom kvůli tomu, že se člověk může utopit. Teď podívejte se na aktuální průtoky řek. To jsou patůčky.
2: No, taková sázava, jestli žijete třeba k Praze, tak to už je taková už dost
0: divoká řeka. No. Myslíte tu sázavu, která není sízná ve svém konci?
2: Teď už není sízná, ale předtím byla sízná, jo, je to 20 let.
0: No to jo, to taky byla sázava smradlavá a špinavá.
2: No, taky byla čistá taky.
0: No to je až teďka čistá, to si jako, já tam prožil mládí celé, takže vím, mám tam svůj oblíbený placák v Prosečnici. Vodáku teda pravda, tam bylo poměrně dost, ale když jsme u těch vodáků, tak já bych jim zakázal to ahoj, ale nevím, jestli by se něco stalo, jestli by se svět náhodou nezbořil, kdyby ten zákaz byl, jestli by to mělo nějaký vliv na vodáctví teda. Mně to bylo vždycky trapný jako vodák, ale já nejsem vodák vlastně, úplně na 100%.
2: Víte, takhle to řeknu. Já si myslím, že vodáci staví po 10, po 15 kilometrech někde, dají si nějaký odech, jo, tak jdou na pivečku a druhý den valí zase dál, jo, třeba o 15 kilometrů.
0: Víte, co znamená na řece Sázavě 10 nebo 15 kilometrů?
2: No dost.
0: No velmi, to je velmi, to se pomalu nedá stihnout ani za víkend. To je strašně daleko. No, tak odvážným přeje, ale já bych drhnul zcela. Určitě moje prostorová výraznost si to, o to přímo koleduje. Ale rozumím, děkuju za zákazy, přidáme i další. Dobrou noc.
2: Mějte se zatím, na shledanou.
0: A pro vás chvilka odpočinku a volná linka 731 800 900. A nabízím Hoptrop a Samsona Lenka.

0: Pěknou noc, tady Český rozhlas, Noční linka, vysíláme jí mnoho let, jsme tady jedna velká rodina, pojďme si udělat radost vašimi příběhy, možná taky smutek, protože když je téma zakazuje se, a ještě navíc je to o vás, takže vy zakazujete něco někomu, společnosti, konkrétní osobě, no tak to nemusí úplně být zrovna v rámci úsměvu, ale bu. No, já se ptám, co by podle vás mělo zmizet, skončit, stichnout nebo dostat velkou červenou stopku a opravdu může jít o věci vážné i úplně obyčejné s prominutím, když to přeformuluji. Většinou se lidi přece hádají o blbostech. Souhlas, asi ano. A vůbec jim nedochází, že domluvit se je vlastně i taky možná cesta. A ne, nejde to se domluvit. Pojďme udělat to, když máte navrh, nebo můžete mít navrh a zakázat to, co vám vadí. Tak co by to bylo? Jestli je to hlasité telefonování v autobuse nebo sousedovo vrtání v neděli ráno a klidně i o maličkosti, které jsou třeba tak nicotné, že rozhodně nebudou světovým problémem, ale vám osobně dokážou spolehlivě zvednout tlak. No tak jsem s tím, těším se na vás, volejte, pište, skoro i telegramujte, do jedné hodiny jsem tady s vámi. No a taky s provozním telefonním číslem 6 míst volajících vás je možno mít tady na počítači blikajíc oranžovou barvou. No a třeba to vyjde, budu se těšit na vaše plusy a mínusy.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Koho vybrat? Obsazeno na všech linkách, třeba vás. Haló, haló, tady Český rozhlas, tady jsem já, tady Honza Macoun. Kdo je tam, odkud nám volá a co zakazuje? Haló, haló. Já vás poslouchám.
2: Dobrý, no já jsem nečul, prostě představuji to případ.
0: Povídejte.
2: Já jsem Janoš, Janek, nebo jak to chcete, takže Jenda.
0: Ano, děkuju, taky vás zdravím, Jendo.
2: A zakazovat je kravina. Zakázané ovoce nejvíc, no jak je to?
0: No chutná, ale víte co, když ho máte povolené, tak už nechutná. Teda aspoň je to v mém případě. Jakmile můžete, tak...
2: Jsem v obraze, jako jsou už v reportáži, nebo...
0: Jo, už jste ve vysílání, posloucháme vás všichni a všude.
2: Dobrý. Takže, když mě... To by bylo velké kecání, ale když mě přijatý syn žaloval, Maruška kůřila. Maminka taky za rožkem.
0: Takže
2: každý musí zdraví.
0: Jo, takhle, to jsou ty malý
2: mor... Poslední bylo.
0: Ano.
2: A nežaluj.
0: No.
2: A nežaluj, nebo dostaneš za prdel.
0: Jak já vám teďka dcera, rozumím, ano, ano.
2: Dcera nekůří a nikdo z děcek nekůří, no.
0: Takže ještě ulhánek to je.
2: No, žalovníček.
0: No, to je tak to samé, to je dobrá praktika na někoho žalovat.
2: Ale uhlánek byl taky trochu.
0: Tak. Co tím měl získat?
2: No nic.
0: Jen tak.
2: Už ani jedno moje dítě.
0: Takže ze srandy podědil.
2: No, tak, když zlobili.
0: Ano.
2: Když děcka zlobili. A hlídal se mi, že já, maminka, a no. No,
0: nám se hrozilo polepšovnou u vás?
2: Ne, nástup ohnout se před gauč.
0: Jo, takhle, fyzické tresty.
2: Ladečka prát a spát.
0: Ježišmarja, fyzické tresty. No, tak já taky.
2: Ale jo,
0: ne, že bych...
2: někdo si zastěžoval, že dostal víc. Já jsem věděl, kdo zlobil.
0: No takhle...
2: A ještě, tak dobře, ještě jsem přidal. Opakoval jsem to třikrát a najednou byl klid.
0: Takhle, je facka, je plácnutí a je plácnutí.
2: No, facka učňovi. Po třech rokách na učňáku, jedna jediná, ale ta sedla, mě hodila, mě bolela ruka půl hodiny. A po 40 rokách mě ten kluk nezbyl, já jsem připomněl. A zrovna mě narozený, tak mě akorát trošku opil. Ale pozor, dneska se učí neplácat děti.
0: No.
2: Já už možná zdržuju časově. Ale jedna paní, učitelka s nejvyšším vzděláním, plácí se mi její dcer. A ten o dvoma prstama takové tak. Takže jsem dostal vynadané, děti se nesmí ubit. Za 10 nebo za 14 dní dojela znovu k babičce, moje přítelkyně tenkrát. A už to meldlinka a začala znova zkoušet. Už věděla, že od maminky dostane podporu.
0: Já se vlastně k tomu ani nemůžu vyjadřovat. Fyzické tresty ve škole a v těch nápravných zařízeních, pardon, v těch družinách, do kterých jsem chodil, tak taky byly. Je pravda, že jsem si je kolikrát zasloužil, ale já vám nějak jako úplně nevím, jestli se mi v hlavě rozsvítilo, nebo jestli to bylo nutné. Já mám pocit, že ten učitel, učitelka, vychovatel, ochránce, hlídač, že tím nic nezískal.
2: No, máte pravdu, ale jednu za, to je potřeba, ale je přesně to je ta nám. A
0: to je otázka,
2: tu nelínku, prostě zase skalajské kostky, stavili hrady a na jednu z doba začala zlobit.
0: No, já to chápu, já tomu rozumím, člověku dojdou nervy, to... Já to chápu, umím si to i představit. Na druhou stranu nemám děti, tak nemůžu říct úplně na 100%, ale možná bych jako úplně, když jsem viděl, že mě táta zbyl třeba, tak jsem v jeho obličeji viděl, a dneska to dokážu popsat, co to znamená, nebo co to asi bylo, měl jsem pocit, že v jeho očích vidím jeho selhání.
2: No, tak ale... to máte pravdu, protože, ale u té nelinky, jako tam to bylo bez dva L, ale tam to bylo, dostala třema prstama, už trošku větší plácanec, tak mrzku prstem, asi je to slyšet rádiu, a třeba žalovat mamince. Maminka se dívala, seděla tak, jak před 10-14 dníma, zlobila se. A ti jedna přidá.
0: No jo. Je fakt, že u rodičů, jestli se dá od těch povolaných, kteří to mají vyštudováno, tak jestli se dá něco zásadního zmínit, co vždycky platilo tenkrát, platí dnes a platit bude i v budoucnu, je nedostatek důslednosti rodičů. Ale o tom zase příště. Děkuju a dobrou noc. Ať se daří a skvělé sny. Posílám kapelu Čechomor. A na vás je zavolat, napsat, kontaktovat Český rozhlas. Zakazuje se, co konkrétně je na vás, já si to rád poslechnu.

letáky na akce nebo zákaz přesčasů v práci. Jana, mě štve náš soused, nasadil si kolem našeho plotu různé pnoucí rostliny. Pnou se nám už všude i na střechu, kterou ničí. Neustále ho na to upozorňuji, ale je to nějak marné. Měl by žít v pralese, tam by byl asi šťastný. Maruška, dobrý večer. Mělo by se zakázat hlasitě telefonovat v dopravních prostředcích. Tady bych jenom podotknul, že myslím, že v Praze je zákaz vůbec telefonování, ale rozhodně hlasité komunikace zcela určitě. Marie pokračuje, někdo má zapnutý reproduktor, takže hrůza poslouchat obě strany, ale dotyčným to nevadí. Moc ráda, hlavně vás poslouchám. Dobrou noc, Maruško, děkuju. Tady bych podotknul, že velmi dobře. Jako člověk, který stává od pondělí do pátku, pokud nemá noční linku, ve 3 hodiny a 30 minut ráno, aby provedl posluchače regionálního vysílání okruhu střední Čechy, tak velmi dobře vím, co to je, když na sídlišti soused sedne do okna, do toho rámu s otevřeným oknem, telefonem v ruce, telefonem na hlasitý odposlech. Je úplně jedno, kterou řečí mluvil, ale bylo to huhlání ve výsledku, které původně bylo řečí, ovšem v místě, ve kterém byl a ve kterém byl reproduktor, ze kterého se linuly hlasy nejen jeho, ale i z toho reproduktoru, odrazem přes garáže, které byly v suterénu nebo jsou. No řeknu vám, takovéhle huhlání, které bylo nebo je hodinu, dvě, tři, možná nějaká lahvinka k tomu. No, to je, nedávejte mi nůž do ruky. Na druhou stranu není nic jednoduššího, než vejít, zazvonit a poprosit, anebo říct, vy to nevíte, ale je to marný, je to marný, je to marný. A víte co, pojďme k zákazům dalším. Nabízí se. Ostatně od toho noční linka do jedné hodiny je. Teď Helena Vondráčková, Lásko má jastuny. Pěknou noc, tady Český rozhlas.

Když si uvědomím, že tahle písnička se natáčela tady u nás, přímo v Karlíně, ve studiu, které je nade mnou přímo, no to je, ani se to nedá popsat. Chvilka před 11:45 zakazuje se, řeknu vám s ohledem na to, co píšete, ať už do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání nebo do e-mailu. Já jsem, nemůžu si to vlastně asi ze své pozice dovolit, ale mohu tiše souhlasit nebo naznačit, třeba se to pozná. Mně sem dorazila jedna

0: zpráva, kterou jsem nezveřejnil, protože a jelikož napsala jí paní posluchačka, která se podepisuje malými písmeny a jedním velkým, a každopádně já s váma tak soucítím a souhlasím, ale nic nezmůžete. To tak zkrátka je a nic s tím nenaděláme. Nic. Popůjdeme dál. Kdo nás čeká u telefonu, kdo nám volá? Pěknou noc.
1: Dobrý den, pěknou noc, Martin.
0: Martine, povězte, zákazy ve vašem okolí, ve vašem životě, ve vaší mysli, jak je vnímáte?
1: Tak jako vnímám je jakoby špatně, jako, protože zákaz, jako, jak říkal pan předtím, zakázaný ovoce nejvíc chutná, ale jako osobně bych asi nejvíce zakázal soukromé dopravce na železnici.
0: No tak důvod proč, zač, nač? Je...
1: Tak železniční síť v České republice je značně přehlcená a vzhledem k tomu, že tady třeba vstoupil Leo Express, Regiojet, prostě podle mě železnice by měla být státní a soukromníci by k tomu neměli mít přístup.
0: Jaký důvod k tomu máte? Teď přece je jedno, jestli je to dopravce A, dopravce B. Pokud je zájem cestovat z bodu A do bodu B...
1: No, vzhledem k tomu, že prostě jakoby pak jsou zpoždění. Čím víc dopravců je, tím víc ten koridor je přehlcený a...
0: Ale to není vina to já tomu rozumím, ale to není vina dopravců přece.
1: To ano, ale kdyby tam ten soukromý sektor nebyl, tak státní dráhy fungují na 100% a není žádný zpoždění, lidi jsou spokojení, kvalita je nahoru a tak dále.
0: Víte, jak to vypadalo s linkou Praha-Ostrava ještě předtím, než vstoupili dopravci soukromí na tuhle tu trať?
1: To ano, ale když se na to pláte třeba nejmenovaný žlutý dopravce, jak vypadá teď, tak je ještě hůř na tom než České dráhy. Samozřejmě chápu, soukromý sektor ty České dráhy pozvedl o level výš, ale momentálně soukromý sektor je na tom daleko hůř, jak kritizující České dráhy.
0: Já nikdy nekritizuju České dráhy, ba naopak, ale vlastně nechci kritizovat ani ostatní dopravce. Ve své podstatě, jestli, a teď mě případně opravte, ale pokud se říká, že má být všechno s každým rovný, jestli se má soutěžit o to či ono, tak přece to je... v úvaze státu, v tom, co požaduje, co chce, co potřebuje pro své občany zařídit, vyřídit a o to všeho se to odvíjí. Takže v případě, že chce objednat dopravu tam či tam a uspořádá soutěž a přihlásí se do ní 5 nějakých subjektů a v případě, že ten subjekt není vyhovující, tak pak je to přece vina toho, kdo to objednává, ne?
1: To na jednu stranu chápu, ale na druhou stranu zase v České republice funguje obálková metoda, asi tak bych to pojal.
0: Ne, obálková metoda nefunguje, ne, u dopravců určitě ne.
1: No tak vzhledem k tomu, že někdo navrhne nějakou cenu a někdo ji navrhne pomalu o 8x tak nižší, tak to nejsou ani provozní náklady.
0: No tak to potom na zvážení, samozřejmě, to je jasné, že jako pokud je něco pod cenou, no, tak by to měl někdo vyřešit a to asi pravděpodobně vyřeší stát, ale já vám rozumím, co říkáte, kam směřujete. Na druhou stranu mně se to taky nelíbí, že jsou zpoždění u toho či onoho dopravce, na druhou stranu je tady konkurence a to, jestli se ty vlaky na tu trať vejdou nebo nevejdou, to si musí rozhodnout ten, kdo za tu infrastrukturu zodpovídá, stát, potažmo firma, která je placena z našich daní anebo z poplatků dopravců jezdících po těch kolejích. Když řekne nevejdou se, tak to bude muset nějak vyřešit a vždycky někdo bude muset být druhý.
1: To chápu, ale říkám, podle mě by železnice měla být tak, jak to bylo prostě kdysi, měla by být státní, tak jako v určitých zemích stále je a prostě železnice je součástí, i když to řeknu, obrany vůči válce, jo, jakoby je to docela sofistikovaná infrastruktura, ano, která prostě by měla fungovat pod státem, jako za mě.
0: Rozumím tomu, na druhou stranu se zeptám, u autobusových dopravců to nevadí?
1: Autobusový dopravce kdysi bylo jenom ČSAD a fungovalo to, je to tak samo. Jo, jakoby prostě mělo by to být prostě státní, jakoby vždycky to byl jakoby tok státních peněz, který prostě tady určitá nejmenovaná vláda určitých politiků zprivatizovala a rozkradla A tak tohle dopadlo, no, všechno.
0: No, dopadlo to úplně tak, jak to dopadlo, ale vlastně ve finále se vůbec nic nezměnilo ve smyslu toho, že vždycky tu dopravu musí objednat někdo, co požaduje, to se zaplatí. A tak to fungovalo dřív úplně stejně.
1: No, ale když zapátráme do historie, ano, tak jakoby před vznikem ČSAD autobusová doprava spadala pod ČSD, spadala pod železnici.
0: Ale autobusová doprava by nejezdila podle sebe, ale podle toho, kdo ji objedná. Protože autobusový dopravce by sám nezvolil svoji trasu a nejezdil by jenom proto, že se mu tam líbí.
1: To ano, to chápu. Vždycky to objednává kraj a zadavatel, jako by to město nebo kraj.
0: Jako chápu, rozumím. Existuje to, co říkáte, existuje. Třeba úplně, myslím, že takovou konkurenci na Slovensku nebo v Polsku, myslím, že není, nebo určitě není. Na druhou stranu, když se podívám na kvalitu obecně dopravy a dopravců v rámci těch států, které vlastně vstoupily do kapitalismu kolem roku 89, tak si myslím, že jsme zdaleka nejlepší.
1: To s váma jakoby dokážu souhlasit, protože i vlastně jakoby už kdysi stránka IDOS, tak jízdní řády a podobně, mám projektovou velkou část jakoby země vlakama a můžu říct, jakože jsou i země, kde si nenajdete na telefonu, kdy ten vlak jede. Ještě v dnešní
0: době.
1: To je
0: fakt a dokonce taky země, kde vám tu jízdenku vypíčou ruce. V ruce.
1: Tak to jsem se ještě nesetkal s tím, ale třeba se setkám ještě.
0: Doporučuji cestovat mezi Sofií a Nišem, městem Niš, a pokud ještě jezdí Balkan Express, tak ze Sofie mi to vypisovali, není to ani tak dávno, v ruce, a bylo to vtipné. Ale děkuju za zavolání, povídáme dlouho, lec v čem se, myslím, budou s vámi i posluchači souhlasit. Na druhou stranu 95%, byť to může znít směšně, ale i to si myslím, že mi potvrdíte, protože jste kovaný v tom, že vlastně 95% zpoždění za ty dopravce fakt nemůže.
1: Ano, jelikož jsem strojvedoucí, opravdu za to může infrastruktura, která je přetížena a jakoby tak může za to správa SŽDC.
0: Super, shodli jsme se a je fakt, že něco by se s tím dělat mělo, protože ten stav je neudržitelný a jestli chceme být ekologičtí a přijmeme-li fakt, že by bylo dobré posílat zboží na železnici, tak aby bylo po které a hlavně, aby bylo kdy. Protože ta kapacita je opravdu vyčerpaná.
1: Přesně tak. A další věc jakoby je vyčerpaná pro osobní dopravu, nikoli pro nákladní. Jsou firmy, které třeba ČD Cargo je v úpadku kvůli toho, že nemá co vozit. A to je další věc, proč máme na cestách tolik kamionů. Já chápu, že teď kamionáci se budou hřvát, nadávat, ale spoustu věcí by se dalo vést po železnici. Tím nemyslím pití, jídlo, ale myslím spoustu jakoby travers železných traktorů, aut by se dalo převést přes železnici.
0: Myslíte to ČD Cargo, které se, myslím, je to tak týden, kdy ukázali výsledky hospodaření za poslední rok, skončili v zisku?
1: Ano, ale tím, že propustili asi 1000 zaměstnanců a tak dále.
0: No tak byla to asi nutnost, aby skončili v zisku, když není práce.
1: Ano, ale museli tohle udělat kvůli toho, že ta práce nebyla.
0: No, tomu rozumím.
1: Lokomotiv skončilo ve šrotě, spoustu železničních vagonů skončilo ve šrotě, to, co tu budovali naši dědové, pradědové a tak dále.
0: Děkuju. Dobrou noc. Povídali bychom spolu dlouho a to by nám někteří neodpustili. Tak ať se daří a klid, pohodu.
1: Taky nápodobně. Hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Já se omlouvám za dopravní šoto v suvku, ale když to tak vyšlo, náš bůh tady vysílání noční linky zahlásil, bude to o dopravě, o tom a o tom, já se musel zapojit. A co vy? 731 800 900, za chvíli zas.
2: Noční linka.

0: Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Macoune, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Ne, to s tím vůbec nesouvisí. Já vůbec jsem neměl ani nejenom ponětí význam, ale já jsem zmiňoval, že mi to je vnitřně trapné neustále někomu říkat ahoj, a to jenom proto, že nejsem ten správný vodák. Tak se za to omlouvám, protože já vždycky dám tu hlavu dolů, takovou stydlivou hlavu, jako teď. Vlastně den v provozu Hlanovka z újezda na Petřín, taky se zastydí, hodí červenou, ale lidé jásají. Ne, je fakt, že ten význam a tu hloubku nevím, na druhou stranu chápu, a vandráky, čundráky, kohokoliv, kdo jezdí na lodích, vodáci, ať už takový ti profesionálnější, ti, kteří vedou tu partu, tu skupinu, je to krása, je to radost, ale bohužel skoro celý život nemám prakticky vedle sebe nikoho, kdo by mě tahal za ty nitky, protože já jsem velmi ovlivnitelný v těchto věcech. Pojď jedeme na vodu, pojď jedeme na liže, pojď jdeme bruslit, pojď jedeme na výlet, pojď jedeme na dovolenou, pojď jedeme k mamince, no to radši ne. Já se nechám strhnout, ale kolikrát radši upřednostním odpočinek, než sám vyjet někam, kde se mi sice líbí, ale kde neucítím tu vnitřní podporu. A to si nestěžuji na svoji drahou polovičku, se kterou žiju skoro 20 let. Snad jsem to vysvětlil správně. Tak půjdeme dál, před půlnocí ještě někdo z vás. 731 800 900, kdo bude poslední, kdo uzavře první hodinu povídání. Halo, halo, halo, kdo tam? Tady Honza.
1: Halo, halo, halo. Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, cokoliv.
1: Prosím vás pěkně, já nevím, jaký máte téma, ale chtěla jsem se optat, jestli nevíte, kam by si měl člověk stěžovat, když soused u mě vysázel stromy ze tří stran na přístavbu, z který já platím.
0: No tak...
1: A vysázel to 60 cm od zdi.
0: Rovnou říkám, že asi s největší pravděpodobností bude nejlepší ozvat se na nějaký stavební úřad, protože ten by to měl mít přece v gesci. A když ne on, tak možná nějaký katastrální úřad. Co myslíte? Protože my to tady nevyřešíme, ale každopádně rozumím tomu, že to je nepříjemnost. Zkuste to. No je to hrozný.
1: Máte sucho, ono to určitě pouští kořeny mě pod baráček, pod tu přístavbu, jo? A prostě on není špatný člověk, ale ona.
0: No, tak,
1: a on ji poslouchá jako pes.
0: No ale rozumíte tomu, že ty ženy mají na nás velmi silný vliv, tak to se snad dá omluvit, ne? Nějaká rozumná řeč s pánem by nebyla?
1: No, já myslím, že ne, že se jí bojí. Aby ji nepozdil, nebo něco takového, tak takhle prostě to dopadá.
0: Vidíte to, co s náma dokážete?
1: My tam máme vodenou vodu, máme tam plyn, jo? A tam na natopení a takhle prostě je to úplně, abych říkala, úplně schválně udělaný.
0: Víte co,
1: udělaný?
0: Jak říkám, myslím, že katastrální úřad, starosta určitě bude vědět, nebo nějaká sekretářka vaší obce, účetní nebo ekonomka, ta, které vás nasměruje třeba do nějaké poradny, která bude vědět. Rozhodně si myslím, že to by se řešit mělo. Na druhou stranu bych zkusil nejdřív popovídat si se sousedem, a aby to bylo tematické k tomu dnešnímu vysílání, tak zakazujeme vaše sousedy.
1: No tak já jsem si myslela, že se ptám, jestli nevíte.
0: Nevím, ale možnosti jsem vám nabídnul, jak bych to řešil já. Vyřešeno 20. Prosím pěkně, další volající po půlnoci, telefonní číslo znáte, prosím rádio vypnout, ať neslyšíme ozvěnu, ať se neslyšíme 500krát a když to bude k tématu, tak budu moc rád. Každopádně, kdo slaví, co slaví a jak náramně, líbezně a s úsměvem přivítat nový den, to už uslyšíte za chvíli. Tady je Český rozhlas.

0: Ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy do regionu a do stanice Pohoda zdraví a nový den vítá Honza Macoun.
1: Noční linka.
0: Je čtvrtek 24. září 2026. Dívám se do kalendářů, komu popřát, na koho nezapomenout. Koukněte i vy do kalendáře, koho tam máte. Nemáte kalendář, tak mobilní telefon, nějaká připomínka. Nedej bože, vy si vážně pamatujete, že dnes má narozeniny nebo svátek ten či onen, váš blízký soused, kamarád, kolega nebo švestičky, váš nadřízený? Tak já nevím. Podívám se, ano, čtvrtek, Jaromíra. Tak zdraví, štěstí, spokojenost, stejně tak i těm, kdo jsou v příjmenáři, milí šindelářovi. Ať si na vás vzpomene co nejvíc lidí, protože nemyslet na své blízké, i ne úplně tak blízké, ale to je milé, ne? Když si člověk vzpomene a napíše tu hloupou textovou zprávu. Nikdy nevíte, v jaké duševní pohodě, náladě se ten dotyčný nachází. Třeba to potřebuje. Zrovna. Tak pozvednout náladu. A taková malá blbost, textová zpráva, ta dokáže taky někdy zázraky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když se podívám taky do kalendáře, kde jsou různé světové dny, významné dny, tak otáčím na čtvrtek 24. Jo, no tak fajn. Aspoň vím, proč Petr Zkoumal naspíval onehdá písničku o gorilách. Světový den goril.

0: zbaběle utečte.
1: Já jsem vlastně nedokončil zprávu od Václava, který napsal ohledně Ahoj, tak já to ještě připomenu jednou. Předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Pane Maconek, když už byste chtěl vodákům zakázat pozdrav ahoj, tak doufám, že i víte, jaký onen pozdrav má význam. Slovo ahoj bývalo dříve napsané na každé lodi a je zkratkou těchto slov. Ad honorem Jezus, tedy Ježíše. Tak vám přeji i všem posluchačům ahoj. Pochopitelně taky ahoj i vám, ať už jste kdekoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: A kdo nám otevírá další hodinu vysílání Noční linky Českého rozhlasu? Na koho to padlo?
3: Je, dobrý večer.
1: Ale dobrý večer, kdo pak tam je? Prosím vypnout rádio. Nerozumíme si, já vás neslyším dobře. Vy mě neslyšíte, posluchači vás neslyší.
3: Tak, je to dobrý.
1: Jo? No, teď je to dobrý. Tak kdo je tam?
3: Tady je Lička z Rakové.
1: Zdravím a povídejte, co zakázat, co vám pije krev?
3: Mám velké trápení a srdce bol, co nepřinesu přes srdce. Bydlím tady, dovezli mě prostě, jak byl ten covid, víte, tak jsme se dostali oba dva do nemocnice, manžel bohužel za první zemřel, já s máma Bohu přežila, byla jsem měsíc v komatu, když jsem se probrala z komatu, tak jsem se musela učit chodit, protože jsem byl na samotě prostě, takže potom z té nemocnice jsem měla pro nás, jsme měli v manžele prvajací byt ve Zlíně.
1: Ano.
3: A jelikož jsem nemohla se vrátit zpátky do něho, tam bylo 40 schodů. Já jsem sotová pajdala tak po rovině. No tak a tady mě řekla paní primářka, co mě postará.
1: Pojďme prosím k věci. Co zakázat?
3: Ano, abych se vrátila zpátky na ubytovnu, což nešlo, tak potom, jelikož mě chtěli dát do domova důchodců a nebylo nikde místo,
1: ano.
3: Tak mě umístili tady v domě s pečovatelskou službou, která víte, to mě dovezli přímo do nemocnice.
1: Ano.
3: Tady bydlím. Nebyly na mě nikdy stížnosti. Poctivě jsem platila jako nájem. No a teď už delší dobu jsem to užila po koťátky, protože jsem jako malá holka mývala ráda děti a kočky. To byla moje slabota. Tak nakonec jsem slavila oni 75. narozeniny, tak jsem se zmínila kamarádovi, který mě přijel gratulovat, že zhání můj 3 roky koťátko, jestli by mě někdo dal. No, jenom měl Nemeška, 14 dní mě přivezl kotě. No, a pak já v pohodě jsem ho naučila chodit do krabičky.
1: Pojďme k věci, prosím, co byste zakázala?
3: Nikde, však mu se tomu dostáváme. On se mě nikde nevyčurá, nevykadí, on chodí do toho písku. A teď přišel pan předseda, tady teda pan starosta obce a řekl, že tady v tomto domě nesmí být žádné zvíře. No, že ho prostě mám pustit ven. Co já jsem zásadně tvrdila, že to nikdy neudělám, protože tady přijede tolik aut. A to je rok starý kocourek, jo? Já už jsem ho nechala naočkovat od červy, takže čistoty je v pořádku. Pan starosta tvrdí, že je to cítit prostě v domě od kocoura.
1: Chápu. A kde je ten zákaz? Co byste zakázala?
3: No, právě on řekl, že ten kocour tady nebude, že prostě neexistuje, v tomto domě nesmí být žádné zvířata.
1: No, tak to má asi nějaký důvod, proč tam nesmí být.
3: No to ten důvod se neuváděl, protože že on jako starosta obce má prostě takovou tu...
1: Nevím co, ale existuje určitě nějaký řád bydlení nebo domovní řád a pokud se tam píše, nesmí být zvířata, tak to musí mít nějaký důvod. A...
3: Smlouva, já jde takovém na internetu, kde to hledali. Nikde není zvířata o tom, že bych to mohla mít kotě. Já jsem se dozvěděla od jedné známé, její kamarádka je v domově s pečovatelskou službou, co je tady tento dům taky.
1: Ano.
3: A tam prý mají povolené zvířátka. Tam budou mě, když mají králička třeba, jak to mají.
1: Dobře, mončata, nebo já to chápu, ale evidentně tam je nějaký řád, protože to je jako sociální služba na
3: je,
1: druhou stranu. No na druhou stranu právě chci říct, že nový občanský zákoník, který je v platnosti x let, pár let, tak samozřejmě není možné do nájmu, do smluv uvádět to, že tam nechcete mít to či ono zvíře, že nemůžete kouřit a tak dále, tak to řeší občanský zákoník. Na druhou stranu, já nevím, jestli tam jsou nějaká další pravidla nebo něco podobného, to už zase jsem malý pán. Každopádně ten zákaz, evidentně budete chtít zrušit zákaz psů a koček ve vašem bydlení.
3: Kdyby něco bylo ve smlouvě anebo v domovním řádu, hledali jsme to na internet. Nikde není zmínka o tom, že bych nemohla mě tady snad do mě spečovat s tou službou nějaké zvířat. Mám říká kamarádkem známu a tam to mají povolené. Víte, co mě na to řekl pan starosta? Tak buď půjde z toho domu ten kocour, anebo vám dám výpověď.
1: Pořešte to s panem vedoucím. Zkuste to s panem starostou ještě probrat. Třeba to půjde. A nebo nevíme úplně celou pravdu, ani já, ani vy. A samozřejmě, pokud se lidi nedohodnou nebo nemají chuť dohodnout, no tak pak je to zbytečné a pak už jsou křiky a pak už je naštvanost, protože to, že to někde jde a někde nejde, musí to mít asi nějaký důvod a pokud nemá, nemyslím si, že by starosta byl ten, který by chtěl škodit těm, kteří tam bydlí přece. To nedává smysl.
3: Já se jenom ptám, jestli má pan starosta, jak on tvrdí, že on má na starosti vlastně celou obec a co on řekne, to platí.
1: Ne, hlavně především, co platí, to je psáno v řádu domovním nebo tam, kde bydlíte. A druhá věc, asi za to zodpovídá ředitel toho domova, i když může být zřizovatelem obec, to je fakt, ale od toho ty ředitelé jsou a ne, že starosta dělá všechno. Musíme se rozloučit. Povídáme dlouho, ale vyřešte to.
3: No, jak to mám já vyřešit? Mě to řekl předevčírem pan starosta osobně. Byl tady, nastěhoval tady prostě jednoho.
1: Rozumím. Zákaz mít domácí mazlíčky je fakt, ale že člověk by to taky měl probrat předem, ale to je zase pozdě bycha honiti. Samozřejmě ne všechno se dá ovlivnit hned. Tak moc děkuju za zavolání. Ludmilo, dobrou noc.

0: Františka mi přišel e-mail. Ahoj Jane, zdravím z Olomouce a jsem samé ucho, co bude v témě. V tématu zákazy, tak já jsem na to odpověděl jenom já taky. Já fakt mě to zajímá, co chce vaše duše, vaše přesvědčení zakázat. Takže mně se fakt nenabízela delší odpověď než dík a super odpověď. Já čekám vaše odpovědi ještě do jedné hodiny. Co zakázat? Proč zakázat? Co vám pije krkem? Já vás nebudu soudit ani omylem, hoďme kamenem, ale víc hlav, víc uší, víc hlasů. Samozřejmě budu rád, když zavoláte právě teď. Vyplatí se to. Já si vás hned přepojím do vysílání. A nebo můžete napsat. Písmenka se taky počítají. A to ať už v komentářích pod internetovou pozvánkou na rozhlas.cz/linka. A nebo klasicky e-mailem linka@rozhlas.cz. Tak, jak to máte třeba vy? Milý nebo milá, oranžová tady. Halo, halo, kdo tam je?
1: Dobrý večer, tady Honza.
0: Ano, Honzo, krásnou noc. Zdravím na jich Čech, kde jste na cestách?
1: Vám taky děkuju. A v první řadě bych vám chtěl říct, že musíte mít ohromný nervy a za to vám asi děkujeme všichni.
0: To tak ne, úplně každý, taky já piju krev, hele, tolik lidí by taky, jo. Věděl bych minimálně o 10, kteří by Macouna zakázali úplně s přehledem.
1: Jo.
0: A to jenom o kterých vím a ne, kteří jen tak poslouchají, ale teď zcela vážně, zákazy, co byste zakazovali?
1: Já bych měl jeden docela jako velký zákaz. Mhm. Vodní elektrárny v dnešní době.
0: A proč?
1: Protože není voda.
0: No.
1: Je sucho. A když jste se bavili o těch vodákách, vodáci nemají po čem jezdit, že jo? Já třeba jsem rybář a dneska to funguje tak, že všichni víme, kdy se ryby vytírají, že jo? Na jaře většinou. Mm-hmm. Všechny druhy ryb.
0: Ano.
1: A ta ryba najede do břehu, najede do trav, vytře se s tím, že teda bude nějaká další populace, ale bohužel přijdou vodní elektrárny, pustí se voda, spadne voda a tady ten půdy prostě zahyne. Jo? Mm-hmm. A to si myslím, že jako v dnešní době ta voda docela jako důležitá věc pro všechny. Zvěř nemá vodu. Dneska si vemte, že má orlík, má 16 metrů podstav, už i slapy, už i pražáci, pozor, už i pražáci začínají být bez vody.
0: No, je to fakt. Něco jsem takového také slyšel a četl, ale dovolil bych si s vámi nesouhlasit, že mají vodní elektrárny přednost. Ba naopak, aspoň co jsem já zaznamenal a co byly reportáže ve vysílání, tak v rámci třeba vltavských kaskád, ano, elektřina důležitá, ale rozhodně elektrárna nejede ani na poloviční pomalu výkon. Ty, které tam jsou, protože přednost má průtok vody a ředění vody a dělání takového nadstavu vodního průtoku, aby jsme se neutopili ve splaškách. Takže přednost má vždycky průtok vody, ne elektřina.
1: Zaplať pánbůh, že to tak je. Jo? Protože jinak by byly přehrady úplně prázdné. A vemte si, naši dědové, který to stavěli, ty se musí obracet v hrobě, protože přehrady se stavěly proč? Aby zadržovali vodu. A ne, aby vyráběli elektrárnu.
0: Ne, právě že obráceně. Přehrady se stavěly proto, nejen aby vyráběly elektřinu, ale hlavním důvodem bylo to, aby zadrželi případnou povodeň a aby ředili vodu v případě nedostatku vody, tak, aby byl zachován minimální průtok kvůli odpadním vodám z měst, které potom dál na tom toku jsou. Takže přednost nemá elektrárna.
1: No, zaplať pánbůh za to.
0: Ale každopádně chápu a v letošním roce teda musím říct, že je to žalostný pohled samozřejmě, jak se vyprazdňují konkrétně vltavská kaskáda, protože tak málo vody jsem nikdy neviděl.
1: No, je to takový poslední 3 roky, ale vemte si, že třeba já jsem z Budic, takže tady máte vlastně Lipno, Hněvko, vyrovnávačka ve Vyšáku, pak tam máte Hněvkovice, Kořensko, Orlík, a všichni jsou bez vody, ale Slapy byly furt plný, Kamík byl plný.
0: No, ten je.
1: Je to takový zajímavý.
0: Ten je. A právě proto je to ta Vltavská kaskáda, protože každá ta přehrada má tu svoji funkci. Znovu říkám, ředit vodu, posílat vodu, ta přehrada, která už nemůže být míň, tak to přechází na slapy a takhle to jde dál. Proto je Vranská přehrada plná. Ale každopádně chápu, rozumím, ty změny v té přírodě jsou obrovské. Za poslední 3, 4, 5 let. Já si ze svého mládí samozřejmě pamatuju, že bylo léto, které bylo propršené a přitom bylo normální a průměrné v té době. Dneska pařáky, pařáky a pařáky.
1: Pařáky. A ještě bych měl jednu věc.
0: Ven s tím.
1: Vy jste z těch Prahy, že jo?
0: Já jsem z těch jich, z toho jihu, od těch Budějc, tam, co mají ten pikador.
1: Jo. Moc jsou dobrý lidi.
0: Jo.
1: Hejte, já jezdím jakoby noční linku, jo.
0: Ano.
1: Budějce Brandejs, každý den. A teďka asi všichni jsme si všimli, kolik stojí dneska litr nafty, jo. A
0: ano.
1: Když vidím na těch dálnicích, na dálnicích a v Praze za litr nafty 51, už i 51, 50, takže 52.
0: Musíte jezdit na levnější pumpy.
1: No, to chci právě říct. A teď vidím třeba v té Praze, že je tam za 52 korun litr nafty a Pražáci si tam jedou natankovat, místo aby se jim vyprdli a dojeli si, já nevím, kdyby o 30 kilometrů dál.
0: Ani o 30. Ani o 30 kilometrů, kdo chce, ten si no, najde.
1: Říkám, kdyby, ano, přesně tak, jak říkáte. Jo? A to by mi, jako, to mi vždycky vylítlo tak tlak, protože vlastně dneska nemáme jednu benzínu, která je česká, jo? Poláci, Maďaři, já nevím, kdo všechno to tady vlastně.
0: Máte třeba a... tam, jejej, to zase říkáte nepravdu, to, jako máte tady síť třeba čerpacích stanic tanku, ono to je česká společnost třeba.
1: No jo, jenomže ono to je, já bych si tam teda nenatankoval. No,
0: a proč ne, když všichni kupují úplně stejný a od stejného distributora, od stejného výrobce, všichni kupují stejné.
1: No. No, nemáte pravdu. Ono, konkrétně, já mám kamarádku, asi koupila úplně novou škodovku, úplně novou, jeli jsme někam tenkrát na výlet a že teda se natankuje. Tak jsme se natankovali, ona. A přijeli jsme. Prošli jsme se, sedneme do auta, nastartovala a začali lítat otáčky. Zničilo nic, to i začali líte otáčky. A teď nám je koukala a povídala, co to je. A Pavlo, blbá nafta. No.
0: Jo. Nic jiného
1: to by nemůže.
0: Hejte, tomuhle já rozumím, ale na druhou stranu nejsem odborník a ani vůbec auta jako taková. Zase chápu, jak to myslíte. Podvody byly, jsou, budou, ale úplně bych neobvinoval jednu firmu. Možná spíš, jak říká Jarda Samson Lenk, nevím, od koho to převzal, to není v sedince, řeknu líbivými slovy, ale to je v lidech. A nemyslím si úplně za to, že je to tak nějak jakože centrální, vždycky zatím hledejme někoho konkrétního, ale to není asi předmětem noční linky. Můžeme se rozloučit nějakým zákazem?
1: No, mě stačí ty vodní elektrárny. U toho bych asi zůstal.
0: Tak šťastné kilometry, klid, pohodu, ať se vám dobře jede, bez nehod a bez pozdravů zvěře v okolí silnice.
1: Jo, tady je to v pohodě. Děkuju moc a přeju vám krásný večer a pevný nervy.
0: Děkuju vám, klidnou cestu a hlavně hodné další účastníky silničního provozu. Ať vás nemusím ráno hlásit tady v okruhu Český rozhlas Střední Čechy v rámci Zelené vlny. To říkám každému, opatrně, bezpečně a žádné kaskadérské kousky, což pomuchlané plechy, ale kdo to zase bude zadávat do opravy, že?

0: se skupinou Olympik, nějak se vytrácíš, má lásko. Máme tady zákazy v noční lince, co zakázat okamžitě, pokud možno už včera bylo pozdě, pojďte ještě zavolat vy. Nejsme dnes knihou přání a stížností, ale jsme na téma zákazy a odlehčeně, takže dobře, můžete mi klidně říct paragrafové znění, na druhou stranu to asi úplně neprotáhneme, byť si můžeme odhlasovat, že můžeme vést rozpravu i dál po jedné hodině, ale to už bude po sociálních sítích, třeba na Facebooku mém, klidně napište, taky si mě tam určitě někde najdete, anebo na stránkách Noční linky. Mám tady další, třeba Rostě, ten napsal, zdravím vás, pane moderátore, Honzo Macoune, i posluchače Noční linky. Zakázal bych, sekačky. No, to známe každý, předpokládám. Já bych zakázal pokusy o nastartování svého vozítka, tak jako v tomto případě nejde nahodit sekačka. Nemám rád zvuky v pravidelných intervalech. Ne jako časové znamení, ale jako když někdo se snaží nastartovat v zimě auto, tak to nechá chvilku odpočinout a pak znovu. Zase odpočinout a pak znovu. Já vím, že to je správný postup, ale je dost pravděpodobné, že to nevíde. A jedem. No prosím, máme víkend, neděli, úplně si to umím představit. Ale rozumím, Rostě, taky bych to zakázal. Některé obce to vyhláškou zakazují nebo doporučují, protože ohleduplnost je přeci jen vítanější než zákazy samotné. Možná klepnout do hlavy a říct, hele sousede, jako zakázat to, či ono nemůžem, ale bylo by dobré v rámci uchování dobrých sousedských vztahů, abyste se nechovali jako jinak. A bral i třeba ohled na to, že bohatě stačí ten kohout, který nás budí od 4. ráno, a to proti ním nic nemám samozřejmě. Píše ještě dál Rostě, že nejen sekačky by zakázal, ale zakázal by i v ruce mobilní telefon, na přechodu sluchátka v Polsku. Je tady nápis u přechodu, zahoď mobil. A to vůbec není špatné. Nejen proto, že člověk má potom problémy s krční páteří, neustále má takový hrb skoro až na tom krku, kouká stále dolů. V posledních letech je to vypozorovatelné, děti se přestávají mezi sebou bavit, vlastně neumí ani pořádně komunikovat, sourozenci, no to je jak bysmet, ty si raději pošlou textovou zprávu mezi sebou, nebo nějakou zprávu na sociální síti, než aby si to řekli osobně tváří v tvář, to už je nadlidský výkon. Kam to spěje, netuším, ale každá doba, každý období má své a nám nezbývá nic jiného, než neprudit a říkat za našeho mládí, ale možná ukázat nějakou náhradní cestu, než zákaz jako takový, který by sice něco vyřešil, na druhou stranu, jak moc, že? Protože už to tady zaznělo, zakázané ovoce nejvíc chutná a já doplňuji, to povolené chutná jenom chvíli. Dana napsala, zakázala bych bezohlednost, hluk, šílenství, dnešní hektické doby, spěch a křik, to já taky teda, zběsilá doba a honba za majetky, kriminalitu a nelidské chování roste bohužel z auty, je peklo na zemi i ovzduší. Navzdory místu k parkování se lidé, řidiči stávají dravou zvěří, ničí přírodu, tunami odpadu. Tato doba mě vyloženě štve. Lidé bezcitní, s mobily v rukou, odpadky všude kolem. No, přiznám se, že odpadky kolem, tak řekněme si, že ten, kdo má popelnici a neuklízí kolem, jenom protože si po 57. zapomněl doma klíč od klece, která je zamčená a uvnitř je ta popelnice. Mám pocit, že když nebyly klece, bylo čistěji, to je fakt. Ale zase zároveň nesouhlasím v té věci, že by člověk měl být zděšený z té doby, která je, protože myslím, že stejně zděšení byli vaši rodiče, když vy jste byli ve věku těch, kteří vás děsí. Rozumíme si.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že na té lidskosti a na ohledu plnosti můžeme zapracovat. To myslím, že platí pro každou dobu. 731 800 900, kdo nám volá dál? Hned se podívám. No co podívám? Přepojím. Někoho přepojím. Nevím koho, kdo tam je. Tady je Honza, kdo je na druhé straně.
2: Dobrý den, tady Oto z Moravy.
0: Zdravím na Moravu. Oto, povídejte, co zakázat?
2: Já bych v první řadě chtěl říct, že mám zkušenosti se závislostí. Mm-hmm. A když vidím dnešní děti s těma telefonama, tak ty skončí na psychiatrii. V Kroměříži, nebo já nevím, kdekoliv jinde.
0: Mm-hmm. No, teď jsem to říkal, jakmile prostě, je to ale v té době, nebylo by lepší těm dětem ukázat jinou cestu?
2: Teď jsem slyšel, v Pardubicích zakázali ve školách telefony. Mm. Konečně.
0: A myslíte,
2: to je strašné.
0: Myslíte, že ten zákaz něco vyřeší?
2: No určitě je aspoň ty 4-5 hodin, co mají vyučování, aspoň je od toho oddělá.
0: Je fakt, že teď, když tedy mají zákaz v té škole, tak se baví mezi sebou. To je jasné, to je konstatování.
2: Sousedé si telefonovali, nepřišli na návštěvu.
0: Co sousedé, ale moje neteře si psali jedna druhé jenom proto, a že si nedokázali mezi sebou říct nějakou věc a to byly ve stejném pokoji.
2: No, to je ono.
0: Ale to je tou dobou.
2: To je závislost. Já když vidím ty mladé, když ráno čekám na vlak, že si dá do kapsy telefon
0: ano.
2: A za půl minuty ho vytahuje znovu, podívá se na 3 obrázky, dá ho znovu do kapsy a znovu vytáhne, to je strašné.
0: Je to strašné, ale přesně to samé jsem já říkal u těch starších, že je strašné, jak vytahují Rudé právo a čtou si každou cestu v prostředku hromadné dopravy, když jsem jezdil jako malý kluk.
2: No,
0: přišlo mi to
2: no,
0: stejný.
2: Jasně.
0: Přišlo mi to divný. No, hrozně rozčilující.
2: Ano. To je divné, opravdu divné.
0: No to v té době. A tak každá doba má své, proto se ptám i vás, jestli není lepší těm dětem ukázat jinou cestu, než ukázat tu, která je pro ně jednodušší. To znamená, dej jim do ruky mobil, tablet a nevšímej si jich. Není to chyba v nás?
2: Já nevím. To je velice těžké téma tady tohle, ale... Já si myslím, že někteří už to tak přehánějí, že z té závislosti prostě neodejdou. Hmm. Zůstanou závislí na tom telefonu.
0: Jo, je to závislost. Zcela určitě je to příjemná cesta. Vím, že na neteře fungovalo jedno jediné. Zakázat Wi-Fi, ale ve své podstatě člověk jim musel stejně najít. Ne, stejně musel. Když jste jim zakázali Wi-Fi, tak jste

0: jednodušší cestu, než vysvětlit, připravit nějaký plán, přemýšlet. Já vím, že je hodně práce, že bez práce nejsou koláče a zase na tým, jo, ale na druhou stranu mám takový pocit, že to je ta jednodušší cesta. Dát do ruky mobil a nazdar.
1: To nevím, to jako závislost, zbavit se tady tohoto, to je něco, to oni to nedokáží, to je těžko, to nejde.
0: Takže musíme začít u sebe.
1: Začít u sebe, rodiče a školy.
0: Ano, to je fakt.
1: Rodiče a školy souběžně.
0: A ono to kdysi tak bývávalo, vlastně ve své podstatě ten trojlístek škola, rodič, dítě. A dneska je to takové rozpadlé, protože většinou, když školák řekne, že škola něco, tak ten rodič volá do školy, proč a zač a proč ubližujete, takhle to není. Moje dítě řeklo, že už tam není ta podpora, ten společný cíl, ta společná cesta vychovávat, učit, vzdělávat. Dneska je to rozpadlo.
1: Jako, mě učili ještě ti staří kantoři a mohli jsme si vybrat. Buď jsme dostali přes hubu liskanec, anebo jsme dostali do žákovské knížky poznámku.
0: No tak to bylo ve výsledku stejný, ne? Domů přijít a stejně jste dostal doma.
1: Radši jsem dostal ve škole, protože doma byly ještě potom zákazy. Týden domácí vězení.
0: Ano, taky si pamatuju velmi dobře. Ale myslíte si, že to je moudré v současné době? Jestli myslíte si, že to ještě něco řeší v roce 2026 plácnout dítě? Já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale jenom se ptám, tenkrát byla taky jiná doba.
1: Byla jiná doba, samozřejmě. My bychom asi nebyli lepší než ti děcka teďka, to je jasné. Jako ti rodiče by mohli trochu tvrději jít na děti.
0: Ono, já mám takový pocit, jestli to není náhodou spíš o samozřejmě v chybách nebo nepatrných mezerách ve výchově svých dětí, nejen o tom, že si na ně nedokážeme udělat čas, ale taky především proto, že nejsme důslední.
1: To je ono, to jste řekl výborně.
0: Hlavně, ale my to nevyřešíme. Nevyřešíme, ale řekli jsme to. Řekli jsme to, zakázat mobily a konečno.
1: Už pokrok je, když to nebude ve školách.
0: A já myslím, že je to správně. Na druhou stranu je tam ještě právě to pojítko, ještě ten rodič by na tom mohl spolupracovat a mohl by v tom pokračovat. No, cesty vedou k nám, k rodičům. Děkuju, na Moravu zdravím, ať se vám daří a třeba se to vyřeší.
1: Děkuju za rozhovor.
0: Já taky.
1: Zdravím všechny, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc, na shledanou.

0: Řeknu vám, že tahle písnička mi vnukla myšlenku mít v průběhu nadcházejícího měsíce i tohle téma. Nejde zapomenout, na co nebo na koho nelze ve vaši duši zapomenout po zbytek života, myšlenky, ať už v dobrém či zlém. Co vy na to? Nebo máte jiná témata, lepší? Napište nám, nebo napište mi jan.macoun@rozhlas.cz. Rád bych doprobral dnešní téma do jedné hodiny. Zakazuje se. Tak co kdo bude zakazovat jako další? Tedy jestli máte vůbec něco na mysli, nebo jestli jste takový tolerantní ke všem. A co vy, jak to máte? Pěknou noc přeji, kdo nám volá? Honza?
1: Hello.
0: Hello.
1: Tady Vláďa.
0: Ano, Vláďo.
1: Vláďa tady.
0: Ano, tady Honza.
1: Musím vám, nemůžu si zakázat nezavolat, je to už na poslední chvíli. U vás už je nový den, ale tady ještě pořád odpoledne, to nevadí. Ale já musím vám říct, že jsem se velice pobavil,
0: ano.
1: Protože kromě těch hovorů některých, jak jste mluvil, s tím mladým člověkem ohledně dopravy. Jo?
0: Ano.
1: Dále tam byli ještě jiní někteří. No úžasné, úžasné. Ale potom tam bylo veliké pobavení zase s jinýma. Jo?
0: Ale to, co bylo, bylo. Ten, kdo se připojil k vysílání později, neví vůbec, o čem hovoříme, ale je fakt, že mě to dneska připadá spíše k nějaké přání a stížnosti. Ale vlastně ve své podstatě ano. Dokážu to pochopit i z tohoto směru. Ale Láďo, povězte, co zakázat? Ať máme i pohled tam, kde nás posloucháte.
1: Já volám teď, já tady žiju už v Kanadě, jo, mm-hmm. Ale já poslouchám noční linku velice často a jsem rád. Moderátoři jako vy, dále ty ženy, jo, a já si nemůžu spomínat jména, no, paní Barboříková, pan kapitán, jo, a takový. Já se nemůžu spomínat na ty jména, ale stejně. Jsem Čech a jsem s váma. Mm. A pořád je to výborné, že jsou lidi, co slyším, jak třeba dneska, že mají... Vy byste měl otevřít nějaký vedle další linky, nějaký pořad, kde by lidi mohli být se tak víc rozmluvit.
0: Helejte, není to tak dávno, co jsem měl vlastně v rámci noční linky téma kniha přání a stížností. No, řeknu vám, že ty příspěvky jsem si četl ještě třetí den potom, protože opravdu na všechny nedostalo se. Ale na druhou stranu, já jsem tak nějak jako člověk chápající, myslím si, že jsem, byť si to třeba i část lidí nemyslí, já jsem empatický, dokážu vnímat ty lidi, ale je fakt, že jakmile je člověk sám, třeba žije sám, celý život byl s někým zvyklý žít, tak najednou sám a teď ten člověk začne přemýšlet jinak, mluvit jinak, nedej bože vlastně zapomíná mluvit, takže se začne omezovat v těch slovech, které má, a ta samota je někdy fakt protivná teda.
1: A to je vynikající od vás, že se snažíte to vyřešit za to krátkou dvouhodinovou dobu, jo? A to je prostě nekonečné. Nejde to zvládnout prostě.
0: Takže jestli můžu zhodnotit aspoň váš telefon, ať to přispějeme k tomu dnešnímu tématu, vy si zakazujete našemu vedení zakazovat případně noční linku, kdyby na to mělo dojít?
1: Ne.
0: No, asi jo,
1: to
0: když vás baví.
1: Ne.
0: No, když vás baví, tak zakazujete šéfům případně, kdyby k tomu mělo dojít, třeba ke zrušení noční linky, tak to zakazujete.
1: Ne.
0: Chcete jít dál?
1: Ne, to já bych absolutně, já jsem rád, že to slyším, rád, když slyším české hovory.
0: Teď to říkám. Kdybyste měl tu možnost zakázat šéfům jejich zákaz, zakázat noční linku, no tak, protože ji rád posloucháte, no tak pak je to fajn. takhle aspoň si to já odvozuji, tedy je všechno v pořádku a doufáme, že taky noční linka zůstane. Ve vašem případě asi denní linka.
1: No, ano, vy jste 8 hodin předu. Ne, já teď jsem na rozpaci, protože nevím, co vám odpovědět.
0: Vůbec v pořádku, naprosto. Naprosto, já jsem rád, že jste zavolal. Hlavně, že se dovolal, protože aspoň je důkaz, že poslouchá posluchačstvo, obecenstvo nejen u nás v Česku nebo v České republice, ale i různě po světě. Ano. A od toho ty internety jsou, nemůžeme na ně neustále nadávat. Jako paní Věra Pólová, která před 27 lety řekla, já bych všechny ty internety nejradši zakázala.
1: No tak to jsou zase...
0: Bejvávalo.
1: To by bylo, prosím vás, k čemu to spěje, digitální systém jde na nás a to všechno. No to jsou věci, kterým já vůbec nechci ani domýšlet. No ta nová generace se na to se s tím zžije, to je jasné. Ale ne, já bych nerad skončil tady ten tyto minuty, abyste si myslel, že něco zakazují.
0: Ne,
1: já jsem strašně rád. Já jsem řekl, že jsem se pobavil, když jsem slyšel některé ty hovory, jo, jak se, vy a ta paní třeba, jo, a ne, prostě, ale už se to prvé řekl, že ty lidi potřebují se jako vymluvit a svěřit, no, takže tak je to.
0: Já jsem taky za to rád. Jsem hlavně přesvědčený o tom, že vlastně rádio je společníkem nejenom pro věkovou kategorii 50+, nebo 60+, ale jak jste sám slyšel, tak i mladší ročníky se najdou a mě to moc těší, protože sám předpokládám, že ne každý v noci spí, nedej bože, když poslouchá na těch internetech někde v Americe, v Kanadě, tak i pro ně to má smysl.
1: Ano.
0: A jsme rádi, že jsme takovou vlastně školou českého jazyka, kde si dáváte takové opáčko z českého jazyka a slyšíte příběhy, názory, prožitky a hlavně ten svůj jazyk rodný.
1: Přesně tak, protože já jedině čeština, jiné ruština, slovenština, všechno to mám, angličtina, no tak je to prostě, není problém jako tak, ale jde pak nějaké detaily v angličtině, to já se na to k tomu nerozuměl. Ale tak to je jedno. Ale ne, tam nejenom, že starší lidi, ale ti mladí lidi, co volají, to je to důležité, protože mají názory, jak něco řešit. Je tolik toho všeho teď, co nás čeká, jo, řešit tyto věci. No?
0: Já to naprosto chápu a taky jsem to zmiňoval, že jsem právě proto rád, že noční linka není jenom pro lidi 50+, ale i pro ty mladší, což je vlastně slyšet i v noční lince. Ale musíme se rozloučit a povídáme spolu dlouho a za druhé, tady budeme muset to naše povídání a písničky uzavřít, protože se blíží další pořady Českého rozhlasu a zase bude někdy jindy čas na povídání, tak nezlobte se, musím udělat goodbye.
1: Přesně tak. Zdravím ještě jednou a světu mír.
0: Jo.
1: Na monitoru mi to tady na tom mi ukazuje Čechy, ano, tak to se mi nelíbí, protože Československo, Česko, Bulharsko, Polsko, to je OK, jo? Takže světu mír a
0: nashledanou a vlastně ve své podstatě, když se vám nelíbí Čechy, tak zakazujeme název Čechy a je to vyřešené. Hotovo 20. No, než se rozloučíme, tak ještě jedna písnička. Pak si dáme tu instrumentální, úplně rozlučkovou a taky vám řeknu, kde se zase uslyšíme, co probereme. A myslím, že kdo tak nějak jako vítá, že se slýcháme tak občas, tak tento týden máme na sebe, myslím, poměrně dost štěstí a to už máme čtvrtek. A když vám řeknu, že se uslyšíme ještě dvakrát v tomto týdnu, tak někoho trefí šlak a to já bych zase nechtěl.

žádném případě o nás dvou, o celé rodině posluchačů Noční linky Českého rozhlasu. Z Prahy s vámi byl, pravda, chvílemi jsem si připadal jak při One Man Show. Na druhou stranu, i třeba taková One Man Show může být tématem do našeho dalšího vysílání. Ostatně teď sbíráme možná témata, tak pište linka@rozhlas.cz a nebo klidně mě osobně jan.macon@rozhlas.cz. Chci vám taky poděkovat za to, že jste nejen, že poslouchali, ale zároveň, že jste zavolali, že jste byli aktivní, že jste byli důkazem, že Noční linka má smysl nejen pro ty starší, ale i vyzrálé, a nebo těsně předtím, než vyzrají. Taky, že voláte ze zahraničí, že i tam má svoje místo vysílání Českého rozhlasu. V našem případě společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Má mateřská stanice Český rozhlas Střední Čechy. Já s vámi od pondělí do pátku mezi 5. a 9. hodinou. Těším se na vás. A jestli, a takové dotazy jsem dostal v tomto týdnu, shodou okolností, 3 stejné ve významu, proč Noční linku já a proč ranní vysílání a jak se to dá zvládat, tak asi středočeský pámu to tak chtěl. Na druhou stranu pro mě Noční linka znamená duševní uvolnění a zároveň myšlenky i na jiné téma, než neustále někoho probouzet. A baví mě to i skoro po 30 letech. Těším se na vás zase příště. To příště bude už dneska s Borkem Kapitánčíkem v Noční lince. Sezona letních zájezdů ukončena. Tak se těšte, čtvrteční vysílání pokračuje. Další bude s Jitkou Lukešovou. A to máme rádi oslavy. A společně se uslyšíme v sobotu s tématem Malá, velká, žádná. A nebo ještě o noc později, už zase vy, téma Štamgasti. V sobotu z Českého rozhlasu, ne v sobotu, v neděli a v sobotu a v neděli, těším se na vás, jdu se projít, přijít na jiné myšlenky a koukat na tu noční nádhernou Prahu. Hezky zaslou, dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Host dnešního divadla jednou o rozhlas řekl, že je to veličina, která oslavuje zázrak řeči. Zní to pěkně, vidíte. Slova básníka, v našem případě tedy dramatika Františka Pavlíčka. A jsou i potvrzením toho, že když nám nechybí to základní, totiž umění si naslouchat, znamená to taky, že si stále máme navzájem co říct.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dramatik a spisovatel František Pavlíček se rozhlasu jako tvůrce upsal už v mládí, a to doslova na celý život. Že by smlouva s ďáblem, ne, to ne. Spíš velký talent, který prostě nemohl patřit jenom jedné umělecké disciplíně. I proto najdeme jméno doktora Františka Pavlíčka mezi filmovými scénáři, třeba Markety Lazarové nebo filmové Popelky, stejně jako na divadle. V rozhlase patřil k jeho prvním adaptacím přepis Drdovy pohádky, Dalskabáty hříšná ves a neb Zapomenutý čert. Hlavní role si v ní tenkrát líbezně zahráli Jiřina Šejbalová a Stanislav Neumann.
2: Koho to jsem hromnaby? Tohle není zájezdní hospodání noclárna pro vandráky. Neotevřu a neotevřu. Klič se, člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace, tady se straší.
3: A je pryč. Zabrať, pámbu. Dej pámbu.
2: Nechci to, takový řeči nemám rád.
3: Jo, podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
2: Já nejsem človíček.
3: No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
2: Já nejsem pan táta.
3: A kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nemanic?
2: Já jsem čert.
3: No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby. A vůbec, já když s někým mluvím, tak se mu nejradši koukám do očí. A vás tam v tom koutě není ani vidět.
2: Na mě není nic ke koukání, jelikož jsem opravdický čert.
3: Já vám to nevymlouvám.
2: A straším tu.
3: Když vás to těší, přede mnou se nežinírujte. No a teď byste mohl strašit, ne?
2: Teď jsem právě strašil.
3: Že vám hamba nedá pohlavek, tohle je nějaké strašení.
2: Umím taky, že mi jde kous z očí. A to je hrůza veliká. To koukáš, co? Už tě to roztřásá?
3: Fuj, darmo jste tu nasmradil k mocháčku.
2: Ty se nebojíš?
3: Takový hejble svede u nás úsopas. Stojí vám to za to?
2: Nemluv a klíče. Hejdi, babo!
3: Vyhánět do nepohody starou ženskou? Vymýšlet si řeči o čertovi?
2: Tak se na mě podívej.
3: No jo. Do čertovské podoby byste byl?
2: Tak se boj!
3: Proč? Horší je zlý člověk.
2: Straším tu 150 let.
3: No jo. Mám já to hlavu. Když jsem chodila do školy, říkalo se, že v hájence mezi kácíní a dalskabáty straší.
2: To jsem byl já?
3: Jenže od těch časů se na to zapomnělo. A že tu nikdo nebydlí.
2: Já každého vystrnadil. Teď je to moje chalupa.
3: Že jsem si ji nikdy pořádně nevšimla. A znám tu každou pěšinku. Tady je můj revír. Sbírám bylinky, víte? No jo, no, stavení je to pěkné, o samotě. Kdyby se drobátko spravilo.
2: Tady se nic spravovat nebude.
3: Kvůli vašemu strašení, když vás taková práce ani nemůže těšit, když tu nikdo nebydlí.
2: No jo.
3: Z takové živnosti ani čert nemůže mít radost.
2: Já už to stejně dělám jen tak, abych nevyšel ze cviku.
3: No jo, no jo.
2: Naposled jsem tu měl inspekci z pekla. Kolik to může být? No, nejmín takových, jestli ne víc, ale 50 roků to bude. Už jsem ty pekelné kousky pozapomněl. A oni tam na mě taky nejspíš zapomněli.
3: A že jste se nenakvartíroval někam k lidem?
2: Ale zvyk jsem si tu a mám tu celou sednici pro sebe.
3: No, což o to? Střecha roztrhaná, pec na spadnutí, okny profukuje, ale jinak je to hotová klícka.
2: Jejo.
3: Já vám řeknu pro jednoho zapomenutého čerta, je to až moc veliké. Měl byste si vzít pod nájemníka.
2: Ani řeč.
3: Já bych věděla o jednom moc potřebné.
2: Už jsem řek.
3: Kdybyste sem dostal pořádnou ženskou.
2: Já nikoho nechci.
3: Můj ty světe a já nemám kam složit hlavu. Byla jsem na podruží u sedláka v Dalska Bátech, víte? No, ale nejčkon, co se tam přiženil mladý, nemám zastání. Abych se prý vystěhovala, nelida. No, tak co říkáte, že bych...
2: Jestli se hned nesebereš, já umím takové kousky, já ti taky můžu na kousky roztrhat.
3: Že byste se trmácel, taky už máte léta.
2: Přišla se schovat před bouřkou a tento. Už se vyčasilo, tak běž. Až napočítám do tří, otevřu oči a jestli tě tu ještě uvidím... Jedna, dvě a jedna jsou tři.
3: Schválně, pane Čerchmant, jestli byste uměl napočítat do deseti.
2: Mě je z tebe hlava kolem.
3: Vy jste jako můj neboštík, tak co, plácneme si.
2: Vylítnu s tebou komínem.
3: No jo, vidíte, potřeboval by vymazat. Je, bylinky bych sušila na půdě.
2: Ven, babo, ven!
3: Tak... Já zítra přivandruju.
2: Jestli se upovážíš, poženu tě až za kopec. Jestli mi šlápneš na prák, jestli se mi opřeš o chalupu, tak budeš vrchem spodem zlumpricirovaná. Ta upaluje. To jsem jí dal. Ta no mě na do smrti nezapomene. Je. Hrome, já bych jet, to je z pekla živobytí. V chalupě už není ani myš, je líp je to zaspat.

0: Majka!
1: Tak, a jsem doma. Zaplať pánbůh, sousede, že jste mi sem zavezl ty mé krámy. Nezajdete dovnitř?
0: Dejte pokoj.
2: Prý tu straší.
1: A lidi to napovídají. A kdože by?
2: Čert! Neslyšela jste o tom?
1: Počkejte! Počkejte, pomůžu vám s tou truhlou.
0: Dovnitř si to natáhejte sama. No podívejte, Majka se mi plaší. Vidíte? I kuň má z toho pojem. Panenko, skákava. Je! Majko, je!
1: Děkuju za svezení. Tak jak pak se nám daří, pane Čerchman?
3: Jedeš, babo!
1: Právě jsem dojela.
3: Honem se klič, než mě popadne vstek.
1: Já bych radši popadla koště a trochu to tu uklidila.
3: Než napočítám.
1: Hlubit se nemusíte. Já vím, že počítáte do tří, jako když biče mrzká. Ale radši se obrskněte. Tady, k truhle, no. Pomozte mi pěkně po sousedsku.
3: Já tě varoval. A když nechceš poslechnout...
1: Pomalu s tou holí.
3: Pomalu.
1: Jen jí tam nech ležet, paličáku rohatý. Tak on by na mě zholí. Podívejme. Nekul na mě oči. Brachu, já mám pro strach uděláno. Můj neboštík byl vysloužilý voják, desátník. A takhle byl malej. A ty by ses chtěl měřit s kaprálem. Nekoukej po té holi. A jak ti vlastně říkají?
3: Tohle. No, trep. Já to zapomněl.
1: Vidíš, kam to vede, když jeden žije jak jezevec?
3: Trepy fajcu.
1: A neklej mi tu.
3: Ale to já se tak jmenuju.
1: Cože?
3: Trepy fajcu.
1: Šmariánko, to je takové jméno. Hnedle jako fuj tajksl, s tím se musí něco udělat. Mě říkají Plajznerka, tedy paní Plajznerová. Mariana, po nebožce k motře. Mariánka. To je pěkné jméno, ne? A tobě budu říkat Mates. Tak se jmenoval můj neboštík. Aspoň se mi to nebude plést, Mates.
3: Já nejsem žádný Mates.
1: Já nevím, že ti mužský jsou takové palice.
3: A nechci jméno po neboštíkovi.
1: Lepší slušné jméno po neboštíkovi, než to tvé nanicovaté vlastní. A žádné povídání. A už jsem řekla, jsi Mates a to ti nikdo neodpáře. To za prvé. A za druhé, pomoz mi s tou truhlou. No, je na mě moc těžká.
3: Ale já za prvé nejsem Mates a za druhé nic dělat nebudu.
1: Panenko skákavá, abych naklela.
3: To ti povídám, co živ budu na práci, nepoložím ruku. To by si každý slušný čert mohl přede mnou plivnout.
1: No, jak myslíš, Mates? Udělám to sama. Truhlu dáme pod okno. Tak. Místník tamhle do kouta a postel vedle. Ach, a sem lepidlo na peřiny. Drobet je vyvětráme. No a můžem zatopit. Ani jsem dnes pořádně nepojedla. Kdepak mám to koření do polívky?
3: Co to tu zavonělo?
1: Kam jsem jenom ty hrnce? Aha, vnuší. Zavonělo. Majoránka. Tak špetku kmínu, kousek česneku.
3: Tohle taky voní, co je to?
1: Májovky, houby.
3: A nač pak to je?
1: Je, ty jsi mi pěkný hospodář. Strašíš v lese a houby víš. Jak na tebe tak koukám, si jako nekrmený šindel. Co si podstrojuješ?
3: Tak, všelicos. Někdy chytnu myš, z jara jsou tu kolem žáby, slimáci.
1: Chuj.
3: A když není nic jiného, tak lapám brouky nebo mouchy.
1: Panečku, to je dieta. No jo, někdo má rád knedlíky a druhý střevlíky. Ale to ti povídám, do chalupy mi s takovou havětí nechoď.
3: Tady to voní. Čím dál víc, co to bude?
1: Májová houbovka. potřebuje přisolit. No jdi si po svých, Mates. Do práce se ti nechtělo, tak si pěkně zales na pec. Darmo šlapa živit nebudu.
3: Je dobrá.
1: Mě chutná. A houbovku umím na 7 způsobů.
3: Ty, Mariánko.
1: Co pak?
3: Nedala bys mi.
1: Ne.
3: Ale já mám na ní chuť.
1: Koukej, Mates. Ale napřed si umíješ ruce.
3: Kdo to kdy slyšel, aby se čert mil?
1: Už mám dost, ale tenhle talíř ještě zmůžu.
3: Ne! Mariánko, teď je to proti čertovské přirozenosti. Čert a voda.
1: Vystydnout tu houbovku nenechám. To by byl hřích.
3: Tak já to udělám.
1: Co uděláš?
3: Naštípám to dříví.
1: A potom?
3: Umeju se.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V 70. a 80. letech, přiznám se vám, zažíval člověk při poslechu rozhlasových her, a najmě tedy pohádek, často zvláštní paradox. Hlasatel oznámil jméno autora, ale skutečný autor, ten přitom zůstával ve stínu právě jmenovaného. Pokrývačina nebo pokrývačství se tomu říkalo. Kamarádi v té době půjčovali svá jména zakázaným spisovatelům, ale češtinu, rukopis a vůbec charakteristický styl práce doktora Františka Pavlíčka bylo lidově řečeno cejtit na stohonu. A to i v případě, kdy si vyhrál s příběhem pošťácké pohádky Karla Čapka o panu Kolbabovi, který se na poště jednou v noci potká s veselými poštovními skřítky.
2: Tak co dřív? Kam se podělo koště a lopatka na smetí? A nebo že bych napřed vybral kamna? Ještě jsou docela horký, to ne. Počkám, až popel vychladne. Aspoň si zatím nahřeju revma v zádech. Stáhneme kapku knot v petrolejce, tak? Nohy na židli, to je blaho. Čepici šoupneme na oči.
3: Do práce.
4: Do práce, kolego listovní.
3: Ano.
4: Podívejte se, jak jsou roztříděny dopisy a jestli je na balících uvedena správná váha.
3: Už se na tom pracuje, pane přednosto.
4: Jak pak to vypadá s bilancí peněžních zásilek?
5: Je, koukám, tuhle asi bude chyba v součtu.
4: Pan Kolbaba se jak těživ nespletaní obětník. Ukažte, kolego krejcárku.
5: No, tady prosím, pane přednosto.
4: 8, 19, 30, to máme 7, 65, 20 a 39, 20, to máme 104 koruny, 40 haléřů, ale vždyť to štimuje na halíř. Krejcárku.
5: No jo, ona ta čtyřka na konci vypadá jako sedmička.
3: Pane přednosto, tady není na obálce úplná adresa, jen jméno příjemce a město Bambolimbonanda. Kde by to tak asi mohlo být?
4: Bambolimbonanda? Moment. Provinční městečko v království kanibálském. To je směr Benešov. Připište tam, kolego. Konečná stanice dráhy Dolní Trebizon, pošta Hrádek. Jak pak to vypadá s peněžní přepážkou?
5: Všecko pasuje, pane přednosto.
4: Telegramy a balíky.
3: V pořádku, prosím.
4: Tak můžeme podat hlášení nahoru. Vytočte ministerstvo poš.
3: Už se na tom pracuje. Haló, ministerstvo. Předám. Prosím, pane přednosto.
4: Haló, haló. Tady kontrolní skupina poštovního úřadu v Dolní Farandě. Stop. Agenda bez závad. Stop. Zdejší personál pracuje spolehlivě. Stop. Pouze poštovní doručovatel Kolbaba propadl trudnomyslnosti a chce pošťáckou kabelu pověsit na hřebík. Stop. Končím hlášení. Těpéro. Stop.
5: Kdože to chce dezertovat od pošty?
4: Kolbaba Josef.
6: Kolbaba Josef!
2: Zde! Kde to jsem? A Rome, já tady usnul jako špalek.
4: Proč jste mi nehlásili jeho přítomnost?
5: Já si ho vůbec nevšim.
3: Byl schoulený v koutku.
5: Ani tam není vidět.
4: Pane Kolbabo, je vám známo, že po úředních hodinách nemáte v této místnosti co pohledávat?
2: Já si chtěl jen trochu odpočinout, než zametu a vyberu kamna, jenže na mě přišla dřímota. Ale co vy tady pohledáváte? Vy, mrňouskové.
4: Konáme svou služební povinnost.
2: Mně se nejdřív zdálo, že tu ťapkají myši, nebo že se támhle z košíku vybatolila kuřata. A oni jsou to zatím pumprdící, nebo trpaslíci, či který čerchmant.
4: A ty to si vyprašuji! Žádní trpaslíci a tím méně čerchmantové. My tu působíme jako poštovní skřítkové, šotci neboli též elfové.
2: No jo, pedelínky a čepičky máte dočista jako pošťáci, ale že jsem si vás nikdy nevšiml.
4: My vycházíme z úkrytu vždycky až v noci, kdy na poště není živá duše.
2: Co pak tu děláte?
4: Dohlížíme, jestli dobře děláte svou práci, provádíme drobné opravy telefonu a telegrafu, podáváme hlášení na ministerstvo a když jsme se vším hotovi...
3: Rozdáme si karty.
5: A mastíme do půlnoci, Maria.
1: Nechcete si s námi dát partičku?
2: Už jsem sice neměl karty v ruce, ani nepamatuju, ale když mě tak hezky zvete...
4: Krycárku, zamíchejte. Kolega listovní sejme.
3: Už jsem na tom pracuje.
4: Já rozdávám krejcárek nese.
5: Osma.
3: Desítka.
4: Spodek. Pane Kolbabo, jste na řadě.
2: Tohle přece nejsou karty, ale obyčejné dopisy.
4: To se zdávám. Pro nás jsou to kartičky přímo ideální.
2: Co já vím, tak nejnižší je v kartách sedmička, pak to pokračuje nahoru k desíce, potom je spodek, svršek, král. A nejvyšší je...
6: ESO!
2: Jenže vy jste si rozdali zalepené obálky, jedna jako druhá.
4: To jste vedle jako jedle, pane Kolbabo. Žádný dopis není jako jiný a platí víc nebo míň. Podle toho, co je v něm napsáno... Už je vám to jasné?
2: Ani zamák.
4: Tak podívejte, když jeden pošle dopis druhému jen z musu a dokonce ještě i zalže, takové psaní je nižší karta než to, co dobrý člověk upřímně napíše svému příteli.
3: Ještě víc platí psaníčko z lásky.
5: A když dá někdo své znejmilejší celé své srdce, takové psaní je... Nejvyšší trumf, zrovna jako ESO.
2: Aha.
4: Tak vidíte, že to nic není.
2: Jenže mi není jasné to hlavní.
4: Co pak?
2: Jak poznáte, co stojí v těch zalepených obálkách?
4: To je maličkost.
2: Počkat. Abych se příkladně dověděl, co je v tomhle psaní, musel bych ho otevřít a přečíst.
4: To je taky možné, jenomže my...
2: Poslyšte, jestli ty obálky rozlepujete a čtete, otevřít bez dovolení cizí dopis, to je porušení listovního tajemství, velikánský hřích.
4: Ale ne, my vůbec nic nemusíme rozlepovat, protože i přes obálku vycítíme, co v dopise je.
3: Lhostejné dopisy jsou chladné jako psí čumák.
5: Za to ty upřímné přímo sálají.
4: Čím je zkrátka v dopise víc opravdového citu, tím je hřejivější. No, můžete si to vyzkoušet. Zavřete oči a dejte si na čelo tenhle dopis. Cítíte něco?
2: Jako by mi někdo přiložil teplou dlaň na čelo?
4: To zdejší pan učitel napsal dobrému příteli srdečné blahopřání k šedesátinám.
2: Počkejte. Studené a teplé, to je jenom taková všeobecná věc. Ale jak to, že vy víte, co je v tom dopise slovo od slova?
4: Uhádneme to, protože jsme...
6: Svátky!
2: To se mi ulevilo, že s listovním tajemstvím je všechno v pořádku. No, Tak se můžeme dát do Mariáše.
4: Oh, už je pozdě. Za chvíli odbije půlnoc a my musíme zpátky do svých úkrytů.
2: Kde pak vlastně přebýváte?
4: Ne, to nesmíme prozradit. Znáte to, lidi jsou všelijací. Mohli by nás vystrnadit.
3: Pane přednosto, hlásím, že je punktum 12.
4: Dobrou noc, pane Kolbabo. A třeba
6: naschledanou.
7: Dobré odpoledne, pane Kolbabo.
2: Zdravíčko, mistře. Pardon, ještě jedno razítečko. Tak, a je to hotovo. Čím vám mohu posloužit?
7: Tuhle balíček chci poslat. Stihne ještě dnešní poštu?
2: Ale všechno zařídíme k vaší úplné spokojenosti.
7: To jsem rád, že se vám vrátila dobrá nálada. Starosti musí člověk hodit za hlavu.
2: No, ono to pokaždé nejde. Jedné se sotva zbavíte a už je tady jiná. Jako příkladně tenhle dopis. To je, co?
7: Někdo zapomněl nalepit známku.
2: Kdyby jen to. Podívejte se zblízka.
7: Na obálce není adresa. To musel být nějaký tulpas dromedár, že druhého podobného svět neviděl.
2: Takových dopisů se nám tu za rok sejde pěkná hromádka.
7: A co s nimi děláte?
2: Necháme je tamhle v šuplíku. Jenže tenhle není jen tak kdejaké nedoručitelné psaní.
7: Proč si ho tisknete na čelo?
2: Já chtěl zkusit, jestli hřeje nebo studí.
7: Co říkáte?
2: Vypadá to, že v té obálce je moc důležitá zpráva. Rozhodně by se měla dostat k adresátovi. Jenže jak, když chybí adresa?
7: Tak byste snad mohl ten dopis otevřít a podívat se, kdo jej posílá.
2: No, to nejde, pane. To by bylo porušení listovního tajemství a to se nesmí.
7: Lituju, pane Kolbabo, ale jinou radu si pro vás nevymyslím. Naschledanou.
2: Jenomže já naštěstí vím o jedné instanci, která by mi mohla pomoct. Páni skřítkové, dovolíte?
4: Posaďte se, pane Kolbabo, a mějte chvilku strpení. My jen dohrajeme partičku. Krejcárek nese?
5: Zelený spodek.
3: Kam pak s tím na mne? Mám červeného filka.
4: A já vynáším trumfového krále, pánové. A mám tuhle rundu v kapse.
2: Momentíček. Já bych si přisadil tuhle obálku.
3: Panečku.
5: A Hrome.
4: Srdcové eso. Pane Kolbabo, vyhrál jste na celé čáře.
2: Doopravdy.
4: To psaníčko, co jste vsadil do hry, napsal jeden mládenec dívce, kterou má rád víc než sebe.
2: Já to tušil, jenže jsem nevěděl, co je v něm napsáno.
4: Já vám to přečtu. Přidržte mi obálku na čele. Má z nejmilejší Mařenko, tak tě píšu. Ojeji, ten tu má pravopisný chyb. Tak tě píšu, že jsem dostal místo za šoféra. Tak jestli bys chtěla, mohli bysme mít veselku. Napiš mě, jestli mě ještě máš ráda. Piš mě brzo, tvůj věrný Frantík.
3: Pravopis má teda hrozný.
5: Ale má dobré srdce.
4: Tak co? Pane Kolbabo, jste spokojen?
2: Mockrát vám děkuji, páni skřítkové. Jen kdybyste mi ještě mohli říct, která je to Mařenka, nebo který Frantík?
4: Nemůžeme sloužit, pane Kolbabo. To tam už
6: není psáno.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si, jak jsem tu onehdá představoval rozhlasové adaptace příběhů Dona Kichota nebo Dona Kichána? Bylo jich za ta léta ve vysílání hned několik. A vida přece jsem na jedno zpracování příběhů Důmyslného rytíře vysoké postavy zapomněl. A je to právě zatímto poslední, které jako dramatizaci pro mládež napsal náš dnešní host na rozhlasovém jevišti, doktor František Pavlíček. Donem Kichotem byl Jiří Adamíra, Sancho Panzou pan Rudolf Hrušinský. Zrovna jako by je oba z ilustrací Cervantesova románu někdo vystřihl, vidíte. Tak na sebe dávejte pozor a zase někdy s divadlem pro vaše uši a co nejdřív naslyšenou.
2: Pochválen pán Ježíš urozenosti.
3: To jsou mi spolky. Pan Zeman a podruh. Pfuj.
2: Hračíte mít pro mne nějakou práci?
4: Historický úkol. Vznešené poslání.
5: Potřebuji tvou pomoc.
2: No, takže bych se do toho hned pustil, aby mě moje Tereza nepeskovala, že lenoším. Mám si vzít vidle nebo hrabě?
4: Přestaň s přízemní malicherností, to je hrůza. Každý jen z ruky do úst. Jsem ochoten tě přijmout za svého zbrojnoše.
2: Aha. A mohl byste mi laskavě prozradit, co taková práce obnáší? A kolik vynáší?
4: Slávu a obdiv před tváří celého světa.
2: A na dlaň kolik?
4: Všechny poklady, které vybojuju na svých nepřátelích.
2: A samý holubě na střeše. Co kdyby byl alespoň malej vrabeček v hrsti?
4: Když jde o čest, o krev, o život, ty se chceš handrkovat o pár šestáků?
2: Nemusíme se hádat o šestáky, když to zarovnáme na rovnou tisícovku.
4: Haha, co to je tisícovka? Já pro tebe vybojuju knížectví. Dobudu bohatý ostrov Vadarémos a ustanovím tě jeho vladařem.
2: To už se poslouchá líp. Vládnout si po svým, panečku. Teď už jen... Kdybych mohl počítat s korunovací.
4: Čím dřív se vydáme na cestu, tím dřív dosáhneme svých cílů.
2: Tak já bych si to teda sesumíroval, jestli jemnost pan dovolí. Vy se chcete vypravit na dalekou cestu do světa.
4: Obnovit zašlou slávu potulného rytířstva.
2: A mne jste si vyhlídl za zbrojnoše.
4: Tak. Nejdřív je ovšem potřeba připravit pro mne zbroj. Pojď, mám ji schovanou v komoře, za maštalí. Opatrně po špičkách, ať nezakopneš, hospodyně nesmí nic spozorovat.
2: To nebude lehký, ženská má oči jako ostříž. Budeš ticha, Herko.
4: Takhle si nesmíš otvírat pusu na moji Rosinantu. Je to vznešená a zasloužilá krysna.
2: Vypadá, že už má pořádně přesloužíno.
4: Omládne, když jí připneš válečnické sedlo a já na ní vsednu v plné zbroji. Tady.

0: Podívej na tu nádheru. Slavné rytířské brnění.
1: Tahle hromada plechu.
0: Moji předkové v něm bojovali dobrých 100 let.
1: Však je to taky vidět. Pláty děravý jako řešeto a rezavý jako liška.
0: Ale já už vidím, jak se blíští, až jeden kus po druhém opravíš a vyleštíš. Tohle je krunýř na prsa. Pancíře na kolena. Rukavice. Přilba.
1: To je ale opelichaný chochol. A to hledí. Nadránc.
0: Poradíš si s tím.
1: Milost pane, zbrojiš nejsem. To bych lhal. Tyhle řemeny, co rozhryzali myši, nahradím provázkem. Na děravej krunýř přitluču prkínko. A dejte mi kus drátu, jinak se přilba rozpadne. A jo, nějak to schrastím. Jenom aby nám nepršel. To byste v tom plechu zrezavěl. Zkuste si náprsník.
0: No, tak co?
1: No, dobře. No. Docela vám sluší.
0: Po setmění vyvedu Rosinantu za stodolu. Ty tam odstěhuješ zbroj.
2: A musím taky připravit na cestu svýho osla, než se moje vrátí z pole.
0: O, Sancho! Cítím, jak mi narůstají

0: a vylítne si z domu jako z holubníku. Tohle je výsluška za mou věrnou službu. No řekněte, páni, co pak se sluší upláchnout ze stavení jako zloděj?
1: Uklidněte se, paní Rosamundo. Ta věc se nesmí rozkřiknout.
0: Pět křížků na zádech a udělá by takovou ostudu.
1: Nejde jen o vaši pověst, ale o dobré jméno celé osady. Nesmíme dopustit, aby se stala terčem posměchu.
2: Mně stačí, co musím kvůli němu vyslechnout v holírně.
0: Nevím, co si počnu.
1: No dělejte, jako by se nic nestalo. Tady panu Mikulášovi projde každý den rukama dost lidí.
2: To ano, ano, někdy víc než tucet.
1: Musíme se dovědět, kam náš pan Zeman má namířeno a co dělá cestou.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: Potom se poradíme, jak obec zachránit před ostudou a rytíře Dona Kichota před pohromou.
2: Co to povídáte, pane bakaláři? Jaký pak rytíř Don Kichote? Je to Alonso Quijano.
1: Vidíte, jak je to jeho podivinství nakažlivé a tím pádem smrtelně nebezpečné.
2: Mně pořád nejde na rozum, co mu vlezlo do hlavy.
0: To všechno ty zlořečené knížky a bláznivé romány.
1: Trefila jste hřebík přímo na hlavičku.
0: Já mu je spálím.
3: Duch člověka je úhor a kniha jej může leda pohnojit, aby na něm vyklíčilo semeno moudrosti a statečnosti.
4: Povídal jste něco, pane?
3: Jen tak v duchu rozmlouvám se sousedy. Tím nemrmo moci chtějí držet doma v závětří, abych nemohl do světa bránit slabé proti bezpráví a napravovat křivdy. Ti
4: budou zírat, až se vrátím v Aksamitu jako pán ostrova Vadaremus.
3: Po celém Španělsku budou naše jména vyslovovat s obnaženou hlavou.
4: A vy, milost pane, víte, kdy to bude?
3: Milý Sancho, abys dosáhl cíle, musíš v něj především pevně věřit. Víra i hory přenáší.
4: Dost možno. Jenže člověk je tvor slabý a potřebuje se o něco opřít, když ho bolí nohy a kručí v břichu. Poledne dávno odzvonili a já od rána neviděl ani kůrku. I ten můj osel je na tom líp. Může si utrhnout aspoň bodlák na mezi.
3: Odříkání a půst patří k řeholi potulného rytíře, Sancho.
4: A rytíř jste vy, pane, já jsem jenom zbrojnož, co umírá hlady.
3: Široko, daleko, nevidět stavení. Kdyby se dalo zaklepat.
4: Tamhle! V poli jakási ženská okopává zeleninu. Třeba by se ustrhnula.
3: Nedovolím ti žebrat u cizích.
4: Mně je to, děvče, povědomé.
3: Teď si uvědomuju, že jsem nedbal na důležitou věc? Každý rytíř musí mít vyvolenou dámu svého srdce. A já na to zapomněl. Nejvyšší čas napravit ono velké opomenutí. Sama prozřetelnost mi posílá do cesty tuto vznešenou dámu.
4: S motykou a vidlema. Ale to je přece Aldonca. Dcera starýho Lorenca, tamhle Stobosa.
3: Já jsem jí ve svých snech dal mnohem libozvučnější jméno. Dulcinea.
4: A jaká pak Dulcinea? Je to Aldonca. Přece ji poznám. Aldonco, pozdrav pánbu.
3: A provázej vás na všech cestách, paní.
5: Dejš to pánbu.
4: Aldonco, růžičko voňavá. Nebyla by cibulička s kouskem chleba. Ne, a k tomu doušek vína.
5: Mám tu jen, co mi zbylo od oběda. Sotva pro jedno.
4: Nevadí, koroptivičko kropenata. Můj pán se rád postí, ale já umírám hlady.
3: Odpusťte mu, urozená slečno, je to prostořeký mluvka.
5: Jaká pak slečna? Nedělejte si blázny, nemám čas na hloupé řeči. Musím k potoku napojit krávy.
3: Dovolte mi složit k vašim spanilým nohám rytířský hold.
5: Já vám dám hold, že vás budou bolet záda.
4: Vy jste tomu dal, milost pane. skládat hold obyčejný holce.
6: Něžná jako růže.
4: Já bych teda nechtěl od ní dostat ránu.
6: Ten obláček i mne vůně okolo ní.
4: Cítil jsem jenom cibuli.
7: Jsi slepý a hluchý. Potkáš vznešenou senioritu a mluvíš o holce.
4: Tak teď nevím, čemu mám věřit. Vám nebo svým vlastním očím.
7: Oči nespatří to nejdůležitější. To ti může vjevit jen srdce.
4: Nezakoukal jste se do ní nakonec.
7: Nebuď přízemní, Sancho. Pro mne Dulcina není žena z masa a kostí. Nýbrž vznešený ideál.
8: Já si myslím, že nemluví do větru. Don Quixote de la Mancha patří všem. A nepřemůže ho ani smrt, ani zapomnění.